0: paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
1: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 45-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvy nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka s jejím přítelem Irem. Informaci přinesly irská média. V době nehody podle serveru Irish Independent pár cestoval na skútru. Místní média uvádí, že se stroj za deštivého počasí na horské silnici čelně střetl s dodávkou. O zemřelé Češce neuvádí žádné další informace. Části mexického hlavního města se měsíčně propadají o více než 2 cm, zjistil to americký národní úřad pro letectví a vesmír, a to díky novému družicovému systému, který takzvanou subsidenci Mexico City sledoval od října do ledna. Propadání města mexické úřady zaznamenávají už desítky let. Podle odhadu radnice se centrum Mexico City za jedno století propadlo o zhruba 10 až 15 metrů. Propadání způsobuje mimo jiné problémy pro fungování kanalizace, metra a další podzemní infrastruktury. Ohrožuje taky stabilitu budov. Rybáři vypustili v Blansku do řeky Svitavy lipany podhorní. Chtějí tak zamezit jejich vyhynutí. Vysazování ryb plánují opakovat minimálně po dobu 5 let a pak vyhodnotí výsledky. Lipan podhorní je na Blanensku původní druh lososovité ryby. Jeho úbytek způsobilo dlouhodobé sucho a vyšší teplota vody, říká předseda blanenských rybářů Martin Sklář.
2: On žije v hejnu a především v zimních měsících obývá hlubší tůně, kde se sice cítí bezpečněji, ale bohužel pro predátory je to významná kořist a tudíž jeho stavy jsou velmi decimovány, ať už kormoránem, anebo především vidrou.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové si zahrají kvalifikaci konferenční ligy. Účast v evropské soutěži jim definitivně zajistilo vítězství nad pražskou Slavií 3-1 v nadstavbové skupině o titul. Gólem se na výhře podílel útočník Ondřej Mihálik. Jeho formu ocenil trenér Votroků David Horejš.
3: Odšpuntoval takovou tu sérii, která nás prostě dostala tam, kde dneska jsme. Dával vítězní góly a to si strašně ceníme. Proto, aby jsme se dostali do té šestky, což byl náš sen, tak jsme museli doma porazit Slavii. Aby jsme mohli hrát evropský pohár, museli jsme to měsíci porazit ještě jednou. Ondra znova gól, takže tomu týmu obrovsky pomohl.
1: V dalších nedělních zápasech liberecký Slovan prohrál s pražskou Spartou 0-2 a plzeňská Viktoria rozdrtila Jablonec 5-0. Tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě, ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jeho jako druhý hráč historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou z Itálie to dokázal jenom Srb Djokovic.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Možné komplikace na D1, u Šmejkalky a u zavírka na dálnici D46 na Vyškovsku. Na dálnicích teď podle kamer dobrá viditelnost. Na D1 z Brna do Prahy jede nadměrný náklad s doprovodem. Před chvílí poblíž exitu 66 Kutná Hora. Je za nimi hustší provoz. Déle zdržet vás mohou na Benešovsku v omezení u Šmejkalky. Kilometry 25 až 23 jede se tam zúženými pruhy. V Praze pak náklad projede po městském okruhu přes Štěrboholi, Černý most, kde osmičce do Německa. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je u sjezdu na Drysice nové omezení kvůli opravám povrchu. Dálnice mezi kilometry 7 až 11 je dálnice mezi kilometry 7 až 11 zavřená a jezdí se obousměrně jedním pruhem v části na Brno a Vyškov. Aktuálně plynule to omezení potrvá 10 dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky a nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
6: Je tomu tak, přeji stále příjemnou pondělní noc a protože máme nový týden, tak za pár okamžiků v naší pravidelné noční soutěži budete poprvé soutěžit o zbrusunovou cenu.
7: Noční radiožurnál
4: a Petr Zajíček.
8: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Vydejte se díky radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených ceností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano, nový týden, nová cena, 221 552 155 nebo 255 na konci stejné telefonní linky sem k nám do studia, to se nemění. Tak kdo to bude dneska? Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, tak halo, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý večer nebo dobré ráno, prostě tady Martin.
1: Martine, já vás zdravím do Plzně. Tak pro vás mám skvělou zprávu, já to občas dělám takhle vždycky jako bonus na konci týdne a na začátku nového týdne. Dneska nemám soutěžní otázku, takže stačilo se jako první dovolat a já vám tím pádem blahopřeji, Martine, získáváte knížku ve jménu spravedlnosti. Tak spokojen, doufám.
2: Wow, děkuju mnohokrát.
1: Dneska to bylo jednoduchý.
2: Krásný ráno, díky moc.
1: Tak mi jenom vydržte na telefonu a už se domluvíme, kam to pošleme na adresu.
2: Díky moc.
1: Blahopřeju.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: O chorvatském Osijeku asi nejčastěji slýcháte v souvislosti se sportovními událostmi. Naposledy se tam odehrálo mistrovství Evropy ve sportovní střelbě, z něhož si Česko odvezlo zlato v kategorii družstev. Možná jste ale nevěděli, že toto východochorvatské město je také domovem jedné malé české besedy. Na její oslavu Dne české kultury se tam vypravila naše spolupracovnice v Chorvatsku, Téa Veseláková.
1: Oficiální program ještě ani nezačal, hosté a účastníci se teprve sjíždějí, ale tady už se hraje, dokonce se i tančí a skoro všichni na sobě mají tradiční kroje. Tanečníky i hudebníky poznávám a vím, že nejsou z osiecké besedy, ale že sem přijeli jako hosté, aby vystoupili na Dni české kultury a podpořili tak zdejší spolek. Od měst a obcí, kde se chorvačtí Češi koncentrují, jsme totiž nějakých 150 kilometrů daleko.
2: Snažíme se jako každý rok pozvat někoho, kdo tu nebyl. Je nás na papíře 60, ale aktivních je málo.
1: Vysvětluje předsedkyně české besedy Osiek Vlasta Šábičová a se smíchem doplňuje, že jde o mladou besedu se starými členy. Vznikla v roce 2014, ale současně to není první český spolek, který tady ve východním cípu Chorvatska působí.
2: V Osijeku bylo Čechů dost, dokonce to byly dva spolky. Jeden byl založený v roce 1911, druhý v roce 1913 a ten dokonce byl kolem cukrárny, protože prvních několik ředitelů ty cukrárny byly Češi. V podstatě to byly začátky cukrárenského průmyslu, to zavedli Češi.
1: Jádro dnešní české besedy Osijek tvoří hudební a pěvecká skupina, která co by domácí soubor otevírá Den české kultury. A jako v asi každém takovém spolku se i tady pěstují ruční práce. V tomto případě je to drátenictví.
2: My to máme jediný.
1: Muzikanty z Osijeku střídají hudební a taneční soubory jiných českých besed. Všechno to sleduje radní města Osijek Máté Jurčevič, pro kterého jde o první setkání s chorvatskými Čechy.
3: Příjemně mě překvapila pozitivní atmosféra. Cítím z toho sounáležitost.
1: Radní Jurčevič je možná poprvé mezi zdejšími Čechy. V jeho městě ale není o menšinové akce nouze. Osijek má totiž silné menšiny Srbů, Maďarů, Slováků, Albánců i dalších národností.
3: Osijek je známý jako multikulturní a mnohonárodnostní město. Celá jeho historie je taková.
1: Panu radnímu dělala během večera společnost Marie Válková, která je místopředsedkyní Svazu Čechů v Chorvatsku.
4: Snažíme se s těmi představiteli místními si popovídat a poradit se, co by vlastně ty besedy potřebovali. Každé ty obci nebo každému městu záleží na ty vzájemné spolupráci a řeknu, aby také měli ten dobrý hlas, že jsou otevřené vůči všem menšinám.
1: Záštita úřadu je jedna věc, jak ale doplňuje Marie Válková, mnohem důležitější jsou pro malou besedu v Osijeku vazby na další české spolky v Chorvatsku a jejich pomoc. Stejně u Osijeku, Téa Veseláková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: České hokejisty čeká na mistrovství světa třetí zápas, ale první proti soupeři z úzké světové špičky.
2: Národní tým nastoupí proti Švédsku, které má v sestavě více než 10 hráčů z NHL.
1: Zápas Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl devátý. A vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
0: Seriál Radiožurnálu.
3: Akce Úklid.
0: Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
3: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
3: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
3: Akce Úklid. Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Zprávy z domova a vašeho regionu.
0: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
4: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
0: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Je 14:30. Zprávy a Martin Matějka. Americký prezident Donald Trump opět pohrozil Íránu zničením a vyzval ho k rychlému uzavření mírové dohody. A podobná prohlášení už šéf Bílého domu v uplynulých týdnech učinil několikrát. A veškerá jednání mezi znepřátelenými stranami zůstávají, ale i po více než měsíc trvajícím příměří neúspěšná. O situaci v neděli Trump telefonicky mluvil taky s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Ve 12 krajských městech vyrazili lidé na pochody na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Akci s názvem Ruce pryč od médií zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Ten upozorňuje na obavy z politického ovládnutí České televize a Českého rozhlasu a požaduje stažení návrhu zákona, který převádí financování obou médií z poplatků na státní rozpočet. Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív, uvedl to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy v televizi Nova. Návrh projedná 25. května koaliční rada. A režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let, informovala o tom nezisková organizace Amnesty International a zaznamenala více než 2700 poprav, z toho naprostou většinu na Blízkém východě. To je o 78% víc než v roce 2024. 2159 lidí popravil iránský teokratický režim, 356 lidí popravili úřady v Saúdské Arábii, většinou za drogové delikty.
4: Sport. Čeští hokejisté se připravují na třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a porážce se Slovinskem je čeká Švédsko. Utkání začne ve 20 hodin 20 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.

0: V neděli Slovensko porazilo Itálii 4-1, Spojené státy americké Velkou Británii 5-1, Švédsko, Dánsko 6-2 a Rakousko, Maďarsko 4-2. Německo prohrálo s Lutyšskem 0-2 a Slovensko s Norskem 0-4.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nadměrné náklady na D1 u sjezdu na Chocerady a silnici 50 v Buchlovských kopcích. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na Benešovsku zpomaluje provoz nadměrný náklad. Počítejte s tím, že každou chvíli vás může déle zdržet za sjezdem na Chocerady v omezení u Šmejkalky. Mezi kilometry 25 až 23 se jede zúženými pruhy. Další nadměrný náklad jede po silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště, teď přes Buchlovské kopce s doprovodnými vozidly a policií. Na šířku má 4,5 metru, míří na Slovensko. Na dálnici D3 u Českých Budějovic je nové omezení. Na kilometru 135,5 v tunelu Pohůrka se kvůli údržbě jezdí jen v části na Prahu, obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď jasná až polojasná, na východě a severovýchodě oblačná i zatažená s deštěm. Ochlazuje se na 5 stupňů až 0 a přes den pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14, na horách kolem 10 a v Beskydech 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Drony mohou být pro sokoly a jiné chráněné dravce životně nebezpečné. V Národním parku Šumava, kde ptáci hnízdí, je jejich používání zakázané. Někteří návštěvníci toto nařízení ale přesto porušují. A my se na Šumovu vypravíme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: прописан тихо урок по-бойцовски.
1: Так добрый на закон.

0: traje. Sí.
1: Život kriticky ohrožených sokolů stěhovavých komplikují na Šumavě drony, a to i přesto, že na celém nezastaveném území Národního parku platí zákaz jejich používání. Největší nebezpečí hrozí sokolům v období snůšky a péče o mláďata. Strážci Šumavského parku se proto při svých kontrolách více zaměřují na místa, kde mají dravci hnízda.
2: Podívejte se na tuto mapu v mobilním telefonu, ta je součástí aplikace pro ovládání dronů a je zde konkrétně vidět, na jakém území se drony nesmí používat. V Národním parku se to týká všech oblastí mimo zastavěná a zastavitelná území.
3: S porušováním tohoto zákazu se setkává i strážce Šumavského parku Adam Diviš.
2: Tento zákaz je často porušován na návštěvnicky atraktivních místech, může to být třeba Plešné jezero nebo Stožecká kaple. Často se setkáváme i s výmluvou, u které je patrné, že ty lidi to porušují záměrně.
3: Strážci kontrolují okolí Plešného jezera a také Stožecké kaple častěji záměrně, vysvětluje ornitolog Šumavského parku Aleš Vondrka.
4: Obě dvě tyto lokality jsou tradičním hnízdištěm sokola stěhového, kdy tento druh je obzvlášť v době hnízdění velice citlivý na jakékoliv vyrušování. Při vyplašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo omylem vyhození mláďat z hnízda, nebo předčasnému opuštění mláďat. Mimo sokola stěhovavého se na Šumavě vyskytují i další druhy, které jsou drony ohrožovány. Je to například ostříž lesní nebo orel mořský na Lipensku.
3: Správa Šumavského parku řeší porušování zákazů používání dronů každoročně, doplňuje mluvčí Jan Dvořák.
5: Za uplynulý rok správa registrovala celkem 10 případů. Za porušení zákazu používání dronů udělila pokuty v celkové výši 22 000 korun. Někteří piloti si chtěli pořídit jen snímek pro vlastní použití. Ve dvou případech se jednalo o pracovníky realitních kanceláří.
3: Za použití dronů v Národním parku hrozí lidem až 100 000 pokuta. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: A teď už se vypravíme na Pardubický zámek. Ten zve na novou výstavu, která mapuje více než 6 století vývoje palných zbraní. Návštěvníci si prohlédnou unikátní historické kousky i moderní zbraně a dozví se příběhy lidí, kteří je používali nebo vyráběli.
1: Je to taková klasická muzejní výstava o sbírkových předmětech, které vyprávějí různé jednotlivé příběhy.
2: Říká na začátku prohlídky ředitel muzea Tomáš Libánek a my už teď jdeme ke zbrani kulometu z roku 1943, který prošel hned několika kontinenty. Idea na tuto zbraň se narodila v Brně, zkonstruována byla ale v Austrálii a odtud se přes Tichomoří dostala zpátky do Anglie. Popisuje její cestu historik Jan Tetřev.
3: V roce 1994 koupil majitel jedné zbrojařské firmy a přivezl ji do České republiky.
2: Některé ty zbraně jsou ve vitrínách, ale některé jsou takto volně položené. To znamená, že si každý návštěvník na takovou zbraň může sáhnout a může si ji vyzkoušet?
3: Ano, jsou to makety.
2: Pojďme k nějaké. Nemůžu si ji asi potěžkat, ale můžu...
3: Nemůžete hledat s tím stojanem.
2: To asi neunesu. Můžu si z takové zbraně ale vystřelit.
3: Můžete si natáhnout její mechanismus. Takhle si klaknete, to je křesadlová kulovnice. Pokud si chcete vzít nějakou zbraň do ruky a potěžkat ji, tak zcela nepochybně je možno vzít křesadlový trombon, zbraň, kterou používala jízda při útoku na pěchotu.
2: V kolikátém století?
3: V 18. i v 19. A vlastně účelem bylo udělat těm pěšákům ne je zabít, ale způsobit jim takové starosti, že ta jízda pronikla do jejich tvaru.
2: Součástí výstavy jsou i různé interaktivní prvky, které přibližují fungování historických, ale i současných zbraní.
3: Zatlačte na ten šuplík.
2: Já tam nacházím nábojnici.
3: To není nábojnice, to je střela systému Minie z 19. století.
2: A co to má vlastně ukázat?
3: Jednak se v tom šuplíku člověk dozví víc informací o té pušce, která tady je, a jednak je to střela, která se používala do téhle pušky.
2: Výstava potrvá až do ledna 2027. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 3 hodiny. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
5: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Při letecké show ve Spojených státech se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly. Plzeňští fotbalisté si v lize zastříleli proti Jablonci. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přeháňky, na východě může pršet a teploty 16 až 21 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
6: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
5: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná, chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Minister kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával, zabývat se teď bude jen těmi relevantními. A tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli v neděli do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby, požadují jeho stažení.
7: Média nedáme, média nedáme.
8: Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
9: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
8: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
10: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
8: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před dvěma týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Radiožurnál.
5: Při letecké show na americké vojenské základně ve státě Idaho se srazily dvě stíhačky. Všichni čtyři piloti se bezpečně katapultovali, uvedla to agentura AP. Na videích z letecké přehlídky je vidět, že jeden ze strojů EA-18G se ze vzduchu zezadu přiblížil k tomu druhému. Obě letadla do sebe ve vzduchu narazila a začala se řítit k zemi. Srážku obou letadel už podle mluvčího letecké vojenské služby vyšetřují úřady.
1: Sport.
5: Fotbalisté Plzně si v šance lize porazili s Jabloncem 5-0 a potvrdili výbornou formu v nadstavbové skupině o titul, ve které ztratili ze 4 utkání jen 2 body. Rozhodnuto bylo už po úvodním poločase, potvrzuje trenér Viktorie Martin Hyský.
11: Souhlasím, že za stavu 4-0 v ligovém zápase přijít do kabiny, že to se mně ještě nestalo, že se mi to stalo poprvé v životě jako ligovýmu trenérovi, takže i pro mě to byl samozřejmě zvláštní moment, když to řeknu. Samozřejmě já jsem rád, jak hrajeme, jak vypadáme.
5: V dalších nedělních zápasech mistrovská Slávia prohrála 1-3 v Hradci Králové a Liberec podlehl 0-2 pražské Spartě. A čeští házenkáři v odvetě kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36. V úvodním zápase podlehli soupeři o 11 branek a na šampionát tak nepostoupili.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 na Vysočině nehoda a před Prahou nebezpečí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na osovou býtýšku havarovalo osobní auto. Na 150. kilometru je mimo vozovku. Vypadá to, že na místě zasahují hasiči, je tam zavřený pravý pruh a krajnice. Jede se levým pruhem teď bez zdržení. Na D1 z Brna do Prahy pozorně za sjezdem na Benešov. Mezi kilometry 21 až 5 v noci sekají trávu a popojíždí v levém jízdním pruhu. Teď jsou poblíž sjezdu na Velké Popovice. Po D1 a Brněnské ulici vjel do Prahy nadměrný náklad s doprovodem. Veze turbínový rám. V metropoli projede po městském okruhu přes Štěrboholy a Černý most k D8 do Německa. Bude problém ho předjet. Na šířku má 6,5 metru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noc je teď jasná až polojasná, ochlazuje se na 5 stupňů až 0. Přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14, na horách kolem 10 a v Beskydech naměří kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
4: Lebka svaté Zdislavy by se mohla do baziliky v Jablonném v Podještědí vrátit ještě do konce tohoto měsíce. Jak to bude s jejím dalším vystavováním uvnitř baziliky, o tom by měla rozhodnout komise duchovních a zástupců Libereckého kraje. Podrobnosti k tomu prozradíme už po písničce.
2: Noční radiožurnál
14: a Petr Zajíček.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znovu.

0: dobře mu je milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře mu je milá.
1: Restaurátorům se podařilo úspěšně vyjmout z betonu lebku svaté Zdislavy, aniž by byla poškozena. Na síti X dnes o tom informovala policie. Relikvie je zachovala a teď čekají ještě další restaurátorské práce. Lebku ukradl v úterý z baziliky v Jablonném pod Ještědí muž, který ji chtěl zalitou betonem hodit do řeky.
2: Je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
3: Sestra Dominikánka Roberta neskrývá radost práce restaurátorů, kteří lebku po dvou dnech vyjmuli z belíku, do kterého je zloděj dal a zalil betonem. Že se jim to podařilo, aniž by lebku poškodili, obdivují i lidé z Jablonného.
4: Ježišina, tak to je nádhera, teda to se povedlo, protože byla verze, že se nedostane, že se poničí. Že jo, byla by to hrozná škoda.
5: Krásná práce od restaurátorů, že jim to šlo tak rychle.
6: By byla škoda přijít o takovouhle věc, že jo, by to někdo znehodnotil, ale nebylo to už nikdy.
3: Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se lebka svaté Zdislavy mohla do baziliky vrátit do konce května.
7: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám.
8: Ještě jenom se zeptám, on když ji ukradl, tak na některých záběrech bylo vidět, mě přišlo, jako kdyby tam nějaký kostičky ještě zůstaly, že jako tak popadnul v rychlosti, že něco odpadlo.
7: Ano, on jak brutálně rozbil skla a vytahoval lebku z dvou relikviářů, tak protože ten otvor nebyl dostatečně velký, došlo k narušení lebky a pět velkých úlomků zůstalo vlastně v tom relikviáři.
3: Restaurátoři se teď ulomené kousky pokusí vrátit zpět. Někteří z místních ale přemítají, jestli je správné lebku v bazilice znovu vystavovat, jako třeba Petr Šťovíček.
9: Jsou třeba křesťani, co nemají úplně kladný názor na ty ostatky a člověk si říká, že třeba bez té lebky nebylo líp, ale vlastně nevím.
3: Děkan Majer nesouhlasí.
7: Za námi stojí 2000letá tradice církve, která tímto způsobem ctí ten heroický život svatých, takže na tom není nic pohoršujícího, když jsou ostatky svatých vystaveny.
3: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla ale vznikne komise z duchovních i zástupců Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
10: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Každoroční pietní akt Terezínská trizna včera v památníku Terezín připomněl oběti nacistické persekuce. Vzpomínková akce se koná už od roku 1947 a i tentokrát přivítala pamětníky, třeba přeživší z terezínského geta. Reportáž uslyšíte už za chvíli. Open door.

0: Památku obětí nacistické perzekuce si v neděli připomněli lidé na Národním hřbitově před malou pevností v Terezíně. Letos šlo o 81. výročí připomínky osvobození a konce druhé světové války v Evropě.
1: Koná se to teda vždycky třetí neděle v květnu, protože se to odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou úmluvu, což byla dohoda přeživších Buchenwaldů, kteří se po válce setkali po osvobození a slíbili si, že se budou setkávat právě v tomto termínu do té doby, dokud nebudou vymíceny vlastně kořeny nacismu.
2: Vysvětluje mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
3: Zapomínáme na to, že to, co v minulosti začalo nebráněním zlu, pokračovalo selhaním práva a institucí, končilo gety, koncentračními tábory a miliony.
2: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
4: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
5: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
2: Zpětně vnímá neuvěřitelné štěstí, když jako jedna ze 150 tisíc dětí holokaust přežila.
5: Když se na to dívám zpětně, byl pro mě úžasnou školou života, protože člověk si tam seřadil priority, ale to jsem tenkrát jako šestiletý dítě nechápala.
2: Letos na pietu dorazilo zhruba 3000 lidí. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy a Martin Matějka.
1: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize. Pacientům má s používáním umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů k určování diagnóz nebo léčby. Na přípravě materiálu spolupracovali taky lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii a dvě čerpací stanice v ruské Moskevské oblasti, informuje o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objektu zbrojního průmyslu, vojenskou infrastrukturu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce. A pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili více než 1,5-tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut a z oblasti se kvůli zneškodňování pumy muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. A bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací.
2: Sport.
1: Brněnští basketbalisté rozehráli semifinálovou sérii Národní basketbalové ligy vítězně. Na palubovce Pardubic vyhráli 85-82. A druhé utkání série, hrané na 4 vítězství, je na programu znovu v Pardubicích, a to od 17:30.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 na Vysočině a uzavírka na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na osovou býtýšku nehoda. Na 150. kilometru osobní auto bylo nebo stále ještě je mimo vozovku. V místě je zavřený pravý pruh a krajnice kolem teď projedete plynule levým pruhem. Dálnice i jinde bez kolon. Plynule se jezdí taky novým omezením na D3 u Českých Budějovic. Na kilometru 135,5 v tunelu Pohu.

0: Turka. Údržba zavřela tubus do Rakouska. Jezdí se jen v části na Prahu obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je jasná až polojasná, na východě a severovýchodě oblačná až zatažená s deštěm, ochladilo se na 5 stupňů až 0. A přes den pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14, na horách kolem 10 a v Beskydech na měří 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Uniklý dokument a prolustrovaní novináři. Policie zjišťovala, kdo jim vynesl informace. Povolil jí to soud, ale měl na to právo. Případ Kydalka a kauza Čapí hnízdo. Téma Vinohradské 12 a Jana Cibulky, kolegy datového novináře a spoluautora pořadu Antivirus na Radiožurnálu. Dnes je pondělí, 18. května. 103. narozeniny má Český rozhlas. Ahoj Honzo, vítej ve Vinohradské 12.
4: Ahoj.
3: Ty jsi získal dokument, který potvrzuje, že obvodní soud pro Prahu 2 povolil policii zjistit kontakty novinářů v kauze Čapí hnízdo. Řekni, koho a čeho se přesně ten daný dokument týká?
4: Ano, se to týkalo kauzy, která souvisela s Čapím hnízdem, ale v celku okrajově, protože ve chvíli, kdy vrchní soud rušil rozhodnutí osvobozující pro Andreje Babiše a Janu Naďovou.
3: Už to první teda, v roce 23.
4: Tak to soudní rozhodnutí se dostalo do médií chvilku předtím, než bylo oficiálně doručeno advokátům. A to by se stávat nemělo podle oficiálních pravidel. No a policie začala šetřit, kdo ho vlastně médiím poskytl, a v rámci toho tedy nakonec ukázala prstem na dnes již bývalého soudce Kamila Kydalku. A my samozřejmě nevíme, jestli opravdu spáchal to, co je mu kladeno za vinu, tak jak ten skutek popisuje policie, protože tam ještě nepadl pravomocný rozsudek. Nicméně v rámci tady toho šetření právě policie se souhlasem tedy vrchního státního zastupitelství nechala v případě dvojice investigativních novinářů vypsat jejich komunikační historii za 3 měsíce z jejich mobilních telefonů, aby zjistila, s kým komunikoval.
3: Jakých kolegů se to týká?
4: Týkalo se to Evy Pasekové a Jana Hrbáčka z ekonomického deníku, respektive z České justice.
3: Dobrá, to znamená, je tu podezřelý soudce, který měl vynést tedy to rozhodnutí, které měli získat ti novináři a ti ho měli publikovat, a to se teď řeší v zásadě.
4: Oni ho ani nepublikovali, ale citovali z něj a nějakým způsobem tedy psali článek, který vysvětloval, jak ten soud rozhodl a jak argumentoval.
3: A ten dokument, který ty si získal, tak ten se týká přesně čeho? Co to je za dokument?
4: Já jsem vlastně nejdřív získal usnesení, které rozhodovalo ten případ Kamila Kydalky. To usnesení už je dneska zrušené, nicméně soud původně řekl, že to poskytnutí těch dokumentů, i kdyby se událo tak, jak popisuje policie, tak vůbec nebylo trestným činem. Tady ta otázka ještě není rozhodnutá, to rozhodnutí mezi tím po odvolání státního zástupce vlastně zrušil soud, ale tam jsme se dozvěděli, že policie nasadila operativní prostředky na novináře, což je věc velmi výjimečná a nemělo by k ní docházet. Proto jsme se tomu věnovali dál a získali jsme dokonce oficiální cestou informaci ze spisu nebo dokument, který se jmenuje příkaz k zajištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu. A je to vlastně ten papír, kde policie žádá tedy o možnost získat tady ty informace a soud to povoluje.
5: V současné době není možno jiným způsobem zajistit důkazy, které by umožňovaly zahájit trestní stíhání podezřelého.
3: Proveď mě trochu těmi operativními prostředky, čeho přesně se to mělo týkat. Jinými slovy, policie napíchla ty dva dotyčné novináře a přesně se dostala ke Kydalkovi.
4: Většina lidí zná ten běžný odposlech, tak jako známe z trestních kauz. To znamená, policie má podezření, že někde někdo páchá trestnou činnost, že je to třeba nějaká organizovaná skupina, a požádá soud a ten jí dovolí odposlouchávat. No. Telefony těch osob. Nicméně odposlech se dívá do budoucnosti. Od chvíle, co se nařídí, tak potom může zjistit, co se stalo tedy potom. Mm-hmm. Ale tady se policie potřebovala dívat do minulosti. Mm-hmm. A tak použila něco jiného. A tomu se říká data o uskutečněném telekomunikačním provozu nebo také provozní a lokalizační údaje. A to je vlastně nějaká databáze informací o tom, kdo s kým komunikoval. Tady ta databáze se ze zákona uchovává půl roku. Je tam
6: to schraňují operátoři, že?
4: Přesně tak. Je tam půlroční historie naší komunikace. A od ta data tady z té databáze si policie zažádala a soud tedy povolil jejich použití.
6: A policisté se podívali do těch dat a na základě čeho zjistili to pojítko mezi těmi novináři a soudcem Kydalkou?
4: Policie se dívala jednak samozřejmě na ten článek, který vyšel na české justici, dívala se, s kým komunikovali ti novináři a zároveň se dívala na to stejným způsobem, s kým komunikovali osoby, které v justičních systémech nahlížely na to rozhodnutí. Mm-hmm. Protože policie začala tím, že se podívala tedy, kdo ve chvíli, kdy ten dokument přišel na městský soud, tak kdo se na něj podíval. Od tady té skupiny lidí odečetli ty osoby, které měly, řekněme, nějaký profesní důvod se s tím dokumentem seznamovat, to znamená soudce Šot, který Andrej Babiš a Janu Nadějovou soudil, jeho kolegové, kolegyně v justiční kanceláři, prostě ti, kteří s tím měli pracovat. A asi ten předpoklad byl, že se tam objeví nějaká další osoba, která tedy k tomu neměla ten důvod a ta mohla být ta, která tu informaci vynesla. Tady se to trošku zkomplikovalo, protože se ukázalo, že do toho nahlíželo bez tedy tady toho přímého důvodu řada dalších soudců městského soudu a také další osoby z justičního personálu.
6: Ach tak.
4: To znamená, že policie hledala tu spojitost mezi tady těmi osobami, které nahlížely na ten dokument, aniž k tomu měly vlastně ty pracovní důvody, a z druhé strany mezi těmi novináři, kteří tedy napsali ty informace, které v tom dokumentu byly.
6: Mm-hmm. To znamená, že potom metodou výškrtu z toho seznamu těch potenciálních pachatelů jim zbyl soudce Kydalka.
4: Ano, já přesně samozřejmě nevím, jak operativně policie postupovala v tomhle konkrétním případě, ale jeví se to tak, že tedy porovnala tu komunikační historii jak těch novinářů, tak těch justičních osob, z toho jí vyšel nějaký jeden podezřelý, u něj následně prováděla ilustraci komunikace přes e-mail nebo jeho e-mailu a na základě toho tedy poskládala tady ty digitální důkazy, které mají ukazovat na Kamila Kydalku.
6: Já když se vrátím k té své původní otázce, ve které jsem říkal, že obvodní soud pro Prahu 2 povolil policii zjistit kontakty novinářů, tak rozumím tomu správně, že policie se tedy skutečně dívala do archivu všech telefonátů, veškeré komunikace, textových zpráv dvou investigativních novinářů z Ekonomického deníku a České justice.
4: Za dobu 3 měsíců.
6: Ale to je přeci obrovské prolomení redakčního tajemství a zásah do soukromí těch lidí.
4: Je to tak, je to velký zásah do redakčního tajemství, je to věc, která by měla být absolutně výjimečná. A my to z minulosti víme, protože když se řešila podobná situace v případě našeho bývalého kolegy Janka Kroupy, který se věnoval kauze Pandur. Mm-hmm. Janek Kroupa psal o tom, jak probíhá vyšetřování nějaké trestné činnosti, které se měly účastnit lidé z blízkého okolí tehdejšího premiéra Topolánka. A tam se také policie snažila zjistit, kdo je ta osoba, která Janku Kroupovi případně zpřístupnila některé tady ty informace. Z toho důvodu nařídili odposlech. A Janek Kroupa se o tom následně dozvěděl a po poměrně dlouhých soudních peripetích, které trvaly asi 6 let, tak nejvyšší soud řekl, že to bylo nelegální, že ten odposlech byl protiprávní a stanovil velmi přísné hranice pro to, za jakých podmínek ty orgány veřejné moci tedy můžou nařídit použití operativních prostředků proti novinářům s cílem tedy prolomit to redakční tajemství nebo tu zákonem garantovanou ochranu zdroje. Protože samozřejmě nikdo není nad zákonem, nikdo není mimo autoritu soudu. Ale v případě, že ten soud tady k tomu zásahu svolí právě ve vztahu k tomu redakčnímu tajemství, tak musí splnit velmi přísné podmínky.
6: V tom dokumentu, který máš k dispozici, takové odůvodnění nacházíš, respektive takové důvody, které by mohly vést k tomu, aby policie skutečně to povolení mohla získat, tam jsou?
5: Toto opatření je přiměřené charakteru a závažnosti prověřované trestné činnosti, kdy zájem na objasnění této trestné činnosti zde převažuje nad zájmem na ochraně soukromí osob.
4: Ten dokument shrnuje velmi formálně, velmi povrchně jednak tu teorii policie, která tedy pracuje s nějakou vyšetřovací teorií. Nicméně to, že se jedná o novináře, je tam zmíněno pouze ve vztahu k jednomu z nich a jenom velmi obecně. A následně se soud vůbec nezabývá všemi těmi pravidly a podmínkami, které by měl splnit. Přičemž to není nějaké jedno rozhodnutí nejvyššího soudu, které to říká, ale plyne to z judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Opakovaně to zdůrazňoval i náš ústavní soud. Žádným tady tím názorem se zkrátka ten povolující soud neřídil, úplně jednoduše řečeno.
6: A mluvil jsi se soudkyní, respektive soudcem, který podepsal ten příkaz, o kterém tady mluvíme, co na to říká, jak to zdůvodňuje?
4: My jsme samozřejmě paní doktorce Rajfové, vlastně soudkyně, která ten souhlas podepisovala, dali možnost k vyjádření, nicméně ta nám prostřednictvím tiskové mluvčí vzkázala, že vzhledem k tomu, že ta věc ještě není rozhodnutá vůbec, tak se určitě nebude vyjadřovat k žádným tedy těm procesním aspektům.
6: A co bývalý soudce Kydálka?
4: Kamil Kydálka, toho jsme samozřejmě také oslovovali, ten se k tomu odmítá vyjadřovat s tím, že to řízení běží vlastně v počátku, protože on teď namítá i to, že to soudí vlastně nepříslušný soud, takže ta věc nyní leží před ústavním soudem, kde se má tady ta procesní nějaká podmínka rozhodnout. Ten se k tomu odmítá vyjadřovat, nicméně z toho, co jsme měli možnost vidět v těch dokumentech, tak on tu vinu nedoznává.
6: Mimochodem to není úplně neznámé jméno.
4: Kamil Kydálka v době, kdy byl soudce a kdy tedy mělo dojít tady k tomu případu, tak byl soudcem trestního úseku Městského soudu v Praze. Rozhodně můžeme říct, že to soudce mediálně známý, protože se nebál ani ostřejších vyjádření a v minulosti vlastně několikrát byl ve střetu s tou soudcovskou samosprávou, byl několikrát kárně řešený a realisticky mu hrozilo zbavení soudcovské funkce. Můžeme spekulovat, že v případě, že by se jí nyní sám nevzdal, tak tento případ by pravděpodobně byl poslední kapka.
6: Proč by mělo být vůbec problematické to předání usnesení vrchního soudu v kauze Čapí hnízdo novinářům? Je to přeci jednoznačný veřejný zájem?
4: Je to jednoznačně veřejný zájem a ten dokument by byl vždycky veřejný. V takto sledované kauze zkrátka se tady ta rozhodnutí zveřejňují. Tady mělo dojít k tomu, pokud budeme vycházet z toho, co tady tvrdí policie a státní zástupce, tak mělo dojít k tomu, že ten dokument vlastně byl médiím poskytnut předčasně. Ale velmi pravděpodobně se bavíme třeba o hodinách oproti tomu, řekněme, stavu, který je předpokládán. To znamená, nejdřív dojde k doručení advokátů těch obžalovaných a tedy následně teprve je možné tady ty informace poskytnout médiím nějakým způsobem anonymizované. Tady nutno dodat, že ta anonymizace, která v běžných případech chrání tedy nějakým způsobem soukromí těch osob, kterých se to dotýká, těch trestně stíhaných, tak tady v tom případě je čistě formální záležitostí, protože všichni víme, kdo je Andrej Babiš, všichni víme, kdo je Jana Nagyová.
6: Ale anonymizované to v tomto dokumentu uniklem nebylo.
4: Velmi pravděpodobně ne, ta policie to tvrdí, já jsem sám nebyl příjemcem té zprávy, takže nevím, jak přesně ten dokument vypadal. Nicméně nedošlo tam k úniku podle všeho nějakých informací, které by byly třeba jako intimní povahy nebo nějakým způsobem opravdu hrubě zasáhly do práv těch osob. Šlo spíše o, řekněme, formální předběhnutí. Tam se samozřejmě otevírá otázka, zdali toto je situace, kterou by měly řešit nějaké prostředky trestního práva. On i ten soud, který to soudil na poprvé, tak vlastně dospěl k závěru, že to nebyl trestný čin, byl to pravděpodobně nějaký delikt, tedy ze strany Kamila Kydálky proti interním regulím toho soudu, protože neměl takto postupovat, on nebyl osoba, která by měla vyřizovat dotazy veřejnosti nebo poskytovat dokumenty novinářům. Nicméně soud si na poprvé tedy nemyslel, že to byl trestný čin. Tady tou otázkou se soud nyní bude muset zabývat, řekněme, více do hloubky.
6: To stíhání bylo přerušené, potom znovu obnovené, že je to tak.
4: To trestní stíhání Kamila Kydálky stále běží, jenom se čeká, až se vyřeší procesní otázky. To znamená, který soud by se tím správně měl zabývat. Nicméně i tak ze začátku, když to policie začala stíhat vlastně, když docházelo k tomu povolení toho zásahu do toho redakčního tajemství, nebo tom prolomení té ochrany zdroje podle paragrafu 16 tiskového zákona, tak v té době ještě tam byl uváděný trestný čin zneužití pravomoci na straně Kamila Kydálky, a tedy ten trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému. Zneužití pravomoci z toho v průběhu času vypadlo, zbyl akorát ten neoprávněný přístup k tomu počítačovému systému. Tím, že tam na začátku bylo to zneužití pravomoci, tak ta věc byla podle pravidel, kterými se řídí fungování státního zastupitelství, tak byla v té době na vrchním státním zastupitelství v Praze, které právě požádalo o tedy ten zásah do toho novinářského tajemství nebo do prolomení toho redakčního tajemství.
6: Ty jsi zmiňoval, že v tom příkazu to odůvodnění zásahu policie není dostatečné. Ty si dovedeš představit případy, výjimečné případy, mimořádně dobře odůvodněné případy, v nichž by policie takovou pravomoc mít měla?
4: On nám tohleto říká třeba konkrétně nejvyšší soud právě v tom případě Janka Kroupy, kdy on říká, že ve chvíli, kdy nějaká osoba zevnitř státního aparátu vynese neveřejnou listinu z trestního stíhání nebo z nějakého trestního řízení, tak to ještě automaticky neznamená, že je možné tam provést tedy takto silový zásah ze strany státu, to znamená prolomit tu ochranu zdroje.
5: Pak je úkolem soudu zvážit, zda je v konkrétním případě veřejný zájem na odhalení zdroje novinářovi informace natolik silný, že převáží i ústavní právo na svobodu projevu, respektive právo na utajení zdroje informace.
4: Nejvyšší soud říká, že tam je potřeba zjišťovat, co tím pravděpodobně ta osoba, která tu informaci vynáší, sledovala. Pokud ta osoba tu informaci vynesla proto, aby zmařila to trestní stíhání, aby nějakým způsobem třeba varovala pachatele té trestné činnosti, překazila jejich odstíhání, tak pak ten zásah možný je. Ale v případě, že je velmi pravděpodobné, že ta osoba tím sledovala nějakou diskuzi o veřejném zájmu, typicky právě třeba zdali osoby, které jsou vysoce postavené v nějaké mocenské funkci v rámci státu, tak zda tedy třeba nezneužívají svoji pravomoc, zda tam není nějaká snaha je třeba zbavit toho trestního stíhání a podobně. Zkrátka, když ta informace se vynáší tedy pro tu veřejnou debatu, tak by k tomu zásahu dojít nemělo.
6: Ten soudce, který je podezřelý z vynesení dokumentů v kauze Čapí hnízdo, my bychom ho mohli označit za whistleblowera?
4: Whistleblower by měl, aby splňoval všechny ty znaky, tak by jednak měl varovat před nějakým opravdu viditelným zneužitím pravomoci, moci. A to si nemyslíme, nebo nevidíme, že by tady v tom případě k němu docházelo. My nevidíme žádné znaky toho, že by se stát snažil třeba Andreje Babiše z toho nějakým způsobem vysekat neoprávněnými prostředky. Zkrátka ten justiční proces běží, řekněme standardně. Byl tam rozsudek toho prvostupňového soudu, následně to bylo zrušeno, vráceno. Takže tam probíhá prostě standardní soudní spor, nebo trestní stíhání. A nevidíme, že by tam na straně justice byla nějaká takováto nepravost, na kterou by bylo nezbytné tedy upozornit. Na druhou stranu, už jenom ta informovanost veřejnosti velmi detailně o to, jaký trestný čin je přičítán premiérovi republiky, zároveň jednomu z nejbohatších Čechů, tak je nepochybně otázka silného veřejného zájmu, zejména i proto, že tady v tom konkrétním usnesení právě vrchní soud vysvětloval, proč si myslí, že Andrej Babiš je vinen v té věci.
6: No a přijde ti, že ta ochrana podobných lidí, které často můžeme označit za whistleblowery, je dostatečná v Česku, když teď vidíme, že se to propírá mediálně, kdo to udělal, mluvíme o těch konkrétních lidech, podezíráme je z toho, respektive policie je z toho podezírá.
4: Tady je asi důležité říct, k čemu tam ta ochrana zdroje je. Ona nechrání novináře. Novináři nejsou nějací nadlidé, kteří by byli chráněni před samozřejmě oprávněnými zásahy bezpečnostních složek. Ta ochrana chrání ty zdroje, ty osoby, které se baví s médií, protože soudy, vysoké lidskoprávní soudy dlouhodobě říkají, že je to podmínka toho, aby média mohly fungovat a plnit tu svoji roli hlídacího psa. Že se zkrátka baví s těmi lidmi uvnitř veřejné správy, kteří jim poskytují informace o tom, jak ta veřejná správa funguje. A to i v případech, že třeba nejsou oprávněni mluvit s médií oficiálně, nejsou to tiskoví mluvčí, nemají tu funkci. Ale právě proto, že dávají médiím, řekněme, otevřený pohled toho, jak ten stát vevnitř funguje, jak se tam využívá moc, tak umožňují skrze média veřejnosti kontrolovat to fungování veřejné moci. Proto existuje ochrana zdroje, aby se osoby uvnitř veřejné správy například nebály mluvit s médií. Když vidíme, že k tomu prolamování dochází a řekněme, je to takovýhle rutinní úkon, že tam prostě ty ochranné prostředky nefungují, tak to samozřejmě odrazuje každého, kdo by se chtěl bavit s médií. To znamená, podvazuje to tu veřejnou kontrolu nad tím, jak stát funguje zevnitř.
6: Mm-hmm. Takže ta cesta pro ty lidi, kteří by chtěli mluvit s médií a nechtěli by čelit podobným záležitostem, je jaká?
4: Samozřejmě bylo by vhodné, a konec konců říká to i Evropský akt o svobodě médií, aby tady byla silná právní ochrana. My vidíme, my jsme si doteďka mysleli, že nějaká právní ochrana tady je. Mysleli jsme si to potom, řekněme, dost jasném rozhodnutí toho nejvyššího soudu v případě Janka Kroupy. Teď vidíme, že ty stávající právní prostředky prostě selhávají. Že tam není kontrolní mechanismus, který by byl schopný tedy zajistit tohleto dodržování toho práva na ochranu novinářského zdroje nebo toho redakčního tajemství. Z toho důvodu jednak pravděpodobně by bylo vhodné, aby tedy Česká republika nějakým způsobem ty požadavky, které plynou z toho aktu o svobodě médií, implementovala do našeho práva, pravděpodobně do trestního řádu, aby tedy zajistila opravdu ochranu novinářských zdrojů, stejně tak, jako tady máme ochranu advokátního nebo zpovědního tajemství. No ale samozřejmě do té doby, než se tady to stane, tak média budou muset hledat i technické prostředky, jak tedy bránit tomu, aby bylo možné použít tady ty standardní operativní nástroje k prolamování redakčního tajemství. Bavíme se tady o vlastně používání nějakých technologií, které tu komunikaci nějakým způsobem zastřou nebo zašifrují.
6: Dobře, a ta cesta je teda v tuhle chvíli, kdyby se ukázalo, že je tu nějaký podobný případ, kdy někdo chce něco novinářům poskytnout, tak má postupovat, abys prakticky to ilustroval jak?
4: Ta asi nejdůležitější rada je, že nikdy by člověk tady k té komunikaci, když chce kontaktovat média, neměl používat jak počítač nebo mobilní telefon, tak i třeba připojení k internetu, kterému poskytuje zaměstnavatel. Neměl by to dělat nic z toho na zařízení zaměstnavatele. tady je vidět vlastně ta první věc a my si ji můžeme prohlédnout tady v tom konkrétním kauze Kamila Kydalky velmi dobře, že tím, že on si přeposlal ten oficiální dokument ze svého pracovního mailu do svého soukromého a následně tedy na nějaký e-mail, který údajně měl dle policie patřit novináři, tak vytvořil úplně jasný důkaz toho, že k tomu došlo. Hmm. To asi by mohlo být, řekněme, nějaké takové první varování. Další varování je, že lidé by neměli používat tady k té komunikaci telefonování a neměli by používat SMS zprávy, protože to jsou ty formy komunikace, které se v Česku zachycují a nějakým způsobem tedy ukládají do té půlroční databáze. Tam je důležité říct, že podle loňského rozhodnutí Nejvyššího soudu je tady ten sběr dat v České republice prováděn nelegálně. Ale tím, že je, řekněme, velmi užitečný pro bezpečnostní složky, tak zákonodárci zkrátka ještě proti tomu nezasáhli, i když ten sběr je evidentně protiprávní. To znamená, lidé by měli používat nějakou formu šifrovaných aplikací. My tady třeba v Českém rozhlase doporučujeme mobilní aplikaci Signál, proto někteří naši redaktoři třeba z Investigativy nebo Domácího zpravodajství tak zveřejňují vlastně své kontaktní údaje i na Signálu, na svých profilech, protože je to nástroj, který šifruje tu komunikaci a neuchovává historické záznamy o tom, kdo s kým komunikoval. Samozřejmě je to nějaké technické řešení a člověk k té technologii zkrátka nemusí mít důvěru. Já proto mám velké pochopení, protože prostě dohlédnout všechny jemné niance nějakých technikálí je občas někdy docela složité. Tou vlastně takovou, řekněme, nízkotechnickou možností je potom obyčejný dopis. Protože dopisy se v České republice neevidují, pokud se bavíme o běžném dopise vhozeném do schránky, není tady nějaká databáze, kdo komu poslal dopis a tímto způsobem právě z poštovní schránky poslaný dopis je vlastně poměrně neviditelný do chvíle, než se dostane do rukou tomu médiu a to následně ho může chránit a nevydá ho a případně ho zničí, pokud by hrozilo to odhalení zdroje, právě s cílem chránit tedy toho člověka, který poskytl informace.
6: Je taky hodně důležité, aby pak ten dopis byl doručen do správných rukou.
4: Proto je vhodné na ně napsat jméno toho novináře, samozřejmě. To je možná rada, která s tím souvisí. Pokud člověk chce kontaktovat médium, tak je lepší si vybrat konkrétního novináře nebo novinářku, kteří se věnují tomu tématu, kterého se to týká, nepsat někam na podatelnu, ale zkrátka si opravdu vyhlédnout toho člověka, který se tématu věnuje. Minimálně z těch jeho článků je vidět, že tomu tématu rozumí aspoň trošku, to znamená, je schopný to zpracovat kompetentně a toho člověka následně oslovit.
6: Vraťme se teď k tomu případu soudce Kydalky. Z toho, o čem ty tady mluvíš a zmiňoval si ochranu novinářského zdroje, mám správný pocit, že Obvodní soud pro Prahu 2, když vydával to povolení pro policii, se ochranou novinářského zdroje vlastně vůbec nezabýval?
4: Ne, my to víme, že se jí nezabýval. Nerozebírá to nějak v tom odůvodnění toho povolení. Z toho, co víme z těch rozhodnutí vyšších soudů, je to problém. Samozřejmě problém je, že tam není žádný přímý kontrolní mechanismus. Opravdu tohle se přeskoumá až ve chvíli, kdy to zvednou sami ti novináři, kteří byli cílem. A ty se mohou ozvat vlastně až ve chvíli, kdy ta věc pravomocně skončí, ta trestní kauza toho Kamila Kydalky, což bude až velmi pravděpodobně za několik let, pak nějakou dobu bude trvat, než rozhodne ten Nejvyšší soud. Jak jsme viděli v případě Janka Kroupy, tak vlastně ta náprava, a ta byla čistě virtuální, protože to byla zkrátka jenom omluva ministerstva spravedlnosti, tak trvala 6 let.
6: Ta trestní kauza Kamila Kydalky je teď tedy v jaké fázi? My jsme zmiňovali, že tam bylo nějaké rozhodnutí, pak bylo přehodnocené, to trestní stíhání pokračuje. Teď je to odložené? Kdy je hlavní líčení?
4: Hlavní líčení není nařízené v současné době, protože se čeká na rozhodnutí ústavního soudu, který se bude zabývat otázkou, zdali to soudí příslušný soud.
6: On se někdo stěžoval na ústavní soud.
4: Přesně tak, přímo Kamil Kydalka.
6: Ach, tak.
4: A teprve až ústavní soud tady tu procesní otázku rozhodne nějakým způsobem, tak bude možné nařídit hlavní líčení, samozřejmě otázka u jakého soudu, záleží na tom rozhodnutí ústavního soudu a teprve tam potom padne nějaký rozsudek. Ten nebude pravomocný, pokud se někdo odvolá, což je velmi pravděpodobné tady u toho typu kauz, že se jedna z těch stran, buď státní zástupce nebo Kamil Kydalka, že se odvolají a teprve poté budeme mít to pravomocné rozhodnutí, pak jsou tam nějaké mimořádné opravné prostředky, ale teprve po tom pravomocném rozhodnutí vlastně bude možné se začít věnovat tomu, i jakým způsobem byl tedy povolen tady ten zásah do toho redakčního tajemství.
6: A poslední a důležitá věc, co ti dva novináři, Jan Hrbáček a Eva Paseková, mohou se nějak bránit proti tomu, co se odehrálo? Ty si říkal, že ty důvody v tom povolení prostě nejsou, možná by neobstály, pokud by to žalovali ti dva.
4: Oni se můžou bránit opravdu, až skončí teprve ta trestní větev Kamila Kydalky.
6: Ale mohou to žalovat potom.
4: Není to žaloba, je to nějaká forma stížnosti, ale ano, mohou se obrátit na Nejvyšší soud, který přezkoumá, jakým způsobem k tomu povolení došlo, ale i to rozhodnutí Nejvyššího soudu bude jenom deklaratorní. On řekne buď bylo to v pořádku, nebo řekne nebylo to v pořádku a zopakuje třeba, jaká jsou proto ta pravidla, ale zpátky už ten čas nikdo nevezme. To trestní stíhání Kamila Kydalky nikdo nezastaví. I kdyby odsouzen nebyl, tak samo o sobě to, že se ukázalo, že je nemožné ho tímto způsobem vlastně vystopovat a postavit před soud, tak může mít odrazující účinek na všechny další, kteří by chtěli hovořit s médii. To znamená, že ta přímá náprava k ní ani tím rozhodnutím toho nejvyššího soudu nedojde.
6: Ale mohou se dočkat omluvy jako náš kolega Janek Kroupa, který dnes pracuje pro Seznam zprávy.
4: Přesně tak.
6: Dobrá, tak moc díky, že jsme to mohli společně rozebrat.
4: Rád jsem přišel.
6: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska můj kolega Jan Cibulka, který jinak připravuje pořad Antivirus na Radiožurnálu, a probírali jsme spolu případ soudce Kydalky a kauzu Čapí hnízdo. Tento týden Český rozhlas Plus vydává novou publicisticko-dokumentární sérii, je o K.H. Frankovi, moc jí doporučuju, týká se největšího poválečného procesu v Československu a uslyšíte v ní spoustu zajímavých zrestaurovaných archivních zvuků. My s aktuálními zvuky tu budeme zase v úterý. Naslyšenou zítra.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle restaurátorů je v zachovalém stavu. Papež Lev 14. zřizuje ve Vatikánu komisi pro umělou inteligenci. Fotbalisté Liberce prohráli i čtvrté utkání ligové nadstavby, tentokrát se Spartou. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přehánky, na východě může pršet a teploty 16 až 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil.
3: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
4: Sestra dominikánka Roberta neskrývala radost z práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po dvou dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
5: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jaký budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
4: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavličková, Radiožurnál.
1: Papež Lev 14. rozhodl o vytvoření Vatikánské komise pro umělou inteligenci, informuje o tom server Vatican News. Komise má pomáhat s reakcí katolické církve na celosvětový nárůst používání umělé inteligence.
6: Důvodem pro vytvoření komise jsou podle Vatikánu potenciální dopady umělé inteligence na lidské bytosti a lidstvo jako celek a také zájem církve o důstojnost každé lidské osoby. Papež Lev 14. by měl v příštích týdnech zveřejnit svoji první encykliku, tedy veřejný list, ve kterém vysvětluje postoj církve k důležitým tématům. A očekává se, že se dotkne právě i tématu umělé inteligence. Papež už dříve varoval před jejími riziky. Prohlásil, že lidé nejsou předurčeni k tomu, žít ve světě, kdy už nelze rozeznat pravdu od fikce a musí zajistit, aby technologie nenahradila lidské bytosti. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně se v neděli vzpomínalo na oběti nacistické perzekuce. Pietního shromáždění k jejich památce a při příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnili prezident Petr Pavel, politici, diplomati nebo skauti.
7: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
8: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
7: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
9: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
7: Z Terezína Lucie Jízlová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Liberečtí fotbalisté dál čekají na první bod v nadstavbě šance ligy. Prohráli i čtvrté utkání ve skupině o titul, tentokrát s pražskou Spartou 0-2. Ve druhém poločase nastoupil záložník Petr Hodouš poprvé od zápasu, ve kterém mu soupeře zlomil čelist. Přestože ho zranění v běžném životě stále omezuje, hrál Hodouš se speciální maskou.
10: Jelikož nemůžu kousat, nemůžu jíst normálně, takže mám tekutou stravu. Jím kašičky různý, při tom fotbale jsem trošku slyšel jako křupání v tom, ale doktor řekl, že to není jako špatného. Neměl jsem moc času na to zvyknout, na tu masku, měl jsem ji pouze na dvou trénincích, takže to bylo o to těžší, ale jsem rád, že vůbec teď můžu hrát a můžu být na tom hřiště, že jsem nemusel postoupit operaci.
1: Ve zbývajících nedělních zápasech mistrovská Slávia prohrála 1-3 v Hradci Králové a plzeňská Viktoria zvítězila 5-0 nad Jabloncem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D1 u sjezdu na Čechtice a na Vysočině. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je za sjezdem na Čechtice hlášená nehoda. Kilometr 70,5 je to na úrovni odpočívky. Srazila se tam dvě osobní auta. D1, kilometr 70,5 směr Brno. Nehoda. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se zájezdem na Osovou Býtýšku objíždí následky noční nehody. Na 150. kilometru havarovalo osobní auto. Zřejmě je stále mimo vozovku. V místě je zavřená krajnice a pravý pruh nebo část pravého pruhu. Kolem projedete plynule. Dálnice D46 na výjezdu z Vyškova do Olomouce, překážka na prvním kilometru poblíž sjezdu na Vyškov na krajnici, nepřehlédněte sraženou lesní zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přeháňky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem. Zlatý Trumpův telefon měl být píchou Ameriky. Předplatilo si ho přes 500 000 lidí. Zatím ho ale nedostal nikdo. Proč? Tak to se v nočním radiožurnálu dozvíte už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Statisíce Američanů poslali v přepočtu přes miliardu korun jako zálohu na takzvaný Trump phone. Je to, nebo měl to spíš být, zlatý chytrý telefon, který slíbila vyrobit firma napojená na rodinu prezidenta Donalda Trumpa. Měl být vlasteneckou alternativou k iPhoneu od firmy Apple. Uplynul ale celý rok a firma zatím nedoručila jediné zařízení. Na detaily se naší americké zpravodajky Jany Ciglerové ptal moderátor Jiří Štefl.
1: Zlatý Trump phone si předplatilo téměř 600 tisíc lidí. Co o telefonu dosud víme a proč zatím nedorazil?
2: Tak víme toho překvapivě málo, protože když Trump mobil před rokem otevřel ty předobjednávky, tak sliboval zlatý smartphone vyrobený ve Spojených státech jako takovou patriotickou alternativu vůči iPhoneu. $100 té zálohy zaplatilo skoro 600 tisíc lidí, ale ty propagační fotografie, které na té webové stránce byly, tak se postupně několikrát měnily a některé varianty nápadně připomínaly modely od jiných výrobců, například Samsung. Technické parametry se také průběžně upravovaly a přesto k dnešnímu dni firma nedoručila jediný kus.
1: Telefon se v reklamní kampani pyšnil, že bude vyroben v Americe. Pak se ale tenhle slib z těch propagačních materiálů vytratil. Jano, proč?
2: Řekla bych, že to je takové setkání s realitou. Je to totiž dneska obvyklá realita globální výroby. Vyrobit smartphone kompletně ve Spojených státech je dneska prakticky buď nemožné, anebo příšerně drahé. Prostě ty dodavatelské řetězce pro displeje, čipy, baterie, to všechno sedí v Ázii. Trump mobil to ze začátku ignoroval, propagoval to Made in America jako takový hlavní prodejní argument, no ale po startu předobjednávek ten slib z webu tiše zmizel, protože politicky je to i pro značku Trumpových synů nepříjemné a oni stojí za tou firmou. Prezident uvaluje cla na čínské zboží a jejich firma by ho zřejmě musela z Číny dovážet.
1: Jano, a co tedy s tou zálohou $100? Pokud by si to zájemci rozmysleli, mají vůbec nárok dostat tu zálohu zpět?
2: Tak jak jste říkal, je to přes miliardu korun, to je opravdu hodně i tady ve Spojených státech a začíná to být takové nejasné až ošemetné. Trump mobil před několika měsíci tiše aktualizoval obchodní podmínky a přidal do textu větu, že ta záloha nezaručuje, že telefon bude někdy vyrobený nebo dodaný. Jinými slovy, firma si pojistila, že může peníze vybrat, zařízení nedodat a být stále v právu. Už některé spotřebitelské skupiny zvedají poplach, požadují vrácení peněz, ale konkrétní žalobu jako takovou zatím nikdo nepodal. Americké úřady na ochranu spotřebitele zůstávají k případu prozatím tiché, ale dávám tomu nějaký čas.
0: O zlatém mobilu přezdívaném Trump phone mluvila v nočním radiožurnálu naše americká zpravodajka Jana Ciglerová.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Nedávno obnovený rybník v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku má nové nechtěné obyvatele. Někdo do něj vypustil ryby, které můžou ohrozit tamní obojživelníky. Pokud se ryby nepodaří vylovit, budou muset správci zámku rybník vypustit.
1: Ptáci zpívají, žáby kvákají, po hladině se prohání kačeny, téměř idyla, ale ona to taková úplně idyla není, potvrzuje kastelán Martin Váňa.
2: Nám je nějaký dobrá, když to tak řeknu, vysadil do našeho malého rybníku ryby.
1: Co jsou to za ryby?
2: Jsou to takové typické ty jezírkové ryby. Na základě projektu jsme dokonce vázáni k tomu, že zde žádné ryby ani být nesmí.
1: Tady se nám teď něco vlní na hladině.
2: Vidíme krásnou úžovku obojkovou, těch je tady skutečně hodně. Ty se mohou živit těmi obojživelníky, ty to mají povolený.
1: Nově revitalizované jezírko kontroluje Tomáš Mastík z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně přihledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první dva roky byl bez osádky.
1: Takže se zdá, že ryby do rybníku nepatří?
3: Ryby do rybníku samozřejmě patří, je ale nutné zdůraznit, že ve správném množství. Pokud k tomu rybníku dojde takzvanému přerybnění, tak ten rybník velmi rychle ztrácí své přírodní hodnoty, stává se z něj takový zelený, nevábný, brčálový rybník, který pro přírodu není moc příhodný.
1: Pokud se nepodaří ryby vylovit, budou muset správci rybník v zimě vypustit. V takzvaném nebeském rybníku se ale voda plní především dešťovými srážkami. Jen v menší míře s vodem vody ze zámeckých střech. V každém případě kastelán varuje před svévolným vysazováním ryb. Z Čech pod Kosířem Blanka Mazalová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: České hokejisty čeká na mistrovství světa třetí zápas, ale první proti soupeři z úzké světové špičky.
2: Národní tým nastoupí proti Švédsku, které má v sestavě více než 10 hráčů z NHL.
1: Zápas Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Je půl páté. Krátké zprávy a Martin Matějka. V Moravskoslezské větvi sáskařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Třeba fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úpadcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úpadek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Radiožurnál komentovat nechtěl. Rodičovský příspěvek by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Zvýšit se příspěvek má ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Pro státní kasu by navýšení znamenalo navýšit výdaje o 230 milionů korun. Loni bylo na světě popraveno nejvíc lidí od roku 1981. Informovala o tom nevládní organizace Amnesty International, zaznamenala více než 2700 poprav, což je meziroční nárůst téměř o 80%. Nejvíc poprav přibylo v Iránu, kde úřady popravily více než 2000 lidí. A americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. Prezident Spojených států žádá v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření sálu, který nechává postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. A Trump původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
3: Sport.
4: Vodní slalomář Vít Přindiš ovládl o jediný bod nominační boje o účast v reprezentačním týmu kákářů. Přindiš tak doplnil Jakuba Krejčího a Jiřího Praskavce. Těsně místo v týmu nezbylo na Matyáše Nováka, který se ale už dříve zajistil stejně jako Přindiš a Krejčí účast ve vrcholných závodech v kajakcrossu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1, jedna na Benešovsku, další na Vysočině. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice se srazila dvě osobní auta. Nehoda bez zranění je na kilometru 70,5 vedle odpočívky Studený. Blokuje část nájezdu. Na dálnici na místě policejní hlídka. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Osovou Býtýšku se stále objíždí následky noční nehody. Na 150. kilometru bylo osobní auto mimo vozovku. Podle našeho zpravodaje je v místě zavřená už jen krajnice.
6: Momentálně situace je taková, že jsou tam prořežená svodidla, auto dole jsem neviděl, nicméně krajnice uzavřená šipkou silničářů, pravý pruh je plně průjezdní, nemusí se vybočovat.
5: A na silnici 272 z Lise nad Labem do České

0: divokého brodu srazilo nákladní auto divoké prase. Nehodu taky omezený průjezd, čekejte u Bříství, kousek za sjezdem z dálnice D11 do Hradce Králové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď nad ránem je jasno až polojasno, na východě a severovýchodě oblačno až zataženo s deštěm, ochladilo se na 5 stupňů až 0 a přes den pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě se místy vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
3: A připomínám, že máme pondělí 18. května, všem Natašám vše nejlepší k svátku a jak to vypadá v kalendáriu dál, tak musím připomenout, že máme narozeniny Český rozhlas, protože v roce 1923, takže je to 103 let přesně, začalo pravidelné vysílání tehdy tedy ještě Československého rozhlasu. 84. narozeniny má slovenská herečka Emilia Vášáriová, blahopřejeme, 78. potom frontman skupiny Katapult Oldaříha a 64. schodně mají herec Karel Roden a německá zpěvačka Sandra.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Co bychom si vzali, kdyby během pár minut vypadl proud, voda i telefonní signál? Nový třídílný experiment 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace a první tři dny bez pomoci státu. Série režisera Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a ode dneška její první díl nabízí YouTubeový kanál Čexperiment.
1: A víš, co si vemu?
2: Určitě nějaký drogy.
3: Nějaký chlast.
1: Tohle je parfémovaná mlha.
4: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba dvě třetiny Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během pěti minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první tři dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
1: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to mám zásoby na sladky.
5: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na tři dny.
4: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
6: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří dokážou o sebe postarat nebo budou panikářit nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
4: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
7: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po dvou hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
4: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
7: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít vlastně o půstu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
8: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít tři dny jen z vlastních zásob?
9: Tři dny? Že bych je koloudila v jídlo.
10: To je věc, která tě může zabít.
4: V dalších dílech uvidíme tři vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda žádajícího o jídlo až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: 600 umělců z Česka i ze zahraničí na jednom jevišti a hrají Mahlerovu symfonii tisíců. Tak to včera vypadalo v ostravském Trojhalí Karolína. Splnil se tak sen fagotisty Jana Soukupa, který si před lety řekl, prostě chci udělat Mahlerovu osmou. Více už za chvíli.
1: Letí vrána, letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly, jedním okem, jedním uchem.

Představte si, že začíná zvučet a znít celé univerzum. Už to nejsou lidské hlasy, ale planety a slunce, které obíhají. Tak to řekl Gustav Mahler o své 8. symfonii. Jedno z nejnáročnějších děl klasické hudby včera poprvé zaznělo v ostravském Trojhalí Karolína. A dnes večer si ho muzikanti a zpěváci zopakují. Za vším stojí dlouholetý sen fagotisty Jana Soukupa.

0: kolikrát už jste brečel?
1: No dneska. Dneska v koupelně, no.
2: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
1: Mi přijelo pomoct asi 500 lidí. Jsou to buď mý přátelé, nebo přátelé mých přátel. 104.
2: 8 solistů, 13 sborů z Česka i Polska, 3 orchestry. Z toho velká část neprofesionálních hudebníků. To vše drží pohromadě rakouský dirigent Christian Arming.
3: Je opravdu těžké slyšet všechny detaily, takže když zkoušíme, často musí sbory zpívat jen se třemi nástroji a až pak to dáme dohromady. Je to dobrodružství, trošku Mission Impossible, but we will
2: make it. Possible. Když na spolupráci kývnul ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
4: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert. Jako v pořádku, udělejte si koncert, pronajmeme vám tento sál a není problém, udělejte si tady relativně, co chcete.
2: Nakonec z toho bylo 7 let příprav, kreslení pódií, schánění ubytování pro stovky lidí nebo vyřizování dopravní uzavírky, aby projíždějící auta nerušila zážitek. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: You want me to.
1: Radiožurnál 5 hodin. Se správami je tu Tereza Tomášková.
2: Americký senát zkomplikoval Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z rozpočtu na jeho nový taneční sál v Bílém domě. Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. Fotbalisti Hradce Králové porazili v šancelize Slavii a zajistili si účast v evropských soutěžích. A bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty až 21 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. Prezident žádá v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření sálu. Nechává ho postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. Trump původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
4: Miliarda dolarů měla původně projít díky zrychlenému rozpočtovému režimu, ale senátní komisařka Elizabeth McDonoughová rozhodla, že stavba je na to příliš komplexní a zahrnuje příliš mnoho úřadů. Republikáni tak budou potřebovat 60 senátních hlasů místo 51, aby miliardu na taneční sál prezidentovi zařídili. Hlasy se jim budou mezi demokraty ale obtížně schánět, protože opozice nákladnou stavbu financovat z federálních peněz odmítá. Ze Spojených států Jana Ciklerová, Radiožurnál.
2: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvýšení počtu studentů. Jde především o lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Přijdou proto o část příspěvků, které od ministerstva na navyšování kapacit dostali.
5: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku, případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
6: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
5: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů nebo omezené personální a prostorové kapacity, říká mluvčí univerzity Jana Evangelisty Purky v Ústí nad Labem Jana Kasaničová.
7: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku.
5: Ministerstvo školám snížilo finanční podporu a dál s nimi jedná. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
2: Na řece Olšavě v Kunovicích se přemnožily nutrie. Radnice získala povolení k regulaci těchto hlodavců. Myslivci zatím odlovili 18 kusů. Celkově jejich počet odhadují na 70. Proč chce město nutrie likvidovat, vysvětluje Martin Rolenc z odboru správy majetku a životního prostředí.
8: Je to nepůvodní živočich, který se k nám vlastně dostal jako kvůli chovu na kožešiny z Jižní Ameriky. Dostal se časem do volné přírody. Bohužel teda působí velmi negativně, protože v prvé řadě teda poškozuje břehy tím, že vyhledává potravu, buduje si samozřejmě nějaké nory. Dokáže ty hrázy poškodit velmi výrazně, což v našem případě v Kunovicích může samozřejmě narušit i funkci protipovodňových opatření.
2: Nutrie představují taky zdravotní riziko, protože přenášejí infekční nemoci nebo parazity. Lidé by je rozhodně neměli krmit.
3: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové se dostali do evropských soutěží. Kvalifikaci do konferenční ligy jim zajistila celková čtvrtá pozice v tomto ročníku šance ligy, na kterou dosáhli po vítězství 3-1 nad Slavií. 11. gólem v sezóně pomohl k vítězství kapitán Vladimír Darida.
9: Já myslím, že to hrozně vychází z toho, jaká ta chemie je v kabině, protože já jsem neskutečně rád za to, že zažívám úžasnou českou kabinu po těch letech, co jsem byl venku. I trochu jinou třeba, než ještě byla v Plzni, a opravdu to, jak funguje ta kabina vevnitř, je extrémní rozdíl oproti tomu, co jsem zažíval v zahraničí, a je to krásný.
2: V nadstavbové skupině o titul ještě plzeňská Viktoria vyhrála nad Jabloncem 5-0 a liberecký Slovan podlehl Spartě 0-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Dvě nehody na D1 a nové omezení na dálnici D46 na Vyškovsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice. Te policie šetří nehodu. Na kilometru 70,5 vedle odpočívky Studený se srazila dvě osobní auta. Vše je vpravo, zavřená je jen část nájezdu z odpočívky na dálnici. Na D1 z Brna do Prahy jsou za sjezdem na Osovou Býtýšku. proražená svodidla. Je to na 150. kilometru. V noci tam havarovalo osobní auto. Bylo nebo ještě je mimo vozovku. V místě je teď zavřená jen krajnice. A na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je od soboty kvůli opravám povrchu nová uzavírka. U sjezdu na Drysice mezi kilometry 7 až 11 se jezdí obousměrně jen v části na Brno a Vyškov. Zatím plynule a to omezení potrvá 10 dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, výjimečně přehánky, hlavně na horách. Na východě zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě kolem 13. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Pondělí 18. května, 5:05 a to by zatím informačně po zprávách zatím stačilo, to další bude záhy následovat. Dobré ráno, ať se daří.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po páté ranní radiožurnál zjištění, které se dalo čekat. Českým lázním kvůli konfliktu na Blízkém východě výrazně ubyl hostů z arabských zemí. Lázeňské domy hlásí pokles o desítky klientů proti původním plánům. Potvrzují to například třeba i lázně v Teplicích a také v Karviné.
1: To, co slyšíte, je koupel v naší jodobromové Solance a tato procedura je právě jedna z oblíbených u arabské klientely.
2: Popisuje přímo u té vany obchodní ředitelka Lenka Krotká, té klientely ubylo.
1: Proti loňskému roku samozřejmě ten úbytek je znát.
3: Tak procentuálně bych řekla, že je to jako více než možná 50-60%.
2: Vany plné léčivé solanky, která pomáhá například při onemocněních pohybového ústrojí, jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
1: Buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a něco se stane a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů.
2: Lázně Darkov teď chtějí cílit více na českou klientelu, která třeba ruší dovolené na Blízkém východě.
1: To je jediná cesta a nejrychlejší cesta, protože kdybyste měli cílit na jinou klientelu zahraniční, tak vám to vezme spousta času a tu sezonu stejně nedoženete. Takže ta česká klientela, ano, ta je asi jako na místě.
2: Lázně Teplice jsou na druhém konci republiky, ale starosti s úbytkem arabských klientů mají stejné jako v Karviné, potvrzuje obchodní ředitelka lázní Iveta Slíšková.
4: Klientů z Blízkého východu máme velice málo aktuálně. Ten konflikt má velký vliv na to, jestli někdo může sem k nám přicestovat, jestli vůbec letí letadlo, jestli si může dovolit opustit domov. Takže nás to určitě ovlivní, ta situace.
2: Trend potvrzuje i svaz léčebných lázní. Podle jeho prezidenta Eduarda Bláhy je zřejmé, že letošní takzvaná arabská sezóna bude slabá. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, teď je 6:15. Právě dnes začínají středoškolákům ústní maturity, skončí 10. června. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Jeho splnění některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Loni bylo na světě popraveno vůbec nejvíc lidí od roku 1981. Uvedla to nevládní organizace Amnesty International. Zaznamenala více než 2700 poprav, to je meziroční nárůst téměř o 80%. Nejvíc případů přibylo v Iránu, tam úřady popravili více než 2000 lidí.
1: Dnes nás čeká oteplování na východě našeho území, ale bude ještě doznívat déšť. Nebe bude převážně polojasné až oblačné ráno a večer, na některých místech dokonce i úplně jasné. Pozor si ale dávejte na mlhy. Odpoledne a večer se výjimečně převážně na horách vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě ale bude ještě zpočátku mrakou víc oblačno až zataženo a také tam bude doznívat déšť. Teploty konečně trochu povyskočí, pohybovat se budou nejčastěji mezi 16 a 21 stupni. Východ a severovýchod našeho území ale bude chladnější. Tam ukážou teploměry jen kolem 13 stupňů. Na horách, v tisíci metrech nad mořem, naměříte kolem desítky. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: máme radiožurnál Jeřabiny. Známe je všichni, ale zaslouží se naše pozornost. V přírodě je poznáte podle zářivých červených nebo oranžových plodů. Vzácné druhy jeřábů patří k nejohroženějším stromům české krajiny vůbec. Vědci je proto zachraňují a vyvinuli teď novou metodu ochrany. V laboratoři ve skleněných nádobách je množí speciální metodou, kdy doslova z malého kousku rostliny vypěstují stovky nových jedinců.
1: Je to vlastně takový mikrosvět. Vidíte tady nádoby kultivační, kde už jsou narostlé rostliny.
2: Stojíme u speciálního laboratorního zařízení, které filtruje vzduch, takže vědci mohou pracovat ve sterilním prostředí. Ukazujeme ve výzkumném ústavu pro krajinu Jana Hadzal Šedivá.
1: Vyjmeme z té baňky narostlé výhonky, dáme je na filtrační papír a skalpelem oddělíme jednotlivé výhony.
2: A ty oddělené výhonky pak zase zpátky sázíte do těch baněk, ano, do živné kultury, ano. A zase množíte dál.
1: Ano, přesně tak.
2: Tímto způsobem dokáží vědci rozmnožit stovky nových jedinců. Přitom na začátku mají k dispozici jen malé množství části rostlin.
1: Na jaře bereme mladé výhony z přírody. Nám stačí pár pupenů nebo mladých výhonů.
2: V české krajině najdeme 21 původních druhů jeřábů. Většina z nich je ohrožená nebo velmi vzácná, říká Jiří Velebil z Výzkumného ústavu pro krajinu.
3: Ohrožuje hlavně fragmentace území, zarůstání těch současných biotopů křovinami, zároveň neschopnost jejich regenerace díky zastíněnému biotopu, díky přemnožení zvěří.
2: Navíc se tyto stromy v přírodě sami velmi špatně rozmnožují. Množení v laboratoři je tak klíčové k jejich ochraně. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: máme radiožurnál, maturanty čekají dnes, ústní maturity začínají, bude nás to zajímat. Zajímat nás bude samozřejmě také hokej Česká republika Švédsko dnes ve 20 hodin na 20 minut. Probereme to s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou a samozřejmě všechno večer v přímém přenosu radiožurnálu i radiožurnálu Sport od 20. hodiny a 20. minuty.
1: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
2: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
3: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
4: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
1: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
5: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 4 kolce jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
3: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
1: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 5:30. Teď se zprávami Terezy Tomáškové.
6: Rusko v noci útočilo na Oděsu a Dnipro. Celkem ukrajinské úřady evidují 11 zraněných. Záchranáři museli ošetřovat taky 2 děti ve věku 10 a 11 let. Ruské drony v Oděse zasáhly obytné budovy a mateřskou školu. Uvedl to šéf městské vojenské správy Serhij Lysak. V Dnipru zasáhly obytnou čtvrť a po jejich dopadu vypuklo několik požárů. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 500 korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek se má zvýšit ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak měl být nově 800 tisíc. Stahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Český rozhlas Plus odvysílá v premiéře pořad o procesu s Karlem Hermanem Frankem. V sérii o nacistickém zločinci použili autoři taky unikátní rozhlasové archivy. Pětidílná série přenese posluchače do soudní síně roku 1946, kde se Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení Lidic a Ležáků a poprav během Heydrichiády. Celou sérii je možné poslouchat taky na platformě Můj rozhlas.
3: Sport.
6: Moderní pětibojař Matěj Lukeš získal podruhé v kariéře stříbro v závodu světového poháru. V Bulharsku nestačil jen na vítězného Korejce So Changwana. A čeští hokejisté se připravují na třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a prohře se Slovinskem je čeká Švédsko. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut, stejně jako přímý přenos na radiožurnálu a radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za sjezdem na Osovu Bytýšku a nebezpečí na D2 za sjezdem na Břeclav. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Osovu Bytýšku. Na kilometru 149,5 vyprošťují auto po noční nehodě. Je blokovaný odstavný a částečně i pravý pruh, je to označeno šipkou silničářů a vybočuje se bez kolon. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna za sjezdem na Břeclav na 37. kilometru zastavilo nákladní auto. Je v odstavném pruhu, ale posádka se pohybuje okolo a nákladní doprava lehce vybočuje. Na dálnici D5 je silný transitní provoz, a to na výjezdu z České republiky směrem do Německa. Kvůli hraniční kontrole za Rozvadovem kolona začíná kousek za státní hranicí, tak opatrně dobržďujte. A opatrně teď i na dálnici D35, a to směrem z Ostravy do Olomouce. Na obchvatu Olomouce u sjezdu na Kožušany na kilometru 272 je hlášen vozík na vozovce kolečka, vybočuje se, tak velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnes po ráno je nad Českem jasno až polojasno. Velká oblačnost zůstává na východě Moravy a Slezska. Teploty se drží mezi 0 a plus 5 stupně, ale právě na východě a severovýchodě našeho území je tepleji, kolem 6 stupňů. A pozor, na některých místech se objevují přízemní mrazíky a na východě stále ještě doznívá déšť. Dnešní den pak přinese polojasnou oblohu až oblačnou místy. Ráno a večer bude na některých místech až jasno. A teď po ránu také musíme počítat s mlhami. Poledne a večer se

0: výjimečně vyskytnou přehánky, četnější budou na horách. Na východě a severovýchodě bude trochu jiné počasí, tam čekejte ještě zpočátku oblačno až zataženo, stále s doznívajícím deštěm a také s nižšími teplotami. Ty se tam budou odpoledne pohybovat jen kolem 13 stupňů. Jinde naměříme od 16 do 21. Na horách dnes bude kolem 10 stupňů Celsia. A povane k tomu jen slabý proměnlivý na Moravě a ve Slezsku severní až severovýchodní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, celé ráno s námi také Marcela Hálová s počasím. No a až budeme dnes před 9 hodinou končit, tak budete mít za sebou první díl našeho nového seriálu, který je věnován sázkařské kauze. Už víme, že 13 obviněných, které policie stíhá právě v té moravskoslezské větvi rozsáhlé korupční sázkařské kauzy v fotbale, se přiznalo, že zmanipulovali zápasy, dostali anebo úplatek naopak dali. Zjistili jsme to z policejních dokumentů a z odposlechů a výslechů obviněných. Někteří fotbalisté na výsleších přiznali, že zápasy manipulovali pro peníze, jiní kvůli výhodnější hráčské smlouvě. Lecos najdete už na serveru irozhlas.cz, no a to další také v našich rozhovorech krátce před 9 hodinou. Ale za chvíli v našem vysílání ještě budeme děkovat a vzpomínat na hesla jako svobodu médiím nebo média nedáme. Tak tohle se skandovalo včera po celém Česku. I my jsme u toho byli.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Oh,

0: 5.37, s vámi Radiožurnál. Tisíce lidí se včera odpoledne sešli ve 12 krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti v průvodech obchodovali ulicemi, aby vyjádřili nesouhlas s návrhem zákona Ministerstva kultury. Ten počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Akci Ruce pryč od médií zorganizoval spolek Milion chvilek taky v Českých Budějovicích.
1: Ukažte, že média politikům nedáme.
2: Před Budějovický rozhlas dorazil i předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář.
3: Myslíme si, že veřejnoprávní média fungují, mají své vady, ale fungují a nemá smysl je podřizovat pod státní rozpočet, vidíme to jako velmi nebezpečné.
2: Na transparentech se objevují nápisy jako nezávislost médiím nebo chci veřejnou kontrolu.
3: Lidi, jak vidím, nechávají i vzkazy podpory, píšou křídou na chodník, protože se vážíme práce všech odvážných kritických novinářů, co kladou třeba i nepříjemné dotazy, protože to je prostě hold role novinářů. Neměli by splynout ta moc mediální a s mocí výkonnou a vládní.
2: Pracovníci rozhlasu vylepili na fasádu budovy nápis Děkujeme. Podporu posluchačů ocenil i zástupce místních odborů Filip Černý.
4: Jsme moc rádi, že rozhlas berou obyvatele jižních Čech za svůj, že nás podporují v tom, aby zůstal zachován systém koncesionářských poplatků a že jsou prostě lidé s námi.
2: Za zvuku píšťalek a bubnů se pochod přesunul na náměstí Přemysla Otakara II. Podle pořadatelů se do něj zapojilo přes 1000 lidí.
5: Pekáriková Dagmar, nechceme, aby byly státní rozhlas, televize, média.
6: Chceme, aby zůstal samostatný český rozhlas a česká televize. A hlavně, aby to bylo svobodní obě ty média.
7: Je to pro nás velmi důležitý. Cudlínovi z Benešova.
8: Média jsou naše!
2: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy platit co nejdřív. Řekl to v televizi Nova. Koaliční rada návrh zákona projedná 25. května. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.

0: ranním radiožurnálu jedna pozvánka na unikátní zvukové svědectví přímo od soudu s nacistou Karlem Hermanem Frankem. To teď uslyšíte v nové historické sérii Českého rozhlasu Plus. Najdete ji na aplikaci Můj rozhlas. Karl Herman Frank byl souzen za své zločiny za druhé světové války před 80 lety.
1: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
2: Pětidílná série přenese posluchače přímo do soudní síně roku 1946. Tehdy se Karl Hermann Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení lidic, ležáků a poprav během takzvané druhé Heinrichiády.
3: Já jsem ztratila muže, otce a čtyři bratry, vrahu bídnej.
4: Ale vlastně se mu nikdy nepodařilo prokázat, že on by přímo sám zabil někoho vlastní rukou.
2: Popisuje jeden ze spoluautorů pořadu, Vojtěch Koval.
4: To znamená, on byl ten člověk, který vydával ty rozkazy, věděl o různých věcech, které se děly, včetně vypalování lidic a podobně. Za to byl odsouzený, za to, že to řídil.
1: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně.
2: Celou sérii Kat K.H. Frank Proces s vrahem od psacího stolu můžete poslouchat také na platformě Můj rozhlas. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:15. Co přinese dnešek? Vláda právě dnes probere zvýšení rodičovského příspěvku, a to o 50 tisíc korun na výsledných 400 tisíc. Vztahovat se to má na děti narozené po 1. lednu příštího roku a taky další detaily k tomu přidáme ve vysílání hned po 6. hodině. Při letecké show na americké vojenské základně ve státě Idaho se srazily dvě stíhačky. Všichni čtyři piloti se podle agentury AP bezpečně katapultovali a incident tam teď vyšetřují úřady.
5: Nebezpečí na D35 u Olomouce a také na tahu 35 za Libercem. Na dálnici D35 z Ostravy směrem do Olomouce stále velmi opatrně na obchvatu Olomouce. U sjezdu na Kožušany na kilometru 272 hlásíte předmět na vozovce. Podle zpravodaje tam leží kolečko mezi pruhy.
6: Kilometr 270,5 a je tam kolečko mezi jízdními pruhy.
5: A opatrně také na tahu 35, to je tah z Liberce směrem do Turnova a do Prahy. Před Hodkovicemi hlásíte psa na vozovce.
7: Mezi Libercem a Turnovem běhá pes černý. Je to před Hodkovicema, já teďka akorát projíždím Hodkovicema.
5: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Pokud musíte už teď ven, pak se nenechte zaskočit mlhami a také nízkými teplotami. Místy klesly až k nule a objevují se i přízemní mrazíky. Tepleji je ještě na severovýchodě a východě našeho území, kde se drží hodně oblačnosti s deštěm, tam je kolem 6 stupňů. Přes den se ale právě v těchto místech bude teplota pohybovat jen kolem 13 stupňů. Jinde se už můžeme těšit na 16 až 21 stupňů Celsia. Na horách se bude teplota držet kolem desítky. Nebe čekáme právě na východě a severovýchodě s velkou oblačností a doznívajícím deštěm. Jinde už bude mraků méně a přehánky se budou vyskytovat jen výjimečně na horách. Jinak slunečno a teplo. Krásné ráno.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
11: Neviem ťa prečítať.

0: Ranní radiožurnál 9 minut před 6. Adama Ďuricu střídáme s fotbalem, a to proto, že královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů, a to po 30 letech. Mají totiž jistotu konečného 4. místa v ligové tabulce. V neděli porazili už jisté mistry z pražské Slavie 3-1 a nahrálo jim také vítězství Plzně 5-0 nad Jabloncem.
1: Je to akorát skákalo na hodinky, ale vůbec jsem to neřešil, takže najednou vidím 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, říkám, teď musíme jako my, tak pak jsme dali gola, tak jsem říkal, teď už to prostě jako nepustíme, už to dáme, ale hráčům jsme vůbec nic neříkali, my jsme se soustředili fakt sami na sebe.
2: Přiznává hlavní trenér Hradce Králové David Horejš skutečnost, že v průběhu prvního poločasu po očku sledoval také průběh souběžně hrajícího utkání Plzně s Jabloncem. Když krátce na to dostal Ondřej Mihálík Východočechy do vedení, neubránil se kouč u postraní čáry euforickému skluzu, po kterém se stěží zase stavěl na nohy.
1: Uvidíme, co to s tím kolenem udělá, ale nevím, co mě to ani napadlo. No. Přiznám se, že byla obrovská euforie, jsem se jenom modlil, aby to trefila. Měl jsem to z toho pohledu, to krásně zajelo za tu tyč. Euforie ohromná.
2: Další euforii vyvolal hradecký kapitán Vladimír Darida. Ten svou 11. trefou v sezóně uklidnil vyprodanou malšovickou arénu zvýšením na 2-0. Přitom podle původní domluvy neměl český reprezentant kvůli zranění do utkání vůbec nastoupit a měl odjet s rodinou na dovolenou. Nakonec mu to ale nedalo.
3: Akceptovat, že jsem si to ještě o těch pár dní prodloužil, ale určitě to vynahradím a jsem rád za to, že se to povedlo.
2: Po závěrečném hvizdu skutečnost velkého úspěchu zapůsobila i na trenéra Horejše, který se neubránil slzám.
1: Když ten rozhodčí pís dopíšel, jak mě to dojalo, když jsem viděl ty lidi, prostě jak stojí na těch tribunách, já prostě jsem na mě kobyl, ty kluci se zapsali do historie toho klubu a už jim to nikdo prostě nikdy nevezme, no. Už si ty jména vždycky všichni budou pamatovat.
2: Po závěrečném hvizdu tak slavili oba týmy. Hradečtí pod svým kotlem postup do kvalifikace konferenční ligy a slávisté pod sektorem hostí zase mistrovský titul, protože kvůli incidentu v derby se na jejich stadion fanoušci nedostanou. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál D35 obchvat Olomouce z Ostravy na Brno, pozor kolem 270. kilometru na kolečko. Ještě jedna varování, příjezd do Brna od Vyškova, už housne provoz od motoristu Rohlenka. Už tady se popojíždí teď. A teď je 6 hodin. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Na části středních škol dnes začínají ústní maturity. Víkendový ukrajinský útok na Moskevskou oblast je podle prezidenta Volodymyra Zelenského spravedlivou reakcí na ruské údery. Fotbalisti Hradce Králové porazili Slavii 3-1 a zahrají si předkolo evropských pohárů. Pomalý provoz čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. A bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty až 21 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Na středních školách začínají ústní maturity. Trvat budou až do 10. června. Přesný termín vypisují ředitelé škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Další maturitní předměty se liší podle typu školy. Jak to je na odborných školách, vysvětluje předseda jejich asociace Tomáš Hlaváč.
3: Je to ta klasická maturita, kde jsou to vlastně ústní zkoušky, jak z češtiny, po případě z anglického jazyka. A k tomu opět jsou zase dvě zkoušky z odborných předmětů. Takže vlastně, když to sečteme, tak vlastně ti žáci mají 5 zkoušek plus ten didaktický test.
1: Zmiňovanou 5. zkouškou je na odborných školách praktická část. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Koalice se podle něj bude zabývat i stovkami připomínek, které k návrhu přišly. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize. Na podporu veřejnoprávních médií včera znovu demonstrovali tisíce lidí ve 12 krajských městech. Požadují stažení sporného zákona. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení pochválil ukrajinské dronové síly za nedělní masivní útok na ruskou Moskevskou oblast. Nepilotované letouny různých typů tam mimo jiné zasáhly polovojenský podnik a rafinérii. Ruské úřady potvrdily 4 mrtvé a 12 zraněných.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu prohlásil, že nálet na Moskevskou oblast byl důležitým signálem právě v den památky 100 000 obětí totalitních represí vzešlých z Moskvy. Podle Zelenského je to také významný signál, že Ukrajina dokáže úspěšně zasáhnout i ty ruské oblasti, které jsou nejlépe chráněny protivzdušnou obranou. Válka se celkem předvídatelně vrací do rodného přístavu, řekl Zelenský v ironické narážce na heslo, se kterým Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z právě zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotéčních sazeb, pokračuje hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindel.
5: Navzdory skoku v tržních úrokových sazbách vzrostla průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték prozatím nepatrně na 4,52% z březnových 4,43%.
6: Sport. Jablonečtí fotbalisté v předposledním ligovém utkání nadstavbové části skupiny o titul prohráli v Plzni 0-5 a kvůli výhře Hradce Králové nad Slaví 3-1 mají jistotu, že skončí v tabulce pátí. Debakl Severočechů se zrodil v prvním poločase, kdy 4x inkasovali. Kvůli blížící se mu se finále domácího poháru poslal do utkání značně obměněnou sestavu trenér Luboš Kozel.
7: Já jsem viděl, že to bude těžký, my jsme to prostě museli takhle udělat, protože ve středu máme finále sezóny a viděl jsem, jak hrála Karvina s těma hráčema a my jsme měli ještě o zápas víc, takže někteří hráči prostě potřebovali odpočinout, aby měli ve středu šťávu, ale samozřejmě to neznamená, že jsme nechtěli podat lepší výkon nebo uhrát lepší výsledek.
6: Ve zbývajícím nedělním utkání šance ligy Liberec prohrál se Spartou 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Silný provoz před Brnem a kolony také v Ostravě. Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Pomalej se jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 a zdržení do Brna do omezení v nesouvislé koloně asi 10 minut. Také na tahu 43 ze Svitav směr Brno před Lipůvkou naberete v koloně asi 10 minut a 10 minut navíc čekejte i na 50C na průjezdu Slavkovem směr Brno. Plní se už i příjezdy do Ostravy, a to jak po Rudné ulici z Havířova, kolona před odbočkou na Kunčice je teď asi na 10 minut, také na silnici 56 na příjezdu z Lučína asi 10 minut se zdržíte v koloně u Landek parku a ucpává se i průtah Ostravou D1 směrem do Hlučína před sjezdem na přívoz mezi kilometry 357 a 360 zdržení asi 10 minut. A na dálnici D5 je silný transitní provoz na výjezdu z České republiky do Německa kvůli hraniční kontrole za Rozvadovem. Začíná kolona kousek za státní hranicí, má pak asi 4 kilometry. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, výjimečně přehánky, hlavně na horách. Na východě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm a teploty většinou 16 až 21 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno a dobrá zpráva pro rodiče budoucí. Za narození potomka dostanete v budoucnosti více peněz. Kolik a kdy? Dozvíte se od nás.

0: Radiožurnál Hlášení pro rodiče budoucí rodičovský příspěvek by mohl být zase o něco vyšší, o 50 tisíc korun dokonce. S ním počítá návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Nově by tak rodiče mohli dostávat místo 350 400 tisíc korun. Detaily teď Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, pokud se někomu narodí dvojčata nebo vícerčata, mohl by dostat místo dosavadních 700 tisíc 800 tisíc korun. Změna by se vztahovala na děti, které se narodí od ledna příštího roku.
0: Kolik by za takové navýšení stát zaplatil?
1: Pro státní kasu by navýšení znamenalo vyšší výdaje o 230 milionů korun. Pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
2: Budeme o tom samozřejmě debatovat, ale mám pocit, že samozřejmě proto vláda bude hlasovat, protože je to domluveno i koaličně.
1: Naposledy se zvedal rodičovský příspěvek, a to ten pro vícerčata, letos v lednu. Připomenu, že podpora je pro rodiče nejmladších dětí do 3 let. Měsíční výši příspěvku si můžou volit sami a každé 3 měsíce ji taky můžou upravovat.
0: Jak pán Bůh pravil, milujte se a množte se. Eliška Zábrocká z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Pondělní ranní radiožurnál. Vody je málo, což trápí všechny české rybáře. Například hladina rybníku Rožmberk u Třeboně, kam se za chvíli vydáme, je aktuálně více než půl metru pod normálem. Radiožurnál a zpravodajský přehled. Je 7:15. Restaurátoři se pokusí zrekonstruovat poškozenou lebku svaté Zdislavy, při krádeži z ní upadly úlomky. Podle děkana dominikánského kláštera v Jablonném Podještědí Pavla Marie Majera by se lebka mohla brzy vrátit do tamní baziliky, musí se ale vyřešit její zabezpečení. Papež Lev XIV. Zřizuje ve Vatikánu komisi pro umělou inteligenci. Ta má zkoumat potenciální dopady AI na lidstvo. Papež už dříve řekl, že lidé musí zajistit, aby technologie nenahradila lidské bytosti.
1: Nehoda na D6 za sjezdem na Lány a kolona na devítce u Líbeznic. Na dálnici D6 z Prahy směrem do Karlových Varů velmi opatrně za sjezdem na Lány. Na 27,5 kilometrů havarovalo nákladní auto mimo dálnici. Policisté, hasiči, záchranáři jedou na místo, zatím se projíždí plynule bez kolon. A ucpává se silnice číslo 9, hlavní tah z Mělníka směrem do Prahy. Na příjezdu do Líbeznic naberete asi 10 minut, kolona je od odbočky na Zlonín. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Nový týden začíná většinou s polojasnou až oblačnou oblohou. Na některých místech je ale dokonce úplně jasné nebe. Teď po ránu ale můžete mít jiný dojem, protože se leckde vytvořily mlhy. Odpoledne a večer se mohou výjimečně vyskytnout přehánky, zaprší s vyšší pravděpodobností na horách. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 21 stupni. Tato předpověď počasí se ale netýká východu a severovýchodu našeho území, kde bude zpočátku ještě úplně zatažené nebo oblačné nebe a také tam počítejte s trvalejším deštěm a také nízkými teplotami. Ty se budou pohybovat jen kolem 13 stupňů. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: ranní radiožurnál teď v 6.20 okolo Třeboně. Ono je to vidět na první pohled. V jeho českých rybnících chybí voda. Rybáři říkají, že takový stav nepamatují desítky let. Na obnažných březích se někde táhnou kilometrové písčité pásy připomínající pláže. A je to právě případ i Rožmberku u Třeboně.
1: Tak podíváme se, kolik máme na vodoměrné lati a není to teda žádný zázrak. Chybí nám 54 cm do normálu.
2: S vedoucím střediska Rožmberk Stanislavem Westfálem jsem právě u výpusti tohoto velikána mezi rybníky a společně vidíme, že hladina vody je hluboko pod normálem.
1: Chybí kolem 2 milionů kubíků, čímž bychom mohli naplnit rybník třeba Opatovický, který má kolem 160 hektarů.
2: Rybník Rožmberk lemují pláže, což je opravdu nevídané.
1: V tuto dobu je to opravdu nevídané. Na pohled od břehu takových 30 metrů to tak vejít nemá.
2: Nedostatek vody je na téměř všech rybnících, které obhospodařuje rybářství Třeboň. Dodává výrobní ředitel Vladimír Kukačka.
3: Celkové kubatury vody nám v současnosti chybí více než čtvrtina. Nejhorší situace je v těch menších rybnicích na okrajích, protože tu centrální část máme jakž takž zásobenou zlatou stokou. My velký deficit vody máme i u rybníků, které jsme lovili na podzim, jim chybí několik desítek centimetrů vody. V loňském roce jsme přikročili k nelovení více než 20 rybníků, tak abychom dokázali zajistit to, že budou mít letošní rok vůbec vodu.
2: Těmto podmínkám třeboňští rybáři museli přizpůsobit i chov ryb.
3: Takže jsme buď to omezili počet kusů, které jsme do těch rybníků nasadili, anebo jsme zvolili jinou, většinou menší věkovou kategorii ryb.
2: Pokud voda v rybnících nepřibyde, odrazí se to na celkových výnosech a bude to mít i citelný dopad na zisk rybářů. Jitka Cibulová, Vokatá.

0: a nejen to.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Dobré ráno v 6:30. Jsou tu další zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích 150 tisíc korun. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Radiožurnál komentovat nechtěl. Lebka svaté Zdislavy by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května, informovala o tom policie na síti X. Restaurátorům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Teď je potřeba lebku odborně očistit a zakonzervovat. O jejím dalším případném vystavení rozhodne speciální komise. Po útoku stáda krav ve východním Tyrolsku zemřela 67letá žena. Její manžel utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho převezl do nemocnice v Innsbrucku. Co se přesně stalo, policie vyšetřuje. Na pastvině bylo v době útoku několik desítek zvířat. Podobný incident se stal v Rakousku i loni. Krávy tehdy zabily 85letého muže z Vídně a zranili jeho manželku. Rakouská vláda vydala doporučení, aby se turisté drželi dál od horských pastvin a psi měli na vodítku. Sport. Tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil Nora Ruda 2x6-4 a jako druhý hráč v historii ovládl všechny turnaje série Masters. Před aktuální světovou jedničkou z Itálie to dokázal jenom Srb Novak Djokovic. A české hokejisty čeká utkání proti Švédsku ve skupině mistrovství světa. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na D6 za sjezdem na Jeneč. Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a Ostravy. Kolony jsou nesouvislé, poprvé se brzdí za sjezdem na Rousínov na kilometru 213 a pomalu se pokračuje až do Brna do omezení, zdržení celkově asi 15 minut. Na dálnici D6 jsou nově komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů. Za sjezdem na Jeneč na 5,5 kilometru překáží hromadná nehoda. Tři auta stojí v levém pruhu. Podle záběru z kamer ředitelství silnic a dálnic zatím je nehoda označená pouze trojúhelníkem. Policisté jedou na místo a brzdí se před kolonou u exitu Jeneč na 7. kilometru. A v Praze čekejte silný provoz. Na hlavních tazích plní se Štěrboholská spojka od sjezdu na Hradeckou dálnici k Průmyslové, to je asi na 15 minut. 15 minut naberete také na příjezdu do Prahy po severní dálnici D8 z Ústí nad Labem. Tam ty kolony se táhnou od sjezdu na Letňany až do Holešoviček a také k vjezdu do tunelu Blanka. A začíná se plnit už také Strakonická ulice na příjezdu od dálnice D4. Ty kolony jsou tam od Pražského okruhu nesouvislé až k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nový týden nám poskytne více slunce, vyšší teploty, počítat ale musíme stále s dešťovými přeháňkami nebo dokonce i s bouřkami. O víkendu se konečně zase dočkáme teplot, které místy dosáhnou k 25 stupňům. Počasí u nás ovlivní výběžek vyššího tlaku vzduchu, díky kterému bude po ránu jasná obloha, během dne ale musíme počítat s nárůstem kupovité oblačnosti, s lokálními přeháňkami i slabšími bouřkami. Některá místa se ale obejdou úplně bez srážek. Teploty postupně porostou. Dnešní maxima vyšplhají k 21 stupňům. V druhé polovině týdne už na jižní Moravě ukážou teploměry až 24 stupňů a o víkendu už by neměly být výjimkou dokonce letní teploty kolem 25. Stále ale musíme počítat s proměnlivým počasím, které na naše území přinese jak slunce, tak i dešťové kapky. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál.

0: S Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a hned přidáme další zprávu. Nejstarší celonárodní veřejnoprávní médium na světě, tedy britská BBC, má ode dneška nového šéfa. Do čela tohoto významného média se postavil bývalý manažer amerického technologického gigantu Google, Matt Britton. Detaily teď Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
2: Dobré ráno. 57-letý Britton působil v Google 18 let, než loni z firmy odešel. Jeho poslední funkcí v americké firmě bylo šéfování pobočce pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Britton uvedl, že se nové práce nemůže dočkat a nástup do pozice označil za rizikovou chvíli, ale taky opravdovou šanci. Na pozici generálního ředitele BBC nahradí Tima Davieho, který rezignoval loni v listopadu, a to kvůli skandálu, kdy byl v dokumentu BBC projev amerického prezidenta Donalda Trumpa sestříhaný tendenčně. Podle kritiků autoři filmu z projevu, který Trump pronesl před útokem svých příznivců na Kapitol 6. ledna 2021, vypustili část, kdy Trump řekl, aby proti výsledkům prohraných voleb příznivci demonstrovali pokojně. Trump kvůli tomu BBC zažaloval.

0: 6.39 Radiožurnál. Asi jste zaznamenali, že vláda má dalšího zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Některé funkce zmocněnců vznikly před mnoha lety, řadu z nich zřídila až současná vláda. Opozice tato místa nazývá trafikami a podle některých odborníků někteří slabší ministři dostávají k ruce právě zmocněnce.
1: Na vládě jsme schválili pozici nového zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO, kterým se stal pan Jakub Landovský. Není to žádná trafika.
2: Takhle premiér Andrej Babiš z hnutí ANO oznamoval zatím posledního z nových vládních zmocněnců. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO zřídila vláda některé nové posty kvůli nadrezortní koordinaci. Navíc podle něj můžou být časově omezené.
3: Typický příklad je ten stavební zákon, který byl tak náročný, že jsme museli vlastně vzít člověka z trhu, který tomu dobře rozumí.
2: Nevždy, ale podle všeho jde o nápad celé vlády. Takhle mluvil ministr sportu Boris Šťastný z motoristů o jmenování Jakuba Landovského.
4: Toto je plně v gesci pana premiéra, to je potřeba jenom respektovat a je dobře, že taková pozice vzniká.
2: A takhle zase přímo předseda vlády o jmenování Filipa Turka.
1: Kauza Turek, ano, já už to chci mít z krku. Teďka je vládní zmocněnec, ať se připraví na to, že v Evropě budeme přesvědčovat další členské státy, jak zachránit tu Evropu.
2: A opozice kritikou nešetří. Třeba zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. I současný šéf ODS Martin Kupka zřizování nových postů nechápe. Minulá vláda, které byl součástí, jich přitom měla na konci volebního období jen opět méně.
5: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
2: Shodu ale současná a bývalá vláda u některých postů přece jen našla, jak doplňuje Karel Havlíček jako ministr průmyslu a obchodu.
3: Typický příklad je zmocněnec pro AI. On je u mě, ale pan premiér ho využívá i pro aktivity spojené s AI prostě napříč jednotlivými rezorty.
2: Politolog Jiří Pehe zdůrazňuje, že vládní zmocněnci mají smysl tam, kde pro určitou oblast chybí ministerstvo. Například zmocněnec pro lidská práva.
6: Této vládě se to rovná skoro epidemii. Pokud jsou ty pozice zmocněnců vytvářeny v oblastech, kde nepůsobí ministr a vláda tam chce nějakým způsobem působit, tak ty pozice se v minulosti osvědčily.
2: Dlouhodobě má Česko i třeba zmocněnce pro Balkán, pro záležitosti romské menšiny nebo pro spolupráci na hraničních vodách. Daniela Bichtová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 6:45. A je to naše nové zjištění našich reportérů. 13 obviněných z 18 v sázkařské fotbalové kauze se přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů. Někteří fotbalisté na policii vypověděli, že zápasy zmanipulovali pro peníze, a to protože jim z klubu nechodila výplata. My se tomu budeme podrobněji věnovat už příští hodině po půl osmé. Do blízkosti jaderné elektrárny v Abu Zabí dopadl dron. Spojené arabské emiráty chystají odpověď. Po úderu vypukl požár. Incident nezpůsobil únik radioaktivity a k vlastnictví dronu se zatím nikdo nepřihlásil.
1: Nehoda na D6 u Prahy a kolony před Brnem. Na dálnici D6 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. U sjezdu na Jeneč na 5,5 kilometru řeší hromadnou nehodu v levém pruhu. Na místě jsou hasiči, průjezdný pouze odstavný pruh a kolona z 10. kilometru asi na 20 minut. Plní se na D1 příjezd do Brna od Vyškova. Kolona je od sjezdu na Rousínov z kilometru 213 a to až do Brna do omezení na 20 minut a ucpává se i konec D2 z Bratislavy před omezením u D1 kolona z 3. kilometru na 15 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy u Senohráb čekejte zdržení v koloně asi 15 minut a přes 20 minut se zdržíte v koloně i na 16C z Mělníka směrem do Slaného. Před nájezdem na dálnici D8 má ta kolona asi 4 kilometry. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Máme tu další velmi chladné ráno, kdy teploty klesaly až k nule. Nejčastěji bylo mezi nulou a plus pěti. Na většině území Čech se objevily přízemní mrazíky. Teplejší zůstal jen východ a severovýchod. Důvodem je tam velká oblačnost. Na rozdíl od ostatního území, kde je polojasno nebo dokonce úplně jasné nebe. Ale pozor, to vše mohou zastínit mlhy. Až se rozpustí, čeká nás polojasno až oblačno, na východě spíše oblačno až zataženo a tam bude ještě pršet. Dešťové přehánky se pak během dne mohou objevit i jinde. Většinou to ale bude ve vyšších horských oblastech. Teploty oproti včerejšku lehce povyrostou, pohybovat se budou nejčastěji mezi 16 a 21 stupni. Na severovýchodě ovšem ještě teplé oblečení neschovávejte, tam bude jen kolem 13 stupňů. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa v hokeji Česko-Švédsko večer ve 20:20. Pozdní návraty ze zápasu českým reprezentantům příliš nevyhovují.
1: Nic moc upřímně, ale myslím si, že hodně z nás je na to zvyklý, tady na ten nějaký režim vždycky v té sezóně, ne i v ten playoff. Prostě to, už se tak nějak jako s tím zžítí a už s tím umíme pracovat.
2: Říká Michal Kovařčík, hráči po zápasech večeřeli pokaždé až po půlnoci a do postele se dostali až kolem 2 hodiny ráno. Tomu museli uspůsobit i dosud jediný volný den bez utkání.
3: Trošku ponocovat, protože dobrým to myslím, protože tím, že se hraje 20:20, nejsme na to úplně zvyklí, tak se snažím chodit spát až kolem půlnoci, aby jsem ráno trošku spal díl a pro mě to bylo trošku příjemnější.
2: Vysvětluje Jiří Černoch. Hráči spolu tráví čas jak na trénincích, tak na taktických poradách a taky ve volných chvílích.
4: Jdeme se projít třeba s klukama prostě kolem hotelu aspoň, trošku na čerstvý vzduch a prostě snažíme se hlavně ty sociální sítě hodně limitovat, protože samozřejmě víme, co nás tam čeká.
2: Uvědomuje si Jan Mandát, že po prohře se Slovinskem by si o sobě čeští hráči na sociálních sítích nepřečetli příliš pozitivních reakcí a tak je raději vůbec nečtou. A to ani na pokojích.
3: S Ondrou Beránkem rádi luštíme křížovky. Je to taková dobrá činnost, že člověk nemusí třeba koukat jenom do telefonu nebo do tabletu a je to fajn. Úplně nějak se nepředhádíme, ale samozřejmě někdy si poradíme třeba.
2: Popisuje Jiří Černoch spolupráci s Ondřejem Beránkem při luštění křížovek. Jestli si karlovarští útočníci poradí i na ledě, se dozvíme z utkání proti Švédsku, které začne v našem přímém přenosu ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek. Radiožurnál.

0: Jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Sedm hodin. A zprávy Radiožurnálu s Terezou Tomáškovou.
2: 13 obviněných v sázkařské fotbalové kauze se podle zjištění Radiožurnálu přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Jadernou elektrárnu v Abu Zabí zasáhl dron. Spojené arabské emiráty chystají odpověď. Čeští hokejisté nastoupí dnes na mistrovství světa ke třetímu utkání proti Švédsku. Hromadná nehoda brzdí provoz na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. A bude polojasno až oblačno, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm a teploty až 21 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Náměstek vrchního státního zástupce v Olomouci Radek Bartoš se nechtěl vyjadřovat. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích asi 150 tisíc korun. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to později nekomentoval. Sázkařské aféře se ve vysílání Radiožurnálu věnujeme v tomto týdnu každý den v 8.50 a detaily chystáme i v této hodině po 7:30. Dron neznámého původu zasáhl jadernou elektrárnu Barakah ve Spojených arabských emirátech. Podle vládních zdrojů dopadl do vnějšího perimetru zařízení. Abu Zabí prohlásilo, že si vyhrazuje právo na teroristický útok odpovědět. Akci označilo za nebezpečnou eskalaci. Írán se k útoku nepřihlásil. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyzvala k maximální vojenské zdrženlivosti v blízkosti jaderných elektráren.
4: Emirátské úřady uvedly, že protivzdušná obrana sestřelila dva drony. Třetí ale dopadl v blízkosti jaderných reaktorů elektrárny Baraka a způsobil požár. Írán zintenzivnil útoky na zálivové arabské sousedy po nedávném pokusu Washingtonu eskortovat lodě Hormuzskou úžinou. Během americko-izraelské války proti Íránu dopadly v březnu střely i na íránskou jadernou elektrárnu Bushehr. Ani tam nezasáhly jadernou část zařízení. Donutili ale k evakuaci několik stovek pracovníků ruské společnosti Rosatom. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Český rozhlas Plus odvysílá v premiéře po 1:30 odpoledne první díl speciální série o procesu s Karlem Hermanem Frankem. V projektu o nacistickém zločinci použili autoři i unikátní záznamy z rozhlasových archivů.
5: Veřejný žalobce navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
6: Pětidílná série přenese posluchače přímo do soudní síně roku 1946. Tehdy se Karl Hermann Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení lidic, ležáků a poprav během takzvané druhé Heinrichiády.
7: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
8: Ale vlastně se mu nikdy nepodařilo prokázat, že on by přímo sám zabil někoho vlastní rukou.
6: Popisuje jeden ze spoluautorů pořadu Vojtěch Koval. Celou sérii Kat K.H. Frank, proces s vrahem od psacího stolu, můžete poslouchat také na platformě Můj rozhlas. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport. Česká hokejová reprezentace se chystá na další zápas mistrovství světa. Po výhře nad Dánskem a prohře se Slovinskem jí čeká v duel se Švédskem. Ve volném dni využilo možnost trénovat na ledě 9 hráčů. Asistent trenéra Tomáš Plekanec vysvětluje, proč nebyl celý tým.
9: Plán byl daný rovnou, že bude dobrovolný trénink. Ty zápasy jsou strašně pozdě, přijíždíme na hotel o půlnoci, takže není to úplně ideální na to, aby po dvou zápasech ve dvou se trénovalo plný trénink, takže ty kluci, kteří cítili, že chtějí jít a potřebují, tak přišli.
1: Utkání Česko-Švédsko začne na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 20 minut. Na naší specializované sportovní stanici máme už od 19 předzápasové studio s olympijským vítězem Martinem Procházkou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D6 u Prahy a kolony před Prahou. Na dálnici D6 čekejte komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. U sjezdu na Jeneč na 5,5 kilometru řeší hromadnou nehodu v levém pruhu. Průjezdný pouze pravý pruh a kolona z 10. kilometru na 20 minut. Plní se na D1 příjezd do Brna z Vyškova. Fronta je od sjezdu na Rousínov z kilometru 213 a to až do omezení v Brně je to asi na 20 minut a plní se před Brnem i konec D2 na příjezdu z Bratislavy. Kolona ze 3. kilometru je na 15 minut. Silný provoz je pak na příjezdech do Prahy po dálnici D11 z Hradce Králové. Nesouvislé kolony jsou od sjezdu na Lysou nad Labem z 18. kilometru. Na D5 na příjezdu z Plzně zpomaluje se před okruhem u sjezdu na Lodinici na 8. kilometru. Na silnici 7 z Chomutova směr Praha čekejte zdržení na obchvatu Slaného. Je tam omezení u čerpací stanice Shell. Kolona od sjezdu na Smečno asi na 15 minut. A v Praze silný provoz na hlavních tazích. Ucpává se třeba Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové na 20 minut, také Liberecká stojí z Letňan až dolů do Holešoviček, také čekejte přes 20 minut navíc a kolony jsou i na Pražském okruhu směr letiště před sjezdem na Barrandov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer výjimečně přehánky, nejčastěji na horách. Na východě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm a teploty většinou 16 až 21 stupňů, na východě kolem 13. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, 7 hodin 6 minut 18. květen, pro někoho velmi zásadní den. Ústní maturity jsou totiž tady. A právě tahle část často rozhoduje o celkovém výsledku úspěšnosti studentů. Co maturanty čeká, povíme za chvíli.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut o 7. Maturity v ranním radiožurnálu. Ty zdaleka nekončí. Po písemných didaktických testech mají studenti před sebou ústní zkoušky a ty začínají právě dnes. Co studenty čeká, to nám poví Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Maturanty čeká ústní zkouška z českého jazyka a literatury. Ta je povinná pro všechny. Samotné zkoušení bez potítka trvá 15 minut. Většinou učitelé hodnotí kromě faktické správnosti i samostatnost, projev nebo zda umí student argumentovat a reagovat na otázky. Spoustu studentů čeká i zkouška z cizího jazyka, třeba angličtinu, ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního certifikátu. Pokud si maturanti zvolili matematiku, tak u ní už ústní zkoušku skládat nemusí a stačí jim didaktický test.
0: Dnes ale nemají ústní maturitu všichni, je to tak?
1: Přesně tak, dneškem to období ústních zkoušek pouze začíná, potrvá až do 10. června a konkrétní termíny určují sami ředitelé škol. No a já ještě doplním, že tématu se budeme věnovat i v ranním interview radiožurnálu v 7.50. Naším hostem bude Jana Raška, místopředseda Rady asociace ředitelů gymnázií.
0: Eliška Zábrocká, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak hodně štěstí.

0: Radiožurnále čtvrt na 8. Vláda právě dnes provede zvýšení rodičovského příspěvku, a to o 50 tisíc korun na výsledných 400 tisíc. Vztahovat se to má na děti narozené po 1. lednu příštího roku a stát na to vynaloží zhruba 230 milionů korun. Ondřej Soukup, tak to je 30-letý český dirigent, který se právě dnes poprvé představí na přehlídce Pražské jaro. V Rudolfinu vystoupí s Pražskou filharmonií a solistkou slovenskou sopranéskou Simonou Šaturovou.
1: Nehoda na D6 před Prahou a kolona na 57 u obce Vrchy. Na dálnici D6 stále čekejte výrazné komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Za sjezdem na Jeneč na 5,5 km dořešují nehodu. Na místě je teď i motohlídka zelené vlny Jakub Vodička.
2: Na 5,5 km se srazilo několik osobních aut. Na místě zůstávají už pouze dvě vozidla označené světelnou šipkou v levém pruhu. Projíždí se pouze jedním pruhem.
1: Na silnici 57 je teď velké zdržení z Opavy směrem do Nového Jičína. Na příjezdu do obce Vrchy je ta kolona asi na 20 minut. A zdržení 20 minut čekejte i na 16. na tahu z Mělníka směrem do Slaného. Kolona je tam před nájezdem na dálnici D8, má asi 4 kilometry. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes nás čeká oteplování na východě našeho území, ale bude ještě doznívat déšť. Nebe bude převážně polojasné až oblačné, ráno a večer na některých místech dokonce i úplně jasné. Pozor si ale dávejte na mlhy. Odpoledne a večer se výjimečně, převážně na horách, vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě ale bude ještě mraků víc z počátku dnešního dne. Oblačno až zataženo a také tam bude doznívat déšť. Teploty konečně trochu povyskočí, pohybovat se budou nejčastěji mezi 16 a 21 stupňů. Východ a severovýchod našeho území ale bude chladnější. Tam ukážou teploměry jen kolem 13 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem desítky. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.20, teď nejnovější zpráva z válečné Ukrajiny. Města Oděsa a Dnipro po noci hlásí 11 zraněných při nových ruských útocích. V největším ukrajinském přístavu Oděsa zasáhly ruské drony obytné budovy, školu a mateřskou školku. Rusko už minulý týden tvrdě zaútočilo na Kyjev, kde zahynulo 24 lidí a desítky dalších byly zraněny. Ukrajina o víkendu odpověděla masivním dronovým útokem na moskevskou oblast, kde zahynuli 4 lidé. My jsme teď ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Už se přesně ví, jaké objekty Ukrajinci v okolí Moskvy zasáhli a čím?
1: Ano, ukrajinská tajná služba SBU a generální štáb už oznámili podrobnosti, které víceméně potvrzují ty záběry, které kolovaly na sociálních sítích z Moskvy a moskevské oblasti, kde došlo k pravděpodobně úplně největšímu a velmi soustředěnému cílenému ukrajinskému vzdušnému útoku na spoustu důležitých objektů, důležitých především tedy pro vojenskou sféru, ale také důležitých pro vlastně pocit Moskvanů, že už nemohou být bezpečné ani v hlavním ruském městě. Konkrétně tedy to byl vědecko-výrobní podnik Elma v Zelenogradu u Moskvy. Rusové tam vyrábějí různé elektronické součástky pro své zbraně. Tam tedy zahynuli podle ruských úřadů nejméně 3 lidé a 12 bylo zraněno. Dalším cílem byl podnik Angstrem, ten zase vyrábí polovodiče pro vojensko-průmyslový komplex Ruska, dále významná moskevská rafinérie v Kapotně a potom také dvě přečerpávací ropné stanice v Solničnogorsku a ve Volodarském, které jsou součástí toho moskevského ropovodného okruhu a mají velký význam pro zásobování vlastně ruské metropole ropou do těch rafinérií a podobně. A také to byly další objekty. Celkem letělo na moskevskou oblast přes 500 ukrajinských dronů různých typů, přičemž.
0: Řekni nám prosím ještě stručně, jak to komentoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský?
1: Ukrajinský prezident řekl, že to vyslalo velmi dva důležité signály. Jednak ten symbolický, že tedy se to odehrálo přesně v den památky obětí sovětských represí 100 tisíců lidí a podobně, ale také, že to dokázalo, že i ta nejlepší, nejlépe chráněná místa v Rusku, jako je Moskva, moskevská oblast, chráněná proti vzdušnou obranou, nejsou pro Ukrajinu nepřekonatelná a že to tedy dokazuje to, že Ukrajinci jsou schopni si zasáhnout kdekoliv a klidný spánek Moskvanů skončil.
0: Martin Dorazín, Martine, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Tady je Radiožurnál v 7:30. A s dalšími zprávami je tu Tereza Tomášková.
1: Vláda má od minulého týdne 18. zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Některé funkce zmocněnců vznikly už před mnoha lety, řadu dalších ale zavedla až tato vláda. Opozice nová místa nazývá trafikami. Podle zástupců TOP 09 vznikla paralelní vláda zmocněnců. Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO vysvětluje, že některé nové posty zřídila vláda kvůli nadrezortní koordinaci a navíc místa zmocněnců můžou být časově omezená. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nových dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotéčních sazeb. Do funkce generálního ředitele britské BBC dnes nastupuje Matt Britton, bývalý šéf Google pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Nahrazuje Tima Davieho, který v listopadu skončil ve vedení BBC kvůli sporně sestříhanému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v publicistickém pořadu Panorama. Sport. Fotbalisté Slavie už s jistotou ligového titulu prohráli v Hradci Králové 1-3. Hradec si výhrou zajistil účast v předkole evropských pohárů. V dalších zápasech Sparta zvítězila v Liberci 2-0 a Plzeň porazila Jablonec 5-0. Poslední kolo šance ligy se bude hrát následující víkend. A čeští házenkáři v odvetě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36. Na šampionátu tak bude národní tým chybět pětkrát z posledních šesti turnajů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D5 za Žebrákem a také na D6 před Prahou. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně hlásíte komplikace za sjezdem na Žebrák. Na kilometru 43 je hromadná nehoda, srazilo se více aut, musí se mezi nimi kličkovat.
4: Jsou tam kamion a 3 osobáky, ale je to rozházený. Jeden osobák je vlevo na svodidle, kamion napravo a jeden na středový čáře, takže se to musí pomaličku objíždět vyloženě na těsno.
3: Kolona má teď asi kilometr, opatrně dobržďujte. Na dálnici D6 zůstávají komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů. U sjezdu na Jeneč na 5,5 kilometru dořešují nehodu v levém pruhu. Průjezdný stále pouze pravý, kolona z 10. kilometru je tam asi na 20 minut. V Praze pak čekejte kolony na obvyklých místech, třeba v Liberecké ulici z Letňan směrem do Holešoviček. Tam je navíc před Bulovkou hlášená i nehoda, je to asi na 20 minut. 20 minut naberete v koloně i na Štěrbohu. Holské spojice z Černého mostu k Průmyslové. Ucpávají se i příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, třeba ve Strakonické se stojí od Lahovic. A na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova. Fronta před letištěm je asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem jasno až polojasno. Velká oblačnost zůstává na východě Moravy a Slezska. Teploty už pomalu stoupají. Aktuálně se drží mezi 5 a 10 stupni. Na některých místech je ale velké chladno. Tam se pravděpodobně objevily i přízemní mrazíky. Na krajním východě, na česko-polských hranicích a stále ještě doznívá déšť. Dnešní den pak přinese polojasnou až oblačnou oblohu. Ráno a večer bude na některých místech až jasno. Teď po ránu také musíme počítat s mlhami. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky, četnější budou na horách. Na východě a severovýchodě bude trochu jiné počasí, tam čekejte ještě zpočátku oblačno až zataženo a také tam bude chladněji, jen kolem 13 stupňů. Jinde naměříme od 16 do 21 stupňů Celsia. Na horách dnes bude kolem 10 stupňů. A povane k tomu jen slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku severní až severovýchodní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a slovo dostane také Markéta Chaloupská z našeho investigativního týmu, a to protože právě její tým zmapoval pozadí jedné z největších korupčních a sázkařských kauz v českém fotbale. Kdo se k úplatkářství přiznal, kolik za to hráči dostávali peněz? I to se dozvíte.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 7.38, někdy je tomu štěstíčku potřeba jít naproti a někdy je z toho třeba 13 lidí obviněných v jedné z částí největšího sázkového případu v historii českého fotbalu. Právě 13 lidí se přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, které měl Radiožurnál možnost prostudovat. Úplatek přiznal například fotbalista Samuel Šigut a nebo rozhodčí Jan Petřík. No a náš investigativní tým reportérů se úplatkářské aféře věnuje v pětidílném seriálu velmi podrobně. Ten seriál uslyšíte celý týden v 8.50. No a podrobnosti už teď řekne šéfová týmu Markéta Chaloupská. Dobré ráno. Markéta Chaloupská, dobré ráno. Ještě jednou slyšíme se.
1: Hezký den.
0: A k čemu se tedy obvinění přiznali?
1: Například rozhodčí Jan Petřík při výslechu na policii přiznal, že úplatek 200 tisíc korun si před 3 lety přebral po skončení sezóny před hlavním nádražím v Praze. No, fotbalista Samuel Šigut zase detektivům řekl, že před 2 lety převzal úplatek 20 až 30 tisíc korun, přesně si to prý nepamatuje, a také to, že nejméně jeden zápas zmanipuloval. Peníze mu prý v hotovosti dal Daniel Černáj, což je bývalý hráčský agent, který podle obvinění vyhledával právě fotbalisty, kteří byli ochotni zápasy ovlivňovat. A právě Černáj je podle policie jedním z těch hlavních aktérů kauzy. I on se ke korupci detektivům přiznal. My jsme všechny 3 muže se snažili nějakým způsobem kontaktovat, ani jeden se s námi ale bavit nechtěl. A pro kontext ještě dodám, že v této části kauzy je obviněno 18 lidí, víc než polovina, konkrétně 13 se tedy přiznalo.
0: My to podrobně rozebíráme každé ráno v 8.50, dnes tedy poprvé. Co dalšího posluchači v tomto čase uslyší?
1: Hned zítra se budeme věnovat dosud nezveřejněným informacím o roli primátora Karviné Jana Wolfa. Podle policie úkoloval svého řidiče, ať mu sežene osobní informace na novináře, který ve svém článku zmínil Wolfovo nevybíravé chování vůči rozhodčím. Wolf to sice popřel, ale ty policejní odposlechy mluví v celku jasně. Další dny pak popíšeme, kam si hlavní aktéři kauzy jezdí pro 100 000 výhry z nelegálních sázek, konkrétně šlo o Vídeň, dokonce tam posílali i kuriéry, kterým za to dali 10 000, ať si nakoupí oblečení. A v neposlední řadě se zabýváme i tím, jak celá kauza začala. Podezření detektivové získali poté, co jeden moravskoslezský fotbalový klub na jaře 2022 několikrát po sobě prohrál nejméně o 5 gólů. No a celý seriál, který začíná tedy každý den na Radiožurnálu v 8.50, odhaluje, jak rozsáhlé sázení na zmanipulované zápasy bylo. A další podrobnosti si posluchači také mohou najít na našem webu irozhlas.cz.
0: Markéta Chaloupská, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Celá série tedy startuje už dnes v 8.50. My se spojíme s naším investigativním reportérem Arturem Janouškem a ještě jednou další detaily na irozhlas.cz.

0: Máme radiožurnál. Maturanti od dneška nastupují k ústním zkouškám. Po didaktických testech je čeká poslední část přímo před komisí, vzpomínáte? No a jak školní zkoušky vypadají tentokrát, aktuálně to probereme ještě před osmou. Radiožurnál 3:15. A my stále sledujeme osud nejprve ukradené, pak do betonu zalité a následně nalezené lebky svaté Zislavy, kterou už mají péči restaurátoři. V Jablonném Podještědí doufají, že by se do tamní baziliky mohla vrátit do zdislavské pouti, která je 30. května. No a další novinky k případu chystáme hned po 8. hodině. Loni bylo na světě popraveno nejvíce lidí od roku 1981. Uvedla to nevládní organizace Amnesty International. Zaznamenala více než 2700 poprav, což je meziroční nárůst téměř o 80%. Nejvíce případů přibylo v Iránu, tam úřady popravily více než 2000 lidí.
1: Nehody na D5 za Cerhovicemi a také na D6 před Prahou. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně stále čekejte komplikace za sjezdem na Cerhovice. Na 43. kilometru řeší hromadnou nehodu. Srazilo se více aut, kamion a dvě osobní auta. Podle zpravodaje se musí kličkovat mezi nabouranými auty. Kolona má teď asi 4 kilometry, zdržení 25 minut. Na dálnici D6 jsou výrazné komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. U sjezdu na Jeneč na 5,5 kilometrů stále řeší hromadnou nehodu. Situaci přímo na místě sleduje motohlídka Zelené vlny.
2: Na 5,5 kilometru stále čekají v levém jízdním pruhu dvě havarovaná auta na odtažení. Místo je označeno světelnou šipkou a projíždí se pouze jedním pruhem.
1: A ta kolona je poměrně dlouhá, má 6 kilometrů, zdržení přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes po ránu pozor na mlhy a místy i nízké teploty, které klesaly až k nule a také se objevily přízemní mrazíky. Tepleji je na severovýchodě a východě našeho území, kde se drží hodně oblačnosti. Přes den to ale bude naopak. Tam, kde bude zataženo až oblačno, se bude teplota pohybovat jen kolem 13 stupňů. Jinde se můžeme těšit na 16 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříte kolem desítky. Nebe čekáme právě na východě a severovýchodě s velkou oblačností a také doznívajícím deštěm. Jinde už bude mraků méně a přehánky se budou vyskytovat jen výjimečně na horách. Jinak slunečno a teplo. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál, jak víte, tak maturity od dneška pokračují a to ústními zkouškami. Ty často rozhodují o tom, jak bude nakonec vypadat maturitní vysvědčení. Naším hostem měl být teď Jan Raška, místopředseda Rady asociace ředitelů gymnázií a zároveň ředitel gymnázia Jakuba Škody v Přerově, ale zdá se, že pan ředitel má teď příliš mnoho práce, možná s maturitami, a tak se nám spojení nepodařilo navázat. A tak pojďme do lázní za dalším významným momentem a také problémem, protože českým lázním kvůli konfliktu na Blízkém východě výrazně ubylo teď hostů z arabských zemí. Lázeňské domy teď aktuálně hlásí velmi výrazný pokles klientů, a to dokonce o desítky oproti původním očekáváním a původním tradičním objednávkám. Tohle potvrzují různé lázně napříč republikou, ať už to jsou například lázně v Teplicích anebo v Karviné.
1: Veřejný žalobce navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
2: Pětidílná série přenese posluchače přímo do soudní síně roku 1946. Tehdy se Karl Hermann Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení lidic, ležáků a poprav během takzvané druhé Heinrichiády.
3: Já jsem ztratila muže, otce a čtyři bratry. Vrahu bídnej.
4: Ale vlastně se mu nikdy nepodařilo prokázat, že on by přímo sám zabil někoho vlastní rukou.
2: Popisuje jeden ze spoluautorů pořadu Vojtěch Koval. Celou sérii Kat K.H. Frank, proces s vrahem od psacího stolu, můžete poslouchat také na platformě Můj rozhlas. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Tak to bylo svědectví o unikátním zvukovém záznamu přímo od soudu s nacistou Karlem Hermanem Frankem, které teď můžete slyšet v nové historické sérii Českého rozhlasu Plus, poprvé ve vysílání dnes po 1:30 odpoledne. A teď k tomu, co jsme avizovali omylem předtím. Pojďme do českých lázní, kterým ubývají klienti z Blízkého východu.
5: To, co slyšíte, je koupel v naší jodobromové solance a tato procedura je právě jedna z oblíbených u arabské klientely.
6: Popisuje přímo u té vany obchodní ředitelka Lenka Krotká, té klientely ubylo.
5: Proti loňskému roku samozřejmě ten úbytek je znát.
7: Tak procentuálně bych řekla, že je to jako více než možná 50-60%.
6: Vany plné léčivé solanky, která pomáhá například při onemocněních pohybového ústrojí, jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
7: Buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a něco se stane a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů.
6: Lázně Darkov teď chtějí cílit více na českou klientelu, která třeba ruší dovolené na Blízkém východě.
7: To je jediná cesta a nejrychlejší cesta, protože kdybyste měli cílit na jinou klientelu zahraniční, tak vám to vezme spousta času a tu sezonu stejně nedoženete. Takže ta česká klientela, ano, ta je asi jako na místě.
6: Lázně Teplice jsou na druhém konci republiky, ale starosti s úbytkem arabských klientů mají stejné jako v Karviné. Potvrzuje obchodní ředitelka lázní Iveta Slíšková.
8: Klientů z Blízkého východu máme velice málo aktuálně. Ten konflikt má velký vliv na to, jestli někdo může sem k nám přicestovat, jestli vůbec letí letadlo, jestli si může dovolit opustit domov. Takže nás to určitě ovlivní, ta situace.
6: Trend potvrzuje i svaz léčebných lázní. Podle jeho prezidenta Eduarda Bláhy je zřejmé, že letošní takzvaná arabská sezóna bude slabá. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Být či nebýt, jak to bude s lebkou svaté Zdislavy? Jedno z témat pro ranní radiožurnál. Ještě připomínáme 43. kilometr D5 na Plzeň za Cerhovicemi. Srážka nákladního a dvou osobních aut po nehodě tady komplikují provoz kolona asi 20 minut.
1: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď. Více na webu olympijskybieh.cz.
2: Závod odstartujeme ve vysílání radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Alpinepro.
0: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy, Tereza Tomášková.
3: Na části středních škol začínají ústní maturity. V sázkařské fotbalové kauze se podle zjištění radiožurnálu 13 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Fotbalisté Hradce Králové porazili v lize Slavii a zajistili si účast před kole evropských pohárů. Dlouhá kolona po nehodě popojíždí po dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. A bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty až 21 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Středoškolákům na některých školách začínají ústní maturity. Termíny školy mohly vypsat až do 10. června. Pro všechny studenty jsou povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Přihlásit se museli i k několika zkouškám ze školní nabídky. A na gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři je reportér Tomáš Lerinc.
5: Tady na gymnáziu maturuje 60 studentů a zkoušky by se to měly stihnout do čtvrtka, a to i proto, že podstatná část studentů v jednom z maturitních ročníků, to jsou zhruba 2/3, si zkoušku z angličtiny nahradila mezinárodně uznávaným certifikátem, který včas doložili vedení školy. V celém Královéhradeckém kraji letos maturuje téměř 5000 studentů a v celém Česku pak zhruba 90 tisíc. Z Jaroměře Tomáš Lerinc, Radiožurnál.
3: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl radiožurnál možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích 150 tisíc korun. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro radiožurnál komentovat nechtěl. Věnovat se tomu budeme i v následující hodině ranního radiožurnálu. V seriálu před 9. hodinou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení pochválil ukrajinské dronové síly za nedělní masivní útok na ruskou moskevskou oblast. Nepilotované letouny různých typů tam mimo jiné zasáhly polovojenský podnik a rafinérii. Ruské úřady potvrdily 4 mrtvé a 12 raněných.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu prohlásil, že nálet na moskevskou oblast byl důležitým signálem právě v den památky 100 000 obětí totalitních represí vzešlých z Moskvy. Podle Zelenského je to také významný signál, že Ukrajina dokáže úspěšně zasáhnout i ty ruské oblasti, které jsou nejlépe chráněny proti vzdušnou obranou. Válka se celkem předvídatelně vrací do rodného přístavu, řekl Zelenský v ironické narážce na heslo, se kterým Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Pražští radní dnes začnou projednávat metropolitní plán. Rozvoj hlavního města se podle něj má řídit až do roku 2050. Praha například počítá s výstavbou 350 tisíc bytů. Pokud radní i zastupitelé metropolitní plán schválí, mohl by platit od 1. září. Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka z hnutí STAN dnes ale radní dokument zřejmě schválit nestihnou.
4: Sport.
0: Fotbalisté mistrovské Slávie prohráli předposlední utkání sezony. V šancelize podlehli domácímu Hradci Králové 1-3 a ten se tím zajistil čtvrté místo a účast v předkole evropských soutěží. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta vyhrála v Liberci 2-0. Po sezóně bez trofeje mluví střídající kapitán Sparty Lukáš Haraslín už o příštím ročníku, ve kterém neplánuje měnit angažmá.
7: Mám platnou smlouvu, v Spartě se cítím skvěle, je to něco, čím bych se chtěl uspokojit a samozřejmě jsem v Spartě proto, lebo jsem chtěl vyhrávat. vyhrávat. Bohužel se nám to nepodarilo druhý rok po sebe, takže jsem z toho trošku smutný, ale čeká nás důležitá fáze Ligy mistrů.
0: Čeští hokejisté nastoupí ke třetímu utkání na světovém šampionátu. Ve 2020 je čekají Švédi. Národní tým je zatím na třetím místě skupiny B, v té nastoupí ještě Kanada proti Dánsku. Ve skupině A Finsko vyzve Spojené státy a Německo bude hrát s domácím Švýcarskem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D6 u Prahy a také na D5 za Cerhovicemi. Na dálnici D6 stále čekejte velké zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů. U sjezdu na Unhošť na 12. kilometru se teď brzdí do kolony, asi 40 minut se pak jede krokem na 5,5. kilometr, tam stále řeší nehodu v levém pruhu. Osobním autem se dá sjíždět z D6 na Unhošť na 12. kilometru a do Prahy pak jet po silnici 201 přes obce Jeneč a Hostivice. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně se teď bude zlepšovat situace za Cerhovicemi. Na 43. kilometru stále řeší nehodu, už se ale podle zpravodaje dá projet dvěma pruhy.
9: Stojí ve odstavném pruhu náklaďák, je označený trojúhelníkem. Ty dvě osobní auta stojí na kilometru 43 a je u nich dálniční policie už. V pravém odstavném jsou.
8: A zdržení teď asi 15 minut bude se zkracovat. A hodně ucpané jsou příjezdy do Pardubic, a to směrem s Chrudimi po silnici 37, kolona před závodištěm je tam asi na 20 minut a zhruba 15 minut naberete i na dvojice na příjezdu do Pardubic Přelouče. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer výjimečně přehánky, hlavně na horách. Na východě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě místy kolem 13 a na horách 10. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, pokračujeme s lebkou, o které se mluví. Lebka svaté Zdislavy, ta by se mohla do baziliky v Jablonném Podeštědí vrátit, a to ještě do konce května. Jak to bude s jejím dalším vystavováním a jak vlastně ten její příběh dopadl a co se během něj odehrálo, shrneme už za chvíli v našem vysílání, tak buďte s námi. Dobré jitro, pondělí.
4: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál teď 9 minut po 8 o naději. Je totiž naděje, že se lebka svaté Zdislavy vrátí do baziliky v Jablonném Podještědí ještě před zdislavskou poutí 30. května. Řekl to děkan baziliky Pavel Maria Majer. Restaurátorům se totiž vzácnou relikvii podařilo vyjmout z betonu. Do něj lebku zalil pachatel, který ji minulé úterý z baziliky ukradl. Detaily k tomu teď přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Podaří se tedy vrátit lebku do původního stavu?
1: Zdá se, že ano. Restaurátoři ji úspěšně vyjmuli z betonu. Pokusí se k ní ještě připevnit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v bazilice. Lebku musí taky odborně očistit a zakonzervovat. O dalším případném vystavení ale rozhodne speciální komise. Vše je teď v rukou nejen restaurátorů, ale taky policie. Pro ně je totiž lebka důkazním materiálem.
0: Chystá bazilika nějaké lepší bezpečnostní opatření, aby se podobná krádež nemohla opakovat?
1: Tak momentálně je ve výrobě nové bezpečnostní sklo na schránku relikviáře a pražský arcibiskup Stanislav Přibyl v uplynulých dnech řekl, že nutné bude nejen neprůstřelné sklo, ale asi i elektronické zabezpečení s napojením na policii.
0: Samozřejmě i tenhle případ nás bude nadále sledovat, bude zajímat a budeme ho sledovat. Teď byla Eliška Zábrocká ve studiu se souhrnem informací, tedy se vším, co o tom teď víme. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Máme Radiožurnál. Následky nehody na dálnici D5 na Plzeň ze 43. kilometru odstraněny, ale nová nehoda brzdí provoz na silnici 9 z Mělníka do Prahy před Neratovicemi. Zelená vlna to za chvíli upřesní. No a potom nás čeká opět cesta za Šturáky, protože dnes začínají profilové maturitní zkoušky, a tak se vydáme do gymnázia v Rakovníku ještě před 8:30. Radiožurnál, 8 hodin 15 minut. Celkem 13 obviněných z 18 v sáskařské fotbalové kauze se přiznalo ke korupci a k ovlivňování zápasů. Vyplývá to ze zjištění našich investigativních reportérů. Někteří fotbalisté na policii vypověděli, že zápasy zmanipulovali pro peníze, protože jim z klubu nechodila výplata. A víc chystáme ve speciální sérii našich investigativních novinářů, a ta začíná právě dnes 8 hodin 50 minut. Při letecké show na americké vojenské základně ve státě Idaho se srazily dvě stíhačky. Všichni čtyři piloti se podle agentury AP bezpečně dokázali katapultovat a incident teď vyšetřují úřady.
1: Kolona na D6 u Prahy a nehoda na devítce u Neratovic. Na dálnici D6 je lepší situace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. U sjezdu na Jeneč na 5,5 kilometru už nehodu z levého pruhu odklidili a kolona od sjezdu se začíná rozjíždět. Na silnici 9 z Mělníka do Prahy jsou komplikace před Neratovicemi. Za mostem na Štěpáně překáží hromadná nehoda. Srazila se 3 osobní auta, kolona je od obce Kly asi na 25 minut. Na tahu 35 z Liberce do Turnova a Prahy jsou kolony před omezením u Hodkovic. Na 34. kilometru průjezdní vzúžení pouze jeden pruh a fronta od Rádelské křižovatky je asi na 25 minut. A ještě příjezdy do Brna po D1 z Vyškova, tam je kolona od Rousínova z kilometru 214 asi na 20 minut a 20 minut naberete i na D52 z Mikulova od Hrajhradu až na D1 k nájezdu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Nový týden začíná většinou s polojasnou až oblačnou oblohou. Na některých místech je dokonce úplně jasné nebe. Teď po ránu ale může být dojem jiný, protože se leckde vytvořily mlhy. Odpoledne a večer se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Zaprší s vyšší pravděpodobností na horách. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 21 stupni. Tato předpověď počasí se ale téměř netýká východu a severovýchodu našeho území, kde bude zpočátku ještě úplně zatažené nebo oblačné nebe, a také tam ještě počítejte s deštěm a nízkými teplotami. Ty se budou pohybovat kolem 13 stupňů. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál pondělí 18. května, 8 hodin skoro 21 minut. Tak právě dnes studentům středních škol začíná profilová část maturitních zkoušek, a to z češtiny nebo z cizího jazyka. Vybrat si pak museli ještě z odborných předmětů, na které se škola zaměřuje. No a právě dnes maturují samozřejmě také studenti na gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku. I jim přejeme hodně štěstí, stejně jako všem jejím souputníkům. No a právě u rakovnického gymnázia je ty také reportér radiožurnálu Richard Webs. Richarde, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tady na Rakovnickém gymnáziu dnes skládá zkoušku asi 20 maturantů a maturantek. Všichni mají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. Ta má písemnou část, při které studenti píšou slohovou práci, a ústní část. Ta se skládá z několika otázek, které se týkají různých literárních děl. Studenti si je musí přečíst a pak prokázat, že o nich něco ví. Další zkoušku mají buď z matematiky nebo cizího jazyka a dále si musí vybrat ze 2 až 3 předmětů, které se tady učí. To je například biologie, dějepis, chemie nebo základy společenských věd. Každý předmět má 25 nebo 30 otázek. Maturanti si vždy na začátku zkoušky vylosují číslo otázky a z daného tématu je pak učitelé zkouší. Výsledky se studenti dozví dnes odpoledne, kdy jim je přečte předseda maturitní komise.
0: No a pokud se studentům dnes ta jejich zkouška úplně nepovede, budou mít šanci to nějak napravit?
1: Ano, budou. Studenti mají na každou jednotlivou zkoušku 1 řádný termín a 2 opravné. První opravný bude na podzim, přesněji od 1. do 20. září. Poslední možnost pak budou mít maturanti zase příští rok na jaře. Student vždy opravuje jen tu danou část maturity, kterou nezvládl. Pokud tedy například neuspěje u ústní zkoušky, ale u písemné ano, náhradní termín se týká jen té ústní. Pokud by studenti neuspěli ani na potřetí, museli by po dohodě s vedením školy absolvovat znovu 4. ročník. Dodám ještě, že na úspěšné složení maturitní zkoušky mají středoškoláci 5 let od doby, kdy přestanou být žáky dané školy.
0: Takže případně prostor na dohnání tam je, ale přesto všem hodně štěstí, ať to zvládnou. Ještě dnes v tuto chvíli se nám do vysílání od gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku přihlásil reportér Richard Webs. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu Radioservis.

0: a Bělgorodskou oblastí. Lebka svaté Zdislavy by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května, uvedla to policie na síti X. Restaurátorům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu, kam ji zalil muž, který vzácnou relikvii ukradl. Teď je potřeba lebku odborně očistit a zakonzervovat. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes zdarma zpřístupní všechny své areály i výstavy. Připojí se tak k Mezinárodnímu dni muzeí. Zároveň otevře výstavu Fotografové Valašského muzea v přírodě. Sport. České hokejisty čeká na mistrovství světa zatím nejsilnější soupeř Švédsko, které na posledním šampionátu získalo bronz. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard. Nejlepší český reprezentant Jan Hirt dojel 19. Růžový trikot pro lídra celkového pořadí uhájil Portugalec Alfonso Eulaliu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Komplikace na D1 u Velkých Popovic a kolony také před Brnem. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru je hlášená nehoda, brzdí se teď před kolonou na 17. kilometru, zdržení pak asi 10 minut. Kolona je pak na D1 také na příjezdu do Brna směrem z Ostravy a Vyškova. Kolony jsou teď od Rousínova, brzdí se před kilometrem 213.
3: Vyškova směrem do Brna a od 213. kilometru soustavná kolona, prostě to stojí, nehýbe se to, jak pravý, tak levý pruh.
2: A zdržení pak v nesouvislé koloně až do omezení v Brně asi 20 minut. Na silnici 9 z Mělníka do Prahy čekejte komplikace před Neratovicemi. Za mostem na Štěpáně řeší hromadnou nehodu 3 osobních aut. Jezdí se Kyvadlově, kolona na Prahu je výrazně delší, od obce Kly asi na 25 minut. A v Praze velmi silný provoz na hlavních tazích, ucpané jsou třeba spojky obou směrně před Průmyslovou, jak od Spořilovské, tak také od Černého mostu. Hodně plná třeba také Liberecká ulice z Letňan do Holešoviče, nebo i příjezdy k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Nový týden nám poskytne více slunce, vyšší teploty, počítat ale musíme stále s dešťovými přeháňkami nebo dokonce i s bouřkami. O víkendu se konečně zase dočkáme teplot, které místy dosáhnou i k 25 stupňům. Počasí u nás ovlivní výběžek vyššího tlaku vzduchu, díky kterému bude po ránu jasná obloha. Během dne ale musíme počítat s nárůstem kupovité oblačnosti, s lokálními přeháňkami i slabšími bouřkami. Některá místa se ale úplně obejdou bez srážek. Teploty postupně porostou. Dnešní maxima vyšplhají k 21 stupňům. V druhé polovině týdne už na jižní Moravě ukážou teploměry až 24 stupňů a o víkendu už by neměly být výjimkou letní teploty. Stále ale musíme počítat s proměnlivým počasím, které na naše území přinese jak slunce, tak i dešťové kapky. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Marcela Halová s počasím, čas 4 minuty po půl deváté a míříme na Moravské náměstí v Brně. Tam totiž přistála, no řekněme, vesmírná raketa. Děti se ve speciálním modulu můžou vydat ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země. Tahle vzdělávací raketa je součástí projektu Česká cesta do vesmíru. No a na cestu na náměstí se vydal taky reportér Marek Hensel. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Organizátoři právě dokončují přípravy 18-metrové mobilní rakety, aby se v 10 hodin mohla otevřít prvním školám i veřejnosti. Na první pohled připomíná futuristickou kosmickou loď, ve skutečnosti jde ale o takové pojízdné vzdělávací centrum. Uvnitř jsou technologie pro virtuální realitu, hydraulická sedadla i speciální pohybová platforma, takže lidé při virtuálním letu nejenom vidí vesmír okolo sebe, ale i pohyb rakety fyzicky cítí. Během 15-minutového letu návštěvníci uvidí Zemi, podobně jako astronauti z Mezinárodní vesmírné stanice. V další dnech pak raketa projede několik krajů. Přesné termíny a místa jsou na stránkách česká cesta do vesmíru.cz.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 8.38 právě teď. Vítězství nad Dány, senzační prohra v prodloužení se Slovinci. No a dnes čekají Švédové. Třetí utkání českých hokejistů na mistrovství světa začíná ve 20 hodin a 20 minut. Přímém přenosu na Radiožurnálu i digitálním Radiožurnálu Sporta. My jsme teď ve spojení s olympijským vítězem z Nagana a naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Martine, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak poraď, v čem se svěřenci trenéra Rulíka musí v souboji se Švédy zlepšit oproti té prohře v prodloužení s papírově slabším Slovinskem?
1: No, řekl bych, že skoro ve všem. Každopádně hlavně v lepší střelecké potenci. My jsme si vytvářeli šance proti Slovincům, ale nedávali jsme branky. Ty střely buď to byly nedůrazný, nebo jsme neměli hráče před brankovém prostoru na dorážky. Vlastně dvě branky, které jsme dali proti Slovinsku, tak byly po dorážkách, potom právě po odražení kotoučích, takže tohle to musíme zlepšit. Každopádně to nebude jednoduché, protože Švédové jsou velmi zkušení, velmi silní v obraně hlavně, takže to bude pro nás celkem složité.
0: No a jak se dá prohra se Slovenci vyndat z hlavy? Jak na ní zapomenout před dalším zápasem?
1: No, je to těžký, je to samozřejmě složitý ve smyslu, že prohráte s takovýmhle soupeřem, ztratíte body do tabulky, takže jedině nějakým způsobem, že třeba dneska v tom dnešním utkání podat nadstandardní výkon, jak říkám, bude to teda těžké, ale třeba ukrást Švédům nějaký ten bod ve smyslu třeba remizovat a potom třeba vyhrát takhle v prodloužení na nájezdy.
0: Jenom na tribuně zůstal proti Slovincům útočník Matěj Blimel, realizační tým tak rozbil tu elitní útočnou formaci s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem. Čekáš je znovu pospolu v utkání dnes proti Švédsku večer?
1: Radim Rulík to zdůvodnil z toho důvodu, že chtěl samozřejmě nějakým způsobem trošku rozvolnit ty hráče, Matěj Blimelovi dát trošku více takovou času na aklimatizaci. Myslím si, že ano, že dneska zřejmě znovu půjde Matěj Blimel k ním, k Sedlákovi, k Červenkovi. Uvidíme, jak tu sestavu celou možná trošku ještě, jak se říká, překopalí, poskládají jinak. Uvidíme, je potřeba tomu týmu dát nějaký impuls, aby si začali zase znovu věřit, aby začali věřit ten systém, který hráli v tom prvním utkání proti Dánům, kde to bylo velmi dobře odehrané utkání. Slovinsko se prostě nepovedlo.
0: Na jaký přínos vlastně má podle tebe Matěj Blimel pro sehrané pardubické duo Červenka Sedlák?
1: No, má tam takový ten trošku jiný drive, jak se říká, jiný náboj. Přece mi zvyklý se NHL nebo z té nižší soutěže v zámoří. Má tam určitý důraz, může k ním nějakým způsobem přinést nějakou takové ty vybojované kotouče. Každopádně já si nemyslím, že tam je úplně rozdíl, jestli tam bude s nimi hrát Mandát nebo Blimel. Prostě celkově to tomu týmu nevyšlo proti Slovinsku. Je potřeba to opravdu nějakým způsobem jako zapomenout, zahodit to a začít znovu pracovat na tom týmovém výkonu, aby všichni hráči plnili vlastně to, co mají, a ne tam přidávali něco navíc, to, co se vlastně se nám, jak se říká, nevymstilo v tom utkání se Slovinskem.
0: Martin Procházka, díky ještě jednou, tedy zápas Česko-Švédsko dnes ve 20.20 přímém přenosu na Radiožurnálu a digitálním Radiožurnálu Sport. Tak ať se nám daří, Martine, díky, naslyšenou.
1: No, já také budu věřit, naslyšenou.

0: Vysílání Radiožurnál za chvíli nabídneme první díl našeho seriálu o úplatkářské kauze, která otřásla českým fotbalem. Náš investigativní tým zjistil, kolik peněz získávali hráči na úplatcích. Dozvíte se to. Tři čtvrtě na devět. Pondělí 18. května, tak hodně štěstí přejeme všem maturantům. Dnes začínají ústní zkoušky, skončí 10. června. Povinné jsou z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka k splnění a některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. No a my se do škol budeme opět dnes vydávat i v dopoledním vysílání po 11. hodině. V Česku se tento týden bude oteplovat. Denní teploty dosáhnou více než 20 stupňů Celsia. No a jak to bude konkrétně dnes, tak to už nám za okamžik prozradí Marcela Hálová, která dnes po ránu hlídá oblohu.
1: Nehody na D5 před Prahou a také na D1 u Popovic. Na dálnici D5 jsou komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Před sjezdem na Pražský okruh na půltém kilometru je teď nová nehoda.
2: Těsně před sjezdem na Pražský okruh, tedy směrem na Prahu, Sirionta v sobě v levém pruhu, takže to začne štosovat.
1: A brzdí se náhle z plné rychlosti, tak velmi opatrně. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy čekejte komplikace před sjezdem na Velké Popovice na 17. kilometru. Také řeší nehodu, tam ta kolona je z 19. kilometru, zdržení na Prahu pak asi 15 minut. Na dálnici D1 jsou pak kolony také na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Pomalu se teď jede od sjezdu na Rousínov z kilometru 215 a to až do Brna do omezení. Navíc na kilometru 214 je hlášená i nehoda přímo v koloně a ta kolona se tak začíná trhat. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Máme tu další velmi chladné ráno, kdy teploty klesaly až k nule. Nejčastěji bylo mezi 0 a plus 5 stupni. Na většině území Čech se objevily přízemní mrazíky. Teplejší zůstaly jen východ a severovýchod. Důvodem tam je velká oblačnost. Na rozdíl od ostatního území, kde je polojasno nebo dokonce úplně jasné nebe. Ale pozor, to vše mohou zastínit mlhy. Až se rozpustí, čeká nás polojasno až oblačno, na východě místy až zataženo a také tam může sprchnout. Dešťové přehánky se pak během dne mohou objevit i jinde větší. To ale bude na horách. Teploty oproti včerejšku lehce povyrostou, pohybovat se budou nejčastěji mezi 16 a 21 stupni. Na východě a severovýchodě se ovšem bude ještě teplé oblečení hodit, tam bude jen kolem 13 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásné pondělí.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v prvním díle seriálu Akce Úklid a ne Parazie, která otřásla českým fotbalem, mapuje investigativní redakce Radiožurnálu, jak vysoké úplatky brali hráči za zmanipulované zápasy a jak sami fotbalisté korupci vysvětlují. Reportéři zjistili z policejních dokumentů, že 13 z 18 obviněných moravskoslezské větvy fotbalové kauzy se přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Podrobnosti teď probereme s reportérem Arturem Janouškem. Vítej, dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Kteří obvinění se tedy přiznali, že úplatky brali?
1: Tak jedním z nich je třeba brankář klubu MFK Chrudim Lumír Číš. Ten policii při výslechu popsal, že zmanipuloval třeba zápas Chrudimi proti FC Vysočina Jihlava. A to tak, aby padly nejméně 4 góly. To se povedlo, jeho tým prohrál 1-4 a právě na počet gólů totiž další členové skupiny vsadili. Abych vysvětlil, jak hráči manipulovali těmi zápasy, prostě hráli tak špatně, aby jejich tým prohrál nebo aby dostal nejméně tolik branek, kolik ta údajná zločinecká skupina vsadila, že padne. Dalším hráčem, který se přiznal k ovlivňování zápasů, byl třeba fotbalista Samuel Šigut. Při výslechu na policii řekl, že toho lituje a tvrdil, že ho k tomu nutil jeho hráčský agent Daniel Černaj. Právě Černaje policie považuje za jednoho z hlavních aktérů celé kauzy. Podle vyšetřovatelů zmanipuloval nebo se pokusil zmanipulovat celkem 11 zápasů. A sám Černaj se na policii také přiznal, že za tu úplatu přesvědčil hráče, aby ty zápasy ovlivňovali.
0: A vy jste obviněné kontaktovali, jak oni to vysvětlovali?
1: My jsme je žádali o rozhovor, oni ale odmítli nebo na naše žádosti a dotazy vůbec nereagovali. Například Černaj nám řekl, že se k ničemu ani vyjadřovat nemůže. Oslovili jsme také jejich kluby, všechny ale tvrdí, že o úplacích nevěděli a prohlásili, že s celou tou kauzou nemají nic společného. No a k těm důvodům, proč to vlastně ti hráči dělali, většina na policii přiznala, že samozřejmě pro peníze. Někteří říkali, že několik měsíců nedostávali v klubu výplatu. A ten brankář Číš uvedl, že kromě peněz to dělal i proto, aby vůbec získal nějakou profesionální hráčskou smlouvu.
0: Jak vysoké úplatky hráči brali za jeden zmanipulovaný zápas?
1: Tak třeba ten zmíněný brankář Číš policii řekl, že za ten zmanipulovaný zápas, o kterém jsme mluvili, dostal 40 tisíc. Takových utkání podle něj bylo víc. Při výslechu Číš vypověděl, že celkem dostal na úplat zhruba 150 tisíc. Hráč Šigut, o kterém jsme mluvili, přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc, přesně si to už nepamatuje. A také Černaj při výslechu na policii řekl, že podobné částky dával těm hráčům za zmanipulování zápasů a z jeho vyjádření do policejního protokolu při výslechu teď citujeme.
2: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali o něco víc.
0: No a jak celá zločinecká skupina podle policie fungovala?
1: Jak vyplývá z těch policejních odposlechů, obvinění jsou součástí větší skupiny, která měla přesně danou hierarchii a rozdělené úkoly. Někdo vyhledával hráče a rozhodčí ochotné ty zápasy manipulovat a pak je uplácel. Za to dostávali přesně dohodnutou odměnu od dalších lidí, kteří v zahraničí pak sázeli na ty zmanipulované zápasy. Většinou sázeli na asijských nebo konkrétně čínských webech, kde výhry bývají vyšší. Kdo přesně sázel v zahraničí, to se zatím úplně neví. Stopy ale podle zjištění policie vedou na Balkán. A jen pro představu, jak vysoké musely být výhry na ty zmanipulované zápasy, třeba za ten ovlivněný zápas mezi MFK Chrudim a FC Vysočina Jihlava dostal Černaj a ti hráči dohromady 800 tisíc korun.
0: Artur Janoušek, náš investigativní reportér. Díky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A další detaily k akci Úklid najdete teď na našem serveru i rozhlas.cz. Radiožurnál za 5 minut 9 hodin. Máš

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Radiožurnál je 9 hodin. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Do Grónska přiletěl americký zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa. Fotbalisté Hradce po výhře nad Slaví zahrají předkolo evropských pohárů. Nová nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 z Brna do Prahy na 17. kilometru. A bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty až 21 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Částka má stoupnout ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat bude nově 800 tisíc. Změna se má vztahovat na děti narozené po 1. lednu 2027. Pro státní pokladnu by navýšení znamenalo růst výdajů o 230 milionů korun, pokračuje minister práce Aleš Juchelka z hnutí ANO.
5: Tak jak jsme slíbili v programu prohlášení vlády z 350 na 400 tisíc korun a budeme o tom samozřejmě debatovat, ale mám pocit, že samozřejmě proto vláda bude hlasovat, protože je to domluveno i koaličně a jak jsem říkal, máme to v programu prohlášení vlády a my slíby plníme.
4: Příspěvky zvyšovala i minulá Fialova vláda. Naposledy s účinností od ledna zvýšila rodičovský příspěvek pro vícerčata. Podpora je určená pro rodiče nejmladších dětí do 3 let. Její měsíční výši si můžou volit sami. Buď pobírají víc peněz kratší dobu, nebo si rodičovskou můžou prodloužit, ale měsíčně pak dostávají méně. Do grónské metropole Nuku přiletěl americký zvláštní vyslanec Jeff Landry. Loni ho jmenoval prezident Donald Trump, aby prosadil americkou kontrolu nad tímto autonomním územím Dánského království. Dánská i grónská vláda připojení k USA rozhodně odmítají. Opakovaně tvrdí, že Grónsko není na prodej.
6: Landry novinářům po příletu řekl, že prý jen přijel poslouchat a budovat vztahy. Je zároveň guvernérem amerického státu Louisiana a vnuku se má zúčastnit obchodní konference Future Greenland. Pozvánku ale od organizátorů nedostal. Přijíždí na vlastní pěst. Doprovází ho americký velvyslanec v Dánsku Kenneth Howery. Žádná oficiální schůzka s grónskými politiky zatím není potvrzena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Českému rozhlasu jsou dnes přesně 103 roky. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve čtvrt na 9 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První pořad trval hodinu. Šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emílie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka, účetní a pokladní.
7: Haló, haló, zde vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
4: V začátcích se společnost několikrát stěhovala. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas doteď, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později. Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několika měsíční náskok měla jen britská BBC.
0: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové se po 30 letech probojovali do evropských pohárů. Kvalifikaci do konferenční ligy jim zajistila čtvrtá pozice v tomto ročníku nejvyšší domácí soutěže, na kterou dosáhli po vítězství 3-1 nad mistrovskou Slaví Praha. 11. golem v sezóně pomohl k vítězství kapitán Vladimír Darida.
8: Já myslím, že to hrozně vychází z toho, jaká ta chemie je v kabině, protože já jsem neskutečně rád za to, že zažívám úžasnou českou kabinu po těch letech, co jsem byl venku. I trochu jinou třeba, než ještě byla v Plzni, a opravdu to, jak funguje ta kabina vevnitř, je extrémní rozdíl oproti tomu, co jsem zažíval v zahraničí, a je to krásný.
3: V dalších ligových zápasech Sparta vyhrála v Liberci 2-0 a Plzeň zvítězila nad Jabloncem 5-0. A čeští hokejisté se po dní volna znovu představí na světovém šampionátu. Ke 4 bodům se pokusí doplnit další v utkání se Švédskem, které začne ve 20 hodin a 20 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D5 u Prahy a uzavřená šestka před Chebem. Na dálnici D5 čekejte komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Před sjezdem na Pražský okruh na 5. kilometru na 5. kilometru překáží hromadná nehoda v levém pruhu. Kolona je odrudné z 5. asi na 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy čekejte kolonu mezi sjezdy na Benešova Velké Popovice. Na 16. kilometru tam překážela nehoda v levém a prostředním pruhu, už je odklizená mimo jízdní pruhy, kolona z kilometru 21 se rozjíždí, zdržení 20 minut. V Praze vrcholí ranní špička, komplikace jsou nově na jižní spojice směr Černý most. U sjezdu na Zahradní město stojí dva kamiony po nehodě v pravém pruhu, kolona je od magistrály i ve Spořilovské odchodova. Ucpává se pak i pražský kruh obou směrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou od Karlovarské D6 asi na půl hodiny a také v opačném směru od Jesenice přes oba tunely, to je asi na 20 minut. A na silnici 6 jsou komplikace na příjezdu do České republiky směrem z Německa, z pomezí směrem do Chebu. Kousek za státní hranicí se převrátilo nákladní auto a nedá se projet. Objíždí se to přes pomezí po silnici 606. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm a teploty většinou 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. A teď už na Radiožurnálu host Libora Boučka.
10: Valnou většinu hostů se snaží člověk co nejlépe představit. V jejím případě to nutné není, protože jí zná a ctí celá země. A troufnu si říct bez jakékoliv nadsázky celá planeta. Ale přesto si dovolím to představení, ono to totiž zní neuvěřitelně. Obzvlášť pro člověka ze střední Evropy. Trojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa, sedminásobná šampionka sezony a trojnásobná sportovkyně roku. Ester Ledecká je dnes hostem Radiožurnálu. Díky moc za to, že si dorazila, protože si umím představit, že ten program člověka, který je globální sportovní superstar, musí být strašně nabitý.
11: Já děkuji za pozvání a za tohle krásné představení. To je takový hezký to jako slyšet.
10: No ale to představení je pravda. Já jsem tam nedal vlastně jako nic, co by bylo přehnané. Co to s tebou dělá? To je fakt výsledek tvojí krátké sportovní dráhy, když to vezmeme v relaci života.
11: No je to hezký, myslím si, že... Je to rozhodně fajn, si myslím, základ. Ještě mám furt na čem pracovat, ale to je takový dobrý základ.
10: No fajn základ to je. To si myslím, že zní naprosto přesně. Jenom když jsem zmiňoval sportovkyni roku, tak v téhle anketě se 4 tituly nad tebou už je jenom Věra Čáslavská a Jan Železný.
11: A to jsou teda jako echt legendy.
10: No to jsou právě echt legendy. Vnímá člověk během té aktivní sportovní kariéry, že se blíží k těmhle jménům?
11: Vůbec ne, hlavně mi přijde potom, nebo když já jsem získala tu třetí třeba olympijskou medaili nebo ty mistrovství světa, tak vždycky přijde nějaký novinář, který řekne, a teď jste ve skupině tady těhle těch sportovců, který získali 3 medaile z mistrovství světa. Teď jste ve skupině tady, a teď ty jména kolem mě, říkám, to není možný. To jsou lidi, před kterými já, když jako někde se s nimi potkám, tak jako sedím, koukám. Přesně jako taková ta malá holčička. A to mám stejně, jako já v podstatě jsem měla od začátku nějaký idoly, prostě každý malý sportovec, každý dítě má nějaký jako sportovní idoly, ale jako ve mně to pořád jako je ta malá holčička, takže já potom, když se vidím třeba se Sáblíkou, tak já úplně jako, že ježiš, Sáblíková, to je vlastně úplně konec, že jo?
10: Vážně?
11: No, jasně.
10: Jak tedy vnímáš, protože ten moment nastal a byl hrozně hezký před chvílí, než jsme začali vysílat, tak tady byl Oliver, malý kluk, a ten sílal tu fotku. Tak jak najednou ta malá holčička absolvuje tohle focení, kterých musí být nekonečná řada?
11: Já nevím, já jsem se to taky mi to přijde jako vtipný a vlastně docela jako je to nádherný, že jo, najednou být jako i já pro někoho tím vzorem a je to hrozná zodpovědnost, protože se jako snažím vždycky být nejenom jako dobrým sportovcem, ale dobrým jako člověkem, protože jak moje maminka říká, medaile z vás lepšího člověka neudělá. Hmm. Takže se snažím jako i tímhletím tak nějak jako reprezentovat a jít nějak tak vzorem jako tý mladší generace, teď když už cítím, že už na mě všichni tak jako koukají víc. Ale je to hezký, protože to zažívám v Česku, ale hlavně překvapivě to zažívám jako Rakousko, Itálie, všude. Jako ty malí lyžaři vždycky se sjedou, když my někde trénujeme, tak oni se sjedou a teď ty helmičky malinký a podepisujou. je to roztomilý.
10: No je to roztomilé, ale má to ten reálný základ, protože skutečně seš člověk, který pro tuhle zemi udělal možná daleko víc, než si dokážeme přiznat. My všichni tady kolem. Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.

0: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Přiznám se, že budu lehce osobní hned na úvod, protože si pamatuju jeden z tvých prvních závodů. Byly to olympijské hry evropské, skutečně, myslím, že tak někdy rok 2010-2011 v Liberci, možná jedny z prvních mezinárodních závodů. A už tehdy si dominovala. A mě zajímá, jestli to rozhodnutí získat tu medaili skutečně padlo tak brzy, protože já jsem někde četl, že to bylo už v 5 letech.
1: Jo, já jsem byla docela jako, jak to říct, soutěživá holčička, jako od malička. A já nevím, jestli já jsem podle mě zdědila i bráchovi geny, který je takový, jako, že on nemusí úplně vyhrát. On má jiný cíle, které jsou daleko, bych řekla, i ušlechtilejší než ty moje. Jako prostě být šťastný v tom životě, mít jako rodinu a to. A já furt se za ničím hnala, furt jsem něco jako chtěla, jako být lepší tady v tomhle, tam v tomhle. Strašně jsem byla soutěživá od malička a už jenom to třeba, že moje maminka mi řekla, můžeš přinést prostě z kuchyně tady, já nevím, ubrousek nebo něco. A já říkám, dobrý, a můžeš mi počítat teda, za jak dlouho já to stihnu do té kuchyně to. Takže maminka vždycky musela kamkoliv, prostě tak jsem něco běžela přinést. Takže maminka počítala, já jsem běžela rychle zpátky a říkám, tak kolik, za jak dlouho já jsem to měla jako, říká, no teď za 14. Jsem se vymyslela, že jo, tak.
0: Vážně, měřila si úplně všechno. I v tom,
1: ano, všechno, furt jsem musela soutěžit, takže tohle...
0: No dobře, vlastně... tohle soutěžení si umím představit i třeba na svých dětech nebo na dětech v okolí, ale kdy padne jako ta meta toho, že chceš získat olympijský zlato? I tohle to fakt jako přišlo opravdu v těch 6-7 letech?
1: No, já jsem měla totiž hroznou kliku v životě, nebo mám, na svoji rodinu a na to i třeba na svýho dědu, který mi šel... To je můj největší vzor doteď. A sportovní. Takže já jsem od něj slyšela spousta nádherných příběhů sportovních a on mě naučil ten sport tak nějak jako hned od malička jako milovat i v těch jako nepříjemných věcech, kde ta dřina, tam jsem měla teda fakt jako štěstí, že jsem ho měla u sebe, potom maminku Janka, prostě Janek taky je obrovský dříč, ale takže jsem hned od začátku pro dědu byla jako ta olympiáda nejvíc. Já potom, když jsem jako ne zestárla, jako dospěla, tak to mám třeba i trošku jinak postavený, ale když mi byly ty 3-4 roky, ve 3 jsem vlastně začínala lyžovat a v 5 snowboardovat a jakmile jsem jako začala s tím snowboardem, tak jsem řekla, dobrý, tak teďkon, jaká bude ta moje meta? Tak vyhraju prostě olympijský zlato v lyžování ve snowboardingu. Já teda, abych se jako přiznala, ještě jsem to měla naplánovaný, že to potom vyhraju ještě ve windsurfingu, myslím, v beach volleyballe, ještě nějaký tam byl asi 3 od další
0: sporty. Tak to nezavírej, ale.
1: Já to nezavírám. Nikdy.
0: Ta šance tady ještě existuje pořád a ještě dlouho bude existovat.
1: Jasně. No,
0: zmínila si svého dědečka, hokejovou legendu Jana Klapáče, který shodou okolností letos oslavil 85. narozeniny. Mluvila si o tom sportu a položím ti možná tu otázku, která míří spíš na něj. Ale v čem je ta ušlechtilost toho sportu teda?
1: Těžko říct, ale každý si myslím, že ji vidí asi jinde. Já tu ušlechtilost toho sportu vidím v tom, že je nádherný se naučit takovýto fair play a to je něco, co třeba můj děda od malička do mě tak jako vtloukl a naučit se prohrávat a naučit se z té prohry nějak jako vyhrabat a to jako takový odrazový můstek pro ty další závody nebo tréninky, protože ten proces tak nějak nikdy nekončí, že jo. A to je něco, co si myslím, že pro ty malé děti je hrozně těžký jako uchopit, protože nikdo, jako já taky doteď jako nerada prohrávám, samozřejmě jako všichni to, jako já bych nejradši vyhrála každý závod, jako, jenže vyhrávat je hrozně lehký, že jo. Takže je dobrý, když jsem byla ještě malá, tak prostě děda mě naučil milovat ten sport v tom, že to prostě bolí dost často a že tam je spousta jako zklamání, jsou tam i věci, které jsou nespravedlivé, Stejně je to tak i v životě, si myslím, ale nějak se z toho jako vyhrabat, poučit, analyzovat to a jít dál a snažit se příště zase víc, protože i přes to všechno, co si myslím, že je jako v tom sportu, že to vždycky nemusí vyjít, i když jste 100% připravený a uděláte pro to maximum, tak i přesto to nemusí vyjít, tak jako minimálně snižujete tu šanci.

0: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Když člověk zmíní tvoje tituly a zlaté olympijské medaile a tituly mistryně světa, tak je tam přece logicky daleko větší počet těch porážek a těch proher. A myslím, že sport je nejcennější v tom, že naučí ty děti prohrát. A myslím si, že to je úplně to nejdůležitější. Tak co bys poradila těm dětem s tou helmičkou, které třeba jedou svůj první závod, nebo teď jsme uprostřed května, tak je čeká první tenisový zápas. Co udělat po té porážce? Protože když je ti 5 nebo 6, tak ta porážka a ten stresový okamžik může člověka dovést k tomu, že si řekne, tak já tu raketu prostě zahodím. Tak co by poradil Ester jako recept na porážku?
1: Recept na porážku? No, já si myslím, že v průběhu mý kariéry to mělo, bylo, jako samozřejmě se to měnilo, jako ten můj přístup k té porážce, když jsem byla malá, tak já jsem teda mě tolik motivovala, nebo i doteď vlastně to mám, že mě tolik motivuje, jako že vidina toho, že to nebude prostě, že to takhle vždycky nebude a že naopak jako to, že jsem prohrála, mi teďkon ukázalo, kde na tom jsem momentálně, jako v tuhle chvíli. A což je super ukazatel, to je jako vždycky dobrý. Vím, že občas to jako bolí, tu pravdu zjistit, ale prostě vím, že v tenhle ten moment já jsem tady a chci být prostě, nevím, vítězka světového poháru nebo olympijská vítězka, co pro to musím udělat, takže zanalyzuji si, co jsem udělala špatně a zkusím se to tak nějak jako rozklíčovat do těch menších kroků a pak jako každý den na tom pracovat, protože jak řekl taky můj děda, je to o tom udělat pro to, co chci dokázat, každý den něco málo. Je úplně jedno, jako co, a nemusí to být jako něco obrovského, ale prostě každý den aspoň něco pro to udělat.
0: Když se pokusím tě interpretovat, tak možná je to daleko větší poučení pro ty rodiče, tak je to ta věta skvělé. To je dobře, že to takhle dopadlo. Díky tomu, že jsi teď prohrál nebo prohrála, tak víme, co můžeme zlepšit.
1: Jo, je to tak.
0: To je skvělá věta, podle mě pro rodiče.
1: My jsme třeba, moje maminka, když jsem byla v takových těch žákovských letech tak moje maminka se mnou byla od malička až do teď. Jo. Teď je prostě manažer toho týmu a už je to celý takový jako větší, že jo, ale v té době už se mnou byla a jezdila se mnou po těch jako závodech a tam ty rodiče, že jo, úplně vyblázněný, jo. A moje maminka, protože viděla, jaký je tam chaos a prostě chtěla, abych mě to vždycky bavilo a abych z toho neměla jako takový stres. A vždycky jsme, celá moje rodina prostě to brala tak, že mě to nejdřív musí bavit. Mě bavilo jako se zlepšovat a být jako a snažit se a prostě lyžovat a snowboardovat. Mě to prostě od malička bavilo. Nebyl tam ten tlak, protože moje maminka mi vždycky řekla, tohle ještě není to mistrovství světa. Jenže jsme se dostali samozřejmě do bodu, kdy jsem měla v Lamolíně svoje první mistrovství světa. A říká, mami, tohle je už to mistrovství světa, víš. Ale stejně si z toho nemusíš dělat takovou hlavu.
0: Tohle říká Ester Ledecká. Jenom pro představu, jak velký ten tým je, který tebe obklopuje? To znamená, jak velká vlastně ta firma, která je závislá na tvém výkonu, tak jak velká je?
1: Já mám na té snowboardové straně mám trenéra, servisáka, fyzioterapeuta a buď máme jako ještě asistenta kouče, nebo tam mám prostě nějakého dalšího ještě člena, který i třeba moji maminku, která nebo Janek, když přijede, vrazím prostě kameru do ruky, jako oni se tam nefláká, jo. To není, že se tam jedou na dovolenou, ale je fakt, že už je to, že teďkon v tuhle chvíli, jako už mám takový silný tým, že oni občas si můžu jako tak sjet, ale je to ani nebaví, oni chtějí být jako součástí toho týmu, tak jsem vždycky
0: tak
1: ráda.
0: Tam pro ně tu jednu pracovní pozici vždycky necháš.
1: Ano. Kdyby se jim chtělo, ale teď už fakt, jako není to, že musí, no. Většinou už máme jako pokrytý.
0: No a znamenají to ty dva sporty, že jsou to vlastně dva tedy týmy? Mě to o tu velikost a pak se dostanou k tomu, co mě na tom nejvíc zajímá.
1: No pak máme ten lyžařský tým, tam mám dva trenéry, taky odlišný, zase samozřejmě nemůže být jako snowboardový trenér, ten se občas přijde podívat na lyže, ale a vice versa zase lyžařský trenér na snowboard. billboard, aby věděli, co se jako se mnou děje, a udělali si takový ten větší obrázek o tom, jak třeba na tom jsem v tu chvíli, fyzicky, psychicky, co mám za sebou a tak. No ale pak tam jsou ty spojky, což je, nebo minulý rok to byl servisák a fyzioterapeut, tenhle rok to pravděpodobně bude jenom fyzioterapeut, protože budu mít dva servisáky, jednoho na snowboard a jednoho na lyže, rozdílný. A to znamená, že fyzioterapeut je jediný člověk, který vidí vlastně celý ten obrázek pořád. Ten je se mnou jako i na snowboardu, i na lyžích, měl by to být ten stejný člověk.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Zadlužení obyvatel Česka v prvním čtvrtletí stouplo meziročně o 14% na 4 biliony a 220 milionů korun. Nejvíc toho, přes 3,5 bilionu, jsou dluhy na bydlení. Vyplývá to z údajů bankovního a nebankovního registru klientských informací, které poskytla společnost Czech Credit Bureau. Objem nesplácených dluhů meziročně

0: jsou podle dlouhodobým normálem. Deficit souvisí s nedostatkem srážek v zimě i na jaře. Chybějící voda v rybnicích ovlivňuje i hospodaření rybářů. Omezují například množství nasazovaných ryb. V pražském Rudolfinu dnes zazní 12. dirigentský debut pražského jara. Mezinárodní hudební festival tak chce dát příležitost mladým, talentovaným dirigentům z Česka. Letos vybrali Ondřeje Soukupa, který sbíral zkušenosti ve Velké Británii nebo Skandinávii. Na koncertě s pražskou filharmonií zazní díla z amerického kontinentu. Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Švédsku od 20 hodin a 20 minut. Ve stejný čas začne taky utkání Německo-Švýcarsko. Už v 16:20 se Finsko utká se Spojenými státy a Kanada nastoupí proti Dánsku. Volejbalista Donovan Javoronok vyhrál s Perugií jako 7. Čech ligu mistrů. Obhájci trofeje ve finále Final Four v Turíně porazili polský celek Zavirčie 3-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D5 u Prahy a uzavřená šestka u Chebu. Na dálnici D5 stále čekejte komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně. Před sjezdem na Pražský okruh na půltém kilometru odklízí hromadnou nehodu z levého pruhu. Kolona je tak odrudné asi na 20 minut. Na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy tam čekejte komplikace za sjezdem na Bezděčín. Na 42. kilometru je hlášená nehoda, zdržení asi 10 minut. Nehoda překáží také na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem, a to před sjezdem na Mělníka Slaný. Na 15. kilometru více aut v levém pruhu a brzdí se před kolonou. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte v zdržení za Voticemi. U odbočky na Neústupov je omezení, kolona od Votic asi na 20 minut. Omezení překáží také na silnici 7 na obchvatu Slaného. Pracuje se tam u čerpací stanice Shell. Zdržení na Prahu je teď delší asi na 15 minut. A na silnici 6 je zastavený provoz mezi Chebem a německou hranicí, a to obou směrně. U vodní nádrže Skalka je těžká nehoda, srazilo se nákladní auto s dodávkou, objíždí se to přes Cheb a pomezí po silnici 606. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer výjimečně přehánky, nejčastěji na horách. Na východě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě místy kolem 13 a na horách 10. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Libora Boučka.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

0: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Co s tou holčičkou uvnitř tebe dělá to, že tolik lidí je fakt napojených na jeden individuální výkon? Je to pro tebe stresující faktor? Je to zodpovědnost, že opravdu už to není jenom já jedu a buď mi máma řekne, že to ještě není to mistrovství světa, anebo vezmu tu zlatou medaili?
1: Je to pro mě asi jeden z nejvíc stresujících faktorů, tohle a ty sponzoři. A ten tým je ke mně ještě blíž, protože jsou se mnou každý den samozřejmě a je to takový pro mě, že já vidím, jak oni pracujou, jak jsou do toho zapálení, jak se snaží, jak jim na tom záleží stejně jako mě a prostě všichni pracujeme naplno, jenže já tam jsem potom sama, že jo, na tom kopci a potom to musím jako odevzdat já tam ten výkon. Prostě má to dvě stránky. Na jednu stranu je skvělý mít takovýhle obrovský tým, nebo obrovský jako v poměrech bych řekla jako českýho lyžování. Když to srovnám s Rakušákem, tak mám asi nejmenší
0: tým. Tak tam dva autobusy ještě chybí.
1: Jasně, ale jako tým těch profesionálů a těch takových lidí, který opravdu už něco mají za sebou v těch svých jako odvětvích nebo fyzioterapii, kondici, tady nejlepší servisák, nejlepší prostě trenér a to. Ale na druhou stranu samozřejmě já o to víc se snažím, jako abych jim taky udělala radost, protože si to zaslouží a protože věřím, že jako když jako já vyhraju, tak to není jenom o mě, ale je to o celém tom týmu, který jako na tom pracoval a sice na veřejnosti budu vidět vždycky jenom já, nebo většinou jenom já, ale snažím se po každém tom závodě, já nevím, jestli to občas jako posloucháš ty moje rozhovory, já si pamatuju, že s tím minulým fyzioterapeutem, který říkal, já už bych ten rozhovor po závodní mohl udělat za tebe. Děkuju fyzioterapeutu za to, děkuju svýmu servisákovi, teď poděkoval takhle celému tomu týmu, děkuju moc, jsem si to užila, naschledanou.
0: No, ono je to podstatý a myslím, že si to všichni musíme uvědomit, že to je fakt i tenhle druh zodpovědnosti, protože leckdy my jako diváci a divačky tak se řekne, nejasně, tak jede sama, to někdo nachystá, ale je to fakt zodpovědnost za ty lidi. Dokážeš, když se soustředí na ten sportovní výkon, kde se dá naučit a dokážeš se naučit ten leadership, jako kde vlastně, kdo ti v tomhle poradí, protože ty jsi lídr toho týmu. A kromě toho, že musíš excelovat ve sportu, tak musíš být i ten nejlepší lidi. Na to člověk nemůže mít ani čas se učit, ne? Je to
1: no, zkušenost? Já myslím, že je to jako zkušenost a že to člověk tak nějak jako pobere cestou, ono mě ani tak nějak jako nezbylo nic jiného. Ale tím, že já si myslím, že jsem měla jako výhodu té zkušenosti v tom, že na začátku to pro mě vůbec nebylo lehký si jako prosadit, že budu dělat dva ty sporty, protože trenéři mě na jedné i na druhé straně odrazovali, že je to blbost, že to nikdo prostě nedokázal jako být nejlepší ve dvou sportech na takovýhle špičce se tam dostat, že jako ta pravděpodobnost je prostě minimální, že by se mi něco takového mohlo povést, abych mohla ve svěťáku jako pravidelně zajíždět jako výsledky.
0: Top ten, top pět.
1: To fight. A je to, a takže já jsem jako už hned od začátku musela, protože jsem se nechtěla toho snu zdát jenom kvůli tomhle, tak jsem musela jako si tak prosazovat furt to svojí a furt jako tak tlačit a dostala jsem se do momentu, kdy ty lidi konečně, nevím, jestli pochopila, spíš vzdali. A ty trenéři se řekli, ježiš, no tak jo, tak prostě jako pojďme to teda zkusit nějak udělat, jo. Pro mě to bylo těžší ještě v tom, že já musím jakoby na tenhle ten tým sehnat peníze, že jo. Takže my si děláme legraci.
0: A znovu externě těm sponzorům vysvětlovat to, já to myslím vážně, já vím, že prostě je to zvláštní ten pohled na ty dva sporty, ale já to takhle myslím, takže znovu ano, další.
1: A bude to dobrý, věřte mi. A to je fakt hrozně hezký, když vám někdo tu důvěru dá a ty finance vám na to poskytne na tady ten váš sen a pak se to povede prostě nádherně. Že jo? No. Ale my si děláme v týmu hroznou legraci, že já jsem taková jako sugar mama. Že jdu s tou kartičkou, takže zaplatím servisákovi, tady tomu, fyzio si přijede z cesty, tak mu zaplatím, seženu auto, tohle. Takže já naštěstí teď už mám za sebou jako silný manažerský tým, moje maminka mi vždycky hrozně pomáhala a teď mám Eriku Alchusovou, která je prostě úplně úžasná a bez nich by to nešlo, to jsou další prostě takový zákulisní jako moje tajný složky.
0: Mě zajímá zdraví. Jakým způsobem musí člověk, když postupuje ta kariéra, myslet i na tenhle aspekt? Protože najednou to zdraví je jasnou podmínkou k tomu, abys dál mohla být sugar mom.
1: No, je to samozřejmě alfa omega, jako řekla bych, jako každýho sportovce, ale ono je to prostě jako všech lidí, že jo, no. Je to jako no, jedno, co děláte, ale v tom sportu je to ještě jasný. Takový, no, trošku křehčí, bych řekla. A samozřejmě, čím jste starší, tak se to nějak zvláštně lepší. To je jako jasný, ale já si myslím, že se o mě vždycky starali jako skvělí lidi, třeba pan profesor Kolář, to vždycky zmiňuji, protože ten mě vytáhl jako z velký brindy po Soči, jsem měla jako dva výhřezy plotýnek a vypadalo to, že budu muset tak ukončit kariéru úplně, takže ten mě z toho vytáhl a s ním vlastně spolupracuji už několik let od té doby a nedám na něj dopustit. Ale celkově si myslím, že to české zdravotnictví je, nebo ty český lékaři jsou prostě výborní, špičkoví. Jako oproti, když jsem zažila třeba v Americe, tam mě operovali ruka byla docela zrovna v pohodě, to se jim povedlo, ale často se mi stalo, že jsem byla právě takhle někde v cizině a musela jsem tam řešit jako zdravotní problémy.
0: Ach, co nejrychleji se chtěla dostat zpátky ke kolářovi.
1: No, ale jako celkově si myslím, že ty český lékaři jsou jako výborní. Na to, v jakých podmínkách jako občas pracuju, tak to je prostě jako...
0: Jak snadné bylo a jak snadné to teď jít přes bolest. Protože si umím představit, že když je člověku 18 let, tak si řekne, jasně, tohle to bolí, ale prostě já to dám. A jak je to teď?
1: No, tak jako nebudu lhát. Já když se jako probudím, tak se snad jako nestalo, že bych se probudila a byla v pohodě, jako že by mě nic nebolelo a to. Ale to už mám jako dost dlouho, že to je prostě jako nějakých 15 let, jako už jako to tělo dostává jako zabrat. Ale člověk se naučí takový nějaký jako rutiny, jak to rozcvičit. Sice to tělo bolí, bych možná řekla víc a víc, ale zase se jako máte víc zkušeností, jak s tím pracovat, co je dobrý udělat, když mě bolí záda, když mě bolí rameno, jak to rozcvičit, jak s tím pracovat.
0: A to musíš denně?
1: No, každý den já mám prostě nějaký kompenzační cvičení, které by mě měly jako dostat nějak spravit nebo opravit. Každý den mám fyzioterapie.
0: Do mě přijde z toho, že spíš dostat člověka do toho, aby mohl fungovat, ne spravit.
1: No, tak to je ono.
0: Ale jsme opět u následku toho sportu.
1: No. Já to mám tak, že prostě vstávám a mám prostě nějakou půlhodinovou rozcvičku před těma tréninkama, kde si tak nějak jako vyzkouším všechny ty svoje pohyby, které potřebuju ten den udělat. Zhodnotíme, jestli to vůbec půjde nebo ne. Ale já to tak mám nastavené, že to prostě jako k tomu sportu patří jako ta bolest a ještě s tím, že tohle to, co dělám, je takový jako dost extrémní sport a neříkám, že v tady se nejsou úrazy, ale spíš ještě tam je u nás ta rovina, že když se někdo rozseká na sjezdu, tak mluvíme o tom, když se tam třeba někdo jako zlomí ruku, tak je to jenom zlomená ruka, v pohodě. Jakože dobrý, jenom si zlomil nohu, nic se neděje, jako neměl
0: přijde...
1: úraz hlavy,
0: no.
1: Prostě takhle. Ani neletěl vrtulník, takže je v pohodě. A to je prostě jako šílený najednou si jako uvědomit, mně to došlo pár let zpátky, že jsem stála na tom startu a teď letěl další vrtulník pro někoho a my jsme měli stop start, někdo se tam prostě rozsekal do sítí a teď jako máte ten stop start, stojíte tam a říká se, no tak dobrý, tak já jedu teda jako příště tu trať, tak se zkusím nerosekat.
0: To se stalo přece i teď na světovém poháru vlastně těsně před olympijskými hrami, ta série těch zranění.
1: No,
0: potom najdeš v sobě tu sílu, tak já jedu, když člověk vidí ty vrtulníky a ještě neodstartoval.
1: Je to samozřejmě jako nepříjemný, protože ještě navíc ty se tam známe, že jo, s těma holkama všema, takže snažím se moc jako jak to říct, nemít nějaký jako osobní moc přátelství tam, protože pořád
0: jsou to soupeřky.
1: Jako, ano, jsou to soupeřky, ale pořád ještě to jsou jako fajn holky a jako normálně se jako bavíme a tak, ale akorát prostě nejsem takový ten kamarádský typ, já jsem tak jako trošku introvert v tomhletom, takže to si myslím, že moje výhoda v tom, že potom, když se tam někdo rozseká, že to není tak osobní pro mě. Ale
0: tomu rozumím, ale ty musíš jet. Já vidím, že se někdo rozsekal, přerušilo se to. A teď to jsem já s tím startovním číslem. A teď mám jít já.
1: Pro mě je nejlepší, když já zjistím, co se tam stalo. Třeba i mám možnost to vidět. Nahoře máme vždycky televizi, takže my vidíme, co se tam děje. A když už jsem třeba přímo ve startovní bráně a nemám možnost se podívat na to, tak zjišťuju z vysílašek od servisáka, co se tam stalo, jak se to stalo, proč se to stalo a zjistit prostě, co bych mohla udělat, aby mě se to nestalo. No.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je teď neprůjezdná za sjezdem na Lány. Na 27. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě a provoz na Vary teď policisté zastavili. Poslední volný z D6 od Prahy je sjezd 25 Lány, pak se to dá objet přes Hrynholec a do Nového Strašecí, tam se na D6 vrací. Další zelená vlna ve zprávách celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ester Ledecká dnes je hostem Radiožurnálu. Je to chvíle nesmírně sváteční, protože znova, a já to strašně nadopakuju, já s tím mluvám, prostě trojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa a reprezentantka Česka. Zmiňovala si to, že jsi obklopena i svojí maminkou, nově i Erikou, a zároveň tedy došlo k založení agentury. Co je tím cílem? Co máme čekat od agentury, která nese částečně tvoje jméno? Minimálně ty samohlásky, co tam jsou.
1: No, já jsem tu agenturu zakládala, ježiš, kolik je to let, už to jsou tři roky, a myslela jsem si, že to bude tak, že si jako naberu ty sportovce a že se jako o ně budu starat teďkon. Protože realita je úplně jiná.
0: Ty jsi trošku zapomněla, že...
1: že ještě pořád ještě do toho, ano, že pořád ještě do toho něco jako sama dělám. A že taky jako o mě se postarat není tak jednoduchý, jo. Takže teďkon momentálně spíš jsme jako ve fázi, kdy to všechno tak nějak jako testujem. A já to testuju na sobě. To, co mě jako funguje, to, co jako bych od té agentury chtěla, tak si to zkouším a říkám Erice, co bychom měli, co bychom neměli, bavíme se o tom. Já jsem vlastně přibrala do té agentury i svoji maminku, protože si myslím, že jako v českém sportu není moc lidí, kteří by měli víc zkušeností s těma sponzorama, s tím všem, jako jak vůbec s tím humbukem se jako vyrovnat, když už jako jde o komunikaci se svazem, komunikaci s Duklou a tak, jako že prostě v tom umí chodit, věřím tomu, že v tom umí chodit, takže i od ní jsem se jako chtěla toho spousta naučit a vystudovala jsem školu marketingu vlastně, takže jsem magistra marketingu a celou vlastně tu svoji studijní kariéru jsem zaměřovala na to, že jednou tu agenturu založím a budu manažerka třeba pro nějaký sportovce. Ale to ještě samozřejmě nenastalo, teď jsme v takové testovací fázi, kdy si všechno jako vyzkouším na sobě a potom, až budu nabírat ty nový sportovce, protože i teď máme spousta nabídek, ale zatím nemáme tu kapacitu, ale až je budu nabírat, tak už budu vědět, co a jak a s nima dělat. No.
0: No, ten sportovní management je pořád ve srovnání s těmi svazy, které jsi zmiňovala, s Rakouskem, s Itálií, s Francií. Tak ten sportovní management logicky, díky tomu, že svobodu máme to roku 1989, tak je pořád velmi mladou disciplínou. Co chybí nám ve srovnání právě s tím zahraničím? Co jsou ty rezervy? Je to třeba přehnaná vstřícnost směrem ke sponzorům, nebo je to opačně, že ty sponzoři zase nedostávají úplně všechno, nebo je to nějakým způsobem nepohodlý pro ty sponzory? Je to zajímavé, čím to chceš vylepšit? Čím je
1: tohle
0: ta odlišnost?
1: Já bych byla strašně ráda, kdyby se mi podařilo pro ty sportovce vytvořit takový zázemí, jako pro mě tvoří Red Bull. Protože já, když jsem přišla do Red Bullu, já jsem si myslela, že Red Bull je jako prostě další sponzor v řadě, dají mi tady plechovky, já se někde fotím jako s plechovkou, tady budu mít Red Bull na hlavě a hotovo, jo, dají mi nějaký peníze, ale tam to funguje ještě tak, že oni fungují víc jako agentura, než jako normální sponzor, který...
0: To znamená součástí prostě i nějaký development, vývoj toho sportovce?
1: No právě, oni mají pod sebou lékařský střediska a
0: tréninkový
1: centra. Jako centra, kde dělají jako detailní analýzy celého pohybového aparátu. Já tam jezdím na testy každý rok dvakrát a mají tam fyzioterapeuty špičkový, ale není to jenom v tom, že se dostanete tady do toho centra, oni vám zařídějí prostě magnetický rezonance, když potřebujete magnetickou rezonanci. Já zavolám svýho manažerovi Red Bullu a řeknu, já bych potřebovala z jednoho závodu se dostat na druhé a mám tady jako problém, že to mám snowboard jako někde tamhle v Pamporovu, ale lyžařský závod.
0: To znamená, tenhle vzor by měl být alespoň částečně odrazen v té agentuře.
1: Jo, to jsem prostě chtěla, abych byla schopna těm sportovcům udělat takový zázemí a pomoct jim, aby oni měli těch starostí co nejméně. Protože jsou taky jako od malých blbostí až po, zaříte mi prostě tady let soukromým driskáčem od někať někam. Ve finále je to strašně malých dílků, který potom skládají dohromady ten perfektní výkon. No.
0: A už máš nějaký horizont, kdy do toho vstoupíš aktivně? To je vlastně obrácená otázka na to, kolik ještě olympiád stihne. Já bych si teda přál, abyste pořád ještě jenom testovali.
1: Jo. Tak ono možná i v tomhle testovacím kolečku se nakonec dostaneme do fáze, kdy sice já nebudu jako hlavní aktér tam, ale nabereme třeba nějaký lidi, že budeme mít kapacitu na to jako nabírat i sportovce a už budeme vědět, vědět, co děláme. A
0: za těch 10 let do toho ty vstoupíš?
1: Pak ano, a pak za 10, 15 let. 15, 20.
0: To je ta nejlepší zpráva pro fanoušky českého sportu obecně. Díky moc za to, co si přinesla vlastně jakoukoliv svou přítomnost v nějakýmkoliv sportovním podniku, protože ten tvůj pohled, myslím si, je inspirativní pro ty děti. A znova se vracím k tomu, co tady bylo na úvod. Jsi prostě vzorem pro děti, no. Už děkuju. Nejseš ta holčička z ODM.
1: Ale já jsem pořád ještě trošku druhá. Ještě trochu jsem.
0: Ester Ledecká byla výjimečným hostem Radiožurnálu a já si moc vážím toho, že nám věnovala svůj čas a že ho věnovala i posluchačkám a posluchačům.
1: Děkuju.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál, 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Na lázně v Česku dopadá pokles zájmu arabských hostů. Trestů smrti loni po celém světě výrazně přibylo, uvádí to organizace Amnesty International. Čeští hokejisté dnes na mistrovství světa nastoupí proti Švédům. Nehoda blokuje provoz na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů na 27. kilometru a bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm a teploty až 21 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Pokles zájmu arabských hostů dopadá na některé lázně v Česku. Konflikt na Blízkém východě se projevil například v návštěvnosti lázní v Teplicích nebo Karviné. Léčebná zařízení se teď chtějí víc zaměřovat na domácí klienty, kteří ruší exotické dovolené.
4: Vany plné léčivé solanky jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
5: Buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů.
4: Popisuje obchodní ředitelka Lenka Krotka. Lázně Teplice jsou na druhém konci republiky, ale starosti s úbytkem arabských klientů mají stejné jako v Karviné. Potvrzuje obchodní ředitelka lázní Iveta Slíšková.
6: Klientů z Blízkého východu máme velice málo a nás to určitě ovlivní, ta situace.
4: Trend potvrzuje i svaz léčebných lázní. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.
3: Režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let, informovala o tom nevládní organizace Amnesty International. Zaznamenala víc než 2700 poprav, to je meziroční nárůst téměř o 80%. Nejvíc poprav přibylo v Íránu, bylo jich tam přes 2000 za rok.
7: Nejvíc lidí zřejmě popravila Čína, a to pravděpodobně tisíce. Tamní úřady přesné údaje ale nezveřejňují, vysvětluje tisková mluvčí české pobočky Amnesty International Martina Nejedlá.
8: Chrání si ta čísla státním tajemstvím, takže tam se bohužel můžeme pouze domnívat.
7: Podle Nejedlé využívají země trest smrti, aby šířili strach nebo demonstrovali sílu. Za nárůst poprav může taky boj proti drogám, vysvětluje Martina Nejedlá z Amnesty International.
8: Téměř polovina všech zaznamenaných poprav v roce 2025 byla vykonána za drogové trestné činy.
7: Mezi země, které stále vykonávají trest smrti, patří kromě Saúdské Arábie, Kuvajtu nebo Singapuru taky Spojené státy. V Evropské unii je trest smrti zakázaný. Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: V některých rybnicích na jihu Čech chybí až 25% vody. Deficit souvisí s nedostatkem srážek v zimě i na jaře. Chybějící voda v rybnicích ovlivňuje i hospodaření rybářství Třeboň, vysvětluje výrobní ředitel Vladimír Kukačka.
9: Buď to jsme omezili počet kusů, které jsme do těch rybníků nasadili, anebo jsme zvolili jinou, většinou menší věkovou kategorii ryb. Pokud by tento trend zůstal a rybníky nám zůstaly na takto malé vodě, tak samozřejmě ten ekonomický dopad bude velmi citelný.
0: Sport.
10: Čeští hokejisté se ve Švýcarsku chystají na třetí duel světového šampionátu. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v přímém přenosu této stanice proti Švédsku. Národní tým má za sebou výhru nad Dánskem, ale ztrátu se Slovinskem. Útočník Jiří Černoch ale ve vysílání Radiožurnálu Sport připomněl, že reprezentace na šampionátech neprohrála s papírově slabším soupeřem poprvé. Před 4 lety podlehla ve skupině Rakousku a pak získala na turnaji bronz. A právě Jiří Černoch byl tehdy u toho.
11: Trošku jsme se tomu zasmáli, že vlastně jsme si vzpomněli na to, že jsme si něčím podobným prošli už ve Finsku a 2010 mistrovství, tak tam taky byly, že jo, nějaký prohry vlastně s papírově slabšíma soupeřema a ten tým nakonec udělal zlato, takže neříkám, že bez prohry proti slabšímu soupeři se nedá udělat medaile, to vůbec, ale musí se to hodit za hlavu a ještě nás čeká 5 zápasů v základní skupině, který chceme prostě každý jeden vyhrát.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Uzavřená dálnice D6 u Lána, také silnice 6 u Chebu. Dálnice D6 je z Prahy do Karlových Varů stále neprůjezdná za sjezdem na Lány. Na 27. kilometru odklízí následky ranní nehody kamionů a provoz na Vary tak policisté zastavili. Poslední možný před uzávěrou je sjezd na Lány, to je kilometr 25, pak se to dá objet po 606 přes Rynholec a Nové Strašecí. A také silnice 6, tam je zastavený provoz mezi Chebem a Nimi německou hranicí u vodní nádrže Skalka je těžká nehoda, osobní aut, nákladní auto s dodávkou, objízdná trasa vede přes pomezí a Cheb. Na dálnici D5 stále komplikace, čekejte na příjezdu do Prahy z Plzně. Před sjezdem na Pražský okruh ještě dořešují hromadnou nehodu, situaci sleduje i motohlídka Zelené vlny.
13: Před pár minutami za asistence policie havarovaná auta odjela na stranu, už nebrání provozu silničáři, ale v levém jízdním pruhu stále čistí vozovku, projíždí se pouze jedním pruhem.
12: A kolona z 5. kilometru je asi na 20 minut. A na silnici 7 čekejte výrazné kolony na obchvatu Slaného. U čerpací stanice Shell je omezení a kolony jsou jak od Lotouše, tak i z konce dálnice D7. Obou směrně je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, výjimečně přehánky, hlavně na horách. Na východě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě místy kolem 13 a na horách 10. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: A začíná poměrně zásadní otázkou. Vzniká v Česku paralelní vláda zmocněnců. Jejich počet už převyšuje počet ministrů. Potřebuje jich kabinet tolik? I to jsme zjišťovali a za chvíli to rozebereme podrobně s mojí kolegyní. Nový týden, 18. května, pondělí, 6 minut po desáté. Dobrý den a vítejte.
0: Dopolední Radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: Paralelní vláda, trafiky, pomoc nekompetentním ministrům. Tak nazývají opoziční zástupci, ale i někteří odborníci, sbor vládních zmocněnců působící u současného kabinetu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Celkem jich má 17, z toho jedno místo je neobsazené. Tomu se věnovala i kolegyně Daniela Brichtová, která je teď živě se mnou ve studiu. Pěkné dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Danielo, jaké vládní zmocněnce má současná vláda a jak vysvětluje jejich funkci?
1: V první řadě musíme rozlišovat dlouho fungující posty a ty nově zřízené. Z těch nových jde o zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO, který byl zřízen před týdnem, nebo pro implementaci stavebního práva. Pozornost na začátku roku přitáhl Filip Turek, který se stal zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO zřizuje kabinet takové pozice v momentě, kdy je potřeba nadrezortní koordinace.
2: Rezortnímu ministrovi se to hůř vyřizuje na jiných rezortech. Právě proto si vlastně premiér k sobě bere na klíčové agendy, které jdou průřezově, rovněž vládní zmocněnce, kteří v drtivé většině se zpovídají premiérovi.
1: Havlíček také dodává, že u některých oblastí může být působení časově omezené.
0: Když to porovnáme s bývalou vládou premiéra Petra Fialy z ODS, tak je jich víc a vidí současní opoziční zástupci smysl v tom zřizování nových postů?
1: Během 4 let bývalé vlády se ten počet měnil. Na konci volebního období jich ale bylo 12. Na potřebnosti některých z nich se ale obě vlády shodnou. Dlouhodobě fungují pozice, které řeší například lidská práva nebo záležitosti pro romské menšiny. A třeba post vládního zmocněnce pro spolupráci na hraničních vodách byl zřízen už v roce 1993. Podle šéfa opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla mají některé posty smysl, jiné ne.
3: My si tak trochu říkáme, jestli nevzniká paralelní vláda, která má odstínit možná pozornost, možná zodpovědnost té vlády od věcí, které by měla vyřešit.
1: Ještě připomenu, že v minulém volebním období vznikl spor ohledně vládního zmocněnce pro euro. Věc se řešila i dohodovacím řízením. Post nakonec nevznikl.
0: Co na ten aparát vládních zmocněnců říkají oslovení odborníci?
1: Někteří politologové mluví o tom, že vládní zmocněnci mají smysl tam, kde je potřeba například nadrezortní koordinace, nebo když kabinet tyto posty zřídí pro oblasti, ve kterých nepůsobí žádný ministr. Typickým příkladem je prý třeba oblast lidských práv. Konkrétně u Jakuba Landovského, ale podle některých politologů, může jít o snahu eliminovat další působení hnutí SPD, pod které ministerstvo obrany spadá.
0: Daniela Brichtová, děkujeme.
1: Hezký den.
0: Dopolední radiožurnál za 4 minuty, 10:45.

Snížení počtu letů do Madridu nebo na Madeiru a úplné zrušení linek do Bukurešti nebo Bruselu. To jsou jenom některé změny, které od 1. června zavede letecká společnost Smartwings. Proč a může to ovlivnit zájezdy do oblíbených destinací? Uslyšíte v dopoledním radiožurnálu ještě do 10:30. Teď Mira, Eva Farná.

0: Úplné zrušení linek do některých destinací a omezení spojů do dalších. Letecká společnost Smartwings přes léto upraví svůj provoz. Cestující se letos se Smartwings od 1. června do 31. srpna například nedostanou přímým spojem z Prahy do francouzského Toulouse, rumunské Bukurešti nebo belgického Bruselu. Už dřív oznámila zrušení 20 000 letů pro letošek třeba německá Lufthansa. A ty detaily teď proberu s kolegou Vítem Anderlem. Vítku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaká další omezení spojů Aerolinka oznámila?
1: Například do Madridu, Valencie nebo na ostrovy Madeira a Mallorca bude Smartwings létat 6x týdně na místo 7 a třeba do Paříže už jednou denně, dřív to bylo 3x. Mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková uvedla, že tím společnost reaguje na vývoj poptávky, jestli to souvisí se zdražujícím leteckým palivem kvůli konfliktu na Blízkém východě, ale neodpověděla. Cestující, kterých se omezení dotkne, můžou požádat Smartwings o vrácení peněz anebo změnu letenky na jiný termín.
0: Bude mít tohle rozhodnutí společnosti Smartwings nějaký konkrétní vliv na letní zájezdy od cestovních kanceláří?
1: Nemělo by. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková řekla, že jde o linky, kde je velká konkurence aerolinek a cestovní kanceláři si s tím tedy dokážou poradit.
2: Není to pro ně rozhodně nic neobvyklého. Nabízí klientům jak přesměrování spoje či posunutí termínu zájezdu. Dané destinace se standardně létají, klienti jsou jen přesměrováni na jiný spoj nebo aerolinku.
1: Oslovili jsme taky další společnosti, které z Prahy létají, například Ryanair, Wizz Air a EasyJet. Poslední jmenovaná aerolinka žádné omezení neplánuje a ostatní dvě na dotazy zatím neodpověděly. Z jejich dřívějších vyjádření ale žádné rušení letů nevyplývá.
0: Jak je běžné, že aerolinky omezují takto brzy před letní sezónou své spoje?
1: Expert na leteckou dopravu ze společnosti Deloitte Alan Nouman uvedl, že jen když k tomu mají silný důvod. Evropské aerolinky ale podle něj zatím omezily jen několik procent svých spojů. Letecké společnosti teď podle Noumana řeší hlavně zdražování leteckého paliva. Jeho cena od začátku konfliktu na Blízkém východě stoupla o 65%. Cestující to ale zatím nepocítí, protože většina aerolinek podle Noumana nakupuje palivo dopředu. Problém by ale podle něj byl, kdyby cena paliva byla vyšší i nadále.
3: Znamenalo by to pro aerolinky pokračující tlak na provozní náklady. V praxi by se to pak s velkou pravděpodobností promítlo do cen letenek a zároveň do nabídky spojů, jelikož aerolinky by dále omezovaly méně profitabilní linky a opatrně plánovaly kapacitu.
1: Třeba společnost Smartwings už podle mluvčí Vladimíry Duvkové zareagovala na zdražení cen paliva zvýšením palivového příplatku, který pokrývá právě kolisející ceny pohonných hmot. O kolik ho Smartwings zvedli, ale Duvková neuvedla.
0: Redaktor Vít Anderle v dopoledním radiožurnálu. Vítku, děkujeme.
1: Slyšenou.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice a těm nejlepším týmům na republikové finále Svátek fotbalu. 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 10.30. Jana Gulda a zprávy.
7: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun, počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek má vzrůst ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by měl být nově 800 tisíc. Změna se má vztahovat na děti narozené po 1. lednu 2027. Evropská unie připravuje opatření, která by snížila závislost evropských firem na Číně, píše to britský deník Financial Times s odvoláním na 2 unijní úředníky. Společnosti by podle navrhovaných změn nově musely kritické komponenty nakupovat minimálně od 3 různých dodavatelů z několika zemí. Nový zákon by zároveň stanovil maximální množství součástek, které je možné od jednoho dodavatele nakoupit. Evropská komise se má návrhu věnovat koncem května. V Česku se tento týden oteplí, přes den bude většinou kolem 20.

0: národu, včetně vyhlazení lidic a ležáků a poprav během Heydrichiády. Celou sérii je možné poslouchat taky na platformě Můj rozhlas. Sport. Gymnasti z Ruska a Běloruska můžou s okamžitou platností startovat v mezinárodních soutěžích bez jakýchkoliv omezení, rozhodl o tom výkonný výbor Světové federace FIG na zasedání v Egyptě. Federace zakázala ruským a běloruským gymnastům startovat v roce 2022 po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. O rok později ale rozhodla, že se sportovci z těchto zemí budou moct zapojit pod neutrálním statusem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D6 Ulán a nehoda na D5 před Prahou. Na dálnici D5 opatrně na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Za sjezdem na Rudnou je nová nehoda v levém pruhu a na místě Jakub Bodička z motohlídky Zelené vlny.
3: Zhruba na 4. kilometru na úrovni čerpací stanice se srazila 2 osobní auta v levém jízdním pruhu. Na místě už je policie, vše je označeno světelnou šipkou. Kolona se ale netvoří, projíždí splynule jedním pruhem.
2: Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je stále neprůjezdná za sjezdem na Lány. Po těžké nehodě na 27. kilometru je provoz zastavený. Dá se to objet exitem 25 Lány a pak jet přes Rynholec a do Nového Strašecí po staré silnici. Na dálnici D1 je zdržení na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Kolony jsou od sjezdu na Slavkov z kilometru 212 a to až do omezení v Brně. Zdržení v nesouvislé koloně asi 15 minut. A na silnici 7 stále čekejte výrazné kolony na obchvat Slaného mezi Prahou a Chomutovem. U čerpací stanice Šel je omezení a kolony jsou jak od Lotouše, tak i z konce dálnice D7. Obou směrně je to zdržení v kolonách asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme polojasno až oblačno na východě a severovýchodě, zpočátku až zataženo a večer místy i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě kolem 13 a na horách většinou kolem 10 stupňů. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
4: A je pondělí 18. května, teď jsou 4 minuty po půl 11. Krásné dopoledne.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Pokud jste tam byli třeba o víkendu, možná jste si toho všimli. Hladina rybníku Rožmberk u Třeboně je víc než půl metru pod normálem. Nedostatek vody trápí všechny jeho české rybáře. Do rybníků museli kvůli nedostatku vody nasadit i méně ryb. No a my jsme tam byli, víme to, natáčeli jsme a reportáž jsme se stříhali a připravili do času do 10:45. Tak za chvíli.

0: Je to vidět na první pohled. V jeho českých rybnících prostě chybí voda. Rybáři říkají, že takový stav nepamatují dokonce desítky let. Na obnažených březích se někde táhnou kilometrové písčité pásy připomínající pláže. A je to i případ Rožmberku u Třeboně.
1: Tak podíváme se, kolik máme na vodoměrné lati a není to teda žádný zázrak. Chybí nám 54 cm do normálu.
2: S vedoucím střediska Rožmberk Stanislavem Westphálem jsem právě u výpusti tohoto velikána mezi rybníky a společně vidíme, že hladina vody je hluboko pod normálem.
1: Chybí kolem 2 milionů kubíků, čímž bychom mohli naplnit rybník třeba Opatovický, který má kolem 160 hektarů.
2: Rybník Rožmberk lemují pláže, což je opravdu nevídané.
1: V tuto dobu je to opravdu nevídané. Na pohled od břehu takových 30 metrů to tak vejít nemá.
2: Nedostatek vody je na téměř všech rybnících, které obhospodařuje rybářství Třeboň, dodává výrobní ředitel Vladimír Kukačka.
3: Celkové kubatury vody nám v současnosti chybí více než čtvrtina. Nejhorší situace je v těch menších rybnících na okrajích, protože tu centrální část máme jakž takž zásobenou zlatou stokou. My velký deficit vody máme i u rybníků, které jsme lovili na podzim, jim chybí několik desítek centimetrů vody. V loňském roce jsme přikročili k nelovení více než 20 rybníků, tak abychom dokázali zajistit to, že budou mít letošní rok vůbec vodu.
2: Těmto podmínkám třeboňští rybáři museli přizpůsobit i chov ryb.
3: Takže jsme buď to omezili počet kusů, které jsme do těch rybníků nasadili, anebo jsme zvolili jinou, většinou menší věkovou kategorii ryb.
2: Pokud voda v rybnících nepřibyde, odrazí se to na celkových výnosech a bude to mít i citelný dopad na zisk rybářů. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
4: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozetní.

A je to jasné, královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů, a to po 30 letech. Mají totiž jistotu konečného čtvrtého místa v ligové tabulce. Nejen to za chvíli proberu s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem.

0: desítka Pavla Horváta.
1: Fotbalisté Hradce Králové budou hrát evropské poháry. Do kvalifikace konferenční ligy se definitivně dostali po vítězství 3-1 nad mistrovskou Slavií v nadstavbové skupině o titul šance ligy, které jim zajistilo konečné čtvrté místo v tabulce. Co na to říká expert Pavel Horvát? Zeptám se, přeju dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pavle, Hradec Králové v evropských pohárech, je to překvapení anebo potvrzení dobré práce posledních let?
3: No, je to potvrzení té dobré práce. Myslím si, že to mužstvo bylo hodně doplňovaný, mají dobrýho trenéra, stabilní majitele. Přišel Láďa Darida a myslím si, že je to taková hlavní díl toho, že Hradci se to povedlo.
1: Postoupit do hlavní fáze konferenční ligy pomůže Hradci Králové i český reprezentant Vladimír Darida, který ve východočeském klubu prodloužil smlouvu o 2 roky. Jak důležitý Darida je pro Otroky?
3: No, myslím si, že samozřejmě jeho čísla mluví o tom, že fakt je to podstatná část toho mužstva. Myslím si, že to, co není vidět, je jeho profesionalita v šatně a při tréninkách a před tréninkama a myslím si, že i po tréninkách je to takový příklad pro ty mladý hráče a opravdu na hřišti není jenom do počtu, dává góly, připravuje šance a je to myslím si nejdůležitější článek toho mužstva.
1: I protože pražská Slavia přijela do Hradce Králové s oslabenou sestavou, zažil ligový debut Dan Kohout a byla to premiéra z říše snů, protože teprve 19-letý talent se trefil po 2 minutách na hřišti. Ten jeho přínos ocenil i trenér obhájců trofeje Jindřich Trpišovský. Tak roste českému fotbalu nová hvězda?
3: No tak kéžby, samozřejmě je to začátek, ale i on mluvil o tom, že by radši vyměnil ten gól za ty body, ale myslím si, že to tak není, že je důležitý, že ten hráč se prosadil a je to pro něj skvělý příběh.
1: Pojďme dál. Fotbalisté Liberce v šance lize nebudovali ani v předposledním díle elitní nadstavbové skupiny. Pod Ještědem podlehli pražské Spartě 0-2. Do zápasu nezasáhli francouzský stoper Nguessan a bosenský záložník Mahmič. Trenér Slovanu Radoslav Kováč po utkání potvrdil, že jsou oba na odchodu. Jak moc tedy budou Liberci chybět?
3: No tak je to pro mě trošku překvapení, protože jsem myslel, že Liberec bude chtít tomu mužstvo udržet pohromadě a tyhle ty dva hráči byli určitě velmi důležitý pro ten tým. Na druhou stranu, pokud byla dobrá nabídka, tak chápu, že asi se přemýšlí o jejich odchodu a budou Liberci chybět, to je bez debat.
1: A ještě k Liberci jednou ve druhém poločase nastoupil záložník Petr Hodouš a to poprvé od zápasu, ve kterém mu soupeř zlomil čelist. Přestože ho zranění v běžném životě stále omezuje, tak Hodouš hrál se speciální maskou. Máš ty s ní nějaké zkušenosti?
3: Mám, je to nepříjemný, samozřejmě člověk si na to těžko zvyká a je trošku jako jiný vidění toho prostoru. Není to vůbec jednoduchý, ale chápu Hodouše, že chtěl naskočit na hřiště.
1: A na závěr, tobě je nejbližší plzeňská Viktoria, která si zastřílela. Jablonec si ze Štruncových sadů odvezl debakl 0-5, trenér Severočechů Luboš Kozel do utkání poslal značně obměněnou sestavu a to kvůli blížícímu se finále domácího poháru. Ty máš pro to pochopení?
3: Mám, myslím si, že Jablonec vsadil na jednu kartu, to finále je vlastně teďka v týdnu a bude pro Jablonec důležitý. Myslím si, že tenhle zápas už nerozhodoval z pohledu Jablonce o ničem. Bylo jasný, že Hradec si pravděpodobně svoji pozici v tabulce obhájí a Jablonec musí vyhrát pohár a bude v pohárech.
1: Fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Pavle, díky.
3: Díky, naslyšenou.

0: mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: České hokejisty čeká na mistrovství světa třetí zápas, ale první proti soupeři z úzké světové špičky.
2: Národní tým nastoupí proti Švédsku, které má v sestavě více než 10 hráčů z NHL.
1: Zápas Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl devátý. A vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Počet zmocněnců ve vládě minulý týden vzrostl na 17, opozice to kritizuje. U soudu dnes v dalším údajném případě znásilnění vypovídá ex-poslanec Dominik Ferry. Čeští házenkáři se na mistrovství světa nedostali, Francouzům podlehli v baráži i po druhé. Dálnici D6 za sjezdem na Lány směrem na Karlovy Vary blokuje nehoda kamionu. A počasí bude polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo, později výjimečně přehánky a teploty až 21 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Opozice kritizuje rostoucí počet zmocněnců ve vládě. Od minulého týdne jich je už 17, ten poslední je proplnění závazků vůči NATO. Zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. Proti zřizování nových postů se vyjádřil taky předseda ODS Martin Kupka.
4: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
2: Minulá vláda, které byl Kupka součástí, měla na konci volebního období 13 zmocněnců. Podle Havlíčka vláda některé posty zřídila kvůli nadrezortní koordinaci. Napříč všemi rezorty využívá například zmocněnce pro umělou inteligenci. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Ferry dnes znovu vypovídá u soudu. Obžalovaný je ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Podle obžaloby s ním měla souhlasný sexuální styk, při kterém si ale sundal prezervativ a s tím už nesouhlasila. Když se proti tomu ohradila, Ferry podle obžaloby odbyl a styk dokončil. Ferry dnes u obvodního soudu pro Prahu 3 znovu vinu odmítl. Rozporuje například, kde se událost údajně stala, nebo že se mu dívka následně vyhýbala. Dominik Ferry si aktuálně odpykává 3letý trest ve věznici v Teplicích za další 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský považuje víkendový útok na moskevskou oblast za spravedlivou reakci na ruské údery. Nepilotované letouny různých typů, mimo jiné, zasáhly polovojenský podnik a rafinérii. Ruské úřady oznámily 4 mrtvé a asi 12 zraněných.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu prohlásil, že nálet na moskevskou oblast byl důležitým signálem právě v den památky 100 000 obětí totalitních represí vzešlých z Moskvy. Podle Zelenského je to také významný signál, že Ukrajina dokáže úspěšně zasáhnout i ty ruské oblasti, které jsou nejlépe chráněny proti vzdušnou obranou. Válka se celkem předvídatelně vrací do rodného přístavu, řekl Zelenský v ironické narážce na heslo, se kterým Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Mobilní raketa Spacebus dnes v Brně odstartovala cestu po českých krajích. 18 metrů dlouhá raketa umožní dětem pomocí virtuální reality zažít let na oběžnou dráhu podobně jako skuteční astronauti. Popisuje to za organizační tým ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
6: Člověk se posadí, nasadí si takové ty speciální brýle a zažije něco jako by výlet na oběžnou dráhu planety Země, pohled na planetu Zemi a potom návrat zpátky. Je to hezká podívaná, která tak trošku přibližuje to, co by mohl zažít Aleš Svoboda, náš budoucí český astronaut.
2: Vzdělávací roadshow potrvá do poloviny června a zamíří i do jiných regionů.
7: Sport. Čeští házenkáři podlehli Francouzům během týdne už po druhé a na světový šampionát se nepodívají. Národní tým nejprve prohrál v Brně o 11 branek, na francouzské půdě pak o 5, konkrétně 31-36. Největší rozdíly v českém a francouzském výkonu popisuje jeden z trenérů Daniel Kubeš.
8: první řadě by jsem změnil preciznost těch akcí Francie, hlavně v útoku, kdy prostě ty přirádky jsou pod maximálním tlakem a jsou maximálně přesný. A potom taky fyzická nadvláda toho soupeře. Jo. Ty fyzické části jsme byli jednoznačně slabší a dnešní házení to prostě hraje velkou, velkou roli.
7: Golfistce Sáře Kouskové se nevydařilo finálové kolo na turnaji v Hamburku a místo útoku na třetí titul z evropského okruhu Ladies European Tour obsadila 10. příčku. Česká reprezentantka měla 4 rány pod par, vyhrála Němka Harmová, která byla o 6 ran lepší.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D6 u Lán a kolony na D1 před Brnem. Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je neprůjezdná za sjezdem na Lány. Po ranní nehodě kamionů provoz policisté odklání právě na exitu 25 Lány a pak se to objíždí přes Rynholec. Na dálnici se vrací u Nového Strašecí a na objízdné trase je před Strašecím i hodně silný provoz. Na D1 vázne doprava na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a Ostravy. Kolony jsou od sjezdu na Slavkov u Brna z kilometru 211 a zdržení za Rohlenku pak asi 10 minut. Velké zdržení hlásíte na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Hradce Králové. Na vině je omezení před Trutnovem.
10: Do Trutnova zdržení zhruba hodinu, protože za pumpou ono se frézuje a kyvadlový provoz. V obráceně z města ven zdržení tak 10 minut.
9: Osobním autem se tu dá objet přes Starý Rokytník. A na silnici 7 čekejte velké kolony na obchvatu Slaného. U čerpací stanice Shell je také omezení, frézují vozovku, projíždí se kyvadlově. Kolona od Chomutova na Prahu je delší, od Lotouše asi na 35 minut a ucpává se i 16 z Mělníka do Krušovic. Před nájezdem na 7 je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno na východě a severovýchodě, zpočátku až zataženo a večer místy i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně objeví i přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě kolem 13, na horách většinou kolem 10 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: 6,5 minuty po 11. Navazujeme na zprávy. Dopolední radiožurnál v pondělí 18. května. Dnes začaly profilové maturitní zkoušky, které si školy zorganizovaly sami. Na dvě školy se tak s našimi reportéry vydáme živě už za pár minut. Vítejte a dobrý den.
3: Dopolední radiožurnál
11: a Jiří Chum.

0: Studentům středních škol začala profilová část maturitních zkoušek, a to z češtiny nebo z cizího jazyka. Vybrat si pak museli ještě z odborných předmětů, na které se škola zaměřuje. Dnes maturují taky studenti na střední škole Edvarda Beneše v Břeclavi a je tam u toho náš reportér Šimon Franz. Šimone, dobrý den.
1: Dobrý den, tady zkoušky začaly ve 8:45 ráno, ve třech třídách teď paralelně maturují studenti oborů elektrotechnika, provoz a ekonomika dopravy a studenti obchodní akademie. Škola má dnes připravený ještě i odpolední blok zkoušek, celkem tady letos jde k maturitě zhruba 200 studentů. V části školy, kde jsem já, skládají zkoušku i z účetnictví, co jsem se ptal, tak zatím snad uspěli všichni. Prvotní nervozita tak tady už trochu opadá. Ústní zkoušky si včetně termínů jednotlivé školy sestavují sami na rozdíl od didaktických testů, které studenti psali na začátku května. V ústní nebo taky profilové části je pro všechny studenty, jak už zaznělo, povinná zkouška z českého jazyka a literatury, případně i z cizího jazyka, a k tomu si vybírají další 2 nebo 3 předměty podle oboru. Doplním, že celkově jde letos k maturitě bezmála 90 tisíc českých středoškoláků.
0: Šimon Franz ze střední školy Edvarda Beneše v Břeclavi, díky. A ústní maturitní zkoušku skládají dnes taky studenti na gymnáziu Plasy na Plzeňsku a tam je zase reportérka Jitka Julie Suchá. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady na gymnáziu právě maturují poslední studenti z dopoledních skupin. Další 2 skupiny potom budou maturovat odpoledne. Maturitní zkoušky tu budou až do pátku a celkem se tu vystřídá 60 studentů ze 2 tříd. Kromě povinného českého jazyka si tu maturující vybírali většinou cizí jazyk, a to buď angličtinu nebo němčinu, a zvolitelných je tu nejčastěji historie a fyzika. 12 studentů si vybralo předmět společenskovědní seminář, který je tu vyučovaný v angličtině rodilým mluvčím, a proto i celá ta maturitní zkouška spočívající z obhajoby seminární práce je v angličtině. Všichni studenti dnes taky dostali výsledky těch didaktických testů. 3 studenti z Ukrajiny neprošli testem z českého jazyka a tak ho budou opakovat na podzim.
0: Z gymnázia Plasy reportérka Julie Suchá, taky díky. Za 2 minuty bude 11:45, tady je pondělní dopolední radiožurnál.

0: Tady je dopolední radiožurnál, Benson Boone pro vás dospíval 3 minuty po 11:15. Vydáme se také do Izraele. Izrael totiž do praxe zavádí trest smrti pro palestinské teroristy. Část západních zemí a lidskoprávní organizace označují ten nový zákon za diskriminační. Hrdelní trest totiž můžou dostat jen palestinští útočníci a nikoliv židovští. Detaily a náš zpravodaj na Blízkém východě Štěpán Macháček ještě do půl. Teď ze silnic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je za sjezdem na Lány opět otevřená. Na 27. kilometru odklidili kamion po ranní těžké nehodě a provoz na Var je tak obnovený. Odklon dopravy policisté před pár okamžiky zrušili. Na silnici 6 je ale stále zastavený provoz v úseku mezi Chebem a německou hranicí u vodní nádrže Skalka. Je tam těžká nehoda, srazilo se nákladní auto s dodávkou, uklízí silnici a provoz je tak zastavený v obou směrech. Objízdná trasa vede přes Cheb a pomezí. Na pražském okruhu čekejte kolony směrem z D1 na letiště, pomalu se jede od Modletic, od sjezdu z dálnice D1, ty kolony pak pokračují přes oba tunely Lochkova Chalupice až za sjezd na Barrandov, jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. A na silnici 7 čekejte velké zdržení z Chomutova směrem do Prahy na obchvatu Slaného. U čerpací stanice Shell frézují vozovku, projíždí se Kyvadlově, kolona na Prahu je delší od Lotouše skoro na 35 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Nirvana 7 minut před 11:30 v dopoledním radiožurnálu. V Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Armáda dala svolení k jeho uplatnění na okupovaném západním břehu Jordánu. Zákon kritizují některé země a organizace jako diskriminační. V čem je problematický, teď proberu s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Dobrý den, Štěpáne.
1: Hezký den.
0: Je reálné, že v nejbližších dnech skutečně vynesou izraelské soudy nějaký trest smrti nad palestinskými útočníky?
1: Tohle ukáže až praxe. Teď velitel ústředního velení izraelské armády podepsal nutný příkaz. Je to proto, že ty případy budou řešit vojenské soudy, nikoli v civilní, takže od půlnoci skutečně trest smrti podle nového zákona platí. A trest smrti je navíc výchozí. Vlastně je to jediný možný trest pro ty, kteří spáchají útok, následkem kterého zemřou Izraelci. Pouze za mimořádných okolností, pokud k ním soud přihlédne, může dostat ten pachatel pouze do životí. No a teď to vypadá, že po palestinských teroristických útocích na západním břehu budou padat hlavy pachatelů jedna za druhou, ale má to háček, protože ten útok musí být podniknutý s motivem doslova popřít existenci izraelského státu anebo autority oblastního velitele, tedy vojenské správy. A tento záměr může být těžké těm pachatelům dokázat a pokud se to nepodaří, tak dostanou pouze vězení.
0: Židovským teroristům tedy trest smrti nehrozí?
1: Ten trest smrti se nevztahuje na izraelské občany a izraelské rezidenty. Židovští extremisté na západním břehu jsou převážně izraelští občané. Připomenu, že v minulých letech zabili řadu palestinských vesničanů. Poslední útok je hlášený teď v dubnu, kdy u vesnice Al-Muhajir zabili dva Palestince. Ty motivy byly nacionalistické, ale trest smrti jim proto skutečně nehrozí. Mnohé lidskoprávní organizace, včetně izraelských, poukazují na jejich celkovou beztrestnost těchto židovských extremistů a teroristů. No a izraelský ministr obrany Israel Katz jasně uvedl v souvislosti s tím novým zákonem, že teroristé, kteří zavraždí Židy, nebudou sedět v pohodlí izraelských věznic a těšit se na propuštění. Ovšem nemluvil nebo neřekl nic o tom, co čeká tedy teroristy, pokud zabijí Palestince na západním břehu.
0: Odkud přichází nejvíc těch kritických reakcí na nový izraelský zákon?
1: Převážně je to z Evropy. Evropa je obecně, Evropská unie proti trestu smrti. Evropská unie doslova uvedla a komentovala ten izraelský zákon tím, že je to závažný krok zpět v Izraeli a že je velmi znepokojivé, že ten zákon je diskriminační. Španělsko například, kde je levicová vláda premiéra Pedro Sancheze, uvedla, že se nejedná o spravedlnost, ale další krok k apartheidu v Izraeli. No a také izraelské lidskoprávní organizace právě na tu diskriminaci tohoto nového zákona poukazují.
0: Blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček pro dopolední radiožurnál. Díky za to, naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál s vámi i v 11:30. Jana Gulda a zprávy.
3: Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelenářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Část škod způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Nizozemská výletní loď MV Hondius zasažená Hantavirem dorazila do rotterdamského přístavu. Tam je čeká dezinfekce. 25 členů posádky a dva lékaři zamíří do karantény. Plavidlo se v uplynulých týdnech stalo ohniskem epidemie Hantaviru. Na palubě zbyl jen nezbytný personál a lékaři. Všichni turisti jsou evakuovaní a v karanténě. Onemocnění nepřežili tři lidi. Dalším 10 cestujícím podle Světové zdravotnické organizace vyšel pozitivní test. Francouzské hlavní město hostí zasedání ministrů financí zemí G7. 7 největších ekonomik světa bude řešit například situaci na Blízkém východě a její dopad na světovou ekonomiku. Do Paříže míří i šéf ministrů financí Evropské unie Kyriakos Pierakakis. Řešit chce taky zvyšující se zadlužení zemí eurozóny, zejména kvůli válce na Ukrajině a na Blízkém východě. A státní podnik Diamo bourá v Karviné ocelovou věž bývalého pomocného závodu dolu Darkov. Poblíž Karvinského moře tak pokračuje likvidace dalšího důlního areálu. Jáma už je zasypaná a uzavřená. Dalším krokem budou demolice budov na povrchu.
0: Sport.

0: do Brna na 11. kilometru uklízí znečištěnou vozovku a situaci sleduje i motohlídka Zelené vlny.
1: Za sjezdem na Pražský okruh zhruba na 11. kilometru uklízí silničáři v pravém pruhu vysypanou hlínu. Místo je označeno světelnou šipkou, výrazněji se zpomaluje, kolona se ale netvoří.
0: Na silnici 7 naopak čekejte velké kolony na obchvatu Slaného, u čerpací stanice Shell je omezení, jezdí se kyvadlově, fronta na Prahu je stále delší od Lotouše asi na 35 minut a hodně se ucpává i silnice 16 z Mělníka do Krušovic právě před nájezdem na sedmičku, čekejte na obchvatu Slaného asi 20 minut. A velké zdržení hlásíte i na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Hradce Králové. Na vině je omezení u benzínky Ono, je to asi na 40 minut, osobním autem se to dá oběd přes Starý Rokytník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě zpočátku až zataženo, večer pak místy i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě kolem 13 a na horách většinou kolem 10 stupňů. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
4: Dobré pondělní dopoledne 18. května. Vrchní soud v Praze spustil AI chatbota, který má pomáhat s řešením právních situací. Jenže sotva začal fungovat, už se objevily i první problémy. S čím ten systém může pomoci, jaké problémy a mouchy má, na co si dát pozor, my jsme všechno vyzkoušeli a vysvětlíme v Antiviru v dalším vysílání dopoledního radiožurnálu. Dobrý den.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Měl prostě jít o jakousi virtuální justiční poradnu. Jenže aplikace někdy odpovídala nesprávně a mohla taky ohrozit i soukromí. Jak se něco takového stane a na co bychom si měli dávat pozor, to je téma dnešního antiviru s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Vítám vás, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak si můžeme tu aplikaci Čenda představit?
1: Je to klasický chatbot, tedy virtuální asistent, kterému můžete položit dotaz a on vám odpoví. V době, kdy aplikace startovala, odpovídala volně na dotazy, které jí lidé pokládali. Dnes už je omezená jen na vybraná témata a zároveň zmizela historie otázek, na které se lidé ptali.
0: Víte, proč už dnes ta historie není dostupná?
3: Podle místopředsedy Vrchního soudu v Praze Romana Horáčka, který za chatbotem stojí, to mělo být hlavně kvůli uživatelům, kteří byli v některých dotazech vulgární. Nicméně problém mohlo být i soukromí, pokud by v dotazu některý z uživatelů uvedl osobní údaje, například tam skopíroval rozsudek, který se ho týká, tak by to viděli všichni ostatní.
1: Z toho plyne asi první rada, kterou v Antiviru v případě různých asistentů umělé inteligence dáváme pravidelně. Nikdy do nich nevkládejte citlivé osobní údaje, ať už jde o jména, adresy nebo i zdravotní diagnózy nebo právě právní dokumenty.
0: Aktuálně tedy už aplikace odpovídá pouze na vybraná témata.
1: Je to tak a i to je podle místopředsedy Horáčka reakcí na to, jak lidé web používali. Zkoušeli se ho totiž ptát na otázky nesouvisející s justicí. Testovali hranice toho, co takový nástroj snese. A tomu by současná omezení měla bránit.
3: I my sami, když jsme nástroj testovali, tak jsme se ho ptali třeba na mediálně sledovanou kauzu Čapí hnízdo. A v tu chvíli chatbot začal spekulovat o tom, jaký trest by mohl hrozit nynějšímu premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO.
1: Přitom to byla odpověď jednak neúplná, Andrej Babiš má nyní poslaneckou imunitu a navíc by si asi neměla objevat v nástroji, za kterým stojí lidé z justice, kteří mohou Babišovu kauzu v budoucnu rozhodovat.
0: Mohou se lidé na takového chatbota s důvěrou obrátit, když tedy potřebují právní radu? Jde o aplikaci, kterou představil Vrchní soud spolu s ministrem spravedlnosti, tak jak to funguje?
3: Tady je určitě na místě opatrnost. Když dáme stranu osobní údaje, tak přímo v chatbotu se píše, že nejde o právní poradenství. Aplikace může vracet rady, které mohou být v některých případech nesprávné či příliš nesouvisí s dotazem.
1: Místopředseda soudu nám to vysvětloval tak, že jde o testovací verzi aplikace, která má zjistit zájem veřejnosti a zmapovat, na co se lidé budou nejčastěji ptát. Na základě toho by pak měla vzniknout nová verze, která už by měla být spolehlivější.
0: No a přece jenom aplikace představená soudem a dělá chyby.
3: To je vlastnost všech AI chatbotů nejrůznějšího druhu, že jsou nespolehliví, zejména v případech, kdy záleží na konkrétních detailech, což je právě i případ justice. I u aplikace Čenda autoři otevřeně přiznávají, že se snaží čerpat nejdříve z návodů na státních webech, ale když odpovědi nenajde, tak si vypomůže informacemi ze zbytku internetu.
1: A protože je internet plný rad neúplných, špatně napsaných nebo úplně nesprávných, odráží se to i ve výstupech nejrůznějších AI chatbotů. Jejich tvůrci se tyhle chyby mohou snažit nejrůznějšími technikami omezovat, úplně vyloučit je, ale není možné.
0: Jana Magdoňová, Honza Cibulka a Antivirus. Děkuji za ní.
1: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
4: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

Stál za vyhlazením lidic a ležáků. Karl Hermann Frank patřil k nejmocnějším nacistům v protektorátu a za své brutální zločiny byl před 80 lety odsouzen. Ten proces podrobně mapuje teď nová série Českého rozhlasu Plus s názvem Kat K.H. Frank a my ji představíme v dopoledním radiožurnálu za malou chvíli.

0: Unikátní zvukové svědectví přímo od soudu s nacistou Karlem Hermanem Frankem teď uslyšíte v nové historické sérii Českého rozhlasu. Najdete ji i v naší aplikaci Můj rozhlas.cz. Frank, který stál za vyhlazením Lidic a Ležáků, byl souzen za své zločiny za druhé světové války přesně před 80 lety.
1: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
2: Pětidílná série přenese posluchače přímo do soudní síně roku 1946. Tehdy se Karl Hermann Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení Lidic, Ležáků a poprav během tzv. Druhé Heinrichiády.
3: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry, vrahu bídnej.
4: Ale vlastně se mu nikdy nepodařilo prokázat, že on by přímo sám zabil někoho vlastní rukou. To znamená, on byl ten člověk, který vydával ty rozkazy, věděl o různých věcech, které se děly, včetně vypalování Lidic a podobně. Za to byl odsouzený, za to, že to řídil, ale seděl za tím psacím stolem a tedy, když to řeknu blbě, tak zkrátka on sám pravděpodobně nikdy nikoho tady nezabil.
2: Popisuje jeden ze spoluautorů pořadu Vojtěch Koval.
5: O osud žen a dětí, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
4: Člověk, který by zvládl si to poslechnout celé, nebo třeba aspoň nějaké větší úseky, tak může být překvapený tím, jak ten K.H. Frank u soudu vystupuje. Je tam muž, který si možná ještě neuvědomuje, že ho možná popraví. Pravděpodobně ví, že ho odsoudí. Historik Vojtěch Kincel se domníval, že on si v té době pravděpodobně myslel, že třeba bude doživotně někde vězněn. A že ho asi v tu chvíli třeba nenapadlo, že může dojít i na tu popravu.
6: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
2: S kolegyní Lucí Korcovou vyrazili také přímo na místa tragických událostí.
4: My jsme chtěli, aby ten posluchač měl opravdu pocit, že jednak poslouchá ten proces díky těm archivům, ale zároveň ho dostat na to místo, protože když dneska přijdete do Lidic, tak dnes už je tam památník a zbytky té vesnice, ale když vedle vás stojí historik Vojtěch Kincel a vypráví vám, co se tam dělo, kdy přijeli nacisté, kde popravovali ty muže a podobně, tak tento pocit jsme tam chtěli dostat.
2: Celou sérii Kat K.H. Frank Proces s vrahem od psacího stolu můžete poslouchat také na platformě Můj rozhlas. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Nickelback, 5:12, čas pozvat vás k poslechu polední publicistiky a udělá to Věra Štechrová. Věro, vítám tě, dobrý den.
1: Dobrý den, tak vláda teď dopoledne jedná o zvýšení rodičovské z 350 na 400 tisíc korun. U vícerčat by to bylo dokonce 800 tisíc korun. Mě bude zajímat, jak to bude vypadat, jestli to opravdu bude platit jen pro ty děti narozené potom, co ten zákon začne platit. A budeme mluvit i o tom, jestli takový krok povede ke zvýšení porodnosti, jestli budou ženy zůstávat déle doma. A taky se budu ptát, jestli ještě ten rodičovský příspěvek funguje stále jako náhrada ušlé mzdy. Dnes taky začaly ústní maturity, budeme mluvit o tom, jak to u nich vypadá, jak se hodnotí a z čeho mají studenti největší strach. A zeptám se i na to, jak do nich třeba zasáhla umělá inteligence. No a na severovýchodě Konga v Ugandě propukla epidemie eboly. Světová zdravotnická organizace ji označila aktuálně za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Zeptám se, co to znamená a jaká opatření tady musí být zavedena.
0: Poslechněte si hlavní zprávy za 4 minuty a ve 12:10 i publicistiku s Věrou Štechrovou. Tak díky za pozvání.
1: Naslyšenou.
0: Pondělí 18. května, tady je Radiožurnál a taky jedna výjimečná píseň.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Rodičovský příspěvek se má zvýšit o 50 tisíc korun, teď o tom jedná vláda.
5: Já v tuto chvíli to považuji za jasnou věc, že to projde.
4: 13 obviněných v korupční fotbalové kauze se přiznalo k ovlivňování zápasů za peníze. Vyplývá to z dokumentů, které Radiožurnál získal.
6: Jedním z nich je třeba brankář klubu MFK Chrudim Lumír Číš. Dalším hráčem, který se přiznal k ovlivňování zápasů, byl třeba fotbalista Samuel Šigut.
4: Hokejová reprezentace vyzve na mistrovství světa Švédsko. Na obchvatu Slaného na silnici 7 brzdí provoz omezení a počasí bude polojasno až oblačno. Zpočátku místy až zataženo, později výjimečně přeháňky a teploty až 21 stupňů. Je pondělí 18. května, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvednout o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, o kterém právě teď jedná vláda. A ve Strakově akademii je u toho reportérka Adéla Burešová.
8: Rodičovský příspěvek by se od 1. ledna zvýšil o 50 tisíc z 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by se částka zvedla dvojnásobně, a to na 800 tisíc korun. Změna by se vztahovala na děti, které se narodí od ledna. Státní kasu by novela o státní sociální podpoře stála v příštím roce zhruba 230 milionů korun. Po jejím plném zavedení pak od roku 2030 ročně přes 3,5 miliardy. Zvýšení rodičovského příspěvku slibuje vládní koalice ve svém programovém prohlášení i protože porodnost v Česku dál klesá. Kabinet by se mohl dnes taky zabývat novým náčelníkem generálního štábu. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: V moravskoslezské části sáskařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Radiožurnál to zjistil z policejních dokumentů. Někteří hráči při výslechu vypověděli, že zápasy manipulovali kvůli penězům nebo profesionální smlouvě.
6: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Policii se přiznal i hráčský agent Daniel Černaj, který je podle obvinění jedním z hlavních aktérů celé kauzy. Do protokolu uvedl, že přesvědčoval hráče, aby za úplatu zápasy ovlivňovali. Z jeho výslechu citujeme.
9: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl, a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali o něco víc.
6: Obvinění žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítli. Na zmanipulované zápasy pak další členové zločinecké skupiny sázeli na asijských webech. Podle policie jdou škody do milionů korun. Artur Janoušek, Radiožurnál.
4: Studentům středních škol začaly ústní maturity, skládají je z češtiny nebo cizího jazyka a taky odborných předmětů, na které se škola zaměřuje. Dnes tak maturují i studenti na gymnáziu Zikmunda Vintra v Rakovníku.
10: Na rakovnickém gymnáziu letos maturuje zhruba 60 studentů, je mezi nimi i Jan Maren.
11: Moje pocity jsou relativně dobré, ze ZSV maturuju z češtiny samozřejmě a z dějepisu. A u toho ZSV se asi nejvíc bojím té křesťanské filozofie.
10: Každý z předmětů má od 25 do 30 otázek. Jejich čísla si pak studenti u zkoušky losují, říká ředitel školy Tomáš Kopřiva.
12: Student jde na takzvané potítko, vylosuje si otázku, má 15 minut na přípravu na potítku a pak následně během 15 minut musí zodpovědět tu otázku.
10: Profilové maturity potrvají do 10. června. Z Rakovníka Richard Webs, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
4: Francouzská policie vyšetřuje přes 100 pařížských školek, jeslí a základních škol kvůli podezření ze sexuálního zneužívání dětí. Pro stanici RTL to potvrdila pařížská prokurátorka. Od začátku roku už v hlavním městě odvolali 78 vychovatelů, víc než 30 z nich kvůli možnému zneužívání.
13: Vyšetřování se týká všech pařížských čtvrtí, konkrétně 84 školek, zhruba 20 základních škol a 10 jeslí.
14: Pařížská prokurátorka Laure Becuová stanici RTL potvrdila zahájení 3 nových vyšetřování a 5 předvolání k soudu. Případ označila za naléhavý.
13: Učitelka sexuálně napadla mého syna, když mu bylo 3,5 roku.
14: Popsala před časem Českému rozhlasu Polin na demonstraci v centru Paříže. Učitelka prý jejímu synovi Majelovi vyhrožovala, osahávala ho a nutila ho k dalším sexuálním praktikám. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire slíbil prošetření kauz a lepší prevenci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Ruské drony útočící na Ukrajinu zasáhly v Černém moři i 3 zahraniční lodě, oznámily to ukrajinské úřady. Moskva i Kyjev pokračují ve vzájemných vzdušných útocích.
15: 2 civilní lodě podle ukrajinských úřadů zasáhly ruské drony, když připlouvaly k přístavům v Oděské oblasti. Jedna plula pod vlajkou Guinea-Bissau, druhá byla čínská. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mířila naložit železnou rudu. Drony poškodily i domy u Oděského přístavu.
16: Všechny ty drony létají od moře. Někdy letí tak nízko, že je protivzdušná obrana nezvládne se střelit.
15: Řekla místní obyvatelka. Další loď plující pod panamskou vlajkou údajně zasáhly Rusové u přístavu v Černomorsku. Ukrajina podle ruské státní agentury TAS včera provedla největší útok na Moskvu za více než rok. Zelenský ho pochválil jako reakci na masivní ruské útoky z posledních dní. Ukrajinské drony zasáhly polovojenský podnik nebo ropnou rafinérii. Podle Moskvy zahynuli 4 lidé. Dominik Tesár, Radiožurnál.
4: Dron neznámého původu o víkendu zasáhl jadernou elektrárnu Barakah ve Spojených arabských emirátech. Podle tamních úřadů dopadl do blízkosti jaderného zařízení a nezpůsobil žádný únik radioaktivity. Írán se k útoku nepřihlásil.
17: Emirátské úřady uvedly, že protivzdušná obrana sestřelila 2 drony. Třetí ale dopadl v blízkosti jaderných reaktorů elektrárny Barakah a způsobil požár. Irán zintenzivnil útoky na zálivové arabské sousedy po nedávném pokusu Washingtonu eskortovat lodě Hormuzskou úžinou. Během americko-izraelské války proti Iránu dopadly v březnu střely i na iránskou jadernou elektrárnu Bushehr. Ani tam nezasáhli jadernou část zařízení. Donutili ale k evakuaci několik stovek pracovníků ruské společnosti Rosatom. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
4: Podle iránského ministerstva zahraničí pokračují jednání mezi Teheránem a Washingtonem a Irán se snaží o ukončení války. Dosavadní rozhovory ale úspěšné nebyly. Ceny ropy proto dnes stouply na nejvyšší hodnotu za poslední 2 týdny. Český rozhlas slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci, tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál, vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První program trval hodinu, byl to koncert vážné hudby. Uvedla ho Emilie Tučková, která v tehdejším Radiožurnálu pracovala zároveň taky jako korespondentka, účetní a pokladní.
18: Haló, haló, ze vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
4: Československo se v roce 1923 stalo teprve druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několika měsíční náskok měla jen britská BBC.
3: Sport. Čeští hokejisté nastoupí na světovém šampionátu proti Švédsku. Po vítězství nad Dánskem a překvapivé prohře se Slovinskem musí národní tým svůj výkon zlepšit. Co přesně? To popisuje asistent trenéra Tomáš Plekanec.
19: Takový ty klasické věci, které tam chybějí, ten tlak do brány, prostě aby tam byli 2 hráči na bráně, hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech, strašně málo hráčů před bránou. Malinko trochu chytrost, nějaký nápad, který by vytvořil nějaký přečíslení okolo brány nebo v tom prostoru, když se vytáhnou ty hráči k těm obráncům, takže určitě to klukům ukážeme nebo řekneme si k tomu něco, aby to prostě bylo.
3: Duel Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Předzápasové studio na Radiožurnálu Sport startuje už po 19. hodině. A gymnasti z Ruska a Běloruska znovu můžou soutěžit na mezinárodní úrovni bez omezení. Světová federace FIG zrušila zákaz, který platil od invaze na Ukrajinu v roce 2022. O rok později ale federace umožnila návrat těm gymnastům, kteří soutěží pod neutrálním statusem.
7: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Kolony Uslaného a uzavřená šestka u Chebu. Na silnici 7 stále čekejte velké kolony na obchvatu Slaného. U čerpací stanice Šel je omezení, frézují tam vozovku, projíždí se Kyvadlově a kolona na Prahu je stále delší od Lotouše asi na 35 minut. A ucpává se kvůli tomu i silnice 16 z Mělníka směrem na Karlovy Vary a do Krušovic. Před nájezdem na sedmičku je to asi na 20 minut. Silnice číslo 6 je stále uzavřená obou směrně mezi Chebem a německou hranicí. Uvodí nádrže Skalka odklízí těžkou nehodu kamionu s dodávkou. Objízdná trasa vede přes Cheb a pomezí nad Ohří po staré silnici 606. A v Praze jsou komplikace ve Kbelské směrem do Hloubětína. Před Novopatskou stojí kamion v odbočovacím pruhu. Pomaleji se jede od sjezdu na Prosek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo, později výjimečně přeháňky a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 13. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
21: Jaký dopad na porodnost by mohlo mít navýšení rodičovského příspěvku, které chystá vláda? Co je pro studenty nejtěžší u ústních maturit, které dnes začínají? A jak vážná je nová epidemie eboli v africkém Kongu a Ugandě? I o tom budeme mluvit. Vláda chce od roku 2027 zvýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun, u vícerčat na 800 tisíc korun. Návrh, který by se týkal pouze dětí narozených po zavedení účinnosti zákona, projednává na svém dnešním zasedání. Ministerstvo financí výdaje rozpočtu nejprve zvedat nechtělo, později s novelou souhlasilo za podmínky, že rezort práce a sociálních věcí najde peníze ve svém rozpočtu. Opozice kritizuje, že zvýšení nebude pro všechny, kteří jsou na rodičovské. Kabinet argumentuje rozpočtovými dopady. Naposledy se rodičovská zvýšila od ledna 2024 z 300 tisíc na 350 tisíc korun. Ve vysílání je teď Klára Kalíšková, ekonomka z think tanku IDEA při výzkumném centru CERGE. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Jak účinné je zvýšení rodičovské pro zvýšení porodnosti? Protože v Česku se loni narodilo nejméně dětí od roku 1806, od kdy se vůbec vedou statistiky.
22: Tak zvyšování vlastně rodičovského příspěvku nebo obecně těch vlastně peněžních dávek té finanční pomoci rodičům je spíš jako relativně neefektivní nástroj zvyšování porodnosti. To známe z mnoha studií i z různých mezinárodních srovnání, které vlastně srovnávají efektivitu veřejných výdajů vynaložených do různých formy podpor vlastně rodin a tam se vlastně dlouhodobě ukazuje, že mnohem efektivnější je ty veřejné podpory vlastně cílit na podporu péče o malé děti, to znamená nějaké dotované, ať už školky, jesle, dětské skupiny nebo nějaká taková forma podpory, že vlastně ta přímá finanční podpora, ať už třeba rodičovský příspěvek nebo nějaké další finanční podpory jsou spíš neefektivní. Často se ukazuje, že dokonce porodnost nezvyšují vůbec.
21: V rezortu práce bude potřeba podle propočtu na tu vyšší rodičovskou najít postupně stovky milionů až 3,5 miliardy v roce 2030. Odkud by je rezort mohl vzít?
22: No, to je skvělá otázka. Já bych jako by chtěla říct, já jsem tady v té předchozí odpovědi řekla, že vlastně zvyšování rodičovského příspěvku není příliš efektivní pro zvyšování porodnosti na druhou stranu, ale my musíme také brát v úvahu to, že fixní rodičovský příspěvek, který není vlastně nijak valorizován každoročně, tak těm rodinám vlastně v těch reálných číslech potom dává vlastně méně a méně peněz. Takže já myslím, že ty peníze bychom měli někde najít. Nebude to určitě jednoduché. V podstatě to určitě nepůjde najít bez nějakých nákladů. Prostě pokud máme vyšší výdaje na rodičovský příspěvek, tak buď musíme ty peníze vzít jakoby z jiných dávek nebo nějakým způsobem zvýšit příjmy toho rezortu. To samozřejmě nebude snadné. Na druhou stranu pro ty rodiče, když se bavíme prostě o klesající porodnosti, tak jedna důležitá informace samozřejmě je, že mohou nějakým způsobem počítat s tou státní podporou, že je tam nějaká kontinuita, nějaká stabilita a pokud je ten rodičovský příspěvek fixovaný vlastně nominální část, kostkou, tak prostě v reálném vyjádření pak jako významně ztrácí hodnotu v čase a ta nejistota pro ty rodiče, jestli bude vlastně schváleno to navýšení nebo nebude, je tam může být docela důležitým jako negativním faktorem.
0: No a jak pravděpodobná je vůbec ta varianta, ze které má obavy ministerstvo financí, že po zvýšení té rodičovské dávky se lidé budou vracet později do práce? Ministerstvo financí tady upozorňuje na tu poměrně dlouhou rodičovskou dovolenou v Česku. Může to nastat?
22: Může to nastat. Existuje studie z roku 2020, kdy se zvyšoval rodičovský příspěvek a tehdy se ukázalo, že opravdu ženy především vlastně s vyšším vzděláním odsouvaly návrat na trh práce kvůli té vyšší částce. Tam to ale bylo částečně dáno tím, že tehdy to navýšení fungovalo i pro rodiče, které aktuálně byly na rodičovské dovolené. To znamená, že pro některé to vlastně automaticky vedlo k nutnému jakoby prodloužení té doby toho čerpání. Teď je to plánováno trochu jinak, mělo by to být plánováno pouze pro nově narozené děti, takže ti rodiče by měli mít možnost si tu vyšší částku jakoby rozložit v čase a do jisté míry by to mohlo jakoby pokrýt jenom tu inflaci. Ale ono je to s tím rodičovským příspěvkem v České republice trochu složitější. To je dávka, u které vlastně lze formálně pracovat, nejsou tam žádné bariéry vlastně zaměstnanosti formální. Přesto ji ale rodiče většinou berou jako takovou vlastně náhradu mzdy a při pobírání toho rodičovského příspěvku většinou nepracují, takže se samozřejmě může stát, že ta vyšší částka povede k tomu, že oni si budou chtít jakoby rozložit to čerpání na delší čas a pokrýt prostě dobu delší neaktivity.
0: No ne, možná zajímavé si připomenout, že právě ten rodičovský příspěvek byl původně koncipován, jak jste říkala, jako náhrada ušlého výdělku toho pečujícího rodiče a v tom roce 2008 tuším mělo jít asi o 40% výdělku, tak to už dnes zdaleka 40% není, předpokládám.
22: No, to určitě není. Vlastně i po tom navýšení, pokud bychom si to rozpočítali, tak pokud bychom počítali s tím, že ten rodič většinou žena má nárok vlastně na peněžitou pomoc mateřství, takže nějakých těch prvních 5 měsíců po narození dítěte je vlastně v vozovkách pokryto tou peněžitou pomocí mateřství a většina rodičů stále ještě dnes vlastně si plánuje ten rodičovský příspěvek tak, aby vyšel vlastně do třetích narozenin dítěte, kdy už pak je ta nějaká garance prostě umístění dítěte v mateřské školce, tak tam to vlastně vychází, takže i po tom navýšení to těm rodičům dává zhruba 13 tisíc korun, něco přes 13 tisíc měsíčně, což určitě 40% výdělku není. Ta dávka určitě není koncipována jako náhrada předchozí mzdy, není ani navázaná na předchozí mzdu, je to vlastně předchozí mzda pouze určuje jakoby to maximální čerpání. A což je ale tak trochu takový umělý konstrukt, protože vy si sice můžete zvolit čerpání třeba do jednoho roku věku dítěte, ale zároveň pak nemáte žádnou jistotu, nebo spíš máte jistotu, že nenajdete vlastně místo v nějaké předškolní péči. Takže ta dávka je opravdu spíš plošná, spíš ji musíme brát jako nějakou finanční pomoc rodinám, než jako náhradu nějakého ušlého výdělku.
0: No a pokud tedy stát na jednu stranu potřebuje a chce zvýšit porodnost a zároveň má zájem na tom, aby se matky co nejdříve vraceli do pracovního procesu. Tak jaká opatření by byla ta účinná opatření? Jaká by byla potřeba?
22: Tak tam je potřeba vlastně zapojit celou řadu různých opatření. Musíme vlastně kombinovat jedna, která nějakou cenově dostupnou a vůbec dostupnou péči o děti do 3 let, kde třeba dětské skupiny dneska mají i nějaký cenový strop, poskytují nějakou variantu prostě péče o děti mladší 3 let, ale zároveň ta jejich dostupnost prostě je pořád ještě jako regionálně dost nedostatečná. Pak se musíme samozřejmě bavit také o možnostech toho zapojení nějakým způsobem flexibilně. Ty rodiče velmi často se nechtějí vracet do práce na plný úvazek, pracovat 5 dní v týdnu z kanceláře, takže bavit se o nějaké flexibilitě, ať už pracovní doby nebo třeba místa výkonu práce. Ale je tam i nějaká důležitá jakoby předvídatelnost vlastně té rodinné politiky, aby ti rodiče věděli, že třeba ta valorizace toho rodičovského příspěvku tady prostě bude i v budoucnu, že tu dávku nenecháme jakoby nominálně stejnou a tím pádem jako reálně výrazně klesající. A pak a na to myslím, že se trochu jakoby zapomíná, pokud to rodičovství nemá být prostě spojeno s negativními dopady na vlastně pracovní, ale i jako jiné části života žen, tak musíme víc zapojit otce do té péče a tam myslím, že je velký prostor pro stát, aby motivoval, pozitivně motivoval vlastně větší zapojení otců do péče o děti.
21: Ekonomka Klára Kalíšková z think tanku IDEA. Děkuju, naslyšenou.
22: Děkuju za pozvání, naslyšenou.
21: Zatímco státní maturity už mají studenti za sebou, ústní maturity na jednotlivých školách začaly dnes a potrvají do 10. června. Žáci skládají ústní zkoušku z češtiny a podle školy z dalších dvou nebo tří vybraných předmětů. A známkuje se klasicky jednička až pětka. Naším hostem je teď Jan Raška, místopředseda Rady asociace ředitelů gymnázií a ředitel gymnázia Jakuba Škody v Přerově. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás všechny a hlavně maturanty, kteří se učí. Málo maturantů už je hotových, dneska už známky mají, maturity to mají za sebou, ale většina to má ještě před sebou, takže jim přeji mnoho štěstí.
21: I my. A řekněte, je to pořád stejné, jak si to pamatujeme my, třeba tedy 15 minut na potítku a 15 minut potom zkoušení?
2: Je to podle předmětu, nicméně je ta atmosféra a celé to zkoušení vypadá velice podobně jako v předchozích obdobích, byť je to, řekl bych, na gymnáziích, na odborných školách trošku jiné, ale v podstatě je to podobné.
21: Co všechno se v průběhu té ústní části hodnotí? Jaké dovednosti, kromě tedy samozřejmě znalosti faktů, by měl ten student prokázat?
2: Tak hodnotí se v podstatě, jak jste řekla, hlavně ty znalosti. Nicméně jde o celou prezentaci toho žáka před zkušební komisí. Je to schopnost vyjadřovat se, orientovat se v tom tématu a rozhodně přínosné je, pokud ti žáci umí tu látku, o které hovoří, vznést i k dalším předmětům a jejím praktickému využití.
21: Z vašich zkušeností mají studenti větší obavy z těch státních zkoušek od Cermatu anebo z těch ústních maturit?
2: Tak tady je to poměrně jednoduché. Rozlišíme-li střední školy na gymnázia a na ostatní školy, tak ty maturity dopadají přesně opačně. Na gymnáziích z těch státních zkoušek žáci v podstatě žádnou obavu nemají a zvládají ty didaktické testy naprosto s přehledem, s vynikajícíma výsledkama. A obavy mají právě z té profilové části, protože tam je zkouší už z toho ústního projevu a zkouší je ze znalosti vyučující pod vedením předsedy, který je vždycky z jiné školy. A tam ty známky na gymnáziích bývají horší. Naopak na těch odborných školách tam bývají z profilové části lepší známky a z té státní části maturitní zkoušky tam s ním bývají obavy a ty didaktické testy nedopadávají až tak dobře.
21: To je docela zajímavé. V souvislosti zároveň i s těmi většími psychickými problémy studentů od covidových let. Setkáváte se i u maturit s nějakým větším strachem, stresem, úzkostí u té ústní části?
2: No, tak toto je široké téma, které teda se netýká pouze maturit. S tím strachem nebo s nějakýma obavama, se stresem, s tím se setkáváme, ale zcela běžným způsobem. Tak jste vzpomněla úplně na začátku toho rozhovoru, jestli je to podobné, jak to bylo dřív, tak ano, je. Taky jsme se obávali z té maturitní zkoušky, rodiče se toho obávali. Nicméně to je normální a je to běžná věc v životě, která přichází při všech zkouškách, v celém životě, nejenom potom u maturit a potom u vysoké školy. Ale pořád se s nějakým stresem jsme nuceni konfrontovat a myslím si, že hlavním úkolem této společnosti je neuhýbat dětem a nesnažit se jim nějak zametat cestičku, ale naučit se jich je s tím běžným stresem prostě žít, akceptovat ho a zvládat situace i pod tím stresem.
21: Jak můžete žákům při těch maturitách, které třeba přepadne opravdu nějaká úzkostná ataka, pomoct?
2: No, musím říct, že se nám to teda nestává na gymnáziu. Nicméně, pokud by něco takového došlo, tak máme tam předsedu, který je samozřejmě vždycky erudovaným učitelem a umí, nebo měl by umět s těmi žáky promluvit. Jsou tam třídní učitelé A já myslím, že vždy se dá nějakým způsobem toho žáka uklidnit. Ta atmosféra u té zkoušky, aspoň z naší zkušenosti, co předsedové tady chválí, je vždycky taková poměrně příjemná. Učitelé jsou spíš pomocní u té zkoušky a úkolem těch učitelů a zkoušejících není zjistit, co žáci neumí, ale zjistit, co se naučili, co oni je naučili.
21: Změnila nějak umělá inteligence a její používání i ty ústní části maturit? Poznáte třeba, když si studenti nechali připravit podklady od AI?
2: No, jestli si nechali podklady připravit od AI,
21: a
2: to
21: pak je prezentují,
2: nevím,
21: tady.
2: A úplně se to... Tak, to se někdy může poznat, někdy ne. Není to až tak podstatné, kde si ty podklady nechají připravit. Záleží, jak je prezentují a
21: no, jestli
2: co
21: jsou správné.
2: Z toho si vyberou. Ano, jestli jsou správné, tak to se posoudí. I ta AI se plete, ale na to je tam ta maturitní komise a ta pozná, jako, nebo ta ví, co je správná odpověď a kde si žák tu znalost a vědomost sehnal, to už je jeho věc. Podstatné je, co ví on a co on prezentuje jako správnou odpověď před tou komisí.
21: A jak vy hodnotíte ten současný systém maturit? A kdybyste mohl něco změnit, co by to bylo?
2: No, otázkou je, jestli je potřeba, nebavili jsme se ještě o tom, že díky certifikátům, které stát uznává z cizího jazyku, žáku může být zkouška z cizího jazyka prominuta. A je otázkou, jestli není vhodné prominout i didaktické testy, pokud žáci už mají certifikát, který, jak jsem říkal, je garantovaný tím státem, že by potom nemuseli ty didaktické testy z toho cizího jazyka dělat. Ale zase by nebylo porovnání mezi jednotlivými školama a úrovní, když nejenom mezi jednotlivými školama, tak rozhodně mezi rozdílnými typy škol.
21: Místopředseda Rady asociace ředitelů gymnázií a sám ředitel gymnázie Jakuba Škody v Přerově, Jan Raška. Děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
21: Světová zdravotnická organizace v neděli označila epidemii eboli v Kongu a Ugandě za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. V posledních dnech evidovala 80 podezřelých úmrtí a 246 podezřelých případů. Podle Světové zdravotnické organizace může být rozsah epidemie podstatně větší. Ebolu provází krvácení, horečky, průjem nebo bolesti svalů. Smrtnost dosahuje 25-90% a za uplynulé půlstoletí podlehlo ebole v afrických zemích přibližně 15 000. lidí. Ve vysílání je teď Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Pražského institutu klinické a experimentální medicíny. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
21: Tak jak vážná je rozsahem a typem viru ta letošní nákaza v Kongu a Ugandě?
5: Tak ta čísla, která jste uvedla, to znamená 80 velmi pravděpodobně tedy zemřelých, protože nejsou všechny ty případy konfirmovány, 240 nemocných, to by jako nic tak, je to hrozný to říct, tak jako vážného nebylo v porovnání s těmi jinými outbreaky, ale závažné je toto, tady zřejmě ta čísla jsou daleko větší, protože došlo k prodlení v té diagnostice, vlastně zachytilo se to pozdě, protože tenhle ten typ toho viru nebyl údajně v těch diagnostických metodách, v tom Gene Expert, v tom PCR vyšetření, který my používáme, obsažen, takže vlastně byly na začátku falešně negativní výsledky a mohlo to vést k většímu rozšíření. Jo, čili tahle ta čísla nejsou tak hrozná, ale ona jsou zřejmě daleko horší. Druhá věc je, že to je severovýchodním zájeru, který hraničí s Ugandou a s Jižním Sudánem a tam jako ten přesah do té Ugandy, která je docela hustě zaleněná, může znamenat to, že ten oheň, když to tak řeknu, se jako rozhoří daleko rychleji. No. To je asi důvod toho vyhlášení, to je public international.
21: Na to jsem se chtěla zeptat, co znamená v terminologii Světové zdravotnické organizace varování, že tato epidemie představuje ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu třeba právě oproti termínu pandemie.
5: No, to ano, pandemie je ten další stupeň, to znamená, tady se nevyhlašuje, tohle to není vyhlášení jako pandemie, tenhle ten výraz, ta mezinárodní emergency nebo international emergency public health se od roku 2005, kdy byl zaveden, použil asi 9x, z toho 3x už v případě eboli, takže to znamená, že to je prostě outbreak nemoci, která potenciálně se může rozšířit do jiných zemí světa, ale to není, jako tím bych jako nebyl vystrašený, protože to, že se prostě ebola dá při současném způsobu dopravy a tím, že prostě se dostaneme z jednoho konce světa na druhý za pár hodin, tohle může dojít, k tomu může dojít v podstatě jako kdykoliv, ale zase ten rozsah toho a to množství asi těch případů, o kterých nevíme, právě vyvolává to, tu důvod k tomuhle vyhlášení. Znamená to prostě, že musíme být pozorní, znamená to, že všechny země vlastně na světě musí jakýkoliv takovýhle kontakt nebo potenciálně člověka, který byl v kontaktu s ebolou, který vykazuje příznaky, které jste uvedli, ale ty jsou velmi nespecifické, stejně jako u všech virových onemocnění. Musíme na to myslet.
21: No, země by teď měly, tedy Kongo a Uganda, by měly zřizovat centra pro monitorování a trasování případů eboly a preventivní opatření. Mají na to ale tyhle země dostatečné struktury, aby třeba dál bránili tomu postupu epidemie?
5: No, oni mají tu zkušenost, to je ta dobrá věc. Jo. Kongo má zkušenost, protože ty outbreaky eboly vlastně až na ten velký, který byl západní a v roce 2014 byl vždycky Kongu nebo v téhle oblasti. Takže zkušenost mají. Jestli mají dostatek prostředků, WHO se jim snaží pomoct, alokovala asi $500,000 teďka na pomoc, vlastně toho, tu základní pomoc, protože my musíte diagnostikovat, musíte chránit ty zdravotníky a to samozřejmě něco stojí. No, nedokážu tohle úplně přesně posoudit, rozhodně ale tady vidíte, jak ta mezinárodní pomoc je vlastně důležitá, jak vždycky se z toho stane politikum WHO a tady prostě vlastně to, že těm zemím pomůžete, pomáháme celému světu, takže určitě není nikdy dostatečná, když to tak řeknu. Ta diagnostika, vidíte, jak je hrozně důležitá zrovna v případě tohoto Bundimugo subtypu toho viru. Ochranné prostředky, ještě navíc u tohoto typu, jako není vlastně, nemáme vakcínu ani léčbu, což u těch jiných typů bylo by už je vyzkoušeno.
21: Takže nepodceňovat.
5: No, přesně tak.
21: Petr Smejkal, hlavní epidemiolog z Institutu klinické a experimentální medicíny. Děkuju, naslyšenou. Teď už jsou tu zprávy.
5: Děkuju. Hezký den, naslyšenou.
6: Radiožurnál půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
4: Středoškolákům začaly ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Do Grónska dorazil americký zvláštní vyslanec Jeff Landry. Neoficiální funkci loni vytvořil americký prezident Donald Trump, aby prosazoval kontrolu Spojených států nad Grónskem. Trump chce dánské autonomní území připojit ke Spojeným státům dlouhodobě. Gróňané i Dánové to odmítají. Obě vlády taky opakovaně prohlašují, že Grónsko není na prodej. Španělsko musí vyplatit zpěvačce Shakire zhruba 60 milionů eur. Rozhodl o tom správní soud, který uznal, že kolumbijská hudebnice nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku. Tamní finanční správa tak musí umělkyni vrátit v přepočtu zhruba 1 miliardu a 450 milionů korun, které Shakira odvedla na daních z příjmu a majetku. A přibližně 2,5 tuny odpadu se sbíraly při víkendové akci Čisté Krkonoše dobrovolníci a správci Krkonošského národního parku. Jedním z nalezených předmětů byla přední náprava z auta. V pátek a v sobotu se do úklidu zapojilo zhruba 300 lidí. Úklid v okolí turistických cest pořádá správa s partnery dvakrát ročně. Sport. V 88 letech zemřel bývalý fotbalový brankář Anton Schweilen, který v roce 1964 získal na olympijských hrách v Tokiu s československým týmem stříbro. O jeho nedělním úmrtí informoval slovenský fotbalový svaz na svém webu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Kolona na D1 před Brnem má uzavřená šestka na Chebsku. Na dálnici D1 popojíždí kolony na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a Ostravy. Brzdí se do zastavení za sjezdem na Rusínov na kilometru 214 a zdržení pak do Brna do omezení u sjezdu na D2 je asi 20 minut. Souvislejší kolona je před sjezdem na Slavkov mezi kilometry 214 a 210. Na silnici 7 přetrvávají velké kolony na obchvatu Slaného. U čerpací stanice Shell opravují silnici, projíždí se kyvadlo.

0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno na východě a severovýchodě, zpočátku až zataženo a večer místy i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě kolem 13 a na horách většinou kolem 10 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
2: Prohra s outsiderem ještě nemusí nic znamenat. To se české hokejové reprezentaci na světovém šampionátu potvrdilo v minulosti už několikrát. Jak se Češi po zaváhání se Slovinskem chystají na dnešní souboj se Švédy, uslyšíte v další soutěžní reportáži. Tak buďte pozorní a podívejte se na ceny, o které dnes můžete hrát. Web radiožurnál.cz, tam je sekce soutěže a tam jsou i ceny pro dnešek. Dobré odpoledne a hodně štěstí.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: české hokejové reprezentaci už se několikrát v historii stalo, že na velkém turnaji prohrála s outsiderem a pak si odvezla medaili. Na světovém šampionátu ve Švýcarsku už mají Češi takové klopítnutí za sebou. Po historicky první prohře se Slovinskem nastoupí národní tým večer proti Švédsku.
1: Nový den, teď není čas na to mít hlavy dolů.
2: Musíme to jít za hlavu, jinak to nejde.
3: Shodují se útočníci Jan Mandát a Jiří Černoch. Sice to nemá působit jako návod, ale stalo se několikrát, že během dlouhého turnaje favorit prohraje s outsiderem, ale pořád je dost času to výsledkově dohnat. Pohled do historie nabízí současný reprezentant Jiří Černoch.
2: Když si třeba vemu 2010 mistrovství, tak tam taky byly, že jo, nějaký prohry vlastně s papírově slabšíma

0: soupeřema a ten tým nakonec udělal zlato, takže neříkám, že bez prohry proti slabšímu soupeři se nedá udělat medaile, to vůbec, ale musí se to hodit za hlavu a ještě nás čeká 5 zápasů v základní skupině, který chceme prostě každý jeden vyhrát.
1: V roce 2010 cestou za zlatem Češi prohráli s Norskem i se Švýcarskem, které tehdy ještě nebylo mezi uší elitou. Na nakonec medailových turnajích pro Česko, když se ještě nehrála prodloužení, remizovali Češi třeba ve Vídni 96 s Norskem, při cestě za zlatým hetrikem na přelomu tisíciletí s Německem a při stříbru v roce 2006 s Lotyšskem. Jako hráč u toho byl i současný člen trenérského týmu Tomáš Plekanec.
2: Je to nepříjemný, samozřejmě to si nemusíme nalhávat, se to stává, to je ty klopítnutí a prostě nesmí se to stávat, ale v každém turné se nějaký objeví, doufáme, že tohle je poslední klopítnutí.
1: Poslední takové zaváhání, po kterém přišla medaile, bylo v roce 2022 ve finském Tampere. Tam národní tým prohrál s Rakouskem po nájezdech. Byl u toho Jiří Černoch.
0: Po zápase je to vždycky hrozně těžký, když se prohraje, kor takovýhle zápas, ale Honza Ščotka tam chodil po kabině a snažil se to pozbudit nějakou pozitivní notou, takže samozřejmě přišla řeč i na Tampere, kde jsme vlastně prohráli s Rakušanama. Byl to taky na nás takový lynč potom, že vlastně historická prohra a bla bla bla, takže pak nakonec toho byl bronz, jak jste říkal, takže já si myslím, že určitě to není možná na škodu, že se nám tohle stalo a já doufám, že nás to jenom posílí a do zbytku turné nás to dá na tu vítěznou notu. No.
1: Říká Jiří Černoch, věčně smějící se Jan Ščotka byl v Tampere také a teď je i ve Friburgu na světovém šampionátu. Zkušenost s prohrou v Tampere s Rakušany má dohromady 7 současných členů kádru turnaje ve Švýcarsku.
0: Jo, pár nás tam bylo a možná to bylo trochu v nadsázce, ale nebylo to před celou kabinou, jo, řekli jsme si to v pár lidech a trošku jsme se tomu zasmáli, že vlastně jsme si vzpomněli na to, že jsme si něčím podobným prošli už ve Finsku.
1: Vzpomíná Jiří Černoch. Národní tým čeká v základní skupině ještě Itálie, Slovensko a také Norsko. Z hlavních favoritů pak na konci Kanada a už dnes večer Švédové. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut v našem přímém přenosu. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
3: A soutěži začínáme už za malou chvíli. Dodám telefonní číslo do studia 221 552 255. Tak hodně štěstí, čekáme na jednoho nebo jednu z vás. A hrajeme Blondý. Do té doby.

0: Odpolední radiožurnál. Jsme zpátky, teď už další soutěží s Kamilem z Kostelce nad Černými lesy. Kamile, dobré odpoledne vám přeju.
1: Dobré odpoledne.
0: Cestujete, slyším nějaký ruch za vámi, jste v autě?
1: Ano, jsem v nákladňáku.
0: A stojíte, anebo jedete?
1: Tady zastavím za 100 metrů.
0: Dobře, tak já mezi tím se budu věnovat cenám, vy zastavte bezpečně. Za 3 správné odpovědi je to dnes závěsný systém na jízdní kolo od společnosti Gardeon. Nový systém pro ukládání kol má praktický a zároveň efektní design a snadno se instaluje. To je dnešní hlavní cena za 3 správné odpovědi. Za 2 je to dárek od pořadatelů akce Speedway Grand Prix v ploché dráze. Tenhle závod se koná už tuto sobotu 23. května na pražském stadionu Markéta a závody jsou většinou vyprodané, takže byste měl velké štěstí, že se tam s ostatními dostanete. Speedway Grand Prix je seriálem individuálního mistrovství jednotlivců na krátké ploché dráze. A za 1 správnou odpověď pak jako překvapení cena útěchy přímo od radiožurnálu. Kamile, stojíte?
1: Ano, to je.
0: Pojďme se tedy pustit do dnešních otázek. Mám pro vás 3, jak je známo, a vždy taky 5 vteřin na vaši ideálně správnou odpověď. Tak pojďme začít. Ptám se vás, v jaké zemi se letos hraje hokejové mistrovství světa? Správná odpověď číslo 1. Češi hrají ve skupině ve Friburgu, ve druhé se bojuje v Curychu, kde se bude hrát i o posledním květnovém víkendu o medaile. Otázka 2. Kamile, kdo bude dnešním večerním soupeřem českého týmu?
1: Švédi.
0: Zápas vysíláme přímým přenosem od 20 hodin a 20 minut. Švédsko, správná odpověď. Po druhé, no a do třetice. Češi se na Švédy připravují poté, co o víkendu nezvládli utkání s papírově výrazně slabším Slovenskem. Podobnou situaci ale česká reprezentace neprožívá poprvé. Třeba v roce 22 na světovém šampionátu ve finském Tampere prohráli čeští hokejisté ve skupině s Rakouskem po nájezdech. Ale pak měli medaily. Víte, jakou vybojovali?
1: Bronzovou.
0: V zápase o třetí místo porazili Češi Spojené státy 8-4 po velkém obratu ve třetí třetině. Kamile, hlavní cena je vaše, tak vám gratuluju, jeďte dál.
1: Super, já vám zdravím, mějte se hezky.
0: Naschledanou, hezké odpoledne, šťastnou cestu.
1: Díky, taky.

0: Tak všechno mám.
1: A poetika v dnešním odpoledním Radiožurnálu ve 12.48. V přírodě je snadno poznáte podle zářivých červených nebo oranžových plodů jeřabin. Jenže vzácné druhy jeřábů patří k nejohroženějším stromům české krajiny. Vědci proto vyvinuli způsob jejich ochrany. V laboratoři ve skleněných nádobách je množí speciální metodou, kdy z malého kousku rostliny vypěstují stovky nových budoucích stromků.
2: Je to vlastně takový mikrosvět. Vidíte tady nádoby kultivační, kde už jsou narostlé rostliny.
3: Stojíme u speciálního laboratorního zařízení, které filtruje vzduch, takže vědci mohou pracovat ve sterilním prostředí. Ukazujeme ve Výzkumném ústavu pro krajinu Jana Hanzal Šedivá.
2: Vyjmeme z té baňky narostlé výhonky, dáme je na filtrační papír a skalpelem oddělíme jednotlivé výhony.
3: A ty oddělené výhonky pak zase zpátky sázíte do těch baněk, ano, do živné kultury, ano. A zase množíte dál.
2: Ano, přesně tak.
3: Teď jsme přišli do kultivační místnosti, kde v policích vidíme desítky baněk s rostlinami.
2: Vidět jeřáb, který je 14 dní. My jsme tam původně dali jeden výhon a těma růstovýma regulátorama, které máme v médiu, tak dochází k zmnožení.
3: Jak dlouho tady zůstane?
2: Je to většinou 4 týdny a pak zase ten proces se obnovuje. Zase ta kultura narostla, takže oddělíme ty nově vzniklé výhony a dáme je na čerstvé médium.
3: Důležitou fází je pak zakořenění mladých rostlin. Ze sterilního mikrosvěta skleněné baňky se je vědcům podařilo přesadit přímo do substrátu z rašeliny a perlitu.
2: Vidíte tady tu baňku, je tam vysoká vzdušná vlhkost bez mikroorganismů, takže ty rostlinky jsou zhýčkané, takže my je musíme zase adaptovat na ty normální podmínky.
3: Tímto způsobem dokáží vědci rozmnožit stovky nových jedinců. Přitom na začátku mají k dispozici jen malé množství části rostlin.
2: Na jaře bereme mladé výhony z přírody, nám stačí pár pupenů nebo mladých výhonů.
3: V české krajině najdeme 21 původních druhů jeřábů. Většina z nich je ohrožená nebo velmi vzácná, říká Jiří Velebil z Výzkumného ústavu pro krajinu.
4: Ohrožuje hlavně fragmentace území, zarůstání těch současných biotopů křovinami, zároveň neschopnost jejich regenerace díky zastíněnému biotopu, díky přemnožení zvěří.
3: Navíc se tyto stromy v přírodě sami velmi špatně rozmnožují. Množení v laboratoři je tak klíčové k jejich ochraně. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Přes 30 zemí se zavázaly připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese na Ukrajině. Co je hlavním cílem speciálního soudního dvora? Kdy začne fungovat? Jaké bude mít pravomoci? A nakolik vymahatelné budou jeho závěry? Vladimír Kroc se zeptá někdejšího místopředsedy Mezinárodního trestního soudu v Hágu a dnes místopředsedy Pražského vrchního soudu Roberta Fremra.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Jana Hulda.
2: Roste počet mladistvých, kteří užívají drogy podobné konopí. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku přesáhl za duben 44 miliard korun. Tenistka Bartuňková je v novém vydání světového žebříčku na životní 65. příčce. Na obchvatu Slaného popojíždějí kolony a počasí bude polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo, později výjimečně i přehánky a teploty až 21 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Mladiství stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Ukazují to data nízkoprahových center, například organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy můžou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a míň předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidi často snažší přístup. Vysvětluje to pracovnice Blanenského centra Zuzana Gurečová.
4: Ta dostupnost vlastně tím, že je to třeba v automatech, je daleko větší a není to ovlivněné. Ani věkem nemusí se vlastně tam překonat žádná překážka. Takže se dostávají docela k látkám, ke kterým by se úplně neměli dostávat.
2: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu lidi využili ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Pokračuje hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindel.
5: Navzdory skoku v tržních úrokových sazbách vzrostla průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték prozatím nepatrně na 4,52% z březnových 4,43%.
2: Bývalý šéf ukrajinské prezidentské kanceláře, obviněný z praní špinavých peněz, Andrej Jermak, opustil vazební věznici a je na svobodě. Zaplatil kauci v přepočtu asi 66 milionů korun, informoval o tom ukrajinský nejvyšší protikorupční soud. Jermak je podezřelý z korupce kolem státních firem. Dřívějšímu spolupracovníkovi prezidenta Volodymyra Zelenského hrozí až 12 let vězení. Jermak vinu odmítá. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm má dnes zdarma přístupné všechny areály i výstavy. Připojuje se tak k Mezinárodnímu dnu muzeí. Od 16 hodin pak pro návštěvníky zahájí výstavu Fotografové Valašského muzea v přírodě, řekla mluvčí Pavlína Polášková.
6: Na snímcích 7 autorů návštěvníci uvidí, jak se po desetiletí proměňovala podoba muzea i okolní krajiny. Jejich fotografie zachycují každodenní život v muzeu, tradiční řemesla i přírodu Valašska. Snímky přitom nejsou jen archivním dokumentem, připomínají hodnoty, které mají v dnešním, rychle se měnícím světě stále svůj smysl.
7: Sport. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková je po úspěšném tažení na turnaji v Římě na svém maximu ve světovém žebříčku WTA. Posunula se na 65. pozici.
8: It's wide! Tears for Nicola Bartuňková.
7: Bartuňková prošla do hlavní fáze antukového turnaje v Římě jako lucky loser, prohrála s Rakušankou Potapovovou a přesto nastoupila do prvního kola, ve kterém porazila domácí Grantovou. Následně zaznamenala velmi cenný skalp, vyhrála nad loňskou vítězkou Australian Open Američankou Kýsovou. V osmifinále už Bartuňková nestačila na Ukrajinku Svitolinovou. I tak 20-letá Češka slaví životní 65. příčku ve světovém žebříčku. Českými jedničkami zůstávají 10 10. Karolína Muchová a 14. Jiří Lehečka. V ženské čtyřhře dál kraluje světu Kateřina Siniaková. Světovými jedničkami jsou stále Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem a ucpaný obchvat Slaného. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova vzniká roztrhaná kolona kamionů v pravém pruhu už od exitu 216 Trousínov. Tam brzdí na 214. kilometru i osobní auta a pomalu se sunou kolem sjezdu na Holubice k Rohlence. Na tahu 52 za Brnem směr Vídeň čekejte kolonu za Futurem ze 3. kilometru do omezení před sjezdem na Rajhrad na 8. kilometru malují vodorovné značení zdržení 15 minut. Na silnici 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného u Šelu frézují vozovku kolony obou směrně na Chomutov z konce dálnice D7 u Knovíze osobním autem kolem 20 minut a směrem na Prahu fronta už kousek za Lotouší i přes 30 minut. Silnice 6 mezi Chebem a Pomezím je po vážné nehodě u Skalky uzavřená v obou směrech. Jezdí se po silnici 606 přes Cheb, čekejte tam hustý provoz. A v Praze ve Kbelské směrem dolů do Hloubětína se sune kolona od sjezdu z Cínovecké k nehodě v odbočovacím pruhu na Novopatskou. Osobní auta 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo, později výjimečně i přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 13 a na horách většinou kolem 10. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
10: Hezké odpoledne vám přeji. Už v dopoledních hodinách začaly letošní ústní maturitní zkoušky. Studenti v nich prokazují mimo jiné znalosti v odborných předmětech. Skládají také zkoušky z češtiny a cizího jazyka. A právě proto vám pošleme reportáž z Rakovnického gymnázia. Hezké odpoledne.
3: Odpolední Radiožurnál
11: a Hanka Schánilová.
12: This is not the time or the place for broken-hearted.

0: studentům středních škol v Česku začala profilová část maturitní zkoušky a prokazují v ní znalosti z češtiny nebo cizího jazyka. Vybrat si pak museli ještě několik odborných předmětů, které ta daná škola vyučuje. Zkoušku dnes skládají třeba i studenti na gymnáziu Zikmunda Vintra v Rakovníku.
1: Vážený pane předsedo, pane řediteli, vážená komise i třído. Pane předsedo, rád bych vám představil oktávu letošní, která bude teď tento týden s námi maturovat.
2: Takhle zahájil třídní učitel Petr Diršmít maturity na Rakovnickém gymnáziu. Studenti potom začali s losováním otázek.
3: Pěkně dobrý.
4: 20.
5: No hele, dýchací, teď jsme to brali ve třeťáku.
2: Mezi zhruba 60 letošními maturanty je například Jan Maren.
6: Moje pocity jsou relativně dobré. Ze ZSV maturuju z češtiny samozřejmě a z dějepisu. A u toho ZSV se asi nejvíc bojím té křesťanské filozofie. Ta si myslím, že je taková docela těžko uchopitelná. I když na druhou stranu ta moderní filozofie taky není nic pěkného, ale tu by si klidně vlastně vybral.
2: Maturitu tady skládá také Ondřej Berty, mimo jiné ze španělského jazyka.
7: Na tu španělštinu jsem se moc nepřipravoval, protože jakoby já umím italsky, protože můj táta je Ital, takže jakoby španělština je taková docela jednoduchá pro mě.
2: Studenti mají na přípravu na zkoušky zhruba 2 týdny, vysvětluje ředitel školy Tomáš Kopřiva.
8: Doufám, že příprava na maturitu probíhala celé studium, takže že jsme řádně připravili, že to všechno nenechávali až na poslední týden, ale studenti vlastně napíší didaktické testy a potom mají následně poslední zvonění. A letos to těm studentům vycházelo, že měli 14 dní volno a možnost přípravy na maturitu.
2: Profilové maturitní zkoušky potrvají do 10. června. Z Rakovníka Richard Webs, Radiožurnál.

V Kremlu začali přemýšlet, jak prodat obyvatelstvu příměří na Ukrajině jako slavné vítězství Ruska. Vyplývá to z prezentace, kterou se podařilo získat ruským investigativním novinářům, a tak si o ní řekneme také ve vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: Letos koncem února měli v Kremlu poradu političtí strategové. Během ní se snažili vymyslet, jak přesvědčit obyvatele země, že příměří na Ukrajině je ve skutečnosti vítězstvím Moskvy. Prezentaci z této schůzky získali investigativní novináři z projektu Dossier. Obyčejní lidé se prý mají spokojit s lepšími ekonomickými perspektivami a prováleční publicisté mají být zastrašeni. Prezentaci prostudoval i náš komentátor Ondřej Soukup. Ondřej, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Z čeho vychází autoři prezentace a o jakém příměří je řeč?
1: Takže vzpomeňme si, že tedy konec února, o čem se hovořilo, takže oni v zásadě vychází z toho, že Ukrajina ustoupí ze zbytku té Doněcké oblasti, ve všech ostatních místech ta fronta zůstane tak, jak je. Nicméně zůstává Volodymyr Zelenský prezidentem, Američané odvolají svoje sankce, Evropa nikoli a tak dále. Takže to je to, co je v zásadě dodnes asi ten nejpravděpodobnější vývoj, ale samozřejmě to není úplně to vítězství.
0: A proč by takové podmínky tedy Rusové měli považovat za to vítězství?
1: Právě oni, takže tam se má říkat, bylo to vítězství, protože my jsme nebojovali proti Ukrajině, my jsme bojovali proti celému Západu, my jsme porazili 55 zemí, my jsme nikdy nechtěli dobít Kyjev, my jsme nikdy nechtěli odstranit Zelenského, denacifikaci tu provádíme přímo na poli boji a teďka jsme vlastně už získali to maximum, co bylo možné.
0: Je to nějaký oficiální dokument? Dá se z něj vůbec něco vyvozovat?
1: No, není to oficiální samozřejmě dokument, je to dokument pracovní, který ještě byl vlastně svolán nebo vypracován k poradě, kterou teda svolal politický blok Kremlu, a je jasné, že i ti lidé, kteří se tam radili, oni nebudou rozhodovat, zda to příměří nebo nedej bože mír. Skutečně bude. To bude rozhodovat jeden jediný člověk, a to je Vladimír Putin. A oni se snažili akorát připravit na jeho možné rozhodnutí.
0: Ondřej Soukup, náš komentátor, dnes tedy mluvil o dokumentu, který získali ruští investigativní novináři. Ondřej, děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
2: Jak chtějí politici reagovat na výtržnosti, které před týdnem předčasně ukončily fotbalové derby Slávie a Sparty? Kdo při tomto zápase selhal? Je možné z českých stadionů vymítit pyrotechniku a vulgární pokřiky? A budou mít fotbalové kluby možnost využívat systémy s automatickým rozpoznáváním obličejů fanoušků?
1: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
0: Dnes po hlavních zprávách v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota, Inoji a Budějovický Budvar.
2: Radiožurnál je 13.30. Jana Gulda a zprávy.
3: Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Zvýšení příspěvku má vláda v programovém prohlášení. Prosadit ho chce třeba kvůli klesající porodnosti. Bývalý poslanec Dominik Feri by mohl být ve vězení o rok déle. Souhrný čtyřletý trest navrhuje státní zástupkyně Petra Křivnová v případu dalšího údajného znásilnění. Dnes to řekla u obvodního soudu pro Prahu 3 při své závěrečné řeči. Feri si aktuálně odpikává tříletý trest za další dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Čtvrtý případ, který je dnes před soudem, se podle obžaloby stal na podzim 2015 s tehdy 17-letou dívkou. Feri po celou dobu obvinění odmítá. Běloruské jednotky spolu s ruskými nacvičují dodávku jaderných hlavic a přípravu k jejich použití, oznámilo to běloruské ministerstvo obrany. Bělorusko je nejbližším spojencem Ruska, které na běloruském území rozmístilo své taktické jaderné zbraně, ale zachovalo si nad nimi úplnou kontrolu. A historický motorový vůz přezdívaný Hydra v pátek poprvé vyjede na nostalgickou jízdu po unikátní ozubnicové trati Stanvaldu do Kořenova na Jablonecku. Motorový vůz z roku 1969 bude mít původní nátěr s červenou spodní částí, krémovým vrškem a černými pruhy. Oznámila to společnost Zubačka, která nostalgické jízdy organizuje.
4: Sport.
3: Fotbalisti Arsenalu můžou udělat výrazný krok k zisku mistrovského titulu. V předposledním kole anglické ligy přivítají Burnley. Londýnský klub má teď dvoubodový náskok před Manchesterem City. Ten čeká utkání zítra na hřišti Bournemouthu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem a nehody v Praze ve Kvelské. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Ostravy silný pondělní provoz. Kamiony se do omezení u D2 táhnou v místě roztrhané koloně, která začíná už za Vyškovem kolem kilometru 223. Průběžně se to mění. Osobní auta v levém pruhu většinu času tvoří kolonu kolem sjezdu na Slavkov z 211. kilometru na 206. Krohlence. Tenhle úsek je na 20 minut. Na silnici 52 za Brnem směr Vídeň vzniká kolona za Futurem před sjezd na Rajhrad, kde obnovují vodorovné značení, zdržení 20 minut. Na silnici 7 Praha-Chomutov na obchvatu Slaného u Šelu frézují vozovku, kolony obousměrně kolem 20 minut na Chomutov z konce dálnice D7 u Knovíze, na Prahu skoro od sjezdu na Mělnickou silnici. Silnice 6 Cheb Pomezí je u Skalky po vážné nehodě stále uzavřená v obou směrech, odklon po 606 přes Cheb. V Praze ve Kbelské kolony obousměrně kvůli dvěma nehodám, auta se sunou od Cínovecké kolem 15 minut dolů k nájezdu na Novopatskou.

0: kolem 13 a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Krásné odpoledne vám přeji. V neděli odpoledne hraje fotbalová Sparta proti Hradci Králové. A jestli se chcete jít na Spartu podívat, tak během dnešního odpoledne si zahrajeme o 6 vstupenek. Zůstaňte s námi, dám vám čas vědět.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Skupinu Linkin Park jste poslouchali v odpoledním radiožurnálu a teď je 13 hodin a 37 minut. Ruští a běloruští gymnasti můžou znovu plnohodnotně soutěžit v mezinárodních závodech. Rozhodl o tom výkonný výbor Světové gymnastické federace. A o tomhle tématu vám za chvíli řekneme víc. Teď ještě posíláme Tomáše Kluse a píseň Dokola.

0: dokola.
1: Gymnasti z Ruska a Běloruska budou znovu závodit v mezinárodních soutěžích stejně jako všichni ostatní. Rozhodl o tom výkonný výbor Světové gymnastické federace. Gymnastika se tak řadí mezi několik sportů, které zmírňují sankce vůči sportovcům z Ruska a Běloruska. Více k tomu už zjišťoval Karel Schamberger z naší sportovní redakce. Karle, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Proč k tomu zmírnění a teď v případě gymnastiky vlastně úplnému zrušení sankcí dochází?
2: Mezinárodní olympijský výbor postupně vyzval ke zmírnění sankcí, na což řada federací přistoupila. Sporty, které Rusku a Bělorusku povolili naplno se vrátit i na mezinárodní scénu, jsou judo, plavání, moderní pětiboj nebo zápas a teď tedy taky gymnastika. Před týdnem šel Mezinárodní olympijský výbor ve vztahu k Bělorusku ještě dál a doporučil federacím úplně zrušit omezení startů běloruských sportovců. Připomeňme, že zákaz přišel po vojenské agresi vůči Ukrajině v roce 2022.
1: Co si máme představit pod plnohodnotným návratem?
2: To, že sportovci můžou hrdě reprezentovat svůj stát, přitom až donedávna u většiny sportů platilo, že ruští a běloruští sportovci mohli soutěžit pouze jako neutrální, tedy bez vlajky a hymny.
1: Jak na takový plnohodnotný návrat gymnastů do mezinárodních soutěží reaguje naše, tedy Česká gymnastická federace?
2: Volali jsme předsedovi Martinu Vlkovi, který byl překvapený, protože se od nás dozvěděl informace jako první.
3: Přiznám, že jsem to dostal až od vás. Mě to teda nějak extrémně nepotěšilo, to rozhodnutí, a to tak asi všechno, co můžu říct.
2: Martin Vlk pak ještě dodal, že za naprostým uvolněním sankcí může být i to, že předsedou světové gymnastiky je Japonec Morinari Watanabe.
3: Pokud by byl prezident podle mě z Evropy, tak si myslím, že by se to nestalo. Jakož máme prezidenta z Asie, tak si myslím, že oni to trošičku vnímají jinak. Stejně tak jsem pochopil, že to trošku jinak vnímá Afrika. Ne, že by to vnímali jako jinak ve smyslu toho, že na to mají jiný názor, a spíš si myslím, že ty informace jako nemají ani tak nějak si myslím nezískávají, jo, tady k tomuhle.
2: Podle Vlka se rozhodnutím Světové gymnastické federace bude ještě zabývat kongres, který je na podzim a mohl by stanovisko výkonného výboru změnit.
1: Jaká je situace v týmových sportech ve vztahu k ruským a běloruským sportovcům?
2: Například Mezinárodní hokejová federace už dříve udělila Rusku i Bělorusku zákaz účasti v sezóně 2026-27. Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyloučila Rusko a Bělorusko po invazi v roce 2022. Letos v únoru ale prezident organizace Gianni Infantino prohlásil v rozhovoru pro televizi Sky, že se musí zvážit návrat Ruska, protože prý zákaz ničeho nedosáhl.
1: Karel Schamberger dnes tedy mluvil hlavně o gymnastice, ale nejen o ní. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Nouze naučila Kubánce využívat obnovitelné zdroje elektřiny. Kvůli nedostatku paliva brzy otevřou největší větrný park na ostrově. Dokáže vyrobit víc elektřiny než vodní elektrárna na přehradě Štěchovice. Tak o tom bude za chvíli řeč.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nedostatek paliva pro dýzlové elektrárny nutí Kubu k budování obnovitelných zdrojů energie. Budoucnost proto tamní vláda vidí ve větrných elektrárnách a v solárních parcích. A už brzy má Prout vyrábět les větrných elektráren v provincii Las Tunas na východě ostrova. Jak jsou na Kubě daleko s využíváním obnovitelných zdrojů energie, to nám přišel říct Pavel Novák z naší zahraniční redakce. Pavle, vítej.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak výkonná bude tedy větrná farma v kubánské provincii Las Tunas? Jak může pomoci řešit kubánskou energetickou krizi?
1: Maličko, trošku může pomoci, ale opravdu jenom lokálně. Bude sice největší větrná elektrárna na Kubě, ale zatím stále dost malá. Už je tam postavených 22 stožárů s vrtulemi a jak píše deník komunistické strany Kuby Granma, tak konečně dorazili i generátory z Číny. A potom, až se to rozjede všechno, tak bude mít ten větrný park výkon 34 MW, což je sice pod plánovanou kapacitou, protože tam mělo být o 12 vrtulí víc a dávat 51 MW, ale bude to už skoro jako největší větrný park v Česku, což jsou Krištofovy Hamry na Chomutovsku, tam je 24 stožárů s lopatkami. A jenom pro představu, ten největší kubánský větrný park bude dodávat méně než vodní elektrárna v Kamíku nad Vltavou. Ale zase to bude víc třeba než ta elektrárna na Labi ve Střekově. A pokryje sotva třetinu denní spotřeby té provincie Las Tunas, kde žije 530 tisíc obyvatel.
0: Jak je na tom Kuba s využíváním alternativních zdrojů elektřiny? Kolik si ji tedy dokáže zajistit?
1: No, jak jsme říkali před chvílí, nouze naučila tedy Kubu obchodovat nebo vlastně získávat elektřinu z těch alternativních zdrojů, protože americké embargo přimělo vládu hledat jiné cesty a ona se dlouho spoléhala ale také na ropu z Venezuely, takže příprava tohoto větrného parku trvala 10 let. Momentálně ta krize urychluje přechod na obnovitelné zdroje, získávají z nich ale jenom 10% té spotřeby, což je ale také trojnásobek než před 2 lety. Hlavně tedy to je ze solárních parků, ty dodává hlavně Čína, ty solární panely. Do 2 let mají mít 92 solárních elektráren s výkonem 2 gigawaty a mají tak zásobovat 1,5 milionu domácností. Na ostrově žije o něco méně než 10 milionů lidí. Za 4 roky by měla Kuba mít z obnovitelných zdrojů už vlastně čtvrtinu své spotřeby by mohla pokrývat.
0: Pavle, a jaké dopady má na Kubánce současná energetická krize? Jde jim vůbec někdy Prout?
1: Někdy ano, ta elektřina je ale určená hlavně pro nemocnice a jiné kritické provozy. V Havaně, odkud mi psala moje známá, tak tam mají Prout asi 10 hodin denně, v provinci na vsi tam skoro prý nejde vůbec. Většinou se tedy vaří pomocí dřeva, rozvíjí se také obchod se dřevěným uhlím, jelikož ale není palivo vůbec do ničeho, to znamená ani třeba do populárských vozů, tak se na ulicích hromadí odpadky, hrozí tam epidemie, takže ty kroky Spojených států, zákaz dodávat palivo na Kubu, ty mohou mít za následek i řekněme humanitární nebo nějakou zdravotní katastrofu.
0: Jak jdou obnovitelné zdroje dohromady s Kubou, tak právě o tom jsme si povídali víc s Pavlem Novákem z naší zahraniční redakce. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Akce Úklid.
0: Aneb Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
1: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
1: Akce Úklid. Aneb Razie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Andrej.
1: Posloucháte Radiožurnál, za chvíli pro vás máme další aktuální zprávy a mluvit v nich budeme o tom, že na některých středních školách v Česku začaly ústní maturity a fanoušky hokeje pochopitelně připravíme i na večerní zápas na mistrovství světa.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
4: Zůstaň se mnou, Maty, co pak chceš, aby byl smutnej?
3: Tak koho máš radši?
5: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
6: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
5: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
7: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
5: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
8: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda. Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Na některých středních školách v Česku začaly ústní maturity. Hokejová reprezentace bude hrát večer na mistrovství světa proti Švédsku. Silnice 6 z Chebu do Pomezí zůstává uzavřená po nehodě. A počasí bude polojasno až oblačno. Zpočátku místy až zataženo, výjimečně, později i přehánky a teploty až 21 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to schválila vláda. Změna se má týkat dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Zvýšit by se měl i příspěvek na dvojčata a vícerčata. Místo současných 700 tisíc by rodiče měli dostávat 800 tisíc korun. Návrh teď zamíří do sněmovny. Některým žákům posledních ročníků středních škol a gymnázií začaly ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá významná výsledná známka na maturitním vysvědčení, vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
10: A co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška.
1: Ministerstvo zahraničí potvrdilo smrt mladé české turistky v Thajsku. Společně se svým irským přítelem zemřela minulý týden při dopravní nehodě. Na deštěm promočené cestě z nejvyšší thajské hory dostal jejich skútr v zatáčce smyk a podle serveru Thai Examiner se dvojice poté čelně narazila s protijedoucím pick-upem. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergeho případ řeší zastupitelský úřad v Bangkoku.
11: S lítostí jsme přijali zprávu o tragickém úmrtí české občanky v Thajsku na ostrově Koh Phangan. Náš zastupitelský úřad v Bangkoku je v kontaktu s místními orgány a je připraven poskytnout potřebnou konzulární asistenci.
1: Pražští radní začali projednávat metropolitní plán. Výstavba v metropoli by se podle dokumentu mohla řídit až do roku 2050. Podrobné informace o jednotlivých parcelách a vypořádaných připomínkách v metropolitním plánu najdou lidi od zítřka na speciálních webových stránkách. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN upozorňuje na jejich možné přetížení po spuštění.
12: Je to web jako každý jiný, my jsme moc rádi a těšíme se na velkou návštěvnost a bylo by hrozně fajn, aby to bylo prostě postupně v průběhu odpoledne, večera, třeba noci nebo dalšího dne.
1: Finálně budou radní o metropolitním plánu hlasovat na mimořádném jednání ve středu. Pražské zastupitelstvo by pak o něm jednalo příští týden.
9: Sport.
0: Hokejisté Švédska budou dalším soupeřem české reprezentace na mistrovství světa. Švédové často v útočném pásmu využívají obránce při hře v celé třetině. Pohled z brankoviště nabízí golman Josef Kořenář.
13: Když je možnost hráče třeba čelem do mantinelu, tak je dobrý si zkontrolovat ten obraz té hry a koukat, jestli někde někdo nenajíždí nebo upozornit třeba beky, že někdo si jíždí za záda. Ale ne všechno to zvládá golman, musí ty hráči se koukat okolo sebe a upozornit jeden druhýho.
0: Zápas Česko-Švédsko začne ve 20 hodin a 20 minut a přímý přenos budou vysílat Radiožurnál a digitální Radiožurnál Sport. Rozbruslení hokejové reprezentace před utkáním vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Jinak se trenéři plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje je proti Dánům.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na D1 před Brnem, taky na obchvatu Slaného. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy čekejte kolony od exitu 216 Trousínov, v pravém pruhu roztrhaná fronta kamionů až k D2. Osobní auta v levém pruhu popojíždějí zhruba mezi 216 a 213 kilometrem, pak znovu fronta kolem Rohlenky mezi 208 a 206. Na výjezdu z Brna silnicí 52 směr Pohořelice Vídeň se tvoří kolona hned za sjezdem z D1, je to asi na 20 minut do omezení před sjezdem na Rajhrad. Na tahu 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného kvůli frézování vznikají kolony směrem na Chomutov z konce D7 u Knovíze, směrem na Prahu od sjezdu na Mělník zdržení kolem 20 minut. Silnice 6 mezi Chebem a Pomezím před hranicemi je u Skalky obousměrně uzavřená po raní vážné nehodě. Na objížďce po silnici 6C6 čekejte kolony hlavně v Chebu. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště silný provoz před Ořechem, kamiony se sunou pravým pruhem. Už od sjezdu z D1 osobní auta zastavují u Vestce před regulovaným výjezdem do Cholupického tunelu. A ve Kbelské kolony směrem dolů do Hloubětína od Proseka je to na 10 minut k nehodě v odbočovacím pruhu na Novopatskou, směrem opačně nahoru na Letňany už jinou nehodu u Orlenu dořešili, zbytek kolony v Hloubětíně mezi Poděbradskou a Novopatskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě zpočátku až zataženo a večer místy i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě kolem 13 a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
15: Teď je 6 minut po 14. hodině, všechny vás zdravím a přeji krásné odpoledne. Francouzská policie vyšetřuje opravdu rozsáhlý skandal, který se týká zneužívání dětí v pařížských školách, školkách a dokonce jeslích. Co odhalili výpovědi rodičů a jejich dětí a jaká opatření přijalo francouzské hlavní město, na to všechno se zeptáme.
9: Odpolední Radiožurnál
2: a Hanka Schánilová.

0: Francouzská policie vyšetřuje desítky školek, jeslí a základních škol v Paříži kvůli podezření ze sexuálního zneužívání dětí. V hlavním městě už kvůli tomu odvolali 78 vychovatelů. Detaily má přímo z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, dobré odpoledne.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
0: Jaký je rozsah toho vyšetřování? Kolika škol se tohle týká?
1: Pařížská prokurátorka Laure Becuová potvrdila, že se to vyšetřování týká konkrétně 84 školek, 20 základních škol a 10 jeslí. Celý ten případ nebo celou tu kauzu označila za vážnou. Podle ní de facto neexistuje pařížský obvod, kterým by se policisté a těm školám v těchto obvodech nevěnovali. Policie vyšetřuje například 20-letého vychovatele z jedné mateřské školky, a to kvůli údajnému osahávání 3 různých dětí. Byl postavený mimo službu, to znamená, že nemůže nadále vykonávat tohle povolání. Je to ale vlastně jen špička ledovce, jeden případ z mnoha. Policie vyšetřuje, a ty si to říkala, více lidí. Důkazem je 78 suspendovaných vychovatelů nebo postavených mimo službu.
0: Jaké jsou příběhy rodin, které podali stížnost a tvrdí, že vychovatelé zneužívali jejich děti?
1: Ty příběhy jsou traumatizující, samozřejmě na jednu stranu každý je odlišný, rozdílný, ale na druhou stranu vykazují podobné aspekty, to, že rodiče obvykle si všimnou neobvyklého chování, dětí se zeptají a pak se tedy postupně dozvídají o podivném chování vychovatelů, o osahávání. Já jsem natáčel s maminkou malého chlapce na demonstraci v centru Paříže.
2: Učitelka sexuálně napadla mého syna, když mu bylo 3,5 roku.
1: To byla maminka, která žije na předměstí Paříže, důkaz toho, že skutečně se to netýká jenom přímo centra Paříže, toho vnitřního, řekněme, okruhu, ale předměstí Paříže i jiných francouzských oblastí, jihu Francie. Případy jsou například z francouzského Montpellier. Tato maminka taky popisovala, že učitelka synovi vyhrožovala, že ho osahávala, že ho nutila k dalším sexuálním praktikám, ale byli tam i rodiče na té demonstraci, kteří vlastně ještě neměli děti přímo v tom předškolním vzdělávání, to znamená ve školkách, ale jednoduše přišli vyjádřit své obavy s tím, co se děje tady na školách a školkách.
0: Martine, jak na něco takového reaguje vedení města? Jaká opatření přijalo?
1: Nový pařížský starosta Emmanuel Grégoire slíbil nápravu, slíbil důkladné prošetření těch kauz, řešení označil za prioritu svého mandátu, protože on skutečně je starostou pár měsíců tady v Paříži, ostatně v celé Francii byly komunální volby, takže bylo střídání na pařížské radnici. Radnice taky slíbila investice poměrně rozsáhlé ve výši 20 milionů eur do předškolního vzdělávání, které je právě dlouhodobě pokládané za podfinancované a trpí nedostatkem personálu.
0: Martin Balucha, náš zpravodaj, dnes tedy mluvil o skandálu v Paříži, který má skutečně nevídané rozměry. Martine, děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Teď je 14:15 odpoledne a odpolední radiožurnál je s vámi. Snižování emisí je nejúčinnější způsob, jak omezit oteplování planety. A Němci si to na rozdíl třeba od Čechů dali i do zákona. Jestli se jim ho ale podaří naplnit, to není úplně jisté. Expertní rada dnes kritizovala ten klimatický program vlády kancléře Merce jako nedostatečný. Více vám k tomu za chvíli řekne náš další zpravodaj.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Německo má být od roku 2045 klimaticky neutrální, ale zřejmě není na nejlepší cestě. Myslí si to Rada expertů, která dnes vydala výroční zprávu. A v ní shrnuje emise v Německu za minulý rok a také stanovuje výhled na nadcházející období. My už si k tomu víc řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši, hezké odpoledne přeji.
1: Hezké odpoledne. Nedostatečné kroky vlády v oblasti ochrany klimatu a taky přílišný optimismus, pokud jde o odhad objemu skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry v příštích letech, to jsou asi takové hlavní body zprávy, kterou dnes vydala v Německu takzvaná Rada expertů pro klimatické otázky. To je pětičlenný orgán, pětice vědců a vědkyní, kteří vlastně dohlížejí na tu cestu Německa ke klimatické neutralitě a přitom se vyjadřují k průběžným datům, která jim dává spolkový úřad na ochranu životního prostředí. S tímto úřadem věci souhlasí, množství emisí v Německu kleslo meziročně o 10%, ale neshodují se v tom, že takový vývoj bude stačit na splnění těch nejbližších klimatických cílů pro rok 2030, ani že si Německo do té doby vystačí s emisemi, s takovým emisním rozpočtem, který si do té doby stanovilo. Vědci si na rozdíl od toho úřadu myslí, že tento rozpočet bude překročen.
0: Jaký účinek může mít názor expertů? Bude mít zpráva nějaký politický dopad?
1: Ta zpráva není úplně bez zuba, ale aby vláda musela ze zákona na jejím základě něco dělat, aby musela přijít s nějakými třeba dalšími opatřeními na ochranu klimatu, tak by ta rada expertů musela vydat podobně kritickou zprávu, která konstatuje překračování průběžných klimatických závazků ve dvou následujících letech po sobě. A to se zatím nestalo. Loňská zpráva byla v tomto smyslu spíš pozitivní, překročení vládě nevytýkala. Nicméně třeba podle týdeníku Die Zeit se teď dá očekávat, že experti budou vládu kritizovat i v těch dalších letech. Už teď se totiž vyjádřili třeba ke klimatickému programu, který německá vládní koalice schválila před minulý měsíc a tvrdí, že i kdyby se v plné míře realizovalo všech 67 opatření, které ten plán obsahuje, tak by to stejně nestačilo na plnění průběžných klimatických cílů pro rok 2040.
0: Tomáš, dá se říct, kde má Německo největší rezervy?
1: I ta dnes zveřejněná zpráva Rady expertů ukazuje, že emisní účet má v Německu takovou podobu vah. Čím víc klesají emise v průmyslu a energetice, tak tím víc naopak rostou v dopravě a v sektoru budov. Výsledkem je pak ten zmíněný meziroční pokles jen o 10%, tedy spíš taková stagnace. Doprava a budovy, to jsou přitom momentálně hodně diskutované oblasti v Německu. Vláda jednak prosadila zrušení zákazu nových aut se spalovacími motory v Evropské unii do roku 2035, ale nově taky přijala návrh zákona, podle kterého bude možné i po roce 2045 vytápět budovy plynovými nebo olejovými kotly, což je novela, která samozřejmě ještě musí projít sněmem a není jisté, že se to stane, ale je možné, že nakonec skončí u soudu, protože tam se bude řešit, jestli tedy víc chránit budoucí generace před důsledky klimatické změny, anebo víc chránit, řekněme, současné svobody, jak říká třeba německá CDU, vytápění domácností.
0: Tomáš Havlín, zpravodaj v Berlíně. Děkujeme ti a hezký den přeji.
1: Díky, hezký den.

Dnes večer vám v Radiožurnálu nabídneme přímý přenos třetího utkání českých hokejistů na mistrovství světa, tentokrát proti Švédsku. Začínáme ve 20 hodin a 20 minut a provedou vás kdo jiný než František Kuna a Petr Kadeřábek.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na open-air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Radiožurnál je 14:30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
3: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát první zástupce současného náčelníka Miroslav Hlaváč. Návrh ministra obrany dnes schválila vláda. Po jejím jednání to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Víc informací o kandidátovi na náčelníka generálního štábu uslyšíte v odpoledním radiožurnálu za pár minut. Nejvyšší ceny paliv zítra opět mírně vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 13 halířů na 44,43. Cena nafty stoupne o 3 halíře na 42 korun a 2 halíře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který před půl hodinou zveřejnilo Ministerstvo financí. Režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let. Informovala o tom nezisková organizace Amnesty International. Eviduje víc než 2700 poprav, naprostou většinu na Blízkém východě. To je o 78% víc než v roce 2024. 2159 lidí popravil íránský teokratický režim, 356 lidí popravili úřady v Saúdské Arábii, většinou za drogové delikty. Do celkové statistiky ale nejsou zahrnuty tisíce poprav v Číně. A v hromadné dopravě v Brně ode dneška platí 3 velké změny. Dopravní podnik kvůli velkému zájmu posílil provoz tramvají k Bohunické nemocnici a do Líšně. Na brněnské letiště zároveň přestaly jezdit expresní autobusy, ale nahradila je nová trolejbusová linka. Na měsíc a půl je pak zrušený provoz tramvají přes náměstí Svobody v historickém centru města.
0: Sport.
3: V noci se rozhodne o posledním postupujícím do finále východní konference NHL. Buffalo přivítá Montreal v 7. utkání série. Hrát se začne po 1:30 hodině raní. S Montrealem by mohl postoupit Jakub Dobeš, nejvytěžovanější brankář celého playoff.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem, uzavřená šestka za Chebem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova teď vzniká kolona od exitu 216 Trousínov, je roztrhaná, kamiony se sunou do Brna k D2 v pravém pruhu, osobní auta v levém různě pomalu za exit 210 Holubice. Na výpadovce z Brna 52 na Pohořelice a Vídeň popojíždí kolona od sjezdu z D1 kolem 10 minut do omezení u sjezdu na Modřice. Na 7 Praha Chomutov počítejte s kolonami na obchvatu Slaného, Ušelů opravují vozovku, kolony zhruba na 20 minut obou směrně na Chomutov z konce dálnice D7 u Knovíze, na Prahu skoro od sjezdu na Mělnickou silnici. Silnice 6 před hranicemi je mezi Chebem a Pomezím obousměrně uzavřená po ranní tragické havárii kamionu a nákladního auta. U Skalky jezdí se po silnici 606 přes Chebe ve městě, počítejte s kolonami. Na pražském okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionů od sjezdu z D1 v pravém pruhu, osobní auta v levém zastohují kolem exitu 3 Vestec, regulují průjezd Chlupickým tunelem kvůli hustému provozu od Lohkova k Ořechu. A v Praze ve Kbelské směrem dolů do Hloubětína řeší nehodu v odbočovacím pruhu na Novopatskou, fronta od sjezdu Cínovecké 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno na východě a severovýchodě, zpočátku až zataženo a večer místy i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně objeví taky přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.

Teď je 14 hodin a 38 minut a je s vámi odpolední Radiožurnál. Miroslav Hlaváč by mohl být novým šéfem České armády. Nominaci ministra obrany dnes schválila vláda. Možného šéfa armády vám představíme za chvíli také v odpoledním Radiožurnálu.

0: Novým šéfem České armády by se měl stát Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Hlaváč je od roku 2023 prvním náměstkem náčelníka generálního štábu Karla Řehky. A právě jeho by měl v čele armády od léta nahradit. Informace o Miroslavu Hlaváčovi má teď David Šalek z naší domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, Hlaváč začal svou vojenskou kariéru už na vojenské střední škole ve Slovenském Martinu. Následně studoval taky Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. Tu dokončil v roce 1991. V armádě působil i před listopadovou revolucí. V roce 1983 se například stal velitelem průzkumné čety dělostřelectva v Klatovech. Poté působil například i v dělostřeleckém oddílu v Jincích na Příbramsku nebo u 4. brigády rychlého nasazení v Žatci. Má za sebou vojenské mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu a taky Afghánistánu. V roce 2020 byl jmenován do hodnosti generálporučíka a od roku 2023 je právě prvním zástupcem náčelníka generálního štábu. Za svou kariéru získal taky řadu vyznamenání, a to jak českých, tak ze strany Severoatlantické aliance.
0: Hlaváče navrhl do funkce jmenovat ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Teď nominaci schválil kabinet. Jak to zdůvodňuje?
1: Tak o tom na tiskové konferenci po jednání vlády před chvílí mluvil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a připomněl právě Hlaváčovu současnou pozici.
2: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě. Má obrovské zkušenosti a myslíme si, že je to ideální kandidát.
1: Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje na návrh vlády prezident. Ministr obrany Zuna s Petrem Pavlem právě o kandidátech na pozici šéfa armády jednal už koncem dubna. Nový náčelník generálního štábu by mohl být ve funkci od července. Podle Zuny se totiž šéfové armády tradičně mění k 30. červnu.
0: Davide, co všechno obnáší pozice náčelníka generálního štábu?
1: Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi. Odpovídá za velení, připravenost a rozvoj českých ozbrojených sil a je taky hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.
0: David Šalek, děkuji.
1: Naslyšenou.

0: Miroslava Žbirku jste poslouchali také v odpoledním vysílání Radiožurnálu. Fotbalisty pražské Dukly a ostravského Baníku čeká v sobotu zápas o všechno. Jinými slovy o záchranu před přímým sestupem z šance ligy. A už v pondělí víme, že se bude hrát před vyprodanou Juliskou. My to probereme zároveň s Tadeášem Skalickým ze sportovní redakce. Vítám tě u nás ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Jaká opatření pro fanoušky vydal pražský klub necelý týden před tím klíčovým utkáním v boji o poslední barážovou pozici?
1: Příznivcům ostravského Baníku uvolnil na místo jednoho hned dva sektory na té více než 8000 tribuně na Julisce. Jak ale Dukla napsala na svém webu, jde o nejvyšší možnou kapacitu, kterou může pro hostující fanoušky vyhradit. Zbylých 5 sektorů je vymezených pro domácí příznivce.
0: Což ale neznamená, že se tam nemohli koupit lístek ostravští fanoušci. A tak se ptám, pustí je pořadatelé i mezi domácí příznivce Dukly?
1: Pustí, ale jen když na sobě nebo sebou nebudou mít dresy, šály nebo jakékoliv jiné symboly Baníku. Pražský klub zároveň upozorňuje, že fanouškům, kteří tohle pravidlo nehodlají respektovat, nebude z bezpečnostních důvodů umožněný vstup na stadion. Zároveň na Julisce bude i dost, řekněme, nestranných fanoušků, tím, že oběma týmům jde o hodně, tak víme třeba i o příznivcích jiných klubů, kteří si ale nechtějí tohle drama ujít.
0: No a co se týká samotného fotbalového utkání, v jaké jsou pozici sobotní soupeři?
1: V lepší je Dukla, které stačí neprohrát, aby se vyhnula přímému sestupu z nejvyšší domácí soutěže do té druhé. Baník naopak musí zvítězit, pokračuje trenér pražského celku Pavel Šustr.
2: Největší válka je to pak pro ty hráče na tom hřišti. Pro ně to samozřejmě bude jako daleko složitější, protože je ten tlak, ale pro oba dva týmy. Tlak vlastně toho, co je čeká, že různé chyby můžou rozhodnout o osudu první ligy v tom nebo v tom týmu. A vůbec jim to nezávidím, těm klukům.
1: Ať už se přímému sestupu vyhne Dukla anebo Baník, tak 15. tým tabulky šance ligy čeká ještě baráž o nejvyšší soutěž proti druhému týmu druhé ligy. 14. Slovácko se utká s tím třetím z druhé ligy. Po víkendu už je taky jasné, že v šance národní lize si zajistili účast v baráži fotbalisté Táborska a taky brněnského Artisu, který před posledním kolem sezóny ztrácí na Jihočechy jediný bod. Složení baráže tak budeme znát až v sobotu, kdy jsou na programu zápasy Dukly s Baníkem a ty závěrečné ve druhé nejvyšší domácí soutěži.
0: Tak tedy zápas o záchranu ve fotbalové šance lize je vyprodaný. Vedení domácí Dukly Praha už otevřelo pro fanoušky Baníku Ostrava také druhý sektor na Julisce. My jsme o tom teď v Radiožurnálu mluvili společně s Tadeášem Skalickým. Děkuji moc.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Přes 30 zemí se zavázaly připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese na Ukrajině. Co je hlavním cílem speciálního soudního dvora? Kdy začne fungovat? Jaké bude mít pravomoci? A nakolik vymahatelné budou jeho závěry? Vladimír Kroc se zeptá někdejšího místopředsedy Mezinárodního trestního soudu v Hágu a dnes místopředsedy Pražského vrchního soudu Roberta Fremra.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro, Toyota a Inoji.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda a zprávy.
3: Rodičovská podpora by mohla stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Aplikace Západočeské univerzity v Plzni odhaluje první příznaky Alzheimerovy choroby. Čeští hokejisti nastoupí na mistrovství světa proti obhájcům bronzu ze Švédska. Na silnici 7 na obchvatu Slaného jsou v obou směrech kolony a počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno v Čechách. Přechodně až zataženo, místy přehánky a teploty až 22 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Rodičovský příspěvek možná bude vyšší. Vláda schválila návrh, který zvyšuje rodičovskou na 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc. Na dvojčata by pak lidi získali podporu 700 tisíc korun a na vícerčata 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO by novela měla platit od začátku příštího roku.
5: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
3: Někteří opoziční poslanci už dřív kritizovali přesnou hranici pro začátek platnosti, tedy že vyšší příspěvek dostanou jen rodiče dětí narozených po 1. lednu. Podle návrhu by zvýšení podpory příští rok vyšlo stát asi na 230 milionů korun. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky onemocnění. Test je možné si vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, říká mluvčí univerzity Andrá Čandová.
6: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek, je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání a proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
3: Národní soutěž muzeí Gloria Musealis zná své vítěze. Cenu za nejlepší výstavu dnes v prostorách Ministerstva kultury dostalo Severočeské muzeum v Liberci, a to za expozici o osudech Liberečanů za druhé světové války. Publikací roku je pak monografie o dějinách města Odry na Novojičínsku, kterou vydalo muzeum Onderska. Ocenění za muzejní počin roku si odnáší Nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Rusko v noci podniklo rozsáhlý úder na Ukrajinu, zasáhlo taky černomořský přístav Oděsa. Na cestě do něj zasáhly ruské drony i tři plavidla, včetně čínské nákladní lodi. Ta podle ukrajinských úřadů plula pod vlajkou Maršalových ostrovů. Zdroje agentury Reuters informovaly, že plavidlo bylo v době útoku bez nákladu a mířilo do přístavu v Oděse pro železnou rudu. Požár způsobený nárazem se posádce podařilo uhasit a loď je bez větších škod.
7: Sport. České hokejisty čeká třetí zápas základní skupiny světového šampionátu. Ve Friburgu se utkají s obhájci bronzu Švédy. Úvodní buly padne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Už za necelou hodinu a půl jsou na programu utkání Kanada-Dánsko a Finsko-USA. Semifinálová série mezi basketbalisty Pardubic a Brna pokračuje druhým zápasem. Hrát se bude od 17:30 znovu na palubovce Východočechů. Úvodní duel vyhráli o 3 body hosté. Hlavní trenér pardubického týmu Jan Šotnar věří, že mužstvo ukáže svou kvalitu a nedělní prohra se na něm nepodepíše.
8: Brno střídá osobní a zónovou obranu a my jsme do té zóny bohužel propadli. Série 1:0, my hlavně musíme dát hlavy nahoru, být připravený vyhrát a budeme bojovat dál. Víme, že Brno bude těžký soupeř, ale já věřím tomu, že my jsme schopni vyhrát klidně další 4 utkání, že tohle to prostě nic neznamená.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem i na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova se tvoří kolona kamionů od exitu 216 Trousínov pravým pruhem k D2. Osobní auta v levém pruhu tvoří kolonu před sjezdem na Slavkov z kilometru 213. A kolony se teď tvoří taky na staré cestě 430. Ode dneška je tam nově oprava vozovky u odbočky na Holubice. Na silnici 7 na obchvatu Slaného vznikají kolony obousměrně. Ušeluje omezení, popojíždí se směrem na Chomutov z konce D7 u Knovíze 10 až 15 minut, směrem na Prahu je to skoro od sjezdu na Mělník na 20 minut. Silnice 6 mezi Chebem a německou hranicí je obousměrně uzavřená po tragické nehodě u Skalky. Objíždí se úsek mezi koncem dálnice D6 u Chebu a Pomezím. Kolony se tvoří v Chebu a pak taky na silnici 606 před Pomezím je tam omezení. Na pražském okruhu z D1 na letiště se kamiony vlečou pravým pruhem. Už od sjezdu z D1 v levém pruhu je kolona od exitu 3 Vestec před Chlupický tunel. Průjezd regulují, protože za Lochkovským tunelem se táhne kolona k Ořechu. A v Praze Vekbelské kolony obousměrně nahoru už jen provozem. Dolů se to sune od Cínovecké k nehodě v odbočovacím pruhu na Novopatskou 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně Celsia, na horách až na plus 1 stupeň. Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle taky bouřky. Na východě pak k večeru i skoro jasno. A nejvyšší teploty zítra 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Skáňolovou.
2: Hezké odpoledne vám všem. Americký prezident Donald Trump čile obchoduje s akciemi. V prvním čtvrtletí nakupoval především akcie technologických firm, které přitom často získávají od vlády zakázky. Může jít v tomhle případě o střet zájmů? Probereme to za chvíli s naší zpravodajkou.
4: Odpolední radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: lopatej.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A výstraha na D1 za Chocerady. Na cestě po dálnici D1 z Brna na Prahu pozor za exitem Chocerady na kilometru 26. Za pravotočovou zatáčkou tam stojí vpravo ve stoupacím pruhu. Porouchaná dodávka není označená, respektive před ní se velmi nebezpečně pohybuje řidič.
3: 50 metrů za ní tak stojí frajer a mává tam s trojúhelníkem, protože je to fakt jako za zatáčku a ty kamiony na poslední chvíli vybočujou. No.
2: D1 z Brna na Prahu kilometru 26 nebezpečná překážka. Kážka ve stoupacím pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Americký prezident Trump v prvním čtvrtletí letošního roku osobně uskutečnil tisíce obchodů s akciemi. Ukazuje to jeho nové povinné finanční přiznání, jehož detaily rozebírají americká média. Za miliony dolarů nakoupil akcie firem, kterým jeho administrativa v zápětí pomohla. Jde například o společnosti Nvidia nebo Palantir. Bílý dům Trumpův střet zájmu odmítá. My to téma probereme s naší zpravodajkou v Americe Janou Cieglerovou. Hezké odpoledne.
5: Dobrý den.
4: O jakých konkrétních obchodech a o jakých penězích teď, Jano, mluvíme?
5: Rozebíral to například deník Financial Times, Bloomberg. Jen v prvních třech měsících Donald Trump udělal přes 3600 nákupů akcií. A to časování je také zvláštní. Týden předtím, než americké ministerstvo obchodu schválilo prodej čipů Nvidia do Číny, prezident nakoupil akcie téhle firmy za stovky tisíc dolarů. Další nákup za miliony následoval týden před miliardovou dohodou Nvidia se sociální sítí Meta. A akcie Palantíru například koupil těsně předtím, než firma získala miliardovou zakázku od ministerstva vnitřní bezpečnosti na deportace. Je tu ještě jedna firma, Axon, to je výrobce Taserů, a ty jejich akcie zase nakoupil týden předtím, než imigrační úřad ICE, který spadá do jeho vlády, oznámil, že chce Tasery za 220 milionů dolarů.
4: Bílý dům říká, že prezident s nákupy nemá nic společného. Je to vůbec možné?
5: Technicky to možné je. Trump Organization, to je ta jeho firma rodina, tvrdí, že prezidentův majetek je ve svěřenském fondu, že ho spravují jeho děti a ty samotné obchody, že provádějí automatizovaně finanční instituce. Donald Trump prý o jednotlivých transakcích předem nic neví. Problém je ale v tom, Hanko, že to jeho jméno je na tom povinném finančním přiznání a podle etiků prezident nemá žádný mechanismus, který by zaručil to informační oddělení od vlastního portfolia. Takže před nástupem do úřadu Donald Trump navíc investoval skoro výhradně do dluhopisů a teprve od ledna teď se přesunul k akciím.
4: Trump si minulý týden vzal do Pekingu početnou podnikatelskou delegaci, včetně šéfů Apple, Tesly i společnosti Nvidia, a sám drží akcie všech těchto firm. Co to znamená pro americkou zahraniční politiku?
5: Že vlastně přestává být zřetelné, co je americká zahraniční politika a co už je nějaký prezident, nebo může být nějaký prezidentův majetkový zájem. Z té cesty do Číny například vznikla mimo jiné objednávka 200 letadel Boeing a uvolnění čipů Nvidia pro čínský trh. A to jsou shodou okolností dvě rozhodnutí, která Donaldu Trumpovi zvyšují hodnotu vlastního portfolia. Etici zase varovali v těch citovaných médiích, že v takovémhle uspořádání se Spojené státy v jednání se zahraničím vlastně sami podkopávají.
4: Jana Cieglerová dnes tedy mluvila o obchodníkovi s akciemi, který je také zároveň americkým prezidentem. Děkujeme ti a naslyšenou.
5: Pěkný den.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím, dokud se udržím.

V dnešním odpoledním biznisu se chceme věnovat aktuální situaci na hypotečním trhu. Konkrétně se podíváme na data za duben a uslyšíte od nás, kolik hypoték si lidé v součtu vzali a jestli už hypotéky po začátku války na Blízkém východě začaly zdražovat.

0: Rekordní čísla téměř každý měsíc. Tak by se dal ve zkratce shrnout letošní zájem o hypotéky v Česku. Zvyšuje se jak samotný počet hypoték, tak také částka, kterou na ně banky a stavební spořitelny poskytují. Platilo to také v dubnu, kdy si lidi v součtu půjčili 44 miliard a 200 milionů korun, meziročně o 41% víc. Aktuální data zveřejnila Česká bankovní asociace a přišel je okomentovat náš redaktor Dominik Hron. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Pojďme vysvětlit, co je za tím nárůstem.
1: Hlavně za něj může aktuální situace na trhu s bydlením. Nemovitosti zdražují, proto roste objem vydaných peněz. No a protože lidé zároveň nepočítají, že by se to do budoucna mělo změnit k lepšímu, tak se snaží nakoupit co nejdřív, alespoň za stávající ceny. Proto zase roste to celkové množství nových hypoték. V dubnu jich bylo lehce přes 9 tisíc. Zdražování potvrzuje třeba majitel realitní kanceláře Remax Štěpán Gjurič. Podle něj se týká cen domů, bytu i garáží. Výjimkou jsou snad jen chaty a chalupy.
2: U těch klasických českých chalup, co jsou před rekonstrukcí, tam v tuhle chvíli spíš se toho lidi obávají i z hlediska náročnosti těch oprav a v podstatě i nemožnosti teďka čerpat nějaký větší dotace na ty rekonstrukce, takže to bych z toho vymul.
1: V dubnu šlo nejvíc poskytnutých peněz na koupy nemovitostí, to bylo 30 miliard, jen necelých 8 miliard pak lidé využili k výstavbě a necelých 7 miliard k rekonstrukcím.
0: Jaká byla průměrná výše té hypotéky?
1: Zvýšila se na 4 miliony 900 tisíc korun. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela mělo vliv zpřísnění pravidel pro takzvané investiční nemovitosti, které od dubna zavedla Česká národní banka. Týká se těch, co chtějí žádat o úvěr pro svou v pořadí už třetí nebo čtvrtou nemovitost, dodává za ČBA Jaromír Šindel.
3: Pravděpodobně se tam propisuje jak vlastně rostoucí ceny nemovitostí, tak právě ten faktor těch zpřísněných kritérií centrální banky, který vede žadatele k tomu, že si pravděpodobně berou i vyšší hypotéku, než by ve skutečnosti potřebovali.
1: To říká Jaromír Šindel, nárůst se odrazil i ve vyšší průměrné měsíční splátce. V dubnu dosáhla u nově poskytnuté hypotéky 26 tisíc korun. Nakonec se pak objevil ještě jeden nárůst, a to u hypotečních sazeb. Podle ČBA byl nepatrný, průměr jsou teď 4% a 52 setin. Odhady námi oslovených odborníků jsou takové, že zájem o hypotéky by mohl začít upadat, až se hypoteční sazby přiblíží k 5%. Hranici.
0: A vy jste v odpoledním radiožurnálu slyšeli, jaká je aktuální situace na hypotečním trhu a konkrétní data za měsíc duben nám předal Dominik Hron z naší ekonomické redakce. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
0: Jak chtějí politici reagovat na výtržnosti, které před týdnem předčasně ukončily fotbalové derby Slávie a Sparty? Kdo při tomto zápase selhal? Je možné z českých stadionů vymítit pyrotechniku a vulgární pokřiky? A budou mít fotbalové kluby možnost využívat systémy s automatickým rozpoznáváním obličejů fanoušků?
1: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
2: Dnes po hlavních zprávách v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a městská část Praha-Běchovice.
1: Radiožurnál je 15:30. Jana Kůra.
2: Soud zprostil ex-poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění nepravomocně, o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby měl Feri v roce 2015 souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou, během kterého si ale sundal prezervativ a s tím už dívka nesouhlasila. Podle soudce Marka Bodláka není důvod jí nevěřit její prožitek. Situace ale podle soudce nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, jak zněla před 11 lety. Dominik Feri si aktuálně odpikává 3letý trest za jiná 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Víc než třetina zaměstnavatelů letos očekává nárůst počtu zaměstnanců. Každý 10. podnik naopak předpovídá pokles. Vyplývá to z průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí, do kterého se zapojilo 17 000 zaměstnavatelů. Víc než 60% z nich zároveň nepředpokládá, že by se v nejbližších 3 letech měnil počet zaměstnanců kvůli umělé inteligenci. Firmám aktuálně chybí 10 000 lidí, mimo jiné montážní dělníci, pracovníci ostrahy nebo řidiči nákladních aut a autobusů. Čína odmítla účast Tchaj-wanu na zasedání Světové zdravotnické organizace. Peking obvinil některé země z podpory separatismu poté, co šéf tchajwanské diplomacie dorazil na výroční konferenci do Švýcarska. Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území, tchajwanská vláda to odmítá. A Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několika měsíční náskok měla jen britská BBC. Sport. Fotbalový sudí Ondřej Berka podle komise rozhodčích nechyboval v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle. Pražani zápas prohráli 0-2 poté, co jim arbitr Berka neuznal vedoucí gól a taky vyloučil 2 hráče. Podle šéfů ligových sudí ale všechny sporné situace posoudil správně. Komise taky posvětila vyloučení zlínského stopera Jakuba Černína v utkání v Ostravě, které domácí Baník vyhrál 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda za Rohlenkou, překážky v Brně a za Chocerady. Na dálnici D1 za Brnem směr Vyškov, čerstvý problém za Rohlenkou. Na kilometru 208 se převrátilo osobní auto, zatím se dá projet, ale vzniká kolona už před Rohlenku. Udržujte záchranou uličku, hasiči a záchranná služba jsou na cestě. Na D1 před Brnem opačně z Vyškova teď hustý provoz kamionů před omezením u D2. Fronta začíná za Rousínovem kolem kilometru 215 a teď tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, ta se sunou na 208, kde se přihlíží u zmíněné nehody v protisměru. Na dálnici D1 v Brně směr Vyškov se v omezení těsně před sjezdem na Bratislavu na 196. porouchal kamion, blokuje pravý pruh, levým se nákladní doprava protahuje s potížemi, kolona začíná za sjezdem na výstaviště na kilometru 192 a natahuje se. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Chocerady na 26. kilometru, stojí tam ve stoupacím pruhu za pravotočovou zatáčkou porouchaná dodávka, už je přední policejní hlídka. Silnice 6 mezi Chebem a Pomezím je po tragické nehodě u Skalky uzavřená v obou směrech, jezdí se po silnici 606 přes Cheb, čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky ojediněle, taky bouřky. A na východě pak k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty zítra 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Skánělová.
1: Hezké odpoledne přeji. Ještě jedna krátká fotbalová, záložník Luka Modrič.

O 50 tisíc korun chce vláda zvýšit rodičovský příspěvek rodinám, kterým se dítě narodí od ledna příštího roku. Dvojnásobné navýšení pak slibuje dvojčatům a vícerčatům. Dnes o tom rozhodla vláda, byla u toho i naše reportérka, takže detaily rozhodně uslyšíte.

Od příštího roku by mohl stoupnout rodičovský příspěvek. O 50 tisíc více by měli dostat rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Dvojčatům nebo víc

0: terčatům se pak částka navýší o 100 tisíc. S dalšími informacemi z dnešního jednání vlády je teď s námi ve spojení reportérka Adéla Burešová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, to samotné navýšení má vládní koalice ve svém programovém prohlášení. Podle ministra práce a sociálních věcí z hnutí ANO Aleše Juchelky by se rodičovský příspěvek od 1. ledna zvýšil o 50 tisíc, ze 350 na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat by se částka pak zvedla dvojnásobně, a to na 800 tisíc korun. Některé opoziční strany i vládní SPD ale chtějí, aby se příspěvek zvýšil všem, kteří ho v danou dobu pobírají, ne tedy pouze nově narozeným. To bude podle Juchelky ještě předmětem debaty ve sněmovně. Užší skupinu příjemců ale teď prosadil hlavně z rozpočtových důvodů.
2: Šířena. Nicméně ty rozpočtové důvody, to jsou tím druhým důvodem, proč jsem šel tu minimalistickou variantou, poněvadž 230 milionů korun je rozdíl, když pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun už v roce 2027.
1: Kromě této novely vláda dnes taky přijala nařízení, podle kterého bude dál regulovat ceny pohonných hmot. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO jde ale pouze o formální změnu, nemění se výpočet cen ani způsob jejich vyhlašování. Dodala taky, že podle aktuální situace na trhu s pohonnými hmotami a na Blízkém východě se dá očekávat, že to nařízení bude platit i v červnu.
0: Vláda dnes také rozhodla o novém náčelníkovi generálního štábu. Kdo tedy nahradí Karla Řehku?
1: Novým náčelníkem by měl být Řehkův současný první zástupce Miroslav Hlaváč. Kariérní posun byl podle premiéra Andreje Babiše z ANO jedním z těch klíčových kritérií, proč vláda hlasovala právě pro Hlaváče. Podle Babiše ale na tom jménu nebyla úplně shoda v koalici, klíčový ministr pro něj totiž nehlasoval.
3: Pan ministr Zuna předložil nějaké kandidáty, my jsme o tom diskutovali a je pravda, že měl na to jiný názor. Hlasoval proti, ostatní členové vlády hlasovali pro.
1: Návrh teď projedná sněmovní výbor pro obranu, poté může nového náčelníka jmenovat prezident. Připomenu, že Karel Řehka ve funkci skončí v létě.
0: To byla Adéla Burešová, naše reportérka, a díky moc.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Fotbaloví rozhodčí ve vybraných momentech víkendových zápasů šance ligy neudělali žádnou chybu. Napsala to komise rozhodčích na svém webu. V pořádku bylo tedy také neuznání gólu Dukly v Teplicích, což tedy trenér Pražanů Pavel Šustr po zápase sudím vyčetl. A více ty situace rozebereme za malý okamžik.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: D1 za Rohlenkou je uzavřená. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov na kilometru 208 havarovalo osobní auto, převrátilo se na střechu, nakrátko tam přistál vrtulník záchranné služby, už odletěl. Brzy by mohli pustit provoz jedním pruhem, ale zatím kolona stojí a natahuje se, dojíždí se do ní teď za připojením z Ostravské kolem kilometru 204. Taky na objížďce po staré cestě po silnici 430 čekejte problémy. U Holubic je tam nově ode dneška kivadlový provoz, nové omezení, takže kolony o to delší. A fronty jsou i na D1 opačně směrem z Vyškova na Brno, jak se u nehody na 208 přihlíží, sune se to od exitu 216 Rousínov. A tím potíže na D1 nekončí přímo v Brně ve směru z Prahy na Vyškov, před sjezdem na D2 v omezení na 196. kilometru překáží v pravém pruhu porouchaný kamion. Levým mají potíž se nákladní vozidla protáhnout, kolona od exitu 190 od sjezdu k výstavišti je až na 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: darling. Víkendový ligový zápas mezi fotbalisty Teplic a Dukly v nadstavbové skupině o záchranu rozdmíchal emoce. Takhle mluvil trenér Pražanů Pavel Šustr o výkonu sudího Berky.
1: Rozhodčí slabý, slaboučkej, katastrofa.
0: Podle komise rozhodčích fotbalové asociace ale sudí v klíčových momentech nepochybil. Více teď komuniké, které dorazilo ze Strahova, rozebereme s Karlem Schambergerem ze sportovní redakce. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme říci na začátek, že šlo pro pražskou Duklu o důležitý zápas, protože v případě výhry by si zajistila, že přímo nesestoupí. Jenže to utkání ale skončilo výhrou Teplic 2-0.
3: Pojďme chronologicky. Už ve druhé minutě šli Pražané do úniku. Teplický obránce zachraňoval situaci na půlce hřiště nahrávkou na brankáře Trmala, který stál jen kousek za středem hřiště. Golman Severočechů ale nezvládl zpracování a v úvozovkách namazal Pražanům, což sám hasil skluzem pod nohy unikajícímu Mikušovi. Trmal za to viděl žlutou kartu, kterou komise sudích posvětila.
4: O zákrok na červenou kartu za charakter přestupku se nejednalo, což je z detailních záběrů patrné. Rozhodčí nemohl poskytnout výhodu útočícímu družstvu, protože hráč Dukly Velázquez byl v offsideu.
3: Hodně emocí přinesla také situace v 25. minutě, kdy dal útočník Dukly Gilbert gól, který následně rozhodčí Berka neuznal, protože Gilbert hrál podle něho rukou. S tímto vysvětlením nesouhlasil trenér Pražanů Pavel Šustr.
1: Rozhodčí pískne ruku hráči, který dal branku, v momentě, kdy to ani nemůže vidět. To mě na tom vadí nejvíc. Mám informace, že na žádném záběru nebyla ta ruka nikde prokázána, ale přesto mu to ti lidi, co to řídí u toho varu, mu řeknou, že to je ruka. Někdo se tady zbláznil. Já to nejsu.
0: Co na to, Karle, říká komise rozhodčí?
3: I tuto situaci posvětila. Podle dostupných záběrů je prý ruka vidět. Po dotyku s paží míč podle vyjádření změnil směr a rotaci. Komise také nabídla záznam mezi rozhodčím a videorozhodčím v této situaci. My komunikaci v kratší a sestříhané verzi nabízíme.
5: Zkontrolujeme to. Klocickou máme, to je to složitý, nemáme tady tu ruku zetelně vidět, jo, hledáme to. Hele, chlapi, oni nám to ukázali tady v televizi z kamery, kterou my tady nemáme, jo, tak to zkoumáme z těch dostupných kamer, ještě potřebujeme chvilku, jo, koukneme se i na ten offside teda. Hele, chlapi, je to ruka, jo, za nás je to ruka, jo, jsme přesvědčení, že to je ruka.
3: Řekl video rozhodčí Tomáš Kocourek.
0: A i poslední ta řešená situace, Karle, byla v pořádku?
3: V 69. minutě se ve vápně Teplice skácel útočník Dukly Gilbert. Podle komise severočeský obránce Lukáš Mareček fotbalistu Pražanů nedržel a proto se nejednalo správně o pokutový kop.
0: Fotbalový rozhodčí tedy ve vybraných momentech víkendových zápasů nechybovali. My jsme o tom mluvili teď s Karlem Schambergerem. Díky.
3: Naslyšenou.

0: Nechte si ujít v České televizi. Česká animace dobila svět.
1: Pojďme se setkat s tvůrci.
0: Fantazie bez hranic a ruční práce, která ožívá na obrazovce.
2: Když to není sen, tak co je to?
3: Ta vizuální báseň, cesta náznaků, hledání.
0: Jak vzniká a kam dnes míří?
4: Na začátku vlastně není nic. Vymýšlíš příběh a děláš si k tomu kresby.
0: Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci.
2: Necháme se překvapit.
0: Ve středu večer na ČT Art a v i vysílání.
5: Radiožurnál 16 hodin a zprávy, které připravila Jana Gulda.
6: Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot. Německá rada expertů kritizuje vládní plán na ochranu klimatu. Hokejová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti Švédsku. Start Kempného je nejistý. Dálnice D1 je za Rohlenkou směrem na Vyškov uzavřená. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno v Čechách, přechodně až zataženo, místy přehánky a teploty až 22 stupňů.
7: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Cenové stropy u pohonných hmot bude nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní nemění. Cenové stropy taky bude dál zveřejňovat ministerstvo financí. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření bude pokračovat i v červnu.
8: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
6: Zítra nejvyšší povolené ceny opět mírně vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 13 halířů na 44,43. Cena nafty stoupne o 3 halíře na 42 korun a 2 halíře za litr. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč, teď je prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda, definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, který skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil, je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. Německo údajně snižuje emise příliš pomalu, tvrdí to nezávislá rada expertů, která vyhodnocovala loňskou bilanci emisí a odhady na letošní rok. Klimatické cíle pro rok 2030 se podle rady nemusí podařit splnit.
9: Podle Rady pro klimatické otázky zůstávají emise v Německu spíš konstantní a meziročně klesly jen asi o 10%. Německo tak podle vědců možná nebude za 4 roky vypouštět do atmosféry 2/3 skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990, jak by chtělo, a ještě asi překročí svůj do té doby daný emisní limit. Plán na ochranu klimatu přijatý v březnu koaliční vládou není podle expertů dostatečný. Emise klesají v energetice a průmyslu, ale naopak rostou u dopravy a budov. Na rozdíl od Česka je ochrana klimatu v Německu zakotvená v zákoně a nesplnění cílů může mít právní důsledky. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Jihočeští rybáři bojují s nedostatkem vody v rybnících. Po zimě a jaru bez výrazných srážek jsou hladiny pod normálem. Rybářství proto musela omezit produkci. Úplně zaplněné vodou nejsou ani rybníky po podzimních výlovech, kam nasazují plůtky. Vysvětluje za rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
10: Celkové kubatury vody nám v současnosti chybí více než čtvrtina. Velký deficit vody máme i u rybníků, které jsme lovili na podzim, jim chybí několik desítek centimetrů vody.
11: Situace nám zhoršují převažující východní větry, které jsou suché a extrémně nám zvyšují ten výpar z těch rybníků.
10: To množství srážek, které napršelo v posledních dnech, bylo mizivé, sotva nám pokrylo ten odpar.
12: Sport. Po výhře nad Dánskem a porážce se Slovinskem nastoupí čeští hokejisté na mistrovství světa ke třetímu duelu. Ve Friburku je čeká od 20 hodin a 20 minut Švédsko. Na raním rozbruslení nebyl na ledě obránce Michal Kempný. Jeho neúčast vysvětluje asistent trenéra Jiří Kalous.
13: Necítil se úplně dobře dneska ráno, tak jsme mu dali volno a uvidíme samozřejmě ten stav, jaký bude večer, jestli bude schopen nastoupit nebo ne. My tu sestavu těm hráčům samozřejmě ještě řekneme, prostě teď se vracíme k té sestavě, kterou jsme začali ten čampionát.
12: Utkání Česko-Švédsko nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Souběžně s tímto duelem nastoupí v Curychu Němci proti domácím Švýcarům. Pondělní program hokejového šampionátu začne už zhruba za čtvrt hodiny, a to zápasy Kanada-Dánsko a Finsko-USA.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Uzavřená D1 za Brnem a taky šestka za Chebem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy dvě komplikace. Nejdřív kolona od exitu 190 od sjezdu k výstavišti. Je to až na 40 minut do omezení před D2. Tam blokuje na 196. kilometru pravý pruh porouchaný kamion. A pak jen o kousek dál na D1 směr Vyškov. Stojí kolona od připojení z Ostravské z kilometru 203 až za Rohlenku na 208. kilometr. Tam se převrátilo osobní auto na střechu a provoz tam zůstává úplně zastavený. Jak se přihlíží v protisměru, kolona se tvoří na D1 i z Vyškova na Brno za Rousínovem z kilometru 213 na 208. Objížďka po staré cestě po silnici 430 není ideální ani v jednom směru, protože u odbočky na Holubice je ode dneška nové omezení s kyvadlovým provozem a kolony teď dlouhé. Může být lepší cesta jízdně jižně přes Kobylnice a Křenovice. Na silnici 7 Praha-Chomutov na obchvatu Slaného je omezení ušelů, kolony obou směrně až na 20 minut. Silnice 6 mezi Chebem a Pomezím zůstává po tragické nehodě u Skalky obou směrně uzavřená, objížďka přes Cheb a silnicí 606. A v Praze řada odpoledních kolon na okruhu obou směrně před Ořechem u Cpanák Belská v obou směrech a na jižní spojce směr Černý most se popojíždí od Spořilovské k nehodě u sjezdu na Zahradní město. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě pak k večeru i skoro jasno. A nejvyšší teploty zítra 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
5: Pondělí 18. května, aktuální zprávy Radiožurnálu jsou za námi, ale jednu důležitou informaci hned ještě doplníme. Celý den soud řešil další údajné znásilnění, kterého se měl před lety dopustit exposlanec Dominik Feri. Soudce ho ale nakonec zprostil viny a už dřív uložený tříletý trest mu nezpřísnil. Zajímá vás odůvodnění nebo to, jak se Feri hájil? Tak poslouchejte i dál Radiožurnál. 7 minut po 16. hodině vám přeju klidný poslech.
7: Odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Obvodní soud pro Prahu 3 dnes zprostil viny exposlance Dominika Feriho. Obžalovaný byl z dalšího znásilnění. Šlo o událost z roku 2015, kdy měl souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou, během kterého si ale sundal prezervativ. S tím dívka nesouhlasila. Bývalý poslanec, který je teď ve vězení za jiná znásilnění, po celou dobu vinu odmítal. Od obvodního soudu se do vysílání Radiožurnálu hlásí s podrobnostmi reportérka Františka Rohlíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Podle soudce Marka Bodláka jednoduše nelze nahlížet na situaci před 11 lety dnešním pohledem. Také řekl, že to ale neznamená, že by výpověď dívky nebyla důvěryhodná nebo že jí neuvěřil její osobní prožitek. Jednání Feriho podle Bodláka nebylo chvályhodné, bylo spíše sebestředné, sobecké, neempatické a směřující k uspokojení vlastních potřeb. To ale samo o sobě ještě trestné není. A situace podle soudce jednoduše nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění. Rozhodnutí je nepravomocné, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání.
0: Obžalovaný Dominik Feri dnes vypovídal, už na počátku hlavního líčení v březnu řekl, že se svou výpovědí počká na konec dokazování. Co tedy dnes řekl soudu?
1: Znovu jakoukoliv vinu odmítl a rozporoval také okolnosti údajného znásilnění. Podle obžaloby se to mělo odehrát ve Feriho tehdejším bytě v Praze na Žižkově. Podle něj souhlasný styk ale měli v bytě dívky.
2: Nemáme odpovědi na základní otázky. My totiž nevíme, co se mělo stát, nevíme, kdy se to mělo stát, nevíme, kde se to mělo stát, nevíme, co mělo následovat těsně předtím, nevíme, co nemělo následovat těsně potom, nevíme, jaké to mělo mít dopady a máme hodnotit, jestli je to trestné nebo nikoliv.
1: Celou výpověď dívky, která byla u soudu za zavřenými dveřmi a přesně tedy nevíme, co zaznělo, označil dnes Feri také několikrát jako lživou.
0: Připomeňme, že Dominik Feri už si 3letý trest za jiná dvě znásilnění a jeden pokus o něj odpikává. Obvodní soud v Teplicích teď rozhoduje o jeho podmíněném propuštění z vězení. O to požádal po uplynutí poloviny trestu. Soud žádost původně zamítl, ale teď rozhoduje znovu. Františko, zmiňme ještě proč.
1: Ano, po uplynutí poloviny trestu Feri požádal o podmíněné propuštění. Obvodní soud v Teplicích ho ale odmítl. Podle soudce se Feri ve vězení nepolepšil. Bývalý poslanec se ale odvolal a Ústecký krajský soud věc do Teplic vrátil. Teplickému soudu vyčetl, že se nevěnoval všem důkazům a vyslechnout má také další svědky. Jednání je nařízeno na příští týden, na úterý 26. května.
0: Uzavírá pro odpolední Radiožurnál reportérka Františka Rohlíčková od obvodního soudu pro Prahu 3. Díky, Františko, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Stále neprůjezdná zůstává D1 za Rohlenkou. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov provoz kolabuje. První kolona je už za Popůvkami z kilometru 189 před sjezdem k výstavišti a sune se i přes 3/4 hodiny do omezení u D2 před sjezdem na Bratislavu. Stojí v pravém pruhu na 196. kilometru porouchaný kamion. Ale hlavně potom dál na Vyškov se za Slatinou kolem kilometru 202 dojíždí do stojící kolony. Ta se bez pohybu táhne až za Rohlenku na kilometru 208. Tam se převrátilo auto na střechu a provoz zůstává zastavený. Kolony vznikají i na objížďce po silnici 430 po staré cestě, kde je ode dneška nové omezení u odbočky na Holubice, takže může vycházet lépe i delší alternativa jižně přes Kobylnice a Křenovice. Na D1 opačně, směrem z Vyškova na Brno se u nehody na 208. přihlíží a tak se tam natahuje kolona, dojíždí se do ní teď za Rousínovém kolem 215. kilometru. Na silnici 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného pořád čekejte kolony před frézováním Ušelky. Je to až na 20 minut z konce dálnice 7 u Knovíze a kolona směrem na Prahu začíná za sjezdem na Mělnickou silnici. Silnice 6 mezi Chebem a Pomezím mezi hranicí zůstává po tragické srážce kamionu a nákladního auta u Skalky obousměrně uzavřená. Policie teď protáhla odtah, odklízení následků se protáhne zřejmě až do 10 večer. Objíždí se to po silnici 606 přes Cheb, vznikají tam kolony. Další Zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Maďarskem rezonuje spor o stav justice a tentokrát je to i čistě vizuální spor. Asociace maďarských soudců totiž zveřejnila fotografie rozpadajících se soudních budov jako tichý komentář k debatě o luxusní rekonstrukci nejvyššího soudu. Premiér Péter Maďar o víkendu řekl, že se tam za veřejné peníze budují mramorové koupelny, zlaté stropy a soudcovský klub s barem. Nejvyšší soud ale takovou kritiku odmítá. Naše zpravodajka Bára Vránová, která sídlí v Bratislavě, ale na starosti má právě i dění v Maďarsku, k tomu zjistila podrobně. Báro, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co je tady vidět na těch fotografiích zveřejněných asociací soudců?
1: Na jedné straně jsou oprýskané chodby, odpadající omítky, vybité dlaždbice, místnost plné haraburdí. To jsou záběry z běžných soudních budov po celém Maďarsku. Ta asociace je zveřejnila bez komentáře, jen s takovým popisem obrázky z maďarských soudů 2026. Na druhé straně jsou pak fotografie, které zveřejnil nový premiér Péter Maďar z budovy nejvyššího soudu. Jsou na nich pozlacené stropy, luxusní obložení ze vzácného mramoru v soukromé umývárně předsedy toho soudu. Taky soukromý salonek s barem, zimní zahrada se skleněnou střechou a terasy s výhledem na parlament. Podle Maďara je vše tohle vybudované z veřejných peněz. Nový premiér to komentoval jako velkou nespravedlnost vůči zaměstnancům dalších soudů po celé zemi a vyzval předsedu nejvyššího soudu k rezignaci.
0: A jaká tedy byla ta reakce z nejvyšších pater nejvyššího soudu?
1: Ten vydal v sobotu prohlášení, ve kterém část té kritiky odmítl, popřel, že by součástí rekonstrukce byly soukromé prostory pro předsedu soudu a neobjednal prý ani ten mramor speciální. Odpovědnost za plány přičetl předchozímu vedení, tuto verzi ale Maďar zpochybňuje. Jinak předseda soudu András Zsolt Varga se zatím nijak nevyjádřil. Maďar mu dal ultimátum do konce května, že pokud neodstoupí, tak hodlá vláda situaci řešit ústavní cestou. Jinak Vargu do funkce jmenovala ještě vláda Viktora Orbána v roce 2021. I když jako soudce nikdy předtím nepracoval. Soudcovská rada jeho jmenování tehdy nedoporučila poměrem 13:1 a jenom doplním, že kritika zaznívá i směrem k Maďárovi a to ze strany Orbánova hnutí Fidesz, které tvrdí, že Maďar neusiluje o transparentnost, ale o ovládnutí nezávislého soudnictví. A tlak na rezignaci předsedy soudu označuje jako za útok na nezávislost. Přitom maďarský soudní systém čelí už několik let právě kvůli zásahům ze strany bývalé vlády ostré kritice.
0: No a když to tedy, Báro, ještě vezmeme trochu ze široka, jak si maďarské soudnictví aktuálně stojí?
1: Dlouhodobě špatně, a to podle evropských měřítek. Evropská komise kvůli nedostatečné nezávislosti soudnictví a korupci zmrazila Maďarsku přibližně 22 miliard eur z unijních fondů. Evropský parlament přitom zahájil vůči Maďarsku i řízení podle článku 7 Evropské smlouvy. To je mechanismus, který může vést až k omezení hlasovacích práv v unijních institucích. A k tomuto řízení došlo už v roce 2018. Nová vláda Petra Maďara deklaruje reformu justice jako prioritu, ale naráží na praktický problém, jak upozorňují média. Předsedové klíčových institucí mají mandáty ještě z Orbánovy éry a třeba ten Vargův vyprší až v roce 2030.
0: Uzavírá zpravodajka Bára Vránová a my děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Padl první gól v odpoledním programu hokejového mistrovství světa. Finsko se ujalo vedení nad Spojenými státy 1-0, Kanada, Dánsko stále bez branek. To nejdůležitější nás ale samozřejmě čeká až dnes později večer.
1: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
2: České hokejisty čeká na mistrovství světa třetí zápas, ale první proti soupeři z úzké světové špičky.
3: Národní tým nastoupí proti Švédsku, které má v sestavě více než 10 hráčů z NHL.
2: Zápas Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
3: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
1: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
4: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
1: Denně po půl devátý. A vždy před zápasem českého týmu.
4: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Dobré odpoledne, 16 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu doplní Ondřej Látal.
6: Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc korun, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Íránské úřady propustily do domácího léčení vězněnou disidentku a nositelku Nobelovy ceny míru Narges Mohammadiovou. Za kritiku íránského režimu měla strávit přes 10 let za mřížemi. V posledních týdnech se výrazně zhoršil její zdravotní stav, prodělala infarkt a dvakrát upadla do bezvědomí. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Třeba fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplacích asi 150 tisíc. Pro Radiožurnál to nechtěl komentovat. V pražském Rudolfinu dnes zazní 12. dirigentský debut pražského jara. Mezinárodní hudební festival jim chce dát příležitost mladým talentovaným dirigentům z Česka. Letos vybrali Ondřeje Soukupa, který sbíral zkušenosti ve Velké Británii anebo Skandinávii.
4: Sport.
6: Čeští hokejisté se na světovém šampionátu utkají se Švédy. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A právě teď usilují hokejisti Kanady v základní skupině mistrovství světa o prodloužení 100% bilance. Po triumfech nad Švédy a Italii nastoupili proti outsiderům z Dánska. Další podrobnosti přidá přímo ze švýcarského Friburgu reportér František Kuna.
7: Hraje se 9. minuta, zatím 0-0 mezi Kanadou a Dánskem. To ve druhé skupině už góly padají. V Curychu Finové vedli nad Američany, ti vyrovnali, ale teď Puistoli dal znovu gól. Finsko, USA, 9. minuta, 2-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D1 za Rohlenkou a taky šestka za Chebem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vzniká nejdřív kolona. Od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru zabere až 40 minut do zúžení před sjezdem na D2. Tam na 196. stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. A jen o kousek dál potom na D1 z Brna na Vyškov stojí kolona za Slatinou z kilometru 202 až za Rohlenku na 208. kilometr. Tam se nedá projet, převrátilo se tam osobní auto na střechu. Ucpaná je už i objížďka po silnici 430. První fronta je už na výjezdu z Brna před odbočkou na Bedřichovice a pak za Pindulkou už se popojíždí až k odbočce na Holubice, kde je ode dneška nově omezení s kyvadlovým provozem. Je to na dlouho. Na dálnici D1 z Vyškova na Brno silný provoz. Kamiony se sunou do omezení u D2 od exitu 216 Rousínov pravým pruhem a kolona je teď i v levém z 213. kilometru na 208, kde se přihlíží u nehody v protisměru. Silnice 6 u Chebu je od konce dálnice D6 k pomezí uzavřená v obou směrech po tragické nehodě u Skalky, objížďka po silnici 606 přes Cheb, počítejte s kolonami. A na tahu 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného omezení u Šelu teď kolony obousměrně asi na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
9: počasí.
6: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě pak k večeru i skoro jasno. A teploty je 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. To byly zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bitterman.
0: Naše dnešní Vinohradská 12 se věnuje případu Kydelka a kauze Čapí hnízdo. Honosí se titulkem Uniklý dokument a prolustrovaní novináři. A o čem přesně je? Policie zjišťovala, kdo novinářům vynesl informace. Povolil jí to soud. Měl na to ale právo. Datového publicistu Českého rozhlasu Jana Cibulku si k tomu můžete poslechnout třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
9: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Prudce klesající porodnost na celém světě může mít jednu nečekanou společnou příčinu. Chytré mobilní telefony. Vyplývá to alespoň ze závěrů studie vědců z amerického Cincinnati. Četl ji i Ondřej Himer z naší zahraniční redakce, kterého teď vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: S klesající porodností se potýká celá řada zemí světa. Jak ale autoři té studie přišli na to, že klíčovou roli hrají chytré telefony?
1: Oni se dívali na porodnost u mladých žen a zaznamenali v posledních přibližně 20 letech její významný pokles napříč celým světem. No a tenhle trend podle nich není možné vysvětlit čistě sociálními nebo ekonomickými faktory, protože se týká zemí s velmi rozdílnou ekonomickou úrovní, vzdělaností nebo třeba státní politikou na podporu porodnosti. No a když tedy hledali nějaký společný jmenovatel, tak narazili na to, že tenhle trend v těch jednotlivých zemích začíná v době, kdy se tam začínají masivně šířit chytré mobilní telefony. Takže ve Spojených státech v roce 2007, ve Francii třeba v roce 2009 a například v Ghaně po roce 2013.
0: Tak to pojďme rozšířit, jak přesně má tedy tohle rozšíření chytrých telefonů snižovat porodnost?
1: Podle té studie je to důsledek způsobu, jakým se mladí lidé socializují, stýkají mezi sebou. Ve chvíli, kdy se mobily dostatečně rozšíří, tak se prostě to digitální prostředí stane normou a zatímco čas strávený s vrstevníky v reálném prostředí začne klesat, a to poměrně výrazně. Důsledkem je méně vznikajících párů a taky méně počatých dětí. No a na datech je podle autorů Natena Hudsona a Ernana Boeda jasně vidět, že tenhle trend se šíří od doby, kdy děti prostě začaly v dospívání mít v ruce mobilní telefony.
0: Ondřej, nemůže to ale být dané spíš lepším vzděláním, odkládáním rodičovství kvůli kariéře a takovým věcem?
1: Tohle jsou všechno faktory, které hrají roli a byly tady už předtím, ale podle autorů nemohou plně vysvětlit to zrychlené snižování porodnosti oproti předchozímu období. Jak to shrnuje aktuální článek na tohle téma ve Financial Times, tak v minulosti byl příčinou snižující se porodnosti fakt, že páry měly méně dětí a teď je to spíš tím, že je prostě méně párů.
0: No a co se s tím dá dělat? Je to taky v té studii?
1: To není. Výzkumníci tam naopak konstatují, že změny ve způsobu života jsou na nějaké individuální úrovni nezvratné. Lidé prostě chtějí být tam, kde se něco děje, chtějí být tam, kde jsou ostatní. No a místem, kde se něco děje a kde jsou dnes všichni, je prostě digitální prostředí. Aktuální data na celém světě přitom ukazují, že ve víc než 2/3 zemí je dnes porodnost pod hranicí přirozené obnovy a že stárnutí populace má už dnes mnoho negativních sociálních, ekonomických a dalších dopadů na hodně zemí světa.
0: Chytré mobilní telefony se mohou stát zhoubou lidstva, i tak by se dal z trochu nadsázky shrnout příspěvek Ondřeje Himera z naší zahraniční redakce. Děkujeme za něj.
1: Naschledanou.

0: Občas to vypadá, že hudební playlist Radiožurnálu dokážeme přizpůsobit tomu, o čem zrovna vysíláme, ale třeba teď je to opravdu náhoda. Po Františkovi kapely Buty zdravíme Františka Kunu na hokejové mistrovství světa do Švýcarska. Má pro nás aktuální zprávy ze dvou rozehraných odpoledních zápasů. Františku, prosím.
1: Hezký den, začal dnešní program čtvrtého hracího dne světového šampionátu. Kanada-Dánsko zatím 0-0 po 14 odehraných minutách. Kanaďané sice mají optickou územní převahu i střeleckou, ale zatím nedokázali Nikolaje Henriksena překonat, a to ani ta první lajna s Crosbym, Celebrínem a Cousinsem. To je to nejsilnější, co Kanaďané asi vymysleli teď do úvodního útoku pro třetí zápas na šampionátu, a navazují tak na předchozí výhry nad Švédy a Itali. Dánové tím měli, nebo mají těžký los, hned na úvod prohráli s českým týmem, pak nestačili na Švédy, celkové skóre 3-10. Se snaží teď Dánové vylepšit a až v těch dalších zápasech budou primárně bojovat o to, aby prošli mezi čtyřku nejlepší, která postupuje do čtvrtfinále mistrovství světa z osmičlenných skupin. V té druhé se hraje v Curychu a tam je to gólově o poznání pestřejší. Nastoupili tam dva velcí kandidáti na, řekněme, čelní místa, co se týče postupu ze základní skupiny. Finsko, Spojené státy 3-1 už v 15. minutě zápasu. Finové vedli od 7. minuty, Američani dokázali vyrovnat, ale pak se trefili Puistola a před malou chvíli také Rety, a tak Finové vedou nad Američany 3-1. Čeští hokejisté se připravují na večerní zápas proti Švédsku, ten začne ve 20 hodin a 20 minut v našem přímém přenosu. Dopolední rozbruslení bylo bez jediného muže, bez obránce Michala Kempného, který zůstal na hotelu drobně nachlazen, ale žádná zpráva o tom, že by bylo jasné, že hrát nebude, tu není, takže si počkáme na českou sestavu, kterou se dozvíme zhruba hodinu před zápasem. Tolik tedy pozvánka na večerní vysílání, teď ještě telegraficky v Curychu dál Finové vedou nad Spojenými státy 3-1 a tady ve Friburgu Kanada-Dánsko v 15. minutě úvodní třetiny 0-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ještě máme aktualizaci k problémům na D1 v Brně. Na dálnici D1 přes Brno směrem z Prahy na Vyškov čekejte dlouhé zdržení. První kolona od sjezdu z výstaviště od exitu 190 se sune kolem 40 minut. Před sjezd na D2, tam je první potíž. V zúžení na 196. se nedaří hnout s nepojízdným kamionem v pravém pruhu. A následně dál na D1 směrem na Vyškov je kolona bez pohybu za exitem Slatina z kilometru 202 na 208. Tam za rohlenkou havarovalo osobní auto, převrátilo se na střechu. Provoz byl teď poslední hodinu úplně zastavený a právě teď čerstvá zpráva z místa od našeho zpravodaje. Mělo by se to postupně rozjíždět, protože provoz obnovili aspoň jedním pruhem.
4: Teď je to zrovna pár sekund, co pustili jedním pruhem, tím rychlým.
3: Ale zdržení bude pořád velmi dlouhé. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: V odpoledním radiožurnálu vám teď představíme některé z nejvýznamnějších světových premiér na festivalu v Cannes. Španělský herec Javier Bardem hraje filmového režiséra a špatného otce ve filmu Milovaná. Francouzská hvězda Léa Seydoux představuje ženu, jejíž manžel je obviněný ze šíření pornografie. A američtí herci Adam Driver a Miles Teller stvárnili ve filmu Papírový tygr bratry, kteří čelí ruské mafii v New Yorku 80. let. Spolu s nimi hraje ve filmu taky Scarlett Johansson. Celý uplynulý víkend z festivalu v Cannes shrne Pavel Sladký, náš filmový kritik, který je přímo na Azurovém pobřeží. Pavle, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Nejdřív tedy ke snímku Papírový tygr. Kdo ho natočil a jakou roli v něm hraje ta ruská mafie?
1: Papírového tygra natočil James Gray, režisér, kterého známe kvůli jeho filmům jako třeba Ztracené město Z a některým dalším i z českých kin. Papírový tygr je obrat, který znamená takového psa, který nekouše, což je něco, co si dvojice bratrů původně myslí o svých ruských kontaktech, se kterými by chtěli obchodovat, a ukáže se, že tvrdě narazí. Právě druhého z těch bratrů, takového sebevědomějšího, hraje Adam Driver a je za svůj herecký výkon velmi chválený, takže je to potenciálně kandidát na cenu pro nejlepšího herce tady na festivalu v Cannes v tomhle filmu, který kombinuje rodinné drama s gangsterským dramatem a s takovým možná i trochu nostalgickým pohledem na 80. léta v Americe.
0: Tématem filmu Něžné monstrum, ve kterém hraje hlavní roli Léa Seydoux, je dětská pornografie. Představte nám prosím tenhle film.
1: Je to velmi diskutovaný film tady v Cannes, protože Marie Kreutzer, režisérka tohoto filmu, natočila svůj předcházející film Corsage, Korzet, s hercem, který byl následně obviněný skutečně ze šíření dětské pornografie. A tenhle skandál jí hodně zasáhl a ona se to rozhodla zpracovat jako námět svého dalšího filmu, ve kterém Léa Seydoux hraje ženu, jejíž manžel je právě ten, pro koho si jednoho dne přijde policie. Je to hodně intenzivní drama, nejenom kvůli hereckému výkonu Léi Seydoux a kvůli tomu samotnému námětu, a zároveň film hodně diskutovaný kvůli nějakým svým formálním náležitostem.
0: No a ve snímku Milovaná dostává největší prostor Javier Bardem jako impulzivní režisér a taky špatný otec. Jde mu to?
1: Jde mu to výborně, vlastně v tomhle vstupu mluvíme o samých hercích a herečkách, o kterých se tady mluví jako o těch nejlepších ve své generaci a teď aktuálně v soutěži Cannského festivalu. Javier Bardem hraje takového stárnoucího rebela, který má za sebou řadu konfliktů, posléze odešel ze Španělska do Spojených států a teď se vrací a ve svém novém filmu chce dát příležitost své dceři, se kterou roky neudržoval kontakt. A natáčet se má příběh odehrávající se na západní Sahaře, čili i tak v takovém politicky exponovaném geografickém kontextu. A celé se to potom trochu vymkne. Javier Bardem hraje výborně muže, který je čím dál tím nevyzpytatelnější a nebezpečnější.
0: Pavle, ve stručnosti, jaké další hvězdy ještě do Cannes dorazí? Protože Barbara Streisand měla převzít čestnou zlatou palmu, ale účast musela zrušit.
1: Ano, ta svoji účast odvolala, takže předání Zlaté palmy bude jenom symbolické nebo na dálku. Zároveň o hvězdy tady vůbec není nouze. Woody Harrelson a Kristen Stewart společně uvedli nový film Full Fill od takového hodně svérázného francouzského režiséra Quentina Dupieye. Čeká se na příjezd Tilda Swinton a na spousty dalších známých jmen. A já teď ostatně stojím takřka ve frontě už na projekci filmu Fjord, který natočil rumunský režisér Christian Mungiu s Renate Reinsve, taky velkou novou hvězdou evropského filmu.
0: Tak ať vám ten čas co nejrychleji utíká, přeju filmovému kritikovi radiožurnálu Pavlovi Sladkému přímo na festival do Cannes. Díky, Pavle, naslyšenou.
1: Díky a hezký den do Česka.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Přes 30 zemí se zavázaly připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese na Ukrajině. Co je hlavním cílem speciálního soudního dvora? Kdy začne fungovat? Jaké bude mít pravomoci? A nakolik vymahatelné budou jeho závěry? Vladimír Kroc se zeptá někdejšího místopředsedy Mezinárodního trestního soudu v Hágu a dnes místopředsedy Pražského vrchního soudu Roberta Fremra.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.

0: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu mírně vzrostou a české ministerstvo zahraničí potvrdilo smrt mladé Češky v Thajsku. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Socioložka, disidentka a průkopnice genderových studií Jiřina Šiklová.
2: Člověk se má snažit předat svět trochu lepší, než dostal.
1: Výrazně zasáhla do debaty o ženském hnutí.
3: Ona pro nás byla velkým vzorem.
4: Uměla nás i propojovat s lidma.
5: Byla by ministrní, kdyby chtěla.
1: Dokument Ženská otázka Jiřiny Šiklové.
2: Byla jsem prý příliš soběstačná, emancipovaná.
1: Premiéra zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
6: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: 17 hodin, posloucháte Radiožurnál. Ondřej Látal doplní zprávy.
7: Prezident Pavel přijal na Hradě vicepremiéra Havlíčka, probírali hlavně hospodářskou strategii. Bývalý blízký spolupracovník prezidenta Zelenského obviněný z korupce opustil po zaplacení kauce vazební věznici. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na duel se Švédy. Dlouhé kolony popojíždí na dálnici D1 přes Brno směrem z Prahy na Vyškov. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, teploty až 22 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Hospodářská strategie vlády anebo plány na zestátnění energetické společnosti ČEZ. To byla hlavní témata odpoledního jednání ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO s prezidentem Petrem Pavlem. Detailněji schůzku nekomentoval ani jeden z nich. Havlíček ale po jednání řekl, že s Pavlem řešili třeba to, že největší hrozba je podle něj v současné době inflace.
9: Takže jsem ukázal, jakým způsobem bojujeme proti inflaci, že ji držíme na poměrně nízké úrovni právě díky včasným zásahům v oblasti energetiky, zejména tedy ukončení zelené daně, takzvaného POZE, obnovitelné zdroje a současně skrze včasného zásahu do marží, zastropování marží v rámci čerpadlářů pohonných hmot.
7: Setkání inicioval pod ministra Havlíčka prezident, žádný další termín teď není v plánu. Maximální ceny pohonných hmot v úterý opět mírně vzrostou. Cenové stropy zveřejnilo ministerstvo financí. Litr benzínu zdraží o 13 haléřů na 44 koruny a 43 haléře. Nafta bude moct stát nejvýš zhruba 42 korun za litr, o 3 haléře víc než dnes. Maximální ceny paliv každý den určuje stát a vláda nově schválila, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Bývalý šéf ukrajinské prezidentské kanceláře, obviněný z praní špinavých peněz Andrij Jermak, opustil vazební věznici a je na svobodě. Dohromady dal peníze na kauci, v přepočtu asi 66 milionů korun. Informoval o tom ukrajinský nejvyšší protikorupční soud. Jermak je podezřelý z legalizace v přepočtu více než 200 milionů korun, které mohly pocházet třeba z korupce kolem státních firem. Dřívějšímu spolupracovníkovi prezidenta Volodymyra Zelenského hrozí až 12 let vězení. Jermak svou vinu odmítá. Ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo smrt mladé české turistky v Thajsku. Společně se svým irským přítelem zemřela minulý týden při dopravní nehodě. Na deštěm promočené cestě z nejvyšší thajské hory dostali jejich skútr v zatáčce smyk. Podle serveru Thai Examiner se dvojice potom čelně srazila s protijedoucím pick-upem. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergého případ řeší zastupitelský úřad v Bangkoku.
10: S lítostí jsme přijali zprávu o tragickém úmrtí české občanky v Thajsku na ostrově Koh Phangan. Náš zastupitelský úřad v Bangkoku je v kontaktu s místními orgány a je připraven poskytnout potřebnou konzulární asistenci.
11: Sport. Čeští hokejisté se na světovém šampionátu pokusí o druhou výhru. Po úvodním triumfu nad Dány a následné prohře se Slovinskem nastoupí proti Švédům, kteří vyhráli letošní ročník přípravné Eurohockey Tour. Zápas začne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Právě teď usilují o překvapení hráči Dánska, kteří nastoupili proti zatím suverénním Kanaďanům. Další podrobnosti přidá přímo ze švýcarského Friburgu reportér František Kuna.
12: Zatím je to ale 0-0 i přes kanadskou převahu a to, že Kanaďané hráli v závěru první třetiny přesilovku, část z ní ještě budou mít na začátku druhé třetiny. První třetina skončila i v Curychu, Finové vedou nad Spojenými státy 3-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony u Brna na D1 i D2. Na dálnici D1 přes Brno ve směru z Prahy na Vyškov vznikají dvě kolony. První od sjezdu k výstavišti je to na půl hodiny na 196. v zúžení před sjezdem na D2, tam stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. A v zápětí další kolona směrem na Vyškov od exitu 201 Slatina sune se minimálně půl hodiny za Rohlenku na kilometr 208. Tam byla dálnice hodinu zavřená, teď už se 20 minut projíždí kolem převráceného auta, je alespoň levým pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy čekejte kolony za Vyškovem, kamiony pravým pruhem z 218. kilometru až k D2. Osobní auta v levém pruhu brzdí za Rousínovem kolem kilometru 212, ta kolona se táhne 20 minut na 208, kde se přihlíží u nehody v protisměru. Taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy vzniká kolona kamionů v pravém pruhu, je od exitu 11 Židlochovice. A silnice 6 mezi Chebem a Pomezím před německou hranicí bude až do pozdních hodin uzavřená v obou směrech po ranní tragické nehodě u Skalky. Objíždí se to přes Cheb a po silnici 606. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, na horách až na plus 1. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle bouřky. Na východě pak k večeru i skoro jasno. A teploty je 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. To byly zprávy. A začíná 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce.
13: Co je cílem zřízení zvláštního tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině? Jak vymahatelné budou jeho verdikty a kdy by mohl začít fakticky působit? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremr, bývalý soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a někdejší místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Rozhovor natáčíme v půl druhé odpoledne. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se v polovině května zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Jak významný je to krok?
14: Já si myslím, že to je velmi významný krok, protože ona, ta mezinárodní spravedlnost v současné době je poměrně v defenzivě a můžeme vidět dennodenně, že někteří významní státníci ignorují to, že tady nějaká mezinárodní spravedlnost je a vlastně se dopouští v přímém přenosu, aspoň podle mého názoru, jednání, které opravdu nese silné podezření spáchání válečných zločinů nebo zločinů proti lidskosti. A to, že vlastně, a tady to je především otázka Evropy a Evropské unie, když tenhle tribunál teda vznikl díky Radě Evropy, že tady není nějaká rezignace, že by tady bylo nějaké směření s tím, že ten stav je takový, jaký, ale že se snad dělají další kroky k tomu, aby právě ta vymahatelnost toho mezinárodního trestního práva byla lepší a efektivnější.
13: No, podle médií by měl pohnat k odpovědnosti přinejmenším 20 lidí. A není to málo?
14: Ono je to otázka. Ono, tady musím zdůraznit, že tento nový tribunál by se měl soustředit na jeden jediný zločin, a to je zločin agrese. A vznikl hlavně proto, že původně, a ta myšlenka tady pořád je, by měl i ten zločin agrese stíhat Mezinárodní trestní soud. Mm-hmm. Ale zjistilo se, že je to víceméně iluze, a to proto, že ten mechanismus toho Mezinárodního trestního soudu je nastaven tak, že pro stíhání pro ten zločin agrese musí jít o pachatele, který je současně občanem jednoho z těch členských států Mezinárodního trestního soudu, a tam nejsou všechny státy zastoupeny. Tam je zastoupeno 124 asi aktuálně států a nejsou mezi nima velmoci, jako je právě Rusko nebo Spojené státy. To je jedna komplikace. I tak by se tam takový pachatel mohl dostat, ovšem musel by ho tam ten případ nasměrovat Rada bezpečnosti. A asi většina i posluchačů ví, že stačí veto jednoho stáleho člena bezpečnosti a ten případ se tam nedostane. Ale jestliže Rusko je stálý člen Rady bezpečnosti, tak je prostě na bílení, že nikdy tam tenhle případ nepošle. A proto právě vzniká tento tribunál.
13: No, jenom připomenu, že Mezinárodní trestní soud má pravomoc vyšetřovat na Ukrajině válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu, ale teď jste vysvětlil, proč samo o sobě to nestačí. Čili jak se ty dvě instance mají lišit, v čem se budou vzájemně doplňovat?
14: Přesně tak. A ta funkce tohoto tribunálu by měla být taková, že bude doplňovat Mezinárodní trestní soud. Ono už jenom pro úplnost, on už ten Mezinárodní trestní soud stíhá Putina, ale stíhá ho, řekl bych, pro relativně méně závažný delikt deportace dětí, ukrajinských dětí do Ruska. Protože to byla taková možnost, která se ještě jevila v rámci těch možností průchodná. Ale protože ta agrese se nejevila jako reálná, vzniká tenhle tribunál a tady už ta šance je větší, protože tam to není podmíněno tím, že ten pachatel musí být členem státu, které přistoupí tady k tomu speciálnímu tribunálu. A současně u té agrese musí to být teda někdo, kdo může být pachatelem tady toho speciálního doliku v tom, že je to nějaká ústřední politická nebo státnická postava, která má možnost za ten stát iniciovat nějakou agresi, iniciovat bombardování a současně musí být teda v tom vedoucím postavení. Tam je ovšem ještě pořád jeden háček, že tenhle tribunál zase má jednu specialitu, že umožňuje stíhání v nepřítomnosti, což Mezinárodní trestní soud neumožňuje. Takže by to umožňovalo stíhat i pachatele, kteří se budou odmítat a nebudou reagovat na to předvolání. Ale pořád je tam ještě jedna norma, která tu naději na to potrestání brzdí a to je norma, ono to zní trošku divně, mezinárodní zvykové nebo obyčejové právo. Já když jsem se s tím poprvé setkal, tak jsem byl překvapen, že něco takového existuje. Ale je to vlastně praxe států a podle této praxe států platí, že takzvané sitting heads of the state, což jsou prostě osoby, které jsou v těch vrcholných úřadech, požívají, ale tu zdůrazňuji, po dobu výkonu té funkce požívají imunitu. Takže i Putin, dokud bude tedy prezidentem, a pak je i v jeho zájmu, aby byl tím prezidentem co nejdéle, tak nemůže být ani tímto tribunálem stíhán. Ovšem, co je možné, připravovat to vyšetřování, shromažďovat důkazy a prvním dnem, kdy Putin v té funkci skončí, tak je možné na něj podat obžalobu.
13: Takže nehrozí, že by se mohly ty dvě instituce nějakým způsobem dublovat?
14: Ne, tam dokonce se už teďka hovoří o tom, že tam dojde k nějakým kontaktům, bude se spolupracovat a platí sice obecně, což mě trošku zarazilo, že by měl dostávat přednost ten Mezinárodní trestní soud, ale když teda se bavíme o konkrétním případu prezidenta Putina, tak domnívám se, kdyby tam vlastně proti sobě stála dvě možná řízení, jedno pro tu deportaci těch dětí a jedno pro takhle závažný delikt té agrese, tak si myslím, že by asi mohlo i na základě nějakého jednání dojít k tomu, že by Mezinárodní trestní soud řekl ano, vy tady máte šanci odsoudit tohoto pachatele pro závažnější delikt, máte přednost. Ale to by byla asi, myslím si, otázka až dalšího jednání.
13: No, když se vrátím k tomu, co jste řekl, že Mezinárodní trestní soud vydal zatykač v roce 23 kvůli zavlečení ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska na Putina. Jak tomu tedy rozumět, to přece není vymahatelné ve chvíli, kdy požívá tu imunitu, o které jste mluvil? Jako no, hlava státu.
14: Takhle upřímně řečeno, to je další takový právnický oříšek. Ono totiž přímo v tom římském statutu, který upravuje chod toho tribunálu, chod toho Mezinárodního trestního soudu je, že imunity se na ty, kteří budou stíháni tímto soudem, nevztahují. Nicméně právníci se shodují v tom, že ten statut Mezinárodního trestního soudu nemůže tuhletu zvykovou záležitost, to znamená, že teda všechny státy světa respektují sitting heads of the state, mají imunitu, takže to prostě nemůže zvrátit. Proto skutečně zatím to stíhání u Mezinárodního trestního soudu Břek má spíše takovou symbolickou podobu.
13: No a je pravděpodobné, že by vůbec někdy mohl Putin se dostat před ten Mezinárodní soud?
14: Tak ono to možné je. Víte, já bych třeba to použil bych ukázal například filipínského prezidenta Duarteho, který byl taky, je stíhán Mezinárodním trestním soudem, byl na něj vydán zatykač, no ale v době, kdy on byl prezidentem, tak i ty Filipíny samotné neměly teda zájem ho vydávat. No ale v momentě, kdy prohrál volby, tak ten nový prezident s tím problém neměl, no a dneska už pan bývalý prezident Duarte sedí ve vazbě v Hágu a to stíhání pokračuje. Čili je to zase otázka vyjištění z křišťálové koule, ale kdyby se v Ruské federaci změnil režim a to tak výrazně, že by byl ten stát ochoten Putina vydat, tak by se to mohlo stát. Ono totiž takhle, ono tady už byla taková situace, která ukázala tu slabost, já to říkám velice nerad, jako bývalý soudce trestního soudu, a tu slabost toho tribunálu, že došlo k tomu, že přinejmenším ty členské státy toho tribunálu, kterých, jak jsem říkal, 124, mají povinnost v případě, že by tam Alexandr Putin, Vladimír Putin přicestoval, mají povinnost ho zatknout a předat ho do Hágu. To už se stalo, kdy on přicestoval do Mongolska. Mongolsko je relativně mladý, ale je to teda členský stát. No a teď se čekalo, jestli teda mongolská vláda ho opravdu zatkne, neučinila tak. No a tam zase existuje takový mechanismus, když některý ten členský stát nerespektuje ten zatýkač, měl by, ale nezatkne, tak se vlastně předvolává k takovému jakoby pohovoru do Hágu, kde má teda vysvětlit, proč nerealizoval ten zatýkač. No a tady to Mongolsko vlastně se v uvozovkách hájilo nebo omlouvalo tím, že oni jsou absolutně závislí na Rusku, třeba pokud o energetiku, tak kdyby oni teda vypli přísun arktického proudu, tak to Mongolsko by bylo asi v kolapsu. Takže nakonec, i když z toho nikdo neměl radost, ale se prostě nakonec dostalo k závěru, že opravdu to Mongolsko asi jednalo v rámci kontextu teda pochopitelně.
13: Hostem 20 minut Radiožurnálu je soudce specializovaný na trestní a mezinárodní právo Robert Fremr. Tvoříme dějiny, stejně jako Norimberský tribunál před 80 lety, i tento zvláštní tribunál v Hágu obnoví spravedlnost z trosek války. Napsal ukrajinský minister zahraničí Andrej Sibiha. Je to případné srovnání, myslím si, s Norimberským tribunálem?
14: No bohužel, takhle, já jsem obdivovatel Norimberského tribunálu, protože co dokázali soudci toho tribunálu, že vlastně za víceméně rok dokázali velice objektivně, spravedlivě rozhodnout o více než 20 teda velice seriózních a složitých teda obvinění, že tam byla zachována opravdu právo obhajoby, nikdo nepodezírá, že by to byl, jak se někdy říká, soud vítězů, že by tam prostě vládla nějaká nespravedlnost. A i ta doba, za kterou se to a velice plnohodnotě podařilo to řízení provést, je z mého pohledu obdivuhodná. Ale co ještě, myslím, že je důležitější, je to, že ten tribunál a hlavně ten statut, který mu byl dán do vínku, stanovil základní principy mezinárodní spravedlnosti, které jsou dodnes vlastně obsahem všech statutů tribunálu, které to byly jugoslávský, rwandský a spousta dalších teda tribunálů, protože to byl, myslím, velice dobrý koncept, který ovšem, jak vidíme, když ztratí politickou podporu, tak náhle se stává bezmocným. Když se podíváme, ono tady bohužel mezinárodní spravedlnost vždycky má velkou souvislost s těmi dějinami a s politickou situací celosvětově. Ta situace, jaká nastala po druhé světové válce, kdy tady skutečně byly mocnosti, které měly zájem, a což je obdivuhodné, na spravedlivém jaksi potrestání těch zločinců, protože traduje se, že když byly rozhovory té velké trojky, tak Stalin navrhoval postřílet všech 5000 nejvyšších teda nacistů bez jakéhokoliv soudu. Churchill údajně byl pro takový kompromis, kdy navrhoval takové stané právo, kdyby byly velice rychlé procesy, ale procesy v řádu dnů, a byla to americká strana, která nakonec prosadila tu velice demokratickou formu toho soudního projednávání.
13: Teď ale jiný mezinárodní kontext, ale v čem by to tedy mohlo být jiné? Hrozí to, že by to byl nebo bude tribunál vítězů, jak jste řekl v úvodu. V čem se bude lišit od, podle vás, toho Norimberského?
14: No, já si myslím, že ne, protože jak už jsem říkal, tenkrát ten tribunál má velkou podporu, tady naopak hrozí, že některé ty mocnosti, a to ne, nemyslím Ruskou, to je to přirozené, ale že i některé jiné mocnosti budou jaksi legitimitu toho tribunálu zpochybňovat. Jenom poukazuje na to, že on už se to děje Mezinárodnímu trestnímu soudu, který v souvislosti s otevřením případu Izrael, Gaza, tak čelí atakům typu, že vůbec ten soud jako takový nemá existovat. A nevím, do jaké míry je to naší veřejnosti známe, ale prezident Trump už v době, kdy já jsem tam působil, tak poté, co naše přípravná komora rozhodla, že se bude jenom, ale říkám, vyšetřovat situace v Afghánistánu, kde teda hrozilo i případný postih amerických třeba vojáků, tak uvalil sankci na tehdejší prokurátorku Fatou Bensouda a jeho prvního náměstka. uvalil na ně sankce, rovné sankcím, které jsou uvalují na drogové dílery. A aktuálně je 8 soudců z 18 taky na základě dalšího executive orderu prezidenta Trumpa zase jsou na ně uvaleny sankce. Takže mají třeba obstavené účty, nemůžou cestovat a podobně. Takže tady vidíte, že i ta mezinárodní spravedlnost vlastně sama je terčem velice jako nevybíravých útoků.
13: Když se vrátíme k tomu nově zřizovanému mezinárodnímu tribunálu pro agresi Ruska na Ukrajině, proč se podle vás nepřipojili země jako Bulharsko, Maďarsko, Malta a Slovensko? Naopak se zapojila Austrálie a také Costa Rica.
14: Je to politická záležitost. Já jsem teda hlavně rád, že se připojila Česká republika, protože upřímně řečeno, když ten zahraniční trestní soud, kdy já jsem tam zrovna v té době teda byl vystaven těmhle útokům, tak řada zemí velice odvážně vystoupila a kritizovala postup prezidenta Trumpa. Naše tehdejší vláda na to teda nebyla, takže mi nebylo to zrovna příjemné, ale tady jsem velice rád, že se tomu teda Česká republika připojila. Je tam 34 zemí v této chvíli, co je asi dobře zase, že aspoň v rámci Evropy je tam Spojené království, je tam Německo, je tam Francie, je tam Itálie, Španělsko, pardon. Takže všechny tyhle velké státy a připojilo se, což je taky velice zajímavé, Costa Rica a Austrálie. A ona ta dohoda je odevřená, čili ona nebrání žádnému jednom státu, aby se mohli připojit. Čím víc států, tím víc je legitimit.
13: No, Česká republika se pro zřízení tribunálu vyslovila už na zasedání Rady Evropy v Reykjavíku v květnu 2023. Jak rozumíte slovům současného ministra zahraničí Macinky, že jde o předběžnou pozici? Zeptám se jinak, je myslitelné, že by česká vláda ještě to svoje stanovisko přehodnotila? Je možné vzít ten závazek zpět?
14: Já to radši nebudu komentovat, protože problém je, že justice a spravedlnost by měla být nezávislá a v momentě, kdy její činnost jakýmkoliv způsobem ovlivní politici, tak je to prostě špatně. No a tohle prostě raději nebudu komentovat.
13: Generální tajemník Rady Evropy členské země vyzval k co nejrychlejšímu dokončení vnitrostátních procedur nezbytných pro připojení k zvláštnímu tribunálu. Jaké kroky musí teď následovat?
14: Tak ono, každý stát to má vnitrostátní úpravu trošku jinak, ale myslím, že u většiny z nich to bude ratifikace té smlouvy. A pak je tam ještě jedna důležitá součást, ochota podílet se taky finančně na chodu toho tribunálu. Už jenom říkám, což je zase podle mě velmi důležité gesto. Evropská unie už teda vlastně dala do rozpočtu toho vznikajícího soudu 10 milionů eur. No a ono třeba u toho mezinárodního trestního soudu ty příspěvky každoročně byly víceméně vyměřovány podle toho, jaká byla ekonomická síla toho konkrétního státu. Čili tady, on už je teda ustaven právě řídící výbor, který má ty další kroky realizovat, tak ten by taky měl právě asi vytýčit nějakou ekonomickou perspektivu a říct asi, jaké by měly být ty příspěvky konkrétních zemí, těch, které už teda přistoupily. Pochopitelně, kdyby někdo chtěl dát víc, nikdo mu bránit nebude.
13: Kdyby mohl zvláštní tribunál v Hágu začít fungovat, četl jsem, že je málo pravděpodobné, že by to mohlo být dřív než v roce 2028.
14: No, ono vždycky trvá, je to pravda a navíc nevíme, co se politicky v mezidobí může stát, ale já si myslím, že kdyby to bylo v tom roce 2028, takže by to bylo více mě obdivuhodné.
13: A kdo by ho mohl tvořit? Měl byste osobně ambici navázat na víc než 15 letou zkušenost z Hágu a Ruši?
14: Nebudu lhát, mě to napadlo, jo? Protože já musím říct, že jsem se víceméně shodou šťastných okolností stal tím soudcem, ale nemůžu říct šťastných okolností, taky i díky české diplomaci, to tady, které zase musím poděkovat. Ale byla to unikátní zkušenost a byla to unikátní inspirace, když vidíte, jak lidi z celého světa, vlastně pokud je o spravedlnost, tak uvažují stejně a jak mají upřímnou snahu potrestat zlo a chránit dobro. Takže byla by to určitě unikátní možnost účastnit se práce tady toho tribunálu, ale myslím si, ono, kdyby Česká republika měla zájem, ono tam ty soudci budou, jako je to jinde, budou voleni. Ona je to teda dost jako někdy i pro soudce nepříjemná záležitost, když já jsem vlastně byl nucen v obou těch případech dělat volební kampaň, což pro soudce je něco strašného, kdy jsem teda měl setkání s voliteli a teď jsem jim tam zdůrazňoval na teda poput naší diplomace, že já jsem ten správný člověk. Ale u všech těch institucí existuje vždycky výběrové řízení, takže patrně by naše vláda udělala výběrové řízení a tam si myslím, že by měl dostat přednost mladší kandidáti.
13: No ale vy byste se úplně té kandidatuře nebránil.
14: Asi bych to uvažoval.
13: Místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremer je hostem 20 minut Radiožurnálu. V roce 2015 byl po silném tlaku mezinárodního společenství na kosovské představitele schválen zvláštní tribunál pro Kosovo, který teď odložil o nejméně 2 měsíce vynesení rozsudku nad bývalým prezidentem Hašimem Tačim a dalšími 3 někdejšími veliteli kosovské osvobozenecké armády. Proč hledání spravedlnosti trvá tak dlouho?
14: No, já jsem si vždycky tu otázku kladl, protože já se přiznám, že já jsem uspěl v těch volbách do toho trestního soudu s tím, že poučen těmi chybami, které jsme dělali u toho Hradčanského tribunálu a že se tam ta řízení taky teda táhla, takže bych ty chyby nechtěl opakovat a přišel jsem s některými nápady, jak by se to řízení před Mezinárodním trestním soudem dalo zrychlit. Upřímně řečeno, určitě to zabralo v té volební kampani, ale pak sebekriticky říkám, že ano, oproti těm mým předchůdcům se ty mé případy, které jsem já předsedal, kde jsem teda byl členem Senátu, byly rychlejší, ale furt to bylo v řádu roku. A tam byl problém v tom, že mně připadalo, že tam není příliš mnoho subjektů, které by měly zájem na to, aby to šlo rychle. Protože obhájci, kteří tam někoho hájili, byli pochopitelně velmi dobře placeni. Bylo rozdíl, jestli byli placeni 1,5 roku nebo 2 roky. To samé platilo ze členy týmu prokurátora. Ty soudci teda ty měli časově vymezený mandát, takže ty na tom žádný zájem neměli, ale prostě nebyl tam nějaký zájem, aby to prostě spěchalo. A navíc ta první generace soudců na hraně trestního soudu byla velice liberální a tam se určují třeba i časové limity, jak dlouho máte na vypracování nějakého dokumentu, jak dlouho máte na výslechy svědků. A ty první limity, které ta první generace soudců byly velice liberální, čili my pak jsme byli přísnější, zkracovali jsme, ale pořád to ještě nebyl ideál. Ale tady jedna zajímavá věc, v tomhle statutu toho tribunálu, o kterém teďka mluvíme, pro Ukrajinu, tam se dokonce stanovily časové limity, takže by v zásadě mělo to rozhodnutí nebo být vydáno do 10 měsíců od podání obžaloby a ve výjimečně složitých případech na základě tady nějaké další žádosti do 15 měsíců. To jsou prostě úplně pro mě neuvěřitelné termíny, protože běžně u mezinárodního trestního soudu trvá řízení 2-3 roky.
13: V Rusku připravují zákon, který poskytne Putinovi možnost nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů zatčených, uvězněných nebo trestně stíhaných v zahraničí na základě rozhodnutí cizích soudů bez účasti Ruska. Co to podle vás znamená?
14: No tak je to pochopitelně snaha zastrašit kohokoliv, kdo nějakým způsobem bude působit k tomu, aby teda se Vladimír Putin dostal před soud. Mimochodem, to není jako jediná jeho iniciativa. On, pokud vím, tak zahájil trestní stíhání těch osob, které se podílely na vydání toho zatýkače. To znamená, že já nevím, jestli to někdo bere vážně, ale jako pořád je to teda zatýkač legitimně vydaný zemí, která teda by měla respektovat právo a jsou tam ti soudci, kteří se podepsali pro ten zatýkač na Putina. Ono jako tak si počíná Trump, ono to zase není tak velký jako rozdíl, když si dovoluje teda uvalit kladbu na 8 soudců demokraticky zvoleného orgánu. No.
13: Mezinárodní trestní tribunály byly od Norimberského přes Tokijský, potom pro bývalou Jugoslávii, pro Rwandu a tak dál. Mohou mít preventivní účinek, odstrašující nebo řekněme výchovný?
14: Upřímně řečeno, měli by mít. Já myslím, abych to řekl spíš opačně. Kdyby se tahleta zvěrstva, která se stala genocida, válečné a zločiny, nechali úplně být, tak by to bylo ještě horší. A ono to bohužel tak dneska trochu vypadá, že to, co se třeba děje v tom konfliktu Izrael a co se děje v Gaze, že zatím teda se sice ano, byly vydány zatykače na Benjamina Netanyahu a ministra obrany Galanta, ale zase jejich odsouzení, nebo jejich vůbec ne odsouzení, já neříkám, že mají být vůbec odsouzení, to by bylo špatně, to je prezumce neviny, ale to jejich stíhání zatím je někde, nebo to vyšetřování, to probíhá. Ale to, že budou někdy postaveni opravdu před ten soud, to je skutečně zatím teda v mlze. Ale já si myslím, že aspoň určitý preventivní dopad to mělo, protože musím říct, že zejména jugoslávský tribunál zase po těch 50 letech po norimberském procesu, no spíš po 45 a něco, že měl můj jako respekt. Tam byla spousta jako kvalitních rozhodnutí, spousta nové judikatury, která obohatila mezinárodní trestní právo. My jsme se pak v tom rwandském tribunále, který byl tak trošku, bych řekl, asi mladší bratr tady toho tribunálu, snažili jít v jejich šlépích, ale myslím asi říct, že takové kvality, jako měly rozhodnutí toho jugoslávského, jsme nedosáhli. Ale myslím si, že určitě jakýsi preventivní dopad to snad mělo, i když musím říct, že jsem pak trošku zklamaný, když jsem zjistil věc, že vlastně způsob, pro mě šokující způsob spáchání trestní činu, a to byl případ ve Rwandě, kde se ti Tutsiové, když prchali před těmi pachateli genocidy, tak se skrývali v kostelech, v domnění, že tam je místo, kde je prostě ušetří, kde nechají jiné. Ty útečníci často neměli problém zapálit ten kostel i s těmi uprchlíky, kteří se skrývali vevnitř. A bohužel stejný způsob a stejný přístup jsem pak viděl v případu Keni, kterou jsme taky projednávali u Mezinárodního trestního soudu, kde vlastně ty pachatele postupovali úplně stejným módem operandy. Takže ten preventivní efekt tam zase úplně asi 100%, alespoň v té Keni nebyl.
13: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s místopředsedou Vrchního soudu v Praze, bývalým soudcem Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a místopředsedou Mezinárodního trestního soudu Robertem Fremrem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
14: Děkuji za pozvání.
13: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
8: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
8: Bruselské chlebíčky.
6: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
8: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
6: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
8: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
6: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
8: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
0: Dobré odpoledne, je 17.30. Zprávy Radiožurnálu a Ondřej Látal.
7: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda. Definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku. Ten na své pozici skončí v létě. Středoškolákům začaly ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Maďarský prezident Tamás Šujok nevidí žádný ústavní důvod k rezignaci, řekl to v rozhovoru pro maďarský server Index. Reagoval tak na výroky nového premiéra Pétera Maďara. Podle něj by měl Šujok a další činitelé napojení na bývalou vládu ex-premiéra Viktora Orbána do konce května odstoupit. Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo třeba rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Celkové škody teď unie sčítá.
8: Sport.
7: Hokejisti Kanady nastoupili na mistrovství světa proti outsiderům z Dánska. Tým ze zámoří se snaží prodloužit svou 100% bilanci na turnaji. Další podrobnosti přidá přímo ze švýcarského Friburgu reportér František Kuna.
12: Hraje se 32. minuta zápasu a zatím je to 0-0. Kanaďané byli od úvodu lepší, ale Dánové ve druhé třetině měli i několik příležitostí. Zatím ale bez branek. Ty padají ve druhé skupině v Curychu, kde Finsko jasně vede nad Spojenými státy 5-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
7: Ve 20 hodin a 20 minut odehrají svůj třetí duel na šampionátu. Čeští hokejisté čekají Švédové a ve skupině A v Curychu nastoupí domácí Švýcaři proti Němcům.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D10 zásah vrtulníku u čtyř kamenů a nehoda za Brandýsem. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu pozorně za Tuřicemi na 20. kilometru se dojíždí do stojící kolony. Před exitem Hlavenec na kilometru 17,5 je dočasně zastavený provoz. Záchranáři tam zasahují po kolapsu na přilehlé čerpací stanici.
15: U čtyř kamenů je to zavřený, je tam vrtulník na dálnici.
11: Na D10 opatrně i opačně ve směru z Prahy na Mladou Boleslavku za sjezdem na Horní Počernice vzniká kolona z 8. kilometru po pojíždí kolem 15 minut za exit Brandýs k nehodě na 10. kilometru.
16: V pravým jízdním pruhu je vysekané osobní vozidlo, je tam záchranná služba, pruh je nejenom levej.
11: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se od Popůvek z kilometru 185 rozjíždí zbytek kolony, postupně už jen kamiony v pravém pruhu s omezení před sjezdem na D2 už ze 196. kilometru odtáhli porouchaný kamion. Následně dál na Vyškov ale zůstává kolona od exitu 201 Slatina, sune se ještě asi 20 minut za rohlenku na kilometr 208, tam uklízejí po nehodě, převrátilo se tam osobní auto. A ještě silnice 6 mezi Chebem a Pomezím zůstává po tragické nehodě u Skalky uzavřená, objížďka po silnici 606 přes Cheb. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy se přidají přehánky, ojediněle i bouřky, na východě pak k večeru i skoro jasno a teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, dál je s vámi Vojtěch Bydrman.
0: Naše investigativní redakce v novém reportážním seriálu mapuje velkou úplatkářskou kauzu v českém fotbale. Dnešní první díl téhle série byl o tom, jak vysoké úplatky hráči brali za zmanipulování zápasu. A kde tenhle seriál najdete? Na adrese radiožurnál.cz/seriály.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Už 17. července vystoupí legendární umělec Moby na festivalu Colors of Ostrava. Teď jste ho slyšeli taky na Radiožurnálu. A naše další kroky povedou do Brna, kde dnes začala cesta vesmírné rakety SpaceBus. Mobilní raketa umožní především dětem vydat se ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Tahle roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří hned do několika krajů po celém Česku.
1: 18-metrová raketa má dva vchody. Tak, usedli jsme do modré sedačky, sedíme tady v řadě.
2: Když se podíváte na Zemi z vesmíru, vnímáte ji úplně jinak a právě to vám tahle virtuální cesta umožní zažít. Na chvíli se vydáte na oběžnou dráhu, jako už brzy astronaut Aleš Svoboda.
1: Vítá nás v raketě SpaceBus ředitelka programu Janine Heisen. Člen posádky mi pomohl nasadit si brýle pro virtuální realitu. Právě teď vidím modrou tečku na konci tunelu a najednou se ocitáme v virtuální vesmírné lodi. Virtuální kabina se odlepuje od Země a hlas budoucího českého astronauta Aleše Svobody nás provází celou cestu až na oběžnou dráhu.
3: Z oběžné dráhy je možné dobře rozpoznat i Českou republiku. Můžeme ji najít v samotném srdci Evropy. Její tvar je poměrně snadno rozpoznatelný, hlavně díky přirozeným hranicím, které tvoří hory.
1: Celý výlet trvá asi 15 minut. Takhle svou zkušenost popsala Nela s Klárou z první školní skupiny, která virtuální let vyzkoušela.
4: Obletěli jsme celou země kouli asi dokola, byla tam úžasná polární záře. Viděli jsme i Českou republiku, hrozně zajímavé.
1: A co jste tam viděli?
4: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír. Mohli jsme se vlastně podívat i pod sebe, tam vlastně byl prostor kolem nás všude a fakt to bylo jako zajímavý.
1: Uvnitř jsou brýle pro virtuální realitu i speciální pohybová sedadla, takže lidé při virtuálním letu nejen vidí vesmír kolem sebe, ale pohyb rakety taky fyzicky cítí, doplňuje Aleš Svoboda.
5: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybu uvnitř mezinárodní vesmírné stanice nebo i při nácviku k výstupu do volného kosmického prostoru.
1: Raketa SpaceBus zůstává v Brně do úterka. Potom se vydá do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách Česká cesta do vesmíru.cz. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D10 u Hlavence a u Brandýsa. Komplikuje se situace na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu. Před exitem 17 Hlavenec u motorestu u 4 kamenů je provoz zastavený. Po kolapsu řidiče tam přistál vrtulník záchranné služby a ve vznikající koloně předtím se navíc na 19. kilometru v levém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Kolona už od exitu 21 Tuřice, tam je lepší sjet na souběžnou 610. A D10 za Prahou směr Mladá Boleslav, kolona z 6. kilometru už přes 20 minut k jiné nehodě za sjezdem na Brandýs na 10. kilometru. Další zelená vlna ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pokud jde o sport, sledujeme na Radiožurnálu takhle v pondělí v podvečer především další zápasy na hokejovém šampionátu. Jeden z těch dvou odpoledních je nečekaně jasný a druhý naopak nečekaně vyrovnaný. Pokračuje přímo ze Švýcarska reportér František Kuna.
1: Nečekaně vyrovnané je utkání Kanada-Dánsko 0-0 v závěru druhé třetiny minutu a půl před druhou sirénou, kdy Kanaďané hrají druhou přesilovku v zápase. Je to znovu obránce Setkov, který po úvodním podražení tentokrát držel protihráče a Kanaďané mají dál k dispozici početní výhodu a hodně dlouho na ní zůstává Sidney Crosby, který měl šanci na dorážku, když se kotouč odrazil od zadního mantinelu, stál u pravé tyče, teď už čerstvé síly pro Kanadu, která je na tom lépe střelecky, dokázala i dopravit jednou kotouč do branky. Celebrini vypálil z mezi kruží po přihrávce z levého rohu od Crosbyho, jenže předtím Kanaďané prošli do útočného pásma v rozporu s pravidly a toho využili dánští videotrenéři, požádali o přezkoumání ústy, tedy trenérů samozřejmě, těch na střídačce. A to vyšlo, protože pár centimetrů u pravého mantinelu opravdu se Kanaďané provinili offsidem. 0-0 tedy stále. Hodně gólů padá v Curychu, kde Finsko vede nad Spojenými státy 5-1. Finové jsou velmi produktivní, tam už je přestávka mezi druhou a třetí třetinou. Finové si nechali vyrovnat, ale pak dali 4 góly v řadě, vyhnali amerického golmana Walla z branky. Místo něj nastoupil Kůli, který už neinkasoval, ale v jednu chvíli stačilo Finům na 5 střelených gólů, pouze 15 střeleckých pokusů. Každá třetí střela skončila gólem. I pro toto střídání golmanů. Takže 5-1 vedou Finové nad Spojenými státy, tam je, zdá se, rozhodnuto, bytě dokonce ještě 20 minut. Tady poslední minuta ve Friburgu v zápase mezi Kanadou a Dánskem. Dánové právě ubránili další oslabení a teď čelí protiútoku. Holloway pálí a Nikolaj Henriksen si připisuje už 26. zákrok. Dílčí skóre v poslední minutě druhé třetiny. Kanada-Dánsko 0-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: Františku, díky a teď ještě k vodnímu slalomu. Česká reprezentace zná po nominačních závodech kompletní složení pro letošek. Světové poháry bude znovu objíždět po třech ženách a třech mužích na kánoji, kajaku i v kajak krosu. Vstoupí taky do kvalifikace na olympijské hry v roce 2028.
2: Který český závodník vyjede kvalifikační místo pro Českou republiku, ten se zúčastní olympijských her. To je takový hlavní princip.
3: Vysvětluje šéftrenér reprezentace vodních slalomářů Jiří Prskavec starší. Boje o účast pod 5 kruhy začnou na konci července právě na olympijském kanálu v americkém Oklahoma City, kde se bude konat mistrovství světa. Kvalifikace bude pokračovat zbylými 2 světovými poháry v sezóně a dalšími 6 závody v příštím roce, kde tak můžou dostat šanci i závodníci, kteří letos v reprezentaci nejsou.
2: Když stihle těch 3 závodů, někdo bude v tom průběžném žebříčku do 3. místa, bude automaticky přednominován do reprezentace roku 2027.
3: Doplňuje Jiří Prskavec starší. Olympijské hry jsou pro vodní slalomáře nejvyšším myslitelným vrcholem a po návratu po mateřské pauze o zopakování účasti může snít Tereza Michalová, dosud sbírající úspěchy pod dívčím příjmením Fischerová.
4: To je cíl, kvůli kterému já jsem se vrátila a zpátky jsem jakoby po mateřství do toho nastoupila a to je ten cíl, kam jako mířím. Otázka, jak to celý jako bude vypadat, to je velký otazník.
3: Spolu s Michalovou budou světové podniky objíždět stálice reprezentace. Mimo jiné Jiří Prskavec, Vít Přindiš, Lukáš Rohan nebo Martina Sadková, ale i 2 nové tváře. Kajakářka Bára Galušková a kanuista Lukáš Kratochvíl. Medailisti z mládežnických mezinárodních mistrovství tak zabojují o olympiádu o něco dřív, než si vysnili.
5: Asi jsem neměl takhle úplně v hlavě. Určitě se budu o to snažit, ale vím, že tam je hodně dobrých lidí a smířů a ta šance je tam hodně malá, ale je dobré, že ty závody jsou až na konci roku, takže se můžu nějak oťukat na těch svěťácích předtím a na těch závodech do toho dám všechno.
3: Slibuje kanoista Lukáš Kratochvíl před svou první sezónou ve světovém poháru ve vodním slalomu. To začne 29. května ve slovinském Tacenu. Z pražské Troji, Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Dnešní kulatý stůl Radiožurnálu bude patřit do zvuků fotbalového derby Slávy a Sparta, respektive opatřením, která mají posílit bezpečnost na českých fotbalových stadionech. Myslím, že důležité téma třeba i před sobotním soubojem mezi Duklou a Baníkem, což bude přímý zápas o sestup do druhé ligy a už teď je vlastně vyprodaný. Moderátorem kulatého stolu je pro dnešek Tomáš Pancíř, na co se tedy můžeme těšit. Vítej.
1: Dobrý den, budu se ptát na to, jak chtějí politici na závěr pražského derby reagovat, kdo při tom zápase selhal, jestli je možné z českých stadionů vymítit pyrotechniku a vulgární pokřiky a jestli budou mít fotbalové kluby možnost používat systémy s automatickým rozpoznáváním obličejů fanoušků. O tom všem budou debatovat jako obvykle čtyři politici. Našimi hosty budou v abecedním pořadí Martin Červíček, senátor z Občanské demokratické strany, bývalý policejní prezident, Patrik Nacher, první místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO, Boris Šťastný, ministr pro sport, prevenci a zdraví z motoristů sobě a také senátor TOP 09 a předseda senátního podvýboru pro sport Tomáš Třetina.
0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře začne zhruba, no vlastně úplně přesně za čtvrt hodiny v 18.10. Moc se na to těšíme a doufám, že i ti, kteří fotbalu třeba tolik neholdují. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál 18 hodin. Poslechněte si naše hlavní zprávy.
3: Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun. Soud zprostil exposlance Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Čeští hokejisté se proti Švédům můžou přiblížit postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. Kolona po nehodě u Brandýsa vzniká na D10 za Prahou ve směru do Boleslavy. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, teploty až 22 stupňů. Je pondělí 18. května. Dobré odpoledne, u hlavních zpráv vám přeje Ondřej Látal.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který odpoledne schválila vláda. Změna se má dotknout rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
5: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
6: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
5: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
7: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
5: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: 87% lidí by uvítalo, kdyby z českých fotbalových stadionů úplně vymizela pyrotechnika. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury Median pro Radiožurnál.
8: Nejčastěji se s tímto názorem stotožní lidé, kteří fotbal pravidelně nesledují. Mezi pravidelnými fanoušky fotbalu je naopak téměř každý pátý respondent proti úplnému odstranění pyrotechniky z českých stadionů.
9: Vysvětluje analytik agentury Median Vojtěch Dufek. Lidé v průzkumu odpovídali po nedohraném derby mezi Sláví a Spartou. To v závěru předčasně ukončili výtržnosti domácích fanoušků, kteří vtrhli na hřiště, napadli některé hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků naházeli pyrotechniku. Podle respondentů mají na incidentu největší podíl radikální fanoušci ze Slávy. Slavistické tribuny Sever, bezpečnostní agentura a pořadatelé. Průzkumu agentury Median pro Radiožurnál se zúčastnilo mezi 14. a 18. květnem 1023 lidí. Tadáš Skalický, Radiožurnál.
3: Bezpečnosti na fotbalových stadionech se bude na Radiožurnálu věnovat i kulatý stůl, který začne hned po hlavních zprávách. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Hřehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
10: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
11: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
10: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová. Z ODS.
12: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
10: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Radiožurnál.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Bývalého poslance Dominika Feriho zprostil soud obžaloby z dalšího znásilnění. Obžalovaný byl z toho, že si před 11 lety při souhlasném styku sundal prezervativ. Podle soudu to ale jako znásilnění kvalifikovat nejde. Podle soudce Marka Bodláka to nicméně neznamená, že se událost nestala.
13: Jeho jednání bych označil za sebestředné, sobecké, směřující tedy k uspokojení vlastních potřeb.
14: To ale podle soudce Bodláka samo o sobě trestné není. U soudu vypovídal i obžalovaný Feri, který zpochybňoval, že se událost stala, jak ji popisovala žalobkyně.
15: Jestli v závěrečné řeči bylo uvedeno, že se to mělo stát na Žižkově a teď se ukazuje, že poslední styk proběhl úplně někde jinde. Z toho není jediná cesta, než zkrátka prostě takhle neurčitý skutek nemůže nikdy obstát.
14: Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu k odvolání. Dominik Feri si aktuálně odpikává 3letý trest za 2 jiná znásilnění a 1 pokus o něj. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: V Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Příslušný rozkaz podepsal velitel ústředního velitelství izraelské armády. Jednotlivé případy budou řešit vojenské soudy.
16: Evropská unie trest smrti v Izraeli kritizuje. Brusel ho označuje za krok zpátky. Mnohé lidskoprávní organizace, včetně izraelských, zákon odsuzují za jeho diskriminační charakter. Soud totiž nemůže vynést trest smrti nad izraelským občanem či rezidentem. V praxi tak platí pouze pro palestinské pachatele z okupovaného západního břehu Jordánu. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz prohlásil, že teroristy za zabití Židů čeká trest nejvyšší. Židovským teroristům, kteří v posledních letech zabili řadu palestinských vesničanů, ale hrdelní trest nehrozí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
3: V Demokratické republice Kongo začínají kvůli šíření eboly vznikat provizorní léčebná centra. Agentuře AP to řekl konžský minister zdravotnictví Samuel Roger Kamba. Úřady podle něj připravují mobilní ošetřovny v provincii Ituri, odkud se nemoc začala šířit. Je to odlehlá oblast se špatnou dopravní infrastrukturou.
17: Přivezli jsme stany, abychom mohli postavit léčebná centra. Víme, že nemocnice jsou kvůli náporu pacientů už teď pod tlakem. Přípravou léčebných center se snažíme rozšířit naše kapacity.
3: Africká centra pro kontrolu a prevenci nemocí celkově evidují 395 podezřelých případů eboly. Valnou většinu z toho v Demokratické republice Kongo. 2 případy hlásí Uganda. Národní soutěž muzeí Gloria Musealis má své vítěze. Cenu za nejlepší výstavu dostalo Severočeské muzeum v Liberci za expozici o osudech obyvatel města za druhé světové války.
18: Jsem rád, že to tak je, protože je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mně vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
19: Sdílí první dojmy z vítězství historik Ivan Rous.
18: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je, nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku syčanda.
19: V dalších kategoriích si první místo ze soutěže Gloria Musealis odnáší také publikace o dějinách města Odry na Novojičínsku nebo Nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
20: Sport. Čeští hokejisté se můžou přiblížit postupu do play-off mistrovství světa. Ve 2020 nastoupí proti Švédům. Právě nad severským celkem národní tým zvítězil v posledním vzájemném souboji a z toho by Češi podle útočníka Michala Kovařčíka mohli těžit.
21: Jo, tak já si myslím, že mají hodně podobný tým, co měli teďka na Eurohockey Tour posledně a přijelo tam ještě pár men z NHL a asi víme, co čekat a hrát podobně, jak jsme hráli tam. Nebude to nic jiného, než bylo, si myslím, a akorát tam budou zkušenější hráči, co tomu trošku přidají, tak my je máme taky.
20: Zápas Česko-Švédsko uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Souběžně se bude hrát i duel Švýcarsko-Německo. A právě teď hrají hokejisti Kanady proti Dánům a je u toho reportér František Kuna.
22: V první minutě třetí třetiny vede Kanada nad Dánskem 1-0, ve druhé skupině v Curychu Finsko-Spojené státy zatím 5-2. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
20: A fotbalový sudí Ondřej Berka nechyboval v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle, zveřejnila to komise rozhodčích, podle které sudí všechny sporné situace, včetně neuznané branky Pražanů, posoudil správně. Dukla zápas prohrála 0-2 a v sobotu se s Ostravou utká o záchranu v nejvyšší soutěži.
4: Zelená vlna známe lepší cestu.
20: Na dálnici D1 za Brnem směr Praha opatrně dojíždějte do kolony. U odpočívky Popůvky na kilometru 185 sune se to 5 až 10 minut na 182. Před sjezdem na Kývalku se srazilo osobní auto s nákladním. Na D10 za Prahou směr Mladá Boleslav za sjezdem na Horní Počernice počítejte s kolonou z 5. kilometru. Je to až na půl hodiny za exit Brandýs k nehodě na 10. kilometru v pravém pruhu. D10 z Boleslavy do Prahy už je za exitem 21 Tuřice, klidně plynule průjezdná, nehoda na 19. je dořešená, skončil i zásah záchranářského vrtulníku na 17. kilometru. A silnice 6 mezi Chebem a Pomezím je po tragické nehodě u Skalky stále obousměrně uzavřená, jezdí se přes Cheb. Další zelená vlna nejpozději po kulatém stole.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě pak k večeru i skoro jasno a teploty 17 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy. Začíná kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Jak chtějí politici reagovat na výtržnosti, které před týdnem předčasně ukončily fotbalové derby Slavie a Sparty? Kdo při tomto zápase selhal? Je možné z českých stadionů vymítit pyrotechniku a vulgární pokřiky? A budou mít fotbalové kluby možnost využívat systémy s automatickým rozpoznáváním obličejů fanoušků? O tom všem budeme debatovat v následujících 50 minutách.
0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
4: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
1: I dnes máme 4 hosty, tentokrát jsou všichni 4 hosté v našem pražském studiu, to znamená, že jsme u reálného kulatého stolu v našem vinohradském studiu. A těmi hosty jsou Martin Červíček, místopředseda Občanské demokratické strany, předseda senátního podvýboru pro vnitřní bezpečnost a také bývalý policejní prezident. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji.
1: Patrik Nacher, první místopředseda Poslanecké sněmovny z hnutí ANO. Dobrý den.
6: Pěkný den, díky za pozvání.
1: Pokud jste slyšeli to, co jste slyšeli, tak to byl papír, který trhal Patrik Nacher, aby si pan senátor Červíček mohl také dělat poznámky, pokud by potřeboval. Třetím hostem je Boris Šťastný, ministr pro sport, prevenci a zdraví, předseda poslaneckého klubu Motoristé sobě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A abecedně čtvrtý host je Tomáš Třetina, senátor TOP 09, předseda senátního podvýboru pro sport. Dobrý den.
23: Krásný dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Už před vysíláním jsme se shodli, že všichni sledujeme fotbal. Pan senátor Červíček dokonce působí jako rozhodčí fotbalu stále, takže má i tenhle pohled. Každopádně předpokládám, že jste zaregistrovali a že sledujete záležitosti, které navazují na derby Slavie Sparta. Připomenu, že výsledkem je kontumace, uzavřené hlediště na 4 zápasy, 10milionová pokuta, policejní vyšetřování. Stovky lidí vtrhli před koncem zápasu na hřiště, zaútočili pyrotechnikou na fanoušky soupeře, přímo na hřišti napadli brankáře Sparty. S odstupem toho více než týdne, jak velký průšvih pro český fotbal to byl podle vás, pane Červíčku?
2: Je to obrovská škoda pro český fotbal, protože myslím, že jsme byli svědky v posledních letech, jak se fotbal kultivoval, jak zvýšil úroveň bezpečnosti na stadionech, jak se nastavila velmi dobře spolupráce mezi fotbalem, policií a dalšími partnery a vlastně bylo mnoho rizikových utkání i mezinárodní úrovně a ten fotbal, ty bezpečnostní opatření doposud zvládl, takže myslím, že to je obrovská škoda. Renomé, partneři, sponzoři, to všechno samozřejmě se trošku otřáslo v základech, ale já bych řekl jednu důležitou věc. Pro Boha neblbněme. Ten fotbal má nastavený pravidla, zvládali jsme to delší dobu, pojďme si spíš říci, že to, co je nastaveno, to, co je pravidlí mezi Kopanou, fotbalem, ostatními subjekty, tak se musí v první řadě dodržovat, že nemáme přehlížet věci, které pak znamenají, že to předostane nějaký problémy a máme být taky důslednější v postihování maličkostí, které počase přerostou obrovský problémy. A to není věc jenom o vozovkách nějakého trestání a vyvozování odpovědnosti vůči konkrétním lidem, ale to je taky odpovědnost fotbalu, oddílu a mám pocit, že těch nástrojů, které máme k dispozici, je víc než dost.
1: Mění a má měnit něco na tom hodnocení a na reakcích na závěr pražského derby Sparty a Slavie nebo Slavie a Sparty? Má na tom něco měnit to, že teď o víkendu ve skotské lize v posledním kole se odehrávaly vlastně podobné situace v zápase Celticu s Hearts?
6: Takhle, má to měnit z toho úhlu pohledu, aby my jsme se tady zbytečně nesypali popel na hlavu, že se to děje jenom u nás. To nebylo jenom ve Skotsku, teď to děje ve Francii, tam je to celkem ale běžná věc. Teď je otázka, jestli jakoby zároveň si nemáme sypat popel na hlavu, zároveň asi není dobré se srovnávat s těmi státy, kde to je běžné a naopak tam, kde to mají pod kontrolou a mají to kultivované, tak to by podle mě měly být vzory. Jakkoliv já uznávám to, že v momentě, kdy ten klub získá titul, tak je prostě nějaký jakoby zvyk, že ti fanoušci jdou na trávník.
1: Pardon, že do toho skáču, ale jde to i jinak. Před týdnem Barcelona získala v El Clásico titul a na hřišti nebyl žádný z fanoušků.
6: Takhle, no jasně, tak tam v tom Španělsku tohleto funguje jinak. Já teďka mluvím o nás, je to zvykem. Já bych zase s vaničkou nevylával dítě, prostě něco jiného, jestli opravdu jít a po dohodě, jo, je to vždycky po dohodě mezi fanoušky, klubem, policií, že když to bude koordinované, tak aby to nebyl náběh na fanoušky hostující, aby to nebyl náběh na hráče, tak když je to kultivované, tak já jsem viděl na trávníku na Spartě, jak se slavil titul, konec konců jsem tam taky byl na Slávii, to bylo také v momentě, kdy to skutečně má nějaký pravidla. Nicméně vlastně to, co se stalo ten minulý týden, obnažilo to, co já se snažím dva roky jako otevírat to téma, a to je to dát do ruky těm klubům nástroje, když po nich chceme, aby oni zajistili tu bezpečnost, aby nesli generální zodpovědnost správně, je to konec konců na jejich území, tak aby měli možnost to vymáhat. A já za ten týden, vy jste se ptal, co se za ten týden změnilo, tak za ten týden jakoby já vnímám to, že zaprvé se k tomu vyjadřuje kdo na fotbal nechodí a nezná ty reálie, a nejenom u nás. Ani u nás teda, jo, na to, že jakoby v zahraničí nemůže ani jako porovnávat. A to je zajímavé, že všechny ty věci, které jsou ve vzduchu, které by se mohly změnit, ke kterým se dneska možná dostaneme, tak to vlastně kritizují lidé, aniž by na ten fotbal chodili, tak jim to vlastně vadit nemůže. A já se v tomhle tom prvním případě ptám těch klubů, což je v tomhle tom případě jako ty největší kluby, aniž bych tady třeba chtěl vynechat Hradec Králové, kterým blahopřeju do postupu do evropských lig, to je Sparta Slavia. Jestli oni se shodnou na nějakých receptech, aby mohli zajistit tu bezpečnost a mohli zajistit vymahatelnost třeba zákazu vstupu na stadion, tak se pojďme bavit, a pokud někdo vymyslí něco lepšího, já jsem, když jsem to studoval, třeba v Maďarsku zkoušeli krevní řečiště, Ferencváros.
1: Předpokládám skenování krevního řečiště.
6: No jasně, to, ale pak tam museli dát všechny ty fanoušky a po nějakých letech od toho zase ustoupili. Prostě těch variant je tady víc, možná se k tomu,
1: dostaneme.
6: Jenom prostě mně přijde, že čím dál bude ta událost, tady jsem se díval historicky do toho, když jsem interpeloval ministra Rakušana, naopak po tom zásahu policie v Mladé Boleslavi proti spartianským fanouškům, tak vždycky na začátku byli všichni šokováni, a pak jak už to bylo dál a dál od té události, tak to zase skončilo tak jako po Česku, že se vlastně neudělalo vůbec nic. Vznikla jako nějaká údajně pracovní skupina u ministra vnitra, a ten výsledek já nevím.
1: Přesně před týdnem premiér Andrej Babiš v reakci na to, co se v Edenu odehrálo, řekl, že to je strašná ostuda, že to je úplně hrozné. Pan ministr Šťastný vytvořil pracovní skupinu. Pane ministře, po tom týdnu směřuje to k tomu, co teď popisoval Patrik Nacher, že to nějak vyšumí a že si řekneme, že se to vlastně děje i jinde, a nebo tentokrát to k něčemu povede a něco se změní?
2: Tak první věc, já když jsem se sešel krátce po té události ze zastupci českého fotbalu na Fačru, tak na Strahově, tak tam bylo víc novinářů a kamer, než je běžně v poslanecké sněmovně. Víc jsem viděl jenom při jmenování vlády na Pražském hradě. Čili to nejsme my politici, kdo to vytváří. tohle prostředí, jsou to média. Pro média byla ta situace nesmírně atraktivní, hodně byla diskutována, konečně to, že tady sedíme, je toho důvodem a skutečně my na to reagujeme. Reagujeme nejenom na mediální poptávku, to nejsme v tomto ohledu populisti, my reagujeme na poptávku z toho hnutí. Skutečně hned po té události to byl český fotbal, který jednotlivé kluby a samozřejmě ligová asociace i FAČR, kteří opakovali stále dokola jednu věc, že nemají dost nástrojů k tomu tu situaci řešit, zejména co se týče těch kamer. Já s tím úplně nesouhlasím, já říkám, že na jednu stranu je potřeba, a už to tady zaznělo od pana generála Červíčka, prostě tady je potřeba ty stávající právní předpisy dodržovat a vymáhat. Prostě existují tady právní nástroje, kdy ty kluby, kdyby to neporušovaly, tak se to nedělo. Na druhou stranu jsou tady věci, které budou vyžadovat změnu legislativy, a tím se dostávám k vaší otázce. My to nebudeme odkládat, my v horizontu přibližně 1 až 2 týdnů dostaneme z ministerstva vnitra konkrétní legislativní návrhy, pak se nad nimi naše pracovní skupina sejde, dáme k dispozici ostatním politickým reprezentancím i veřejnosti k posouzení a budeme krůček za krůčkem postupovat ve změně legislativy tak, aby to, co vlastně to hnutí chce, tak my jsme jim vyhověli. To není náš nápad. My prostě jenom děláme to, co český fotbal nás vlastně žádá.
1: K těm opatřením se dostaneme za chvíli, ale ještě abychom dokončili to úvodní kolečko, tady zaznělo, že to kritizují hlavně ti, kteří na fotbal nechodí, to říkal Patrik Nacher, pan ministr Šťastný, mluvil o tom, že to je role médií, nebo že zatím je vliv médií, pro které to byla velká událost. Jak vy to vnímáte? Byla to záležitost, která si zaslouží tolik pozornosti, to, co se odehrálo v Edenu před minulou sobotu?
5: Zaslouží si, protože fotbal je odrazem společnosti. Já jsem tady spíše zástupcem amatérského fotbalu a to, co se dělo na Slavii, tak samozřejmě, že se řeší všude po celé republice na všech fotbalových hřištích. My jsme to teď taky samozřejmě probírali s chopama. Je to velký problém. Ten faul, který se tam stal, ne na hřišti, ale v tom hledišti, je velkým problémem, který bych, už jenom to, že tady ta debata se nese úplně v klidném tónu, ale je potřeba ten problém, který tady nastal, jako vyřešit, aby partie raubířů, partie pitomců neudělala nebo nezastínila to dobré, co se tady podařilo. To je během minulého volebního období ve fotbale neuvěřitelný kus poctivý práce se udělalo, nejenom v profesionálním, ale i v amatérském fotbale, a je potřeba, tak jak říkal pan poslanec Nacher, nebyli zvenčku dítě, abychom zase opravdu neblbli a pojmenovávali ty problémy a pak se shodli na jejich řešení, jestli kamery ano nebo ne, veďme debatu, pojďme se o tom pobavit, ale to, co kam se fotbal posunul, je výrazný kus pozitivním směrem. Vemte si třeba ta Chorea, co se dělají, to jsou prostě krásné věci na Baníku, na Slávii, na Spartě, na Kometě, tak to jsou věci, které ty lidi sledují, kteří se na ně dívají. K Piru se asi dostaneme. Tak jako
1: k Piru se 100%
5: je samozřejmě velký faul, který se tam stál. My musíme teď bavit o tom, aby se najednou maminky, které vedou ty malý kluky na fotbal, aby se toho nebáli, že tam je bezpečno. Je problém, velikánským problémem českého fotbalu jsou rozhodčí na amatérské úrovni, kdy prostě nejsou, ti chlapi nejsou, nebo i dámy. A stává se to velikánským problémem všude na všech úrovních, takže teď je úplatkářská fara, takže, nebo sáskarská. Je potřeba se k tomu postavit čelem a jakoby na ferovku si říct, o co se jedná.
1: Pan senátor Třetina řekl, že je potřeba pojmenovávat problémy. Když se ještě chvíli budeme držet toho zápasu, toho, co se tam odehrálo, Kdo za to může? Mohou za to jenom ti fanoušci, kteří vtrhli na hřiště, nebo kdo co podcenil, kdo co udělal špatně?
5: No jednoznačně to podcenilo vedení Slavie. Já nesouhlasím s tím, že bych měl Tvrdíka označovat jako krizového manažera. Ten tu situaci jednoznačně nezvládl. Teď bylo někde, se nechal slyšet v televizi nebo kde, že tam měli nějakou velkou poradu. Tak přece, jestli vím, že mě tam vběhnou fanoušci, tak na to musí být nachystany. Jestli vymýšlím nějaký fantasmagorie s rozhodčím, že píská ho 3 minuty dřív konec. Teď to jsou přece úplný nesmysly, to nemůže soudný člověk, který fotbalu, který do fotbalu dělá, jako myslet vážně. Tam prostě selhání pořadatelské služby a to, že oni o těch lidech, kteří tam vběhli, to byla koordinovaná, že jo, akce, běžíme po stranách, pak začudíme hřiště, pak běží uprostřed hřiště, běžíme na Sparťany. To bylo prostě selhání jednoznačně pořadatelské služby vedení Slávy. Tím neříkám, že kdyby se hrálo na Spartě u vás, tak jestli by se to stalo nebo nestalo, to nemůžu posoudit. Ale tady na té Slávy jednoznačně vina pořadatelské služby.
1: Slova u vás směřoval k Patriku Nacherovi, který se hlásí k tomu, že je fanouškem Sparty. Pan ministr Boris Šťastný naopak je fanouškem Slávie, byl na tribuně i během toho derby. Souhlasíte s tím, co teď říkal pan senátor Třetina, je to, co se odehrá selháním vedení Slávie a pana Tvrdíka?
7: Já jsem mírumilovným fanouškem Slávie, už můj dědeček a tatínek fandil Slávie a já tím, že jsem z Prahy 10, tak jsem si vybíral mezi Bohemkou a Slávií samozřejmě, protože jsou dva stadiony, které a dva kluby, které tam máme. Vybral jsem si samozřejmě Slávii v tom ohledu. Ano, já s tím v podstatě souhlasím. Tam je to kombinace. Je tam chyba jednotlivců, protože každý, kdo něco dělá, tak by měl si uvědomit následky svého chování, to znamená ti jednotlivci, kteří porušili vlastně právní předpisy a vběhli na tu plochu a ještě k tomu teda začali používat pyrotechniku jako zbraň a napadat soupeře dokonce nebo ostatní diváky, tak to je chyba každého toho člověka, který tuto věc udělal. Prostě někteří na tom svém místě zůstali sedět, většina, naprostá většina slušných diváků, ale určitá skupina prostě, ať už svým vlastním rozhodnutím nebo v nějakém opojení davového šílenství, tak nebo euforie samozřejmě to porušila. Druhá věc je pořadatelská služba, bez diskuze, bylo jich tam málo, to velení mělo okamžitě požádat samozřejmě rozhodčí, aby to na chvíli přerušil, po případě poprosit policii, aby nějakým způsobem tam asistovala, ti lidé se měli vrátit zpátky. To, že pronese někdo takové množství pyrotechniky na ten stadion, tak také je samozřejmě problém. A myslím si ale na druhou stranu, nebo ne, myslím si, ale víme to všichni, prostě ty 3 minuty, ono, kdyby se to bývalo, toto stalo, já o tom často teďka diskutuju s kolegy, o ty 3 minuty později, tak ono by to vypadalo, a neutočili na ty, neutočili na tu protistranu, tak ono by to asi dopadlo všechno jinak. Takhle jsou to 3 minuty za 50 plus milionů korun a ostudu. Samozřejmě teď se z toho musí všichni poučit, ale také musíme se naučit odpouštět.
1: Patrik Nacher se hlásí, ale já ještě předtím dám slovo bývalému policejnímu prezidentovi. S touhle zkušeností, když jste viděl ty záběry, kdo všechno selhal?
2: Já jsem rád, že tady kolegové vlastně ty věci pojmenovávají docela otevřeně. Myslím si, že fotbal nastavil plno pravidel a principu přístupu, jak se mají chovat všechny subjekty, které jsou do toho zainteresovaný. Pořadatelská služba, bezpečnostní agentura, policie, fotbal jako takový, delegáti, rozhodčí, dělá se místní ujednání před zápasem, tam se vyhodnocují všechny rizika. Na místě se baví o tom, co bude v 80. minutě, v 90. minutě, jak to bude postupovat, kdo má tu odpovědnost, kdy se bude vyzývat někdo a podobně. Těch viníků bude nesporně více tohohle momentu, viníků v vozovkách. Řeknu příklad, teď doplním kolegy, rozhodčí při zápase, bylo tam plno momentu v druhém poločase, kdy měl zcela evidentně kvůli mnoha důvodům přerušit to utkání. Možná by se ta situace sklidnila, možná by pořadatelská služba zareagovala na to nějak jinak. Bezpečnostní agentura by musela okamžitě reagovat na to, co požaduje ten rozhodčí. Byly tam výkřiky, byl tam před koncem 90. minuty evidentní vstup diváků diváků na hrací plochu mimo hřiště. To prostě by neměl nikdo přehlédnout. Ale ať se nebavíme o rozhodčím. Kde byl delegát utkání, který mimochodem je v kontaktu s hlavním pořadatelem? Kde byl hlavní pořadatel? Jak je možný, že ty, co jsou v kooperaci s policií, nereagovali, a jsem o tom bytostně přesvědčen, na upozornění policie, že se jim tam něco děje a jestli není nejvyšší čas? Kde byl, kdo rozhodnul u vozovkách o tom, že teďka ještě tu policii nebudou povolávat k věcem k tomu, aby alespoň na chvíli zastavili to, co se tam dělo kolem toho hřiště? Těch momentů bylo prostě více. Já myslím, že kdyby se všichni vrátili zpátky do 75. minuty, tak vám tak to utkání bude probíhat úplně jinak. Jo? Po boji je každý generálem, já jsem generál, tak si to může dovolit takhle jako zjednodušeně říct. Navíc ten rozhodčí jsem. Jo? Ale rezime z tohohle, jestli tady máme nějaký principy, tak je dodržujeme. Nemysleme si, že to nějak jako dokopeme, nebo nemysleme si, že jsme nějak s těma fanouškama domluvený, oni nám to neudělají. Prostě to je hrubý podcenění ty situace. A přitom si myslím, že ty rizika tohodle utkání byly dopředu známý. A i to, že prostě věřím tomu, že klub se domlouval ze Sláví s fanouškama, že bude oslava po skončení utkání, to je prostě hrubý nezvládnutí ty operativy na místě. A prostě mám pocit, že stačilo jenom dodržovat ty nastavené pravidla, postupy, které jsou, a my jsme tohleto vůbec nemuseli zažívat a vůbec bychom se nebavili o krizi fotbalu. A proto jsem řekl na začátku, pojďme v první řadě teďka všechno vyhodnotit. Když kopaná fotbal od nás něco chce, já jsem poslouchal kolegy, chtějí po nás nějaký nový opatření nebo nějaký legislativní, tak já bych ale začal nejdřív tím, tak ale teďka chceme vidět, co jste udělali jinak, co budete dělat jinak, jak to trestáte, jakým způsobem se k tomu budete vracet, a jenom abyste věděli, otevřu to téma a pak se k tomu určitě budeme nějak vracet. Není normální pravidelně dostávat 200 000 za pyrotechniku a vlastně se s tím smířit. Kde ten fotbal na to reagoval, když to dlouhý léta máme a občas to ohrožuje? A mimochodem, není to jenom o fotbale. My to umíme přece jako i stát postihovat. Je tady správní řízení ministerstva vnitra. Jestli disciplinárka není ochotná potrestat za to ty kluby, tak se taky může stát, že stát může říct, tak vážení a dost, ten stadion nebude používaný v souladu se zákonem o podpoře sportu a my na to máme právo. Prostě těch možností, jak předejít tomu, že se vlastně ty subjekty nebo všichni zainteresovaní chovají jinak, než jsme si jako policie, fotbal, vlastně představitelé státu řekli, že to takhle bude vypadat, tak těch je poměrně dost.
1: Patrik Nacher?
6: Já si můžu odzadu, jo? Čím končil pan senátor. Jo? Je to přesně tak. Jako, chceme-li vyslyšet ten názor od fotbalu, klubů, tak i oni musí něco udělat. To je pravda. A my jsme hned na tom prvním sezení té pracovní skupiny se dotkli toho jednoho tématu, pokud jde o to pyro. A to je to, že je velmi zvláštní pozorovat, že když jsou ty evropské zápasy, zápasy evropských lig, Evropská liga, konferenční liga mistrů, tak tam to pyro skoro nevidíte, jakkoliv jde o velmi atraktivní zápas. 3-4 dny potom je normální ligový zápas, mnohem méně atraktivní, a najednou toho pyra je tam spousta. Jinými slovy...
1: A čím že, to je? Jak no, jste dostali tam, odpověď?
6: Nevím, že tam možná...
2: Fotbal to toleruje, promiňte.
6: No, že tam možná nějaká elementární, jakoby gentlemanská dohoda mezi kluby a těmi fanoušky je, protože i jiné vysvětlení není, jak je možné, že při těch zápasech, kde ta UEFA to jako nemilosrdně tohle to trestá. Já jsem to říkal už někde jiné v pořadu. Oni trestají i to, že stojíte na schodech a blokujete vlastně výlezy. My, co chodíme na ten fotbal, to víme. Dáte si něco, postavíte se o nás okamžitě a si jdete sednout na svoje místo, abyste to neblokovali, za to dostávají pokuty od UEFA. Takže možná se pobavit, a my jsme to otevřeli hned na tom prvním sezení, jak je možný ta disproporce, jestli to je v pokutách, nebo je to ve všem. Takže to je ze zadu. No a pokud jde o tu samotnou sobotu, tak já možná ještě nabídnu jiný úhel pohledu. Ono tam podle mě se hrála prostě spousta věcí, spousta náhod. Než to popíšu, možná řeknu, jestli tohle je příležitost něco změnit, tak pojďme to chytit za pače si, buďme rádi, že se nikomu nic nestalo, že nikdo není těžce zraněn, že nikdo nepřišel o život. Všechny změny v západní Evropě nastaly v momentě, kdy tam byli mrtví. V Anglii, v Itálii, v Německu, jo, rozumíme. Takže pojďme to jakoby nezahodit tu šanci a nečekat na tohle, až tady bude něco opravdu mnohem vážnějšího. Pojďme ty změny udělat. No a tady jde o to, tam to byla kombinace. Já jsem pochopil z toho, že ta bezpečnostní pořadatelská služba byla pod teda sektorem hostů na ochranu fanoušků, že se počítalo s tím, že se tam teda vběhne. Na druhou stranu, když to můžu srovnat s tím, jak se slavil titul na Spartě, to byl poslední zápas z Plzní, co si pamatuju, ale tam to bylo bez ohledu na výsledek. Tady trošku
1: tam
6: možná...
1: Tam Sparta prohrála, o nic nešlo, rozhodčí, pokud si dobře pamatuju, ten zápas ukončil o minutu dřív, navíc dopředu byl domluvený, ono tam bylo i přerušení, aby se diváci vrátili a hráči byli poblíž kabin, to znamená, že tam se předešlo vlastně tomu,
6: ano, k tomu bych právě tam to bylo podle mě tak, jak to mělo být, to znamená, ten rozhodčí to přerušil v momentě, kdy tam ty diváci už překonali tu bariéru těch reklamních těch panelů, vrátili zpátky, všichni se museli vrátit jakoby zpátky. Jarda Tvrdík má pravdu s tím, že se vždycky ohlásí větší množství minut, že se nastavuje, než to, které je reálně, protože ty lidi z toho vstupují a jsou tam u toho hřiště. A udělal to šikovně tak, že když byli opravdu blízko těch střídaček, tak to najednou překvapivě ukončil a v momentě, kdy tam ty lidi naběhli, nevšímali si těch hráčů, nevšímali si kotle hostů a normálně se slavilo. Naproti tomu tady vlastně on to nepřerušil, on ty lidi nechal tam vejít a pojďme si teda fakt jako férově říct, máme štěstí v neštěstí, protože kdyby ten Kuchta, jak tam byla tyčka, dal z toho gól a ty lidi už byli ne na hřišti, ale na ploše, tak v té chvíli nevím, co by se stalo. Jestli by to někdo jako ty radující se Spartiany z toho gólu, jestli by to někdo uchránil. To znamená, máme vlastně štěstí. V neštěstí byla to kombinace nějakých věcí. Já i rozumím tomu dokonce, že Slávě nepovolala policii, protože my jsme tady měli, já jsem to říkal, to byl ten případ tý mladý Boleslavy, kdy naopak policie těžko oděnci zasáhli, aby nevstupovali Spartani v mladé Boleslavy na trávník a tam tím slzným plynem to dostali i děti. A ta policie za to byla kritizovaná. To znamená, že my v tomhle tom, já jim to zase nezávidím, jo, jakoby, musím se přiznat, protože vlastně my kritizujeme vždycky všechno. Takže pojďme teďka, tam se prostě sehrála celá řada kombinace těch věcí, i ten rozhodčí to mohl nějakým způsobem ovlivnit.
1: Což už zaznělo, pojďme tedy to uzavřít, dopadlo to, jak to dopadlo a pojďme pokračovat v debatě o tom, co udělat, aby už podobné scény na českém fotbale prvoligovém, ani druholigovém, ani jiném nebyly. Připomenu, že posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou senátor ODS Martin Červíček, první místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher, ministr pro sport, prevenci a zdraví z motoristů sobě Boris Šťastný a senátor TOP 09 Tomáš Třetina.
0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Tady už jste mluvili o pyrotechnice nebo ve slengu fotbalových fanoušků o pyru. My máme od dnešního odpoledne výsledky čerstvého výzkumu veřejného mínění, které připravila agentura Median pro Český rozhlas. Podle těch výsledků 87% dotázaných se vyslovilo proto, aby pyrotechnika na fotbalových stadionech nebyla, aby z tuzemských stadionů zcela vymizela. Tady už zaznělo podezření, že některé kluby vlastně tolerují to, že se tam pyrotechnika dostává. My jsme během toho týdne slyšeli spoustu různých informací o tom, že ta pyrotechnika se tam dostává už dávno před zápasy, že to je záležitost klidně několika dní předtím. Je reálné, aby pyrotechnika z našich stadionů opravdu zmizela, pane ministře?
7: Jsou to dvě věci, o kterých tady Patrik Nacher už hovořil. Za prvé,

0: službu nebo bezpečnostní agentury na stadionech na úroveň policie. To prostě nejde, to je vyloučeno, ale oni musí dát ty standardy, jakým způsobem se mají chovat. A pak je druhá věc, my musíme, nebo chceme, a to je jedno ze součástí těch opatření, zvýšit tresty za, čili přestupky za vnesení pyrotechniky. To jsou dva faktory, ale vždycky to bude na pořadatelích. Já dávám jako krásný příklad, snad se nikdy nic nestane, nechci to zakřiknout. O2 arénu. Prostě do O2 arény nepronesete ani lahvičku s vodou. Čili zase, že to funguje, proč by to nemohlo fungovat jinde?
1: To na ten fotbalový stadion lahvičku s vodou také nepronesete, ale potom se tam ukáže, že tam je spousta pyrotechniky. Pane senátore Třetino, věříte, že může zmizet pyrotechnika z českých fotbalových stadionů?
2: Musí. Ona musí, protože je to skutečně nebezpečné a skutečně tam hrozí velké zdravotní rizika pro fanoušky. Mně to přijde jak ten film Tichá pošta. Prostě jsou domluveni s některými pořadateli a tu pyrotechniku tam dostanou, protože když pak procházíte přes ty turnikety, tak se nedostanete, protože nevezmete ani láhev a víčko vám seberou. Čili jednoznačně to tam je. A je to na těch vedení a na těch vedeních jednotlivých klubů, jak si tohle pohlídají. To jednoznačně to tak je. A pokud bychom se domluvili na tom, že se zruší nebo že to prostě se zakáže, tak je potřeba to potom jednoznačně trestně vymáhat. Já ještě musím jednu poznámku k tomu rozhodčímu toho derby, jestli mi to dovolíte. Já se musím trošku zastat, protože ten rozhodčí to pískal dobře. Já tam mám jiný problém a to je chování lavičky Slávě, která vytváří neuvěřitelný tlak na rozhodčí, tvrdí někde v pozadí, a to, co dělají asistenti Slávie, je prostě mimo slušný chování, to si Spartani dávno nedovolili. Prostě to měl pohlídaný. To neslušné chování slavistické lavičky patří k jednomu tomu problému, který na tom stadionu byl.
1: Na druhé straně neměl by být rozhodčí imunní proti těmto věcem a neměl by, tak jako to mluvil pan senátor Červíček, v situaci, kdy hrozí, kdy opravdu za brankou, kam útočí Sparta, jsou hned za reklamními panely stovky lidí, tak neměl by opravdu přerušit to utkání bez ohledu na to, co říkají lidé na střídačce?
2: Tak oni tam neříkali, oni pojím řvali vulgárně a byli velmi, velmi arrogantní a zlí. A to je ten problém, o kterém jsem já mluvil na začátku, který se pak přenáší na ty malé hřiště, na ty malé vesnice, kde si pak naliskají kluci po fotbale rozhodčímu, protože to viděli na Slávii a protože to potom, jako to je přece standardní, ta slavistická lavička vytváří nějaký precedent, který by fotbalové hnutí mělo jednoznačně říct. Ano, ten rozhodčí to měl přerušit, ale nešli jsme v jeho botách, nebo v jeho kopačkách, nepískali jsme. Já jsem byl teď minulý týden na Lajně v Troskotovicích, mi to stačilo, takže jako to...
1: Tak, mohli bychom mluvit o rozhodčích, možná jasně. To je námět na nějaký další kulatý stůl, ale vraťme se k pyrotechnice. Tady zaznělo od pana ministra Šťastného, že uvažujete o zpřísnění trestů za pyrotechniku. Jak by mohly být přísné, pane místopředsedo Nachere?
3: Tak v tomhle jsme se bavili o tom, že tam zrovna tohle je o té samoregulaci. Jsou některé věci, které ty kluby bez změny legislativy...
1: Pardon, to znamená nějaká sazba v přestupkovém zákoně nebo dokonce v trestním zákoníku, nějaká změna není potřeba?
3: Tak to je, pojďme se o tom bavit. Tam teďka bavím se o samoregulaci z hlediska toho přístupu těch klubů k tomu, jestli to budou tolerovat nebo ne. Já jsem tady dal ty příklady vlastně toho rozporu, kdy méně atraktivní zápas má víc pyra než atraktivní jenom proto, že tenhle ten je pod kuratelou ligové asociace a tenhle ten pod UEFA. Ale tady je otázka, jako já upřímně, každá země to řeší jinak. V Norsku je organizované pyro, pak je to i na dohodě s těma klubama, že někde ty ohně vytvářejí přímo ty kluby, je to po dohodě s nimi, ono to nějakou tu atmosféru vytváří, jo, jako pravidelní návštěvník.
1: Kdybyste byl třeba pro takové řešení u nás?
3: Kdyby bylo organizované, jako v této chvíli a v této atmosféře, jestli moc teďka, neumím jakoby představit, jo, ale jakoby vytváří to nějakou atmosféru. Na druhou stranu, prostě v momentě, kdy se z toho stane zbraň, tak je to velmi nebezpečné, to znamená, když to neskončí v tom lavoru s tou vodou, ale hází se to někam jinam. Já jsem byl na Lize mistrů, kde jsou ty kontroly teda velmi důkladné, včetně teda face recognition, jo, teda, když už jsme teda u toho,
1: Tam budeme za chvíli
3: u toho. A přesto tam někdo

0: kdo pronesl to pyro. To znamená, nikdy vlastně nezaručíte, stejně nikdy nezaručíte 100%. Jo. Ale tady, jak říkám, tohle je typicky domácí úkol pro ty kluby, pro tu ligovou asociaci. Na druhou stranu zase pro nás, pro politiky, je domácí úkol, jak zajistit, aby když teďka Slávě rozdává ty zákazy vstupu na stadion, tak aby to mohla vymáhat. Protože v momentě, kdy mi řeknete, zajistěte to, protože všichni se snad doufám shodneme, že to nedělá většina, dělá to několik desítek lidí, který pak strhnou ten zbytek.
1: A tím se, dostanete ke kontrolám fanoušků, což bych nechal ještě s dovolením za malou chviličku.
0: Ale já jenom chci odlišit, že někde je to na té samoregulaci a někde je to na tom, že my jako politici musíme dát do ruky nástroj. A když ho nedáme, tak se pak ale nemůžeme rozčilovat, že tam Sparta nebo Slávě pouští někoho, kdo hajluje nebo kdo něco dělá.
1: K těm nástrojům se dostaneme, ale ještě předtím přece jenom k pyrotechnice poprosím o reakci pana senátora Červíčka. Z vašeho pohledu stálo by za to zpřísnit tresty, ať už v přestupkovém zákoně nebo v trestním zákoníku? Mělo by tohle být záležitostí státních orgánů?
2: Hele, já moc nevěřím na to, že se něco vymyslí novýho, zpřísní se tresty, nějaký nový paragrafy a podobně. Já toho moc velký příznivec nejsem. Pyro na stadionu nemá co dělat minimálně v průběhu fotbalového utkání. Byl jsem člověk, který byl u policie, odpovědný za bezpečnostní opatření, byl jsem u zavádění těch nových přístupů a podobně. A už od začátku se říkalo, že pyrotechnika na stadionu nebude. Je zajímavý, že nějaký čas se to dodržovalo a neviděli jste to prakticky na tom fotbalovém utkání. A nebo po skončení utkání, možná když polovina hlediště už odcházela, bylo to nějakým způsobem řízený, ale nebylo to tam. Ale my jsme si to přece už řekli. Ten fotbal má nástroje, jakým způsobem to může trestat a jak donutit ty kluby, aby to prostě nepřehlíželi a řešili to.
1: To znamená pokuty klubům a tresty pro fanoušky ze strany klubů.
2: Nejsou to jenom pokuty. Nejvíc postihnete ten klub, že řeknete, OK, tak dva zápasy nebudete hrát s divákama. Myslíte si, že ten klub neudělá všechno pro to, aby tam žádná pyrotechnika nebyla, aby se domluvil s fanouškama, že to tam nebude? A mimochodem, když to nedovede fotbal, tak mám takový pocit, že pokud to budeme chvíli ještě pozorovat a ten fotbal nepřijde, že je ochoten to řešit, tak prostě tady je ministerstvo vnitra. A to jsou přesně věci, které když napíše po skončení utkání do toho místního ujednání policie, tak ministerstvo vnitra je zmocněno k tomu, aby zahájilo s klubem správní řízení. Tak když to nedokáže fotbal, tak to pojďme řešit z tyhle ty úrovně. Ale já vám garantuju, že pokud řekneme tomu fotbalu, že to budete dělat, vy to totiž máte ve svých návštěvních řádech, vy to máte ve smlouvách, který máte fotbal, policie, stát, máte to v zákoně o podpoře sportu už teďka, tak pokud jim ve své podstatě řekneme, že přesto nejede vlak, tak já nevidím důvod, proč bychom vymýšleli nějaký další paragrafy. My to nepotřebujeme. Jenom ten fotbal to bude plnit. A garantuju vám ještě jednou, že pokud sáhneme na to, že to budeme postihovat a ne přehlížet, tak to nebude. Samotný fotbal to vymítí. Je to opravdu.
0: Já jsem řekl, že to je samoregulace, ale můžu jednu větu navázat na pana senátora. Já jsem si schválně stáhl návštěvní řád Sparty. Četl jste ho? To by taky chodíte na Spartu.
1: Kdysi dávno.
0: Tak. Ono je to všude stejný, na Slávě, na Spartě, všude, jo, na těch velkých klubech. Jo. Tam je spousta věcí dneska, tam jsou ty povinnosti, já jsem na to koukal jak blázen. Vy prostě tam už teďka tam píšete, tam vlastně souhlasíte s tím, že jsou tam kamery, že může váš obraz někde být použit a tak dále, že to je všechno pod kamerou, to tam je všechno, že nesmíte se zahalovat. No jasně, že nesmíte se zahalovat, že dokonce nesmíte překrývat třeba nějaký reklamní banery, třeba vlajkou a tak dále, že pro nějaký zápasy dokonce může pořadatel vás posunout někam jinam.
1: Jsou dlouhé ty návštěvní podmínky, to znamená, poprosím necitovat je úplně celé, protože bych se opravdu chtěl dostat ještě k těm systémům, ale rozumím tomu, že chcete říct, že už teď je to zakázané.
0: To tam je, pan minister tady do mě ťuká, asi mu ten návštěvní řád ukážu, aby věřil, že skutečně
1: podobný.
0: Ne, mají všude stejný tohleto, jako. Tak jenom, že to tam je, teď jde o to, to vymáhat, to je celé.
1: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty zůstávají senátor ODS Martin Červíček, první místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher, ministr pro sport, prevenci a zdraví z motoristů sobě Boris Šťastný a také senátor TOP 09 Tomáš Třetina.
3: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Tím, o čem se v posledním týdnu nejvíc debatuje, to jsou kamerové systémy spojené se systémem rozpoznávání obličejů. Kluby, Ligová fotbalová asociace žádají, aby mohly tyto systémy používat. Právníci upozorňují, že to je v rozporu s evropským právem. Totéž říkají představitelé Úřadu pro ochranu osobních údajů. I na to jsme se ptali v exkluzivním průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Výsledkem je, že většina lidí, konkrétně 79%, by se smířila s rozpoznáváním obličejů na fotbalových zápasech. Pánové, směřujeme k tomu, že to bude standardem na českých stadionech, pane Nachere?
0: Tak já to téma už jsem otevřel před 2 lety. Bavíme se teda o face recognition před vstupem, aby si nikdo nemyslel, že to je...
1: To znamená, bylo by to součástí turniketu, tak. Kdybych přicházel, porovnalo by se to s databází, jestli ale... nemám zakázaný vstup. Chápu to dobře.
0: Tak, přesně tak. Ale naráží to, evidentně to naráží na různé normy, které teďka tady jsou. Zkoušeli to i v jiných zemích, pak od toho upustili, pokud vím, když jsem to studoval, tak to teďka zkouší v Kodani, v těch klubech, jakým způsobem to funguje. Je to cesta, kde vlastně ten člověk v momentě, kdy má zákaz vstupu na stadion, takže to vlastně jakoby negativní databáze, tak v té chvíli, v momentě, kdy je vyhmátnut, tak se dějou ta opatření, že tam není vpuštěn, u těch ostatních se ani ty záznamy nikde samozřejmě neuloží, nicméně jakoby rozumím těm obavám toho, že vlastně kvůli několika desítkám lidí se vlastně pod tím budou všechny ostatní. Takže se různě vymýšlí různé varianty, jako napojení na občanku a tak dále, což mně přijde, že je v té chvíli ještě horší, jak pojete, pak vlastně máte skoro znemoženo to svoje místo někomu dát, darovat, prodávat a tak dále a tak dále.
1: Pardon, od toho kluby mají systémy, to znamená, že je možné přenechat permanentku nebo vstupenku konkrétní osobě.
0: No, ale já mám třeba permanentku a když to někomu přenechávám, tak to přenechávám, on mi pošle mail, já mu pošlu ten QR kód, on tak tím QR kódem si se dostane na ten stadion a já vlastně jakoby neřeším, abych musel pak řešit.
1: Myslím, že tím porušujete ale ta pravidla Sparty, protože správně máte přes systém Sparty
0: nikoliv
1: přepustit tu vstupenku.
0: Ano, já to dělám přes systém tak... Sparty. Pozor, já to dělám přes systém
1: tak
0: Sparty.
1: Pak je ten náhradník identifikován, protože tam
0: ano,
1: přichází
0: pod svým jménem. On tam má zaregistrovaný mail. Ano. Jasně, takže má to Sparta ID, nebo jak se to tam jmenuje, jo, to je v pořádku, jinak by nemohl dostat ten QR kód, by si nemohl stáhnout. Nicméně nemáte tam jistotu, že to má ten člověk, někdo má mail úplně na jiné jméno, jde tam někdo jiný, to prostě, tohleto mně přijde jako větší zásah do soukromí. Teď je ta debata o tom, do jaké míry je tohleto zásah jako do soukromí, kdo by ty databáze
1: Z vašeho pohledu je to takto v pořádku, vy byste proto zvedl ruku.
0: Takhle, já bych chtěl nejdřív to téma otevřít, protože...
1: Pardon, vy jste říkal, že jste otevřel už před 2 lety.
0: Tak? Já vím, ale ono to nějak jako skončilo v nenávratnu. Pojďme se teda bavit o tom, otevřít ve smyslu, že chci těm klubům dát do ruky nástroj, aby zabránili, že když někomu dají zákaz vstupu na stadion, dokonce teďka doživotně, tak aby to mohli vymáhat. Protože když to nebudou moc vymáhat, tak to celé je vlastně divadlo, které má jako uklidnit tu veřejnost, že tam nikdo nejde, vy tam jdete s dětma a ty lidi,
1: asi pochopitelné. Z pohledu pana senátora Červíčka je správné, aby turnikety rozpoznávaly obličeje, aby to fungovalo tak, jak popisoval pan poslanec Nacher?
3: Já se přiznám, že nejsem úplně toho příznivcem, nicméně ta diskuze asi se opravdu otevře a budeme o tom debatovat s fotbalem. Já teda fakt ještě jednou připomínám, nejdřív ať přijde fotbal, že má zameteno před vlastním prahem a pak se pojďme bavit o nějakých nových oprávněních tohle
1: typu. Že do toho skočím, na druhé straně ale, Patrik Nacher říkal, že fotbal si nemůže zamést před vlastním prahem, pokud nemá šanci vlastně odchytit ty problémové fanoušky u vchodu.
3: Tak dobře. Kamerové systémy na stadionu se dneska už používají pro zajištění bezpečnostních opatření. Nepoužívají to jenom pořadatelé a bezpečnostní agentury na místě, ale i policie. Dokonce policie má technologie, s kterýma, když bude chtít pracovat, tak může pracovat a na tom stadionu je taky schopná identifikovat kohokoliv. A teďka řekneme s tom důležitým zájmu, toho veřejným důležitým zájmu nebo ty bezpečnosti. Jo? Nicméně to nejklíčovější, co je v tuhleto chvíli. Prosím, Rozlišujme kategorie těch, co jsou odsouzený soudem, a pak to jsou osoby, který ten klub tam nechce. Jo? Odsouzený soudem, dneska máte tady jiný prostředky. Probační mediační služba, povinnost se hlásit, policie nějakým způsobem to monitoruje, respektive probíhají tady nějaké šetření různý, které tady nechci nějak jako specifikovat a tak dále.
0: Ale těch je 40.
3: OK, to jsou ty, co jsou odsouzený. Jo, to, co ve své podstatě by i policie mohla spravovat v nějakých systémech a může nějakým způsobem s těmi osobními údajemi nakládat. Tohle je debata trošku o něčem jiným. Já jsem majitel, zvu si tě na fotbalové utkání, mám nějaké právo nebo vyžaduju něco, nějakou povinnost splnění. Je otázka, do jaký míry, kdo by třeba ty data spravoval a podobně, ale i teď jsem přesvědčený o tom, že může být krkolomně ten klub pracovat s těmi seznamy nebo s těmi. Tak už jenom třeba tím, že přece pracuje oficiálně ten klub s fanouškama. Před zápasem je tam nějaká pořadatelská bezpečnostní služba, která v uvozovkách monitoruje i to, kdo ve své podstatě na ten stadion chodí a tak dále. Může spolupracovat na tom s policií v případě podezření na nějaký riziko.
1: No, jak poznají pořadatelé, no, že tam přichází někdo, komu ten klub vystavil zákaz?
3: Já si myslím, že existuje uvozovka, když existuje nějaký seznam, tak jsem přesvědčený o tom, že...
1: Já nepředkládám občanku.
3: OK, ale vy ten seznam máte s nějakým ztotožněním těch lidí, když to vemete teďka v tuto chvíli a nějakým způsobem jste řešili, rozhodovali o tom, proč dáte na nějaký seznam a tak dále.
1: To znamená, že u toho vchodu mají mít fotografii, ne, fotogalerie a kontrolu?
3: Já právě si osobně myslím, že v tuto chvíli je dost brzo na to, abychom se bavili, že za každou cenu chceme pouštět do těchto systémů kontrolních osobních údaje, s kterými pak budeme u vozovkách někoho konfrontovat při vstupu na stadionu. Furt si myslím, že doteďka jsme byli schopni pracovat a selektovat ty lidi, kteří tam chodili a neměli tam chodit, tak furt si myslím, že bych věděl rád, proč vlastně nejsou ty kluby schopný s tím pracovat jako doposud, než byl nějaký problém. Na mě to totiž působí, že jsme si vybrali jenom něco a teď se tváříme, že tohle to je ten největší problém fotbalu. Je to 42 lidí odsouzených a možná ty kluby budou teďka v uvozovkách dávat další nějaký počty, ale ne odsouzených, ale lidí, kteří tam nechtějí. Tak proboha, máme zasahovat do nějakých našich osobních práv takhle radikálním způsobem, ale ještě jednou tak nevyhýbám se.
1: Rozumím,
0: ale pak nechme po těch klubech, aby nesli zodpovědnost.
1: Tak nechme slovo také panu senátorovi Třetinovi. Tady skončil Martin Červíček řečnickou otázkou, jestli v tuto chvíli to máme dělat. Tak jste proto, aby se to v tuto chvíli udělalo? Jste proto, aby se zavedly systémy pro rozpoznávání obličeje?
4: To vyžaduje velkou debatu. Spíš mě jde o to, o kolik lidech se bavíme. O kolik je to... Těm lidem, kterým jsou ti problémoví, kterým budeme chtít zakázat, to jsou desítky.
1: Tak teoreticky jenom v tom derby to byly stovky lidí, kteří se objevili na trávníku.
4: Tak potom zase už musíte rozlišit, kteří tam vběhli, protože si mysleli, že už je konec a běželi to prostě, jak jsme tady se bavili na začátku, to oslavit, anebo ty pitomci, kteří tam běželi napadnout ty Spartany. O těch lidech, kteří to dělají s úmyslem někomu ublížit, tak to ty kluby ví. Oni je znají, ty problémové fanoušky, pořadatelé to znají, znají to sami ty fanouškovské kluby a tady si myslím, že zavádět v této chvíli naprosto nějaké radikální řešení je nejdřív, ať je to, jak říkal pan poslanec Nacher, ukažte, co fotbalisti, co pořadatelé umíte, přijďte s něčím, jak si to představujete a samozřejmě, že my zákonodárci jsme schopni tu legislativu upravit, ale že bychom měli skenovat každý obličej, že bychom měli pozorovat každé malé dítě, které jde na fotbal, to si myslím, že je asi
3: jedno přirovnání. No. Daleko rizikovější místo, letiště Václava Havla. Já si pamatuju ty dlouhé diskuze, než policie mohla ten systém spustit. Za jakých podmínek okolností, a to se bavíme o kontrole rizikových osob z hlediska terorismu a já nevím dalšího toho. A co vlastně se odehrálo, než vlastně ten systém mohl být spuštěn na letišti. A my přicházím a říkáme, teď to budeme dělat jenom tak na těch fotbalů.
2: fotbalových stadionech. Mně to prostě připadne jako moc brzo na takovýhle konstatování.
0: A to nikdo neříká. Vnímáme ten test proporcionality, jakoby to nikdo
1: neříká. Tuhle debatu poslouchal ministr pro sport Boris Šťastný, který o možnostech zavést tyto systémy minulý týden opakovaně jednal. Když teď slyšíte ty argumenty, když slyšíte názory dvou senátorů, kteří tomu nejsou nakloněni, tak budete to prosazovat? Je to správná cesta?
5: Ty názory jsou dlouhodobě známé. Je tady potřeba si uvědomit, já nejsem příznivce zasahování státu do soukromí lidí. To říkám jako jednoznačně. Mně se nelíbí, že jsou tady kamery všude, kde jen pohlednete. Já jsem teď někde četl, že jich je víc než milion v České republice. Víc než milion kamer na každém kroku. V autobuse, v tramvaji, ve výtahu, v domech, v obchodech, na benzínových pumpách, na ulicích, na každém druhém pangejtu, mám-li to říct v uvozovkách. Takže v tomto ohledu je to strašidelná věc. Na druhou stranu, my jsme si to jako politici nevymysleli. Za náma přišlo sportovní hnutí a sportovní hnutí říká to, co už tady zaznělo. My víme, že jsou tady nějaké problémové osoby. Mnohdy se nepodaří tomu státu je včas a ve velkém odsoudit. To důkaz toho je, že těch lidí skutečně několik málo desítek. My je umíme identifikovat, stotožnit a my prosíme politiky o zákonné zmocnění k tomu, ne abychom skenovali celý ten stadion. To já bych nikdy nepřipustil, to je vyloučeno. On ten stadion je skenován už dnes, ty kamery tam běží, ale jsou to takzvané hloupé kamery, ale neběží tam na nich umělá inteligence a rozpoznávání biometrických údajů. A oni říkají, prosím, dejte nám možnost, aby u vchodu jsme mohli vyfotit toho člověka, porovnat ho s databází osob, které nechceme pustit k nám domů tu fotku okamžitě vymazat.
1: A vy jste naklonen dát.
5: Já jsem naklonen za velmi přísných. Pokud toto hnutí bude chtít nadále, pokud tam bude zákonné zmocnění, pokud nám to odsouhlasí Úřad pro ochranu osobních údajů, se kterým jsem o tom dlouze hovořil, a pokud se nebudou shromažďovat osobní údaje v obrovské množství, to znamená, to je to, co tady říkali kolegové senátoři, ale bude to skutečně jenom registr těch hříšníků a ty osobní údaje biometrické se okamžitě vymažou poté, co ten člověk vstoupí na ten stadion, tak si to dovedu představit, ale chceme o tom diskutovat.
1: Dovedete si představit i vstup na jméno?
5: Dovedu si představit vstup na jméno, je to ve Spojených státech naprosto běžná věc, tam skutečně, když jdete na americký fotbal, baseball, basketbal, tak máte vstupenku s plovoucím QR kódem, kterou nemůžete potom už prodat, musíte přes ten portál ji vrátit a automaticky, ale zase, motoristé říkají, že my jsme pro offline svět, jo? Takže to by zase znamenalo, že každý by musel mít elektronickou občanku a to stále ještě nemáme a nevím, jestli do toho všechny chceme nutit.
0: No tak, když jsme u těch Spojených států, když jsem se na to díval, tak tam už někde jsou ty face recognition, oni tomu říkají moderní stadion, protože zjistili, že jim to urychluje ty fronty, že tam jdou rychlejc na ten stadion a oni to zase berou ne z bezpečnostního důvodu, ale z komerčního. Že čím méně jsou ve frontě, čím déle jsou na tom hřišti, tak tím víc utratí a tak dále. Takže jenom aby jsme si jako řekli.
1: A to bychom se dostávali dál a mohli bychom teď dávat další zkušenosti ze zahraničí, ale nemohli, protože se blíží další zprávy. Tolik tedy další kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi dnešními hosty byli místopředseda ODS senátor Martin Červíček, první místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher, ministr pro sport, prevenci a zdraví a předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný a také senátor TOP 09 Tomáš Třetina. Pánové, díky moc za účast, zase někdy naviděnou, naslyšenou.
0: Díky, pěkný večer.
4: Pěkný večer.
1: A od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
6: Radiožurnál 19 hodin. Ondřej Látal připravil zprávy. Rodičovská podpora by mohla stoupnout o 50 tisíc korun, schválila to vláda. Slovensko odstoupilo od smlouvy na výstavbu vojenské nemocnice v Prešově. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Švédsku. Dlouhá kolona popojíždí na dálnici D10 za Prahou ve směru do Boleslavy k nehodě u Brandýsa. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, teploty až 22 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Rodičovský příspěvek možná bude vyšší. Vláda schválila návrh, který zvyšuje rodičovskou na 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc. Na dvojčata by pak lidé získali podporu 700 tisíc korun a na vícerčata 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO by novela měla platit od začátku příštího roku.
7: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
6: Někteří opoziční poslanci už dřív kritizovali přesnou hranici pro začátek platnosti, tedy že vyšší příspěvek dostanou jen rodiče dětí narozených po 1. lednu. Podle návrhu by zvýšení podpory příští rok vyšlo stát asi na 230 milionů korun. Maximální ceny paliv bude vláda stanovovat minimálně do konce května. Kabinet je bude nově vyhlašovat na základě svého nařízení. Doteď ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Slovenská vláda kvůli nekvalitní práci odstoupila od smlouvy na výstavbu vojenské nemocnice v Prešově. Dnes to řekl ministr obrany Robert Kaliňák. Na stavbě bude teď pracovat 5 nových firem, včetně společnosti Metrostav Slovakia. Vláda stavbu pozastavila už před 2 týdny. Podle Kaliňáka se to stalo kvůli špatné kvalitě betonu, ze kterých jsou postavené i nosné sloupy.
8: Väčšina stĺpov má problém a dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu týchto stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať.
6: Podle původních odhadů měla stavba nemocnice stát v přepočtu přes 13 miliard korun. Kaliňák teď ale řekl, že náklady můžou narůst v přepočtu o dalších téměř 7 miliard. Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emilie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka, účetní a pokladní.
9: Haló, haló, ve vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
10: Sport. České hokejisty čeká na mistrovství světa ve švýcarském Friburgu třetí utkání ve skupině. Po výhře nad Dánskem a porážce se Slovinskem nastoupí národní tým od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Švédsku. O soupeři mluví reprezentační útočník Jiří Černoch.
11: Mají určitě výhodu v tom, že většina těch hráčů, ať už celou sezónu nebo třeba v minulosti, hráli na velkým hřišti a oni mají trošku jiný styl, hodně držej puk a častokrát radši než aby jeli a nahazovali puk, tak to otočej a ten puk si podržej, najedou si znova. Já věřím, že v našich silách je jednoznačně zvítězit.
10: Ve stejný čas začne ve skupině A v Curychu duel domácích Švýcarů s Němci. V už odehraných zápasech Kanaďané zdolali Dány 5-1 a udrželi 100% bilanci na aktuálním turnaji. Po třetí v řadě na šampionátu zvítězili i Finové, kteří porazili Američany 6-2.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D10 u Brandýsa, kolony taky na Pražském okruhu. Na D10 za Prahou směr Mladá Boleslav popojíždí kolona za sjezdem na Horní Počernice, teď z 5. kilometru je to až na 20 minut za sjezd na Brandýs. Na 10. tam po srážce 2 osobních aut v omezení je blokovaný pravý pruh. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před Ořechem na kilometru 18,5 došetřují nehodu, teď už jenom v odstavném pruhu, kolona se postupně rozjíždí, ale kamiony se vlečou pravým pruhem stále skoro od sjezdu z D1 ze 79. kilometru. Osobní auta to mají ještě až na 15 minut v koloně od exitu 15 Lochov za připojení od Barandova na 17. kilometr. Před okruhem je fronta i v ulici k Barandovu od křižovatky na Holini. Na silnici 9 z Mělníka na Českou Lípu pozorně v zatáčkách mezi Medonosy a Deštnou. Brzdí se tam v obou směrech, záchranáři zasahují po nárazu motorky do stromu. Na silnici 46 z Opavy na Olomouc čekejte potíže v Jakartovicích, bude tam přistávat vrtulník záchranné služby, provoz každou chvíli dočasně zastaví. A silnice 6 mezi Chebem a německou hranicí je od rána uzavřená v obou směrech po tragické nehodě u Skalky. Objíždí se úsek mezi koncem dálnice D6 exit 159 a pomezím přes Cheb a po silnici 606. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě pak k večeru i skoro jasno. A teploty 17 až 22, na horách většinou kolem 12 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál a Vojtěcha Bydrmana.
14: Kulatý stůl radiožurnálu byl dnes fotbalový, ale jinak patří pondělní večer na naší stanici především hokeji. U kolegů na radiožurnálu Sport už dokonce začalo předzápasové studio před třetím soubojem českých hokejistů na světovém šampionátu proti Švédsku. Tady na radiožurnálu se k němu ale připojíme až za hodinu. Do té doby čekejte třeba reportáž o tom, jak dnes dopoledne začaly ústní maturitní zkoušky, ve kterých studenti prokazují i znalosti v odborných předmětech. Zjistíme, jak přesně to vypadalo na gymnáziu v Rakovníku. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
12: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Studentům středních škol v Česku začala profilová část maturitní zkoušky. Prokazují v ní znalosti z češtiny nebo cizího jazyka. Vybrat si pak museli ještě několik odborných předmětů, které daná škola vyučuje. Zkoušku dnes skládali i studenti na gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku.
1: Vážený pane předsedo, pane řediteli, vážená komise i třído. Pane předsedo, rád bych vám představil oktávu letošní, která bude teď tento týden s námi maturovat.
2: Takhle zahájil třídní učitel Petr Diršmít maturity na Rakovnickém gymnáziu. Studenti potom začali s losováním otázek.
3: Všechno dobrý.
4: 20.
5: No, dýchací, teď jsme to brali ve třetí.
2: Mezi zhruba 60 letošními maturanty je například Jan Maren.
6: Moje pocity jsou relativně dobré. Ze ZSV maturuju z češtiny samozřejmě a z dějepisu. A u toho ZSV se asi nejvíc bojím té křesťanské filozofie. Ta si myslím, že je taková docela těžko uchopitelná. I když na druhou stranu ta moderní filozofie taky není nic pěkného, ale tu by si klidně vlastně vybral.
2: Maturitu tady skládá také Ondřej Berty, mimo jiné ze španělského jazyka.
7: Na tu španělštinu jsem se moc nepřipravoval, protože jakoby já umím italsky, protože můj táta je Ital, takže jakoby španělština je taková docela jednoduchá pro mě.
2: Studenti mají na přípravu na zkoušky zhruba 2 týdny, vysvětluje ředitel školy Tomáš Kopřiva.
8: Doufám, že příprava na maturitu probíhala celé studium, takže že jsme řádně připravili, že to všechno nenechávali až na poslední týden, ale studenti vlastně napíší didaktické testy a potom mají následně poslední zvonění. A letos to těm studentům vycházelo, že měli 14 dní volno a možnost přípravy na maturitu.
2: Profilové maturitní zkoušky potrvají do 10. června. Z Rakovníka Richard Webs, Radiožurnál.

0: Americká administrativa představuje druhé prezidentské období Donalda Trumpa jako sérii úspěchů a vítězství. Zda tomu věří taky samotní Američané, to se ukáže v listopadových volbách. Jak tvrdí americký historik a odborník na dějiny střední a východní Evropy Timothy Snyder, Donald Trump kolem sebe vytváří pole pravděpodobnosti, v němž je větší šance, že lidé udělají něco hloupého, ale neznamená to, že tím dosáhnou toho, co chtějí. Celý rozhovor pro Český rozhlas Plus najdete i na titulce našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Večerní radiožurnál teď o jeřábech, tedy o těch, které známe z botaniky. V přírodě je snadno poznáte podle zářivých červených nebo oranžových plodů, jeřabin. Jenže vzácné druhy jeřábů patří k nejohroženějším stromům české krajiny. Vědci proto vyvinuli způsob jejich ochrany. V laboratoři ve skleněných nádobách je množí speciální metodou, kdy z malého kousku rostliny vypěstují stovky nových jedinců.
1: Je to vlastně takový mikrosvět. Vidíte tady nádoby kultivační, kde už jsou narostlé rostliny.
2: Stojíme u speciálního laboratorního zařízení, které filtruje vzduch, takže vědci mohou pracovat ve sterilním prostředí. Ukazujeme ve výzkumném ústavu pro krajinu Jana Hanzal Šedivá.
1: Vyjmeme z té baňky narostlé výhonky, dáme je na filtrační papír a skalpelem oddělíme jednotlivé výhony.
2: A ty oddělené výhonky pak zase zpátky sázíte do těch baněk, ano, do živné kultury, ano. A zase množíte dál.
1: Ano, přesně tak.
2: Teď jsme přišli do kultivační místnosti, kde v policích vidíme desítky baněk s rostlinami.
1: Můžete vidět jeřáb, který je 14 dní. My jsme tam původně dali jeden výhon a těma růstovýma regulátorama, které máme v médiu, tak dochází k zmnožení.
2: V té baňce vidíme tedy to živné médium, dole taková průhledná hmota a nahoře je to uzavřeno fólií.
1: Je tam vysoká vzdušná vlhkost a jak můžete vidět, je tady spoustu světla, takže ty kultury mají ideální podmínky pro namnožení.
2: Jak dlouho tady zůstane?
1: Je to většinou 4 týdny a pak zase ten proces se obnovuje, zase ta kultura narostla, takže oddělíme ty nově vzniklé výhony a dáme na čerstvé médium.
2: Důležitou fází je pak zakořenění mladých rostlin. Ze sterilního mikrosvěta skleněné baňky se je vědcům podařilo přesadit přímo do substrátu z rašeliny a perlitu.
1: Vidíte tady tu baňku, je tam vysoká vzdušná vlhkost bez mikroorganismů, takže ty rostlinky jsou zhýčkané, takže my je musíme zase adaptovat na ty normální podmínky.
2: Tímto způsobem dokáží vědci rozmnožit stovky nových jedinců. Přitom na začátku mají k dispozici jen malé množství části rostlin.
1: Na jaře bereme mladé výhony z přírody. Je to velmi šetrná metoda, protože nám stačí pár vlastně pupenů nebo mladých výhonů k založení in vitro kultury.
2: V české krajině najdeme 21 původních druhů jeřábů. Většina z nich je ohrožená nebo velmi vzácná, říká Jiří Velebil z Výzkumného ústavu pro krajinu.
3: Ohrožuje je hlavně fragmentace území, zarůstání těch současných biotopů křovinami, zároveň neschopnost jejich regenerace díky zastíněnému biotopu, díky přemnožení zvěří. Ta zvěř vlastně ty semeráčky malý vyrejvá nebo spásá.
2: Navíc se tyto stromy v přírodě sami velmi špatně rozmnožují.
3: K tomu, aby vzniklo to semeno, potřebují přesto opylení jiným jeřábem a díky tomu, že teda ty jeřáby zůstávají izolované v těch uzavřených porostech, ten pyl se na ně jen velice těžko přenáší.
2: Množení v laboratoři je tak klíčové k jejich ochraně. Část rostlin ve skleněných baňkách uchovávají ve výzkumném ústavu dlouhodobě v genobance, jak mi ukazuje Jana Hanzal Šedivá.
1: Takže tady můžete vidět in vitro kultury v baňkách na živných médiích. Je tady řízené světlo, takže 16 hodin světla, 8 hodin tma. Můžeme i nastavit teplotu.
2: Mladé stromky, původně vypěstované tady v laboratoři, ale vědci také vysazují zpět do přírody. Například v dendrologické zahradě v Průhonicích nebo u Kladna, kde tak posílili malou populaci jeřábů. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

Zítra nás čeká další krásný den, teploty se budou pohybovat okolo 20, i když místy se objeví i přeháňky. Podrobněji nejen o počasí ve zprávách Radiožurnálu za 4 minuty.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 19.30, posloucháte Radiožurnál. A teď i zprávy Ondřeje Látala.
2: Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Agendu i zaměstnance od července rozdělí mezi jednotlivá ministerstva. Lidská práva bude mít nově na starosti ministerstvo spravedlnosti, národnostní menšiny připadnou rezortu kultury, romská menšina pak ministerstvu práce a sociálních věcí. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stav a rekonstrukce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni. V americkém Kolorádu zemřel člověk po nákaze hantavirem. Informoval o tom tamní úřad pro veřejné zdraví a životní prostředí s tím, že úmrtí vyšetřuje. Americký případ podle úřadu nesouvisí s rozšířením nemoci na výletní lodi MV Hondius, kde po nákaze zemřeli 3 lidi. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky onemocnění. Test si můžou lidé vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd. Sport. Čeští hokejisté už za necelou hodinu nastoupí na mistrovství světa proti Švédům. Utkání odvysíláme v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Souběžně se bude hrát duel mezi domácím Švýcarskem a Německem. V už skončených zápasech Kanada přehrála Dánsko 5-1 a Finové vyhráli nad Američany 6-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Brandýsa a uzavřená šestka za Chebem. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy kuze za sjezdem na Horní Počernice ještě vzniká kolona ze 7. kilometru na 10. za sjezdem na Brandýs. Tam v omezení došetřují nehodu v pravém pruhu. Zdržení 15 až 10 minut, krátí se to. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před Ořechem na kilometru 18,5 před momentem dořešili nehodu, už uvolnili i odstavný pruh. Pomalu jedoucí kolona v levém pruhu je od sjezdu na Barrandov, osobní auta to mají asi na 5 minut, rozjíždí se to, kamiony v pravém pruhu se zdrží déle, roztrhaná fronta je tam ještě skoro od Jesenice z prvního kilometru. Silnice 6 mezi Chebem a německou hranicí zůstává uzavřená v obou směrech po raní tragické nehodě u Skalky objížďka z konce D6 z exitu 159 přes Cheb a silnicí 606 k Pomezí, respektive opačně. Na tahu 9 z Mělníka na Českou Lípu opatrně za Medonosy v zatáčkách mezi Bukovcem a Deštnou se brzdí v obou směrech, provoz je tam omezený po nárazu motorky do stromu. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy na Českou Lípu u odbočky na Doxy po srážce dvou aut kivadlový provoz, chvílemi se tvoří kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě pak večeru i skoro jasno, teploty 17 až 22, na horách většinou kolem 12 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, je s vámi Vojtěch Bydrman.
1: Vrchní soud v Praze spustil AI chatbota, který má pomáhat s řešením právních situací. Jenže sotva začal fungovat, už se objevily první problémy. Jaké, s čím tenhle systém může pomoct a na co si dát pozor? Vyzkoušeli jsme to a všechno taky vysvětlili v dnešním Antiviru. Magazín Radiožurnálu o kybernetické bezpečnosti najdete i v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Nad sezónou letních dovolených se kvůli krizi v Hormuzském průlivu dál vznáší nejistota ohledně možného nedostatku leteckého paliva. Evropská komise připomíná, že v případě zrušení letu kvůli ceně paliv má cestující právo na vrácení peněz nebo změnu letenky a někdy i na další kompenzaci. V nové epizodě podcastu Bruselské chlebíčky novinář Vojtěch Očadlý ze serveru Zdopravy.cz upozorňuje, že tato pravidla platí pro lety uvnitř Evropské unie a taky pro ty, které v EU začínají nebo končí a provozuje je dopravce s licencí v některé z unijních zemí.
1: Co se týká finanční kompenzace, hodně záleží na důvodech toho zrušení. Evropská komise ale teď jasně říká, že samotná vysoká cena paliva mimořádnou okolností není. Aerolinka tedy nemůže jednoduše říct, že palivo zdražilo a tím se zbavit všech povinností. Podobně je to s palivovými příplatky například. Vyšší cenu paliva může dopravce promítnout do nově prodávaných letenek, ale už si nemůže zpětně účtovat nějaké doplatky za to, co jste si koupila před měsícem, protože teď to palivo zdražilo a i takové případy v Evropě byly. Už se dopravci pokoušeli oslovit cestující, vy jste si koupili letenku, když to palivo bylo levnější, teď zdražilo, tak nám prosím jako zaplaťte, tak toto tedy nemůžou. To Evropská komise jasně řekla.
2: Mezinárodní agentura pro energii někdy v polovině dubna vydávala takové varování nebo jejich odhady, že Evropa má letecké palivo jen na 6 týdnů.
1: Já bych to teda nebral úplně jako nějakou jako předpověď, že za tedy si zbývají 2-3 týdny do té doby, která byla jako stanovená

0: nějaká hranice. Nebral bych to tak, že se potom přestane létat.
1: A jak na to zareagovala Evropská unie?
0: Evropská unie zastává hlavně koordinační a regulační roli. Oznámila, že je možné používat palivo Jet A, které používají dopravci spíše v Severní Americe. To palivo je prakticky stejné, kromě nějakých jako v vozovkách technických specifikacích. Každopádně v Evropě máme standardní Jet A jedničku. Evropská unie řekla, že jako nic regulačně nebrání tomu, aby bylo dovážené právě palivo ze Severní Ameriky.
1: Vysvětluje dopravní novinář Vojtěch Očadlý. Celý díl bruselských chlebíčků už teď najdete na webu Radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Dnes dopoledne přišla sem k nám na Radiožurnál k rozhovoru trojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa a taky trojnásobná sportovkyně roku. Asi tušíte, že to byla alpská lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká. Jak na sobě testuje agenturu pro sportovce, kterou před 3 lety sama založila, i o tom byla řeč. Tak si celý rozhovor Ester Ledecké s Liborem Boučkem poslechněte nebo se na něj klidně podívejte na YouTubeovém kanálu Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 41-letý Alexandr Nosek pracuje jako lékař a k tomu bojuje s velmi agresivním nádorem mozku. Před 2 lety mu dali naději dobrovolní dárci, kteří se složili na speciální vakcínu. Teď ji dobral a sehnal dost vlastních prostředků na další. I když mu život komplikuje neustálá bolest v noze, dál se věnuje sportu, přesněji individuálnímu mašingu, a taky pořád ordinuje v Polné u Jihlavy.
1: Víceméně obědovou pauzu jsme strávili prací. Teploměr do šuplíku.
2: Z ordinace spěcháme za psy. Alexandr Nosek si ke 2 pořídil štěně evropského saňového psa.
3: Nazdar, hopíku. Co?
1: Ano, možná chytí mikrofon. Jo. Pojdeme do měst.
4: Hop, je to jako norsky, je to H a s kroužkem a P. A znamená to jako hope, jako naděje.
1: Řekni něco, Estí. Si. Máš ho ráda, hopíka?
2: Dcera se narodila skoro rok po nepříznivé diagnóze.
4: Tady zvířátka ji baví. Jo, miluje pavouky. Víď? Pavouky zbožňuješ.
5: Ten je modrý.
4: Ten není modrý. Barví ještě zatím nejdou. Esther za chvilku budou 2 roky a pořád tady jsem. Teď je to pro mě ta motivace, samozřejmě.
5: To počítám.
4: Všechno, co je od ty diagnózy, tak to je jako navíc. Ne? Je jako, jak když jsem poprvé viděl ten svůj snímek, tak jsem myslel, že budu prostě za 2, za 3 měsíce pryč.
2: Musel změnit jídelníček, jí hlavně tuky, a vedle speciálních vakcín proti nádoru zkouší další léčbu.
4: Do okamžiku, kdy by se třeba mohlo objevit něco dalšího.
2: Doufá, že i na nádor zvlášť závažného stupně se najde léčba, která bude oddalovat, ale i zachraňovat. Z Jihlavska, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: České hokejisty čeká na mistrovství světa třetí zápas, ale první proti soupeři z úzké světové špičky.
2: Národní tým nastoupí proti Švédsku, které má v sestavě více než 10 hráčů z NHL.
1: Zápas Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl devátý. A vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Radiožurnál je 20 hodin. Ondřej Látal připravil zprávy.
2: Českou armádu by měl nově vést Miroslav Hlaváč, jeho nominaci schválila vláda. Spojené státy nebudou další měsíc uplatňovat sankce na část ruské ropy. Hokejová reprezentace vyzve na mistrovství světa obhájce bronzu ze Švédska. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky a teploty až 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi a odpovídá za velení a připravenost armády. Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO je Miroslav Hlaváč ideálním kandidátem.
4: V rámci kariérního řádu, když je první náměstek stávajícího náčelníka generálního štábu, tak pro mě je to přirozená volba.
2: Návrh kabinetu musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu potom jmenuje prezident. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD hlasoval proti schválení nominace pro Hlaváče. V prohlášení napsal, že si dokázal v čele armády představit vhodnějšího kandidáta. Rozhodnutí ale respektuje. Spojené státy prodloužily o další měsíc výjimku, která zemím umožňuje nakupovat ruskou ropu naloženou na tankerech. Za běžných okolností by se na ně vztahovaly americké sankce. O prodloužení lhůty informoval americký ministr financí Scott Bessent. Dodal, že rozhodnutí stabilizuje trh s ropou, která se dostane i do energeticky nejzranitelnějších zemí. Spojené státy výjimku ze sankcí poprvé zavedly v březnu. Reagovaly tak na růst cen ropy po zablokování Hormuzského průlivu. Strategicky významný úžinu uzavřel Teherán po začátku izraelsko-amerických útoků na Irán na konci února. V Brně začala cesta vesmírné rakety Spacebus. Mobilní raketa umožní především dětem se vydat ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří hned do několika krajů po celém Česku.
5: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír a bylo to úplně bomba.
6: Popisuje zážitek z 15-minutového letu Nela z první školní skupiny. V raketě jsou speciální technologie virtuální reality, doplňuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybu uvnitř mezinárodní vesmírné stanice.
6: Spacebus zůstává v Brně do úterka. Potom se vydá do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách českacestadovesmíru.cz. Marek Hensel, Radiožurnál.
8: Sport. Čeští hokejisté nastoupí na světovém šampionátu proti jednomu z favoritů, týmu Švédska. Po vítězství nad Dánskem a překvapivé prohře se Slovinskem musí národní tým svůj výkon proti bronzovému mužstvu z loňského mistrovství zlepšit. Co přesně, to popisuje asistent trenéra Rulíka Tomáš Plekanec.
9: Takový ty klasické věci, které tam chybějí, ten tlak do brány, prostě aby tam byli dva hráči na bráně, hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech, strašně málo hráčů před bránou. Malinko trochu chytrost, nějaký nápad, který by vytvořil nějaký přečíslení okolo brány nebo v tom prostoru, když se vytáhnou ty hráči k těm obráncům, takže určitě to klukům ukážeme nebo řekneme si k tomu něco, aby to prostě bylo lepší.
8: Zápas Česko-Švédsko začne za necelých 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ve stejný čas odstartuje i duel Švýcarsko-Německo. V už skončených utkáních Dánové podlehli Kanaďanům 1-5 a Američané prohráli s Finy 2-6.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D10 před Brandýsem a překážka na D35 před Hradcem Králové. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy počítejte s kolonou před Brandýsem nad Labem. V omezení na 10. kilometru vyšetřují nehodu. Popojíždí se už jen necelý kilometr před nehodou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se připravte na silnější provoz od sjezdu na Barrandov. Následky nehody u Ořechu na 18. kilometru už nepřekážejí, řeší se to v odstavném pruhu. Hlavně pravý pruh se plní kamiony, levým jedou osobní auta rychleji. Na D35 směrem od Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za sjezdem na Bíšť a Třebechovice. Na kilometru 136 stojí nákladní auto, má defekt na levé straně, pravý pruh je uzavřený. Silnice 6 mezi Chebem a německou hranicí je uzavřená v obou směrech. U Skalky se ráno střetlo nákladní auto s kamionem. Objíždí se úsek mezi koncem D6, exitem 159 a Pomezím. Jede se přes Cheb a po silnici 606. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy u odbočky na Doksy po srážce dvou aut se projíždí Kyvadlově, tvoří se tam chvílemi kratší kolony. Další zelená vlna v příštích zprávách.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, na horách až na plus 1. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky ojediněle bouřky. Na východě pak k večeru i skoro jasno. A teploty 17 až 22, na horách většinou kolem 12 stupňů. To byly zprávy. Teď už speciál Radiožurnálu Sport k hokejovému mistrovství světa. Slovo má Karel Janů.
11: Mášek.
12: Děkujeme, Martine, já tě přeruším, protože v tuhle chvíli se k nám tady na Radiožurnálu Sport připojují taky posluchači Radiožurnálu, kterým přejeme krásný večer a budeme si ještě nějakých necelých 15 minut povídat ve studiu Radiožurnálu Sport. Dál já vítám tady i pro posluchače Radiožurnálu hokejového reportéra Martina Charváta. Martine, krásný večer.
11: Krásný večer.
12: A vítám samozřejmě našeho experta, olympijského vítěze, několikanásobného mistra světa Martina Procházku. Martine, i tobě ještě jednou krásný večer.
13: Hezký večer.
12: Tak 20 hodin 20 minut, všechno to už za pár minut vypukne po třetí na šampionátu ve Švýcarsku naplno. Dnes tedy český hokejový tým proti švédskému výběru. Připomeňme zatím po těch dvou zápasech, které máme za sebou, má na kontě asi trošku míň bodů, než jsme všichni doufali, než jsme očekávali. A tak ten duel dnes proti Švédsku je možná důležitější, ne? Nebo nevstupují do něj čeští hokejisté pod tlakem?
13: No, pod tlakem tím, že si zkazili to utkání se Slovinskem. Tam jsme prostě ztratili dva body, to je jasná věc. Ten výkon nebyl úplně dobrý, takže pod tlakem jsou teďka tak, že jako když jsem zaregistroval, samozřejmě spousty fanoušků říkali, že to byla bída a že teď nás čekají Švédové a že to bude ještě horší, tak já si tohle to právě úplně nemyslím. Já si myslím, že právě to, že se nám nevyšlo to utkání se Slovinskem, tak by v úzovkách by nám mělo, nebo trošinku by nám mělo pomoct v tom znovu se vrátit, jak se říká, do toho systému, do té taktiky, do toho, aby ten každý hráč tam udělal ve smyslu něco navíc, to znamená bojovnosti, obětavosti, disciplíny, aby tam nebyly zbytečné fauly. A tohle si myslím, že právě je, když to řeknu, lepší utkání hrát dneska se Švédskem, než, jak už jsem možná dneska jednou zmiňoval, hrát to třeba s Itálií, protože by byly po sobě dva soupeři, který by byli v pozokách papírově úplně jako nejslabší a my by se s nimi hráli dvakrát za sebou. Sami to je dobře, že dneska hrajeme se Švédskem a sám jsem zvědavý, jak se budeme prezentovat, nebo náš tým se bude prezentovat tím stylem a jak vlastně i protože Švédové patří k ten top týmu. To znamená, že my budeme muset opravdu podat velmi dobrý výkon, aby jsme odehráli, nebo vyhráli, nebo získali třeba dva body, nebo prostě, aby jsme to utkání měli, když to řeknu, zdramatizovaný.
11: V brance tedy tentokrát proti Švédům Josef Kořenář v prvním útoku Bliml místo Mandáta se Sedlákem a Červenkou. Ve spojení jsme stále také s naším reportérem Františkem Kunou. A Františku, prosím tě, co se ví o stavu Michala Kepného, který podle toho, co mám k dispozici, dnes nehraje?
14: Nehraje stejně jako Jan Mandát, u Michala Kempného jsou to zdravotní trable, on nebyl ani na dopoledním rozbruslení kvůli drobnému nachlazení, ale tam ještě nepadla oficiální informace o tom, že by to večer bylo jasné, že nenastoupí, ale přeci jen trenéři nakonec nechávají Michala Kempného mimo sestavu, takže mohou to být i jakési preventivní důvody. Turnaje, řekněme, teprve na začátku, je to třetí ze 7 zápasů ve skupině pro český národní tým, pak mají Češi volno, pak hrají s Itálií, takže Kempnému asi pochopitelně, pokud se necítí úplně 100% fit, dávají v téhle fázi turnaje volno. A doplním, že ještě to, že místo něj nastoupí Jan Ščotka, kterého trenéři dopsali na soupisku, minule tedy ještě nehrál, první zápas hrát nemohl, minule zapsaný byl tím náhradníkem a dnes nastoupí jakožto 7. obránce místo Michala Kempného.
11: Říká František Kuna. Františku, ještě změny v přesilovkách, tam to prý je také nějak jinak, než to bylo doposud v těch předchozích dvou zápasech. Protože připomeňme, že Češi v přesilové hře zatím nedali ani jeden gol, a to proti papírově slabším soupeřům.
14: Ta sestava doznala určitých změn, trenéři věděli, že budou muset něco udělat, protože přesilovky nebyly dobré. Byť třeba herně ano, ta úvodní proti Slovincům, Češi v podstatě nepustili soupeře, ale na tom velkém kluziště to může i trochu svádět, jak máte hodně prostoru hrát to na velkou šířku kluziště. A tak přesilovce nepřekvapí, že na modré čáře bude Hronek a obě početní výhody budou hrát Češi s jedním obráncem, což je normální. V té první červenka Kaut, Blimo, Sedlák, ve druhé pak Tomášek Flek, Boženílek, to je kompletní lajna, kterou doplní Dominik Kubalíka na obrané modré čáře. Tomáš Cibulka, který je také někdy poměrně dost odvážný, podobně jako Tomáš Galvas. Tak uvidíme, kolik Švédové hlavně nabídnou českému týmu svým dobrým pohybem početních výhod. To je samozřejmě také téma.
12: To je určitě velké téma, my se samozřejmě na ně chceme zeptat taky Martina Procházky, tak co náš expert, hokejový expert na Radiožurnálu Sport říká na tyhle změny v přesilovkových formacích, třeba na to, že z nich vypadl mladý Milovský?
13: No tak měl tam, oni hráli celkem na něho, na tu pozici vlastně z mezi kruží pravák, dostával nahrávky od Romana Červenky i tu od Lukáše Sedláka. Barkát mu to nesedlo, ty střely tam nebyly přesné, takže si myslím, že právě z toho důvodu chtěli trenéři tu změnu. Jak už zmiňoval František, velmi dobře sehraná první třetina proti Slovinsku, tam prostě první přesilovka, tam to opravdu lítalo celkem slušně, jenom to nepadla ta branka, tak je tam jasný, že ten impuls tam byl potřeba. No a ta druhá samozřejmě, ta je podrobná, tam jsou taky vynikající dva střelci, Tomášek, Kubalík, v podstatě na každém kruhu, můžu se tam vožení lehpé předbrankový prostor, takže tam samozřejmě se dá očekávat, že tam prostě je taky potřeba voženílka dát do toho předbrankový prostor, byť slonil brankáři, takže tyhle ty změny jsou v pořádku a myslím, že je tam jenom škoda to, že ti hráči to v podstatě jako neskusili na tom tréninku, no to si myslím já, že to pořád jako by bylo lepší varianta, že si to vyzkoušíte. Přesilovková trénink přesilovky trvá 10 minutek, prostředí se, já nevím, 4x každá ta pětice a je hotovo, není to nic náročného.
12: A to jsme u toho tréninku o volném dni, který jsme vlastně už v našem speciálu trošku nakousli, zmínili a Martin Procházka se podivoval tomu.
13: No já jsem to pak omluvil, že to je z toho důvodu, že se hraje 3x ve 2020, no tak jo, no. Tak ale teď bude ten čas, po dnešním zápase si myslím, že bude tam dost času na to, aby hráči to nějakým způsobem poladili, ty přesilovky, aby jsme právě v nich si pomohli, protože vždycky to je výhoda, když máte možnost hrát přesilovku, hrát gól a u každého týmu, ať jsem viděl dneska Kanadu, ať jsem viděl Švédy, tak prostě přesilovek, když padají góly, tak ten tým to zvedne vždycky.
11: Naprosto laická otázka. Vždyť takový Černoch s Beránkem v Karlových Varech také hrají přesilovky a hrají je výborně, tak proč tam nejsou, proč neskusit třeba je podle tebe?
13: Třeba k tomu dojdeš. Třeba ta varianta ještě přijde, no tak jako je to zatím teďka první, jsou to první dvě formace, které to takhle budou hrát. Může se stát, že když to nebude fungovat, nepředpokládám asi, že by úplně vyhodili z té formace Červenku se Sedlákem, nebo možná tuhletu pětku nebo měnit, ale může se stát, že když to nebude fungovat, to je druhé, takže tam klidně zapojí znovu potom Černocha s Beránkem, jak říkáš, a někoho k ním, no tak tam se nabízí samozřejmě Kuba Flek, že jo, ten taky má s nima nějaké něco odehráno, takže tam je ještě několik variant, uvidíme.
12: Posloucháte speciál Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport před večerním duelem Čechů se Švédy na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku a my bychom se za chvilku měli spojit taky s naším kolegou Petrem Kadeřábkem, který je ve Flash zóně. Petře, hezký večer.
15: Hezký večer, samozřejmě ještě čekám na příchod hráčů. Ten první, kterého bych měl dostat k mikrofonu, tak je David Tomášek a měl by přijít zhruba za nějakou minutku a půl, takže zůstaňme ve spojení a David Tomášek za chviličku přijde. První z české kabiny už teď vyšel, je to Dominik Kubalík tradičně, takže za chvilku už hráči se budou chystat na to, aby prošli, řekněme, vránou borců, tedy východem na led a nastoupili proti švédskému týmu.
11: Do té doby se ještě zeptám Martina Procházky, jestli podle tebe nějakou roli hraje to, že vlastně v tom celém hodnocení sezóny, v té sérii Euro Hockey Tour, jsou Švédové suverénně nejlepší za celou sezónu, ale vlastně v jednom z těch posledních zápasů je Češi porazili. Tak jestli tohle před mistrovstvím světa, to, co se tam dělo, pro tebe hraje vůbec nějakou roli?
13: Je to příprava, já to beru jako přípravu, viděl jsem ty zápasy všechny samozřejmě teďka, hlavně minimálně ty dva turnaje, nedá se to až tak hodnotit, protože čím se blíží mistrovství světa, tím míň tam jako je takových, to řeknu, soubojů někdy na 100% zákroku, blokování střel, takových těch věcí, které by vás mohly vyřadit z toho mistrovství světa, takže si myslím, že se to nedá úplně až tak hodnotit. Každopádně jsme Švédy porazili, dali jsme jim 3 branky, oni první třetím si s náma nevěděli rady, pak celé utkání jsme zvládli velmi dobře, ale nemyslím si, že by to mělo být nějaký takový ten, že si teďka řekneme, porazili jsme je 3-1 a dneska je porazíme znova, jo. Si myslím, že to takhle nebude úplně jednoduchý, prostě mistrovství světa je úplně jiné.
12: Takže možná se na to dá dívat optimisticky z obou dvou stránek, prostě na jednu stranu není to žádná berná mince, ale to, že jsme je porazili, to ti hráči někde v hlavě mají.
13: No, mají to v hlavě, ale jak říkám, nemyslím si, že úplně to je teďka rozhodující v tom dnešním zápase. Já si myslím, že to takhle asi úplně nebude.
11: Co se týče českého týmu, tak český tým vlastně, když si vezmeme ten velúspěšný domácí šampionát, tak on předtím na českých hrách v úzovkách vyhořel. Není to, když člověk a tým obecně tu facku v úzovkách dostane dřív, tak není to vlastně pro celý ten turnaj dobře? Tím chci narazit také na to, jestli vlastně pro celý český tým to, že prohrál se Slovinskem, v jistém slova smyslu nebylo tak trochu výhodou, když se na to jako člověk opravdu podívá z úplně druhé strany.
13: Jo, já s tím souhlasím. Ne, no jak říkáš, já to můžu jenom zopakovat, je to lepší, když to jsme teďka takové loutkání odehráli. Dneska samozřejmě zase nějaké měřítko, uvidíme, když to utkání bude dobrý, zvládneme ho, bude to vyrovnaná hra, tak si můžeme říct, ano, jsme s týmem, který je to tým, který bude hrát o medaily nebo může hrát o medaily, tak s nima hrajeme vyrovnaný zápas.
12: V tom dnešním duelu se samozřejmě na to dostaneme už za pár minut, protože Češi budou hrát se Švédy, ale my pojďme tedy do flash zóny za Petrem Kadeřábkem.
15: David Tomášek je u mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Davide, jak se těšíte na souboj se Švédy a jste nabuzeni po té předchozí prohře se Slovinskem?
16: Jo, těšíme se, určitě jsme nabuzení a bude to velmi dobrý zápas a věříme s dobrým koncem pro nás.
15: Připomínali jste si tu výhru v posledním vzájemném zápase na švédských hokejových hrách?
16: Jo, něco tam samozřejmě proběhlo, ale samozřejmě mají ten tým zase trošku jiný a je to ten hlavní turnaj tady to, že jo, ale dáme do toho všechno a půjdeme za vítězstvím.
15: Je pro vás osobně zápas se Švédskem o to prestižnější, že tam působíte, nebo působil jste?
16: Tak možná trošičku, že nějaký ty hráče znám, ale jinak se na to nekoukám.
15: Davide, hodně štěstí a přeji 3 body.
16: Jo, díky.
15: Říká David Tomášek před odchodem na ledovou plochu a na utkání Česko-Švédsko, které uslyšíte v přímém přenosu.
3: Speciál Radiožurnálu Sport.
12: Děkujeme Petru Kadeřábkovi, on bude jednou polovinou komentátorského dua, které už za chviličku od nás dostane slovo a budou pánové s Františkem Kunou komentovat tedy Česko-Švédsko. Tak už nám zbývá toho času opravdu málo. Martinové, já vím, že tohle je možná vaše oblíbená část a těšili jste se na to tady na Radiožurnálu Sport více než hodinu. Nebudeme připomínat, jak vám to vyšlo v sobotu proti Slovinsku, ale věřím, že budete optimisty i nadále. Já naštěstí typovat nemusím. Začínáme u Martina Charváta. Martine, jak myslíš, že se dnes bude večer českým hokejovým reprezentantům proti Švédům dařit?
11: Já budu pesimista, jak je mi skoro vlastní. Říkám 1-5 z českého pohledu. Myslím si, že Švédové český tým bohužel poměrně přejedou.
12: Jak se říká v Pyšné princezně, poznávám tě, jasná. Co si myslí Martin Procházka?
13: Já budu optimista.
11: Tak to aspoň jednomu vyjde.
13: A já budu věřit, že to dnešní utkání bude mnohem lepší z naší strany a že vyhrajeme v prodloužení. 3-2.
12: Takže jsou tady tipy jak pro výhru, tak i pro hru. Vzhledem k tomu, že to nemůže skončit remízou, tak si myslím, že to máme, pánové, pokryté. Já vám moc děkuji a protože už se nám opravdu blíží začátek zápasu, tak pojďme tady na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport na mistrovství světa do Švýcarska. Slovo dostává František Kuna a taky Petr Kadeřábek.
14: Hezký večer, Česko-Švédsko za minutu a půl, pokud to klapne na sekundu, ale Švýcaři opravdu fungují jako hodinky a funguje to tady. Švédové oproti švédským hrám přibrali ještě další 4 hráče z NHL. Dohromady jich mají 11, což je přesně polovina, protože zapsali aktuálně na soupisku 22 mužů, stejně jako český národní tým. Ten bude mít dnes v brance Josefa Kořenáře, stejně jako proti Dánům v úvodním zápasu šampionátu. Mimo soupisku zůstává Petr Kváča druhým golmanem pro dnešní duel Dominik Pavlát. V českém útoku v tom prvním zůstávají a vrací se do něj Matěj Bliml, tak jak Češi hráli tady ten první zápas, Červenka, Sedlák, Bliml, druhá lajna také beze změn, Flek, Boženílek, Tomášek, Melovský, Kubalík, Kaut a Beránek, Černoch, Chmelař, 13. útočníkem Michal Kovarčík. Jednu změnu registrujeme u obránců, protože nachlazení nepustilo Michala Kempného nejen do dopoledního rozbruslení tady v tréninkové hale, ale také do zápasu. A tak mimo slečené muže do dresu jsou právě obránce Michal Kempný a také útočník Jan Mandát. To už jsme vyjmenovali všechny členy českého hokejového týmu, který bude usilovat o další body. Zatím má 4 v tabulce skupiny ve Friburgu, což je víc než Švédové. Ti totiž na úvod turnaje zaváhali, prohráli s Kanadou, ale takové zaváhání se asi uší špičce dokáže odpustit u hokejové veřejnosti na severu Evropy. Pak Švédové zvládli porazit dánskou reprezentaci. Ta tady ještě odpoledne trápila Kanadu, 40 minut to bylo 0-0, Kanaděné pak dokázali zvítězit 5-1. Nás bude ale v našem přímém přenosu Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport zajímat to, co se bude dít v následujících zhruba 2,5 hodinách tady ve Friburgu. Začíná utkání Česko-Švédsko na světovém šampionátu, které má pořadové číslo 89, vhozeno Sedlák na úvodním buli, které prohrává a Češi budou se sformovávat ve středním pásmu, protože s pukem jede Larsona, nahazuje ho do českého braného pásma, tam dobře udělal to Hájek, který posunul Kotou do střední třetiny. Bliml přišel o hokejku, Švédové hrají, Larson znovu s pukem, má ho za vlastní brankou a teď je přerušeno, bude se vazovat po 19 odehraných sekundách, rozhodčí hru přerušují a vazovat se bude ve středním pásmu po českém offsideu, kdy Češi napadali, byť neměli, protože tam jeden z útočníků byl dřív než Kotouč a tak je to vazování ve středním pásmu blíž švédské brance. V ní je dnes Magnus Hellberg z Djurgårdenu, z týmu, který sídlí v hlavním městě Stockholmu. Vhozeno, Švédové znovu úspěšnější, Larsson s pukem mezi vlastními kruhy dává na levý kruh pro Ekholma, který posouvá přes levý mantinel Kotouč až za českou branku. Tam je Kořenář, který rozehrává podél hrazení puk až k modré čáře, puk projíždí do obraného pásma Švédu, ale nemůže to být zakázané uvolnění. Ekholm chytil Kotouč zhruba 2 metry před brankovou čarou. Češi vystřídali Švédové částečně také. Holmström nahazuje puk do českého rohu, 0-0 stále na konci první minuty. Ticháček ometl puk k modré, ale tam jsou jen Švédové. Ekman Larsson napřahuje, pálí, ale dobře se tam bruslí. Počínal Tomášek, který obral Švédy o puk a má ho, zajíždí do pásma, dává doleva. Ekman Larsson ale pochopil přihrávku na Fleka a ve středním pásmu mohou hrát znovu Švédové. Raymond posouvá doleva už v útočné třetině na Bjerka, ten dává mezi kruhy, jenomže tam je situace zády k brance. Raymond už se otočil, trefil zase brusle Fleka, teď Švédové v tlaku, přihrávka mezi kruhy i na modrou. Raymond napřahuje, pálí, rána sražená, Kořenář tohle by nechytil, ale puk zamířil mimo levou tyč ve druhé minutě, stále 0-0, platí dál. Švédové s pukem za brankou, Bjerk v levém rohu z pohledu útočících Švédů dává Raymondovi, ten na vrcholu kruhu, pálí hodně mimo branku. Svenberg má Kotouč v českém rohu, Švédové aktivnější, ale Tomášek vyváží Kotouč do středního pásma. Štoukl ho před sebe a odchází střídat. Hrát tak mohou Severané. Johansson mezi vlastními kruhy čeká na to, až mu vystřídají spoluhráče a předává Kotouč za vlastní branku. Konec druhé minuty, 0-0. Platí dál mezi Českem a Švédskem. Švédové nahazují Kotouč za Kořenáře. Ten tentokrát nepůjde za branku. Ščotka poprvé na tomto šampionátu posunul Kotouč za branku šikovně až na Kauta, který křižním pasem našel Kubalíka vlevo v útočném pásmu. Kubalík fulu dává před branku, Melovský zakončuje. To byla dobrá šance českého týmu, ale Kotouč je ve výstroji Magnusa Hellberga. Velmi rychlá a přímočená kombinace z obraného pásma na dvě přihrávky překonaných najednou tak nějakých klidně 40 metrů. Mířil ten Kotouč z pravé strany obraného pásma na levou stranu útočného. Kubalík pak od mantinelu přihrával před branku na Melovského. Ten jako pravák to měl po ruce, zakončoval po ledě, ale nenašel skulinku v postavení švédského golmana Hellberga. A tak dál platí 0-0 na konci druhé minuty zápasu Česko-Švédsko. Dobrá šance českého týmu na úvod, zatím největší dosavadním průběhu zápasu, ale odhrána je jen minuta a 56 sekund. Na ledě také čtvrtý český útok s Jiřím Černochem. Je tam připravený také Ondřej Beránek a Jaroslav Chmelař, obránci Alšer se Ščotkou na modré čáře, ale rozhodčím se ještě nelíbí Chmelařovo postavení, který asi dříve vyjíždí do kruhu u pravého mantinelu na pravé straně. Útočné třetiny se vazuje. Jiří Černoch jde na buly, proti němu De La Rose, vyhrávají buly znovu Švédové, i to třetí v tomhle utkání. Odehrány jsou přesně 2 minuty, Česko-Švédsko 0-0.
15: Zastavená švédská akce na levém mantinelu, ale Holmström neprošel do středního pásma, tak Chmelař může hrát v pravém útočném rohu. Krásná akce, kdy centroval na Černocha zprava doleva přes brankoviště, ale Černochovi kotouč nedošel, ale Jiří Černoch si teď plní obranné povinnosti, velmi dobře zahrál Jan Ščotka, který tam narazil jednoho ze Švédů a nechal tak prostor pro získání kotouče právě karlovarskému kapitánovi. Teď špatná rozehrávka od Blimla, tu zachytili Švédové a vstříc útočnému pásmu míří Johansson a nakonec byl zase v rohu kluziště. Červenka může hrát ve vlastním obraném pásmu a nakonec ale se Sedlákem nevykombinovali hru do středního pásma, to se podaří až Hronkovi, který ale nahodil ten kotouč mimo hůl Blimlovu a tak znovu budou hrát Švédové, jenže Hronek znovu zastavil akci švédského týmu, tam už najíždí Galvas až za branku Švédu, je sice tísněn dvěma, ale stále drží kotouč, ještě mu pomáhá v pravém útočném rohu Sedlák. Hronek zachytil kotouč na modré čáře, nahazuje před branku, tam je Chumel a je to gól! Hronek o Blimlovu hůl dává gól Švédsku, čas 3:04 a Matěj Bliml slaví návrat do sestavy parádní trefou. Pěkně tečoval to Hronkovo nahození, ale myslím si, že velký podíl na to má znovu Tomáš Galvas. To, že objel celé útočné pásmo zleva přes oba dva zadní rohy, tam udržel puk pro Sedláka, pak se dostal kotouč na Hronkovu hůl, na modrou čáru, nahození do skrumáže a znovu potvrzení toho, o čem mluvili trenéři. Prostě hráči se musí tlačit před branku ve vícem počtu a teď se to přesně vyplatilo, protože teď tam stáli Sedlák, Červenka i Bliml a od Blimlovy hole, který tečoval přes Sedlákova záda de facto až do branky Švédska. Češi vedou o 4. minuty nad Švédy 1-0.
14: Ta střela Filipa Hronka mířila zhruba metr mimo, ale Bliml měl čepel hole dobře nastavenou. V hozeno Češi vyhráli buly. Cibulka vyváží po pravém mantinelu do středního pásma, kde je Voženílek. Ten posunul kotouč do útočné třetiny, kde napadá Tomášek, ale hrají Švédové. Bjerg přišel o puk, Hájek pálí od modré hodně mimo, puk se dostává k pravému mantinelu. Cibulka neudržel pásmo a musí dozadu Svenberg proti Hájkovi 1-1. Dobře to udělal český bek a kotouče za českou brankou. Hájek oklamal napadajícího Bjerka a posouvá na Voženílka. Ten je ve středním pásmu vlevo, už v útočné třetině stále u levého hrazení. Stále Voženílek pálí z úhlu, ale kotouč rohem kluziště projíždí až do středního pásma na červenou doprava pro Alšera, který rozehrává s Ticháčkem, ten je na obraném levém kruhu přesně. Souvá mezi vlastní kruhy, čerstvé síly přicházejí na led. Je tam třeba Melovský, ale Ticháček jede středem, dává backendem doleva, dlouhý pas pro Kubalíka, který musí bojovat 1-1 v útočném pásmu a zatím to ale nezvládá a Švédové mohou dopředu. Je tam Grundström, který zavezl kotouč do útočného pásma a nahodil ho sám pro sebe za českou branku, kde Alšer bojuje proti dvěma Švédům a to je těžká pozice. Kotouč nakonec za českou brankou stále Persson s pukem. Obtáčí se v levém rohu, vyjíždí na levou stranu, kde může hrát Hak, rotace v levém útočném rohu z pohledu Švédu. Raimond dal na modrou, rána nepřesná, puk dál v českém obraném rohu, ale Alšer teď má trochu klidu. Melovský zkušeně rozehrál přes Ticháčka, ten zajíždí za českou branku a může situaci uklidnit. Polovina 5. minuty, Česko po gólu Matěje Blimla vede 1-0 nad Švédy.
15: Všeobecné střídání, Ticháček rozehrává přes Alšera, který nachází na útočné modré čáře Beránka jeho přihrávku, ale zachytil obránce Johansson a už s ní s kotoučem míří zprava doleva Brandström, který byl doplněn na švédskou soupisku až dnes obránce Lozan, ale nepřihrál přesně. Češi ale stále jsou teď v obraném pásmu. Právě Johansson míchá s kotoučem, posouvá pod sebe na Petersona, ten zajíždí a centruje za branku na Heinemana, který poslal na modrou čáru. Johansson se chystá ke střele, nakonec si to rozmyslel, je tlačen Černochem k modré čáře, ale nevytlačen do středního pásma. A tak může znovu hrát Peterson, který nahazuje před branku, Kořenář toho moc neviděl, ale tam byl otlačen Sundqvist velmi dobře Hronkem. Ščotka s Hronkem mohou vyvést kotouč, Hronkovi se to nepodařilo vyhodit přes celé pásmo, nebo alespoň do středního pásma, tak Peterson hraje v útočném rohu. Nepřihrál přesně, kotouč zachytil Hronek, zajíždí do levého obraného rohu a teď vše uklidní Jan Ščotka, který ale nezajel za branku, přihrával Černochovi, tomu utekl při střídání kotouč pod spadkou hol až do středního pásma. Ekholm už ho znovu vrátil za modrou čáru, ale Bliml může hrát s Hájkem, Hájk si ale byl to Cibulka, který si přikopl kotouč daleko před sebe. 6. minuta končí. Češi po gólu Blimla ze 4. minuty vedou na Švédy 1-0.
14: Na hození ke Kořenářovi končí v českém rohu, kde je první obránce Galvas oklamal dva napadající Švédy, ale Sedlák nepřihrál přesně. Napadal ho úspěšně Delarus na modré čáře Švédové, Ekholm vlevo, ale zdá se, že přišel o kotouč a tak ve středním pásmu už se může hrát. Galvas předává do středového kruhu. Galvas 2-1. Ne, teď už 2-3, ale nakonec Galvas to udělal dobře, vypálil z pravého kruhu. Možná trefil, ano, brankovou konstrukci, tyčku pravou, možná spojnici, hraje se dál, Češi dál vedou 1-0, Švédové s pukem, Delarus v obraném kruhu, napadá ho Bliml, ale Delarus to udělal dobře a Švédové mohou situaci uklidnit a vystřídat Ekholm. Dává kotouč svým bekům a odchází střídat česká druhá formace ve středovém pásmu, ve středním pásmu Ekman Larsson nahodil oběma rohy kotouč do českého pásma a Švédové jdou napadat, jenže puk nemají, má ho Flek na levém mantinelu, zkoušel pod nohama prohodit ten kotouč Hájek, zkušeně dává za branku na Alšera, ten nic nevymýšlel, hledal Boženilka Švédům, ten kotouč uniká a Flek se dostává za obranu, jenže těsně nedosáhl na ten kotouč. 7. minuta 1-0 pro Česko, puk ve středním pásmu, Boženilek se tam sráží a puk nahozený do obraného pásma českého týmu má nakonec Tomášek už ve střední třetině na levém mantinelu. Projíždí do pásma, je tam ale sám. Tomášek bude čekat na spoluhráče, kteří střídají, a tak zavezl puk za švédskou branku, kde prohrál souboj se dvěma Švédy a hrát může Švéd Björk. Začala 8. minuta, Češi vedou 1-0.
15: Teď se budou moci v klidu vystřídat, protože Švédové zavezou kotouč za svou branku, jmenovitě to byl Persson, Joel Persson už ale vyváží a kotouč dává Grundströmovi, který si nahazuje zleva do pravého útočného rohu, tam bude první Ticháček a může pokračovat Melovský. Melovský získává kotouč, je to 3-2 ve středním pásmu, Melovský najíždí mu kauk, Melovský dává za sebe Kubalíkovi, projel ten kotouč mezi nohama, ještě Hronek neutržel útočné pásmo, tohle je offside, ale tohle byla velká škoda, Melovský to udělal. No vlastně dobře, ano. Protože on mohl z levého kruhu buď přehrát přes osu hřiště na najíždějícího Kauta, anebo schodit na osu hřiště pro Kubalíka. Bylo to o pár centimetrů nepřesné, protože jinak by Kubalík byl ve vyložené šanci, pokud by dostal kotouč přímo na hůl. Takhle stále platí teď při první reklamní pauze, tedy v polovině 8. minuty, že Češi vedou 1-0 po brance Matěje Blimla. Myslím si, že ten úvod vůbec není z českého pohledu špatný.
14: Vůbec ne. Galva strefil tyčku ještě, což mohli vidět fanoušci v zaplněné hale ve Friburgu při opakovaných záběrech. A ta předchozí šance Melovského, když Švédové propadly na útočné modré, vlastně tam se nabízely tři možnosti, jak zakončit. Ta první byla přímá střela z levé strany, ta druhá přihrávka, jak si říkal, doprava na Kauta a vlastně ta přihrávka na Dominika Kubalíka byla možná, co se týče priorit a očekávání, až ta poslední v pořadí. Nebyla úplně ideální, byla rychlá pod nohy, Kubalík nezakončil, byl v těžké pozici, možná ten puk ještě neviděl přes obránce, nebo ho ne úplně čekal, nebo se sešly tyto dva faktory dohromady. Po českém offsideu se bude vazovat ve středním pásmu, 8. minuta, Češi vedou 1-0, trefil se Matěj Bliml, tečí Hronkovi rány z prostředka modré čáry. Teď už se zavírají vrata za oběma brankami a po první přestávce na úpravu ledové plochy pokračuje zápas Česko-Švédsko. Češi vedou 1-0, na vazování je připravený ve střední třetině blíž švédské brance Jiří Černoch, proti němu skloněný Berglund, souboj Karlovy Vary versus Philadelphia Flyers, ještě další a dnes už po druhé upozorňování pro Jaroslava Chmelaře na Buli, který se tam postrkává s Grundströmem, ale už můžeme hrát. 8. minuta, 1-0 pro Česko.
15: Ještě jednou Buli, které se bude opakovat mezi Berglundem a Černochem. Doufejme, že Berglund, nebo alespoň toto příjmení, nebude dnes zapsáno v listině střelců, tak jako v případě norského zápasu, kdy dal Berglund ten norský 3 góly proti Slovinsku. Teď už bylo vhozeno a čárový rozhodčí nic nenamítají, ale může hrát pouze Ekman, který přenechal kotouč na Brandströma, ten už posouvá dopředu, Silfverberg hraje v rohu kluziště, Grundström je natlačen Černochem na mantinel, ještě Ščotka tam uplatnil své zkušenosti, vypíchl kotouč pro Cibulku, ten dává doleva v obraném pásmu na Chmelaře, který našel Beránka, Beránek jede sám na švédského golmana, kotouč zůstává ještě Brankovič a to je gól, jenže rozhodčí pískal dříve, než ten kotouč vlastně zmizel z dohledu všech na ledové ploše, ještě se tam Beránek pošťuchuje s jedním ze švédských hráčů a teď si podle mě Jiří Černoch ale oprávněně stěžuje, protože golman Helberg nedržel ten kotouč, on ležel na placce uprostřed brankoviště a prostě Černoch ho dopíchl do branky. Tohle měl být gól, jenomže rozhodčí ho ztratil z ohledu. zapískal, pak už nemůže ten gol uznat. Ono to nemůže se zvrátit ničím, ani nějakou coach challenge nebo čímkoliv, protože prostě je přerušená hra. Teď sebrali rozhodčí Čechům dvougolové vedení. Jiří Černoch hrál naprosto čistě ležící kotouč brankovišti, ale přerušená hra a v tu chvíli gol platit nemůže. A tak stále platí na začátku 9. minuty 1-0. A teď si ještě rozhodčí radí. V kroužku jsou u nich oba dva kapitáni. Roman Červenka, ten vystartoval z hráčské lavice okamžitě za rozhodčími, aby se poradili a dejme tomu uznali ten gol, ale já si myslím, že nemůže platit.
14: Nemůže platit a na trestné lavici je Ondřej Beránek a jeden ze Švédů po předchozí potyčce krátce po tom, co Černoch dopravil kotouč do branky. Teď branka to není. Rozhodčí rozpažuje a ten ohlušující pískot primárně samozřejmě jde z úst a přes prsty českých fanoušků. Národní tým ale i přesto vede nad Švédskem 1-0 v 9. minutě zápasu. Poté, co před malou chvílí Helberg nedržel ten kotouč ve své moci, Černoch dorážel na trestné lavici dva borci, Ekman, Larsson a Ondřej Beránek, který jel sám, nejprve zkoušel rychlou kličku a zakončení na vyrážičku soupeřova golmana. Helberg ten kotouč chvíli držel ve své výstroji, my máme k dispozici sice zpomalené záběry, ale zas až tak zpomalené nejsou, protože ten puk vypadl velice rychle z jeho výstroje a Černoch tam byl včas. 1-0, ale i tak dál pro Česko po gólu. Blindla vhozeno 9. minuta, situace je pryč, Alšer nahazuje kotouč do útočného pásma, ten projíždí oběma rohy a mají ho Švédové. Přihrávka k modré čáře do středního pásma může zaútočit soupeř českého týmu, jenže Alšer je včas u Bjerka a musí ještě zamrat dozadu do obraného rohu. Prohnal kotouč o mantinel na červenku, ten je ve středním pásmu vlevo už u červené, dává křižní pas, ale ten je nepřesný a tam může dopředu Johansson, tam tedy do útočné třetiny zprava na Raimonda, kterého pak obral i Kořenář. Raimond nespracoval tu přihrávku, ta byla příliš dlouhá. Sedlák bojuje o puk i s červenkou, dává Žabičku do střední třetiny, ale jen na švédské hole. 9. minuta pomalu končí. Češi vedou nad Švédskem 1-0.
15: Blimle ještě napadá mezi obranými kruhy Švédů rozehrávku, ale Johansson odsouval za švédskou branku. Počkáč mu vystřídají, spoluhráči vystřídali také Češi. Naskočila Tomášková řada, Flekovi tam pláchl po pravé straně. Jeden ze Švédů byl to Peterson a nahodil puk do útočného rohu, ale tam Hronek velmi dobře uplatnil svou sílu, ale pozor na švédské nahození od modré čáry, které nakonec stačoval Tomášek, zachytil Voženílek, Flek dává už ve středním pásmu Tomáškovi. Tomáškovi teď v rozhodujícím okamžiku utekl kotouč a Gelm vyhazuje, Ekman vyhazuje jen puk do středního pásma. Flek kombinuje s Galvasem, ten dělá kličku, ale proti dvěma Švédům neuspěl. Taky tady možnost pro Petersona, ten najíždí k pravému mantinelu. Nakonec míchá s kotoučem na hození před brankou. Tam byl zaparkovaný velmi dobře Heinemann, ale nakonec ten puk k němu nedošel. Češi se osvobozují, Flek jenom protečoval puk do středního pásma a odjel střídat. Hagovo nahození za českou branku projelo oběma zadními rohy a Delarouz může hrát, je tísněn Melovským, pozor, to není hákování rozhodčí, ale myslím, teď budou hodně bohorovní k těm zákrokům. Pozor, nahození, které je tečované, ještě možnost pro dorážku od modré čáry, tam pálil Persson a ten kotouč prolétl do protipohybu brankáře Kořenáře, ten ale udržel svůj pravý beton na ledové ploše a tak stále platí, že Česko vede na začátku 11. minuty na Švédském 1-0.
14: Švédové ale tlačí a puk má Karlsson za českou brankou, vyjíždí před ní na pravý kruh, ale je zády k brance, už se otočil, vypál hodně vysoko, ta rána ještě asi šla přes hůl Matyáše Melovského, každopádně je přerušeno na začátku 11. minuty 1-0 pro Česko, prostor pro úpravu ledové plochy. Češi zvládli dobře úvod, teď ta pasáž, to poslední střídání dvě nebyly ideální. Švédové dokázali zatlačit český národní tým v jeho obraném pásmu. Hraje se i ve druhé skupině, kde Němci nastoupili proti domácím Švýcarům a tam je skóre zatím 0-0 ve 12. minutě. Tady minuta 11. Česko vede nad Švédskem 1-0.

0: v té přerušení, v tom přerušení sestoupil k ledové ploše, k mantinelu si zavolal jednoho ze sudích a diskutoval s ním zřejmě o tom, co, no zřejmě ne, určitě, o tom neuznaném gólu Jiřího Černocha, protože tam byla výtečná přihrávka na Ondřeje Beránka. Ano, mohl to být gól už od Ondřeje Beránka, kdyby propasíroval ten kotouč za Helberga, ale Helberg prostě neměl dobrý zákrok, vypadl z něj kotouč, Jiří Černok byl velmi dobře na správném místě, ale bohužel gól z toho není. Začínáme po další úpravě ledu, zastavu 1-0 pro Čechy na začátku 11. minuty.
1: Kvůli v obraném pásmu českého týmu po pravé ruce Josefa Kořenáře, Černoch úspěšnější a puk má Cibulka za brankou, postrčil pro Ticháčka, tomuhle přeskočil kotouč hokejku, puk míří mezi české kruhy, Bjergo nezachytila, Beránek posílá na útočnou modrou, tam spěchá Černoch, ale pár metrů ztrácí a tak hrají Švédové na levé straně obraného pásma, Johansson posouvá na středový kruh, tam je ale jen Ticháček, který dává na levý mantinel nepřesně pro Černocha, Švédové s pukem a další kotouč pro Johanssona v obraném pásmu. Už ve střední třetině jsou Švédové a do útočného pásma míří Raymond, dává za českou branku, kde je Cibulka, ten backendem posouvá k modré čáře na Chmelaře, který chce postrčit ten kotouč, ale Bjerg ho obral, Chmelař pak zase Bjerka a teď už mohou hrát Švédové v obraném pásmu mezi vlastními kruhy. Obránce Larsson jede do středního pásma, křižný pas zprava doleva do pásma a tam už je Svenberg, který obskočil Cibulku a posouvá kotouč do útočného rohu, kde je ale jen Jiří Černoch, ten si udělal prostor a backendem dává pod sebe kotouč, který by mohl zamířit k modré čáře, ještě Bliml bojuje o puk, ale přišel o něj, Bjerg dává za branku, kotouč pro Raymonda, ten výjíždí mezi kruhy, Raymond pálí, sražená rána, končí v rohu, Švédové dál v tlaku, Češi vedou 1-0, přihrávka mezi kruhy, Bjerg dává backendem puk na modrou, tady může přijít nápřah a rána od Raymonda, ten pálí jako Kořenář, kryje, má puk v lapačce, Svenberga tam ještě teď Ticháček chtěl odstavit a Svenberg dal krosček do obličeje českého obránce, rozhodčí okamžitě zvedá pravou ruku a bude vylučovat a teď je možné, že se bude moci český tým usadit v útočném pásmu v rámci početní výhody, nedovedu si představit jinou situaci, Ivar Stenberg v 18 letech ukazuje, že je hodně drzý na mezinárodní scéně. Před malou chvílí ale Raymondovu ránu z mezi kruží nádherně lapil Kořenář. Svenberg tam byl natlačený na brankovišti. Ticháček ho odstavil, ale nic hrozného mu neudělal. A pak přišla rána do obličeje.
0: No ale zatím na ukazateli skóre sice nesvítí ten trest pro mladíškého Stenberga, mimochodem nejlepšího hráče mistrovství světa do 20 let a také mistra světa. Teď už ano a Češi tedy mají k dispozici přesilovou hru a uvidíme, jakým způsobem natrénovali. Na tréninku, na tom rozbruslení také to, jak hrát početní výhodě. Kotouč doputoval na české holin. Na chvilku Delraus vyhodí kotouč, který zachycí na levé straně Hronek, který je na ledě s Kautem Červenkou, Sedlákem a Kubalíkem. Ne, pardon, Blimlem. Teď Červenka zaváží kotouč, dává doprava. Sedlák projel do útočného pásma, ale bez kotouče a tam může vyhodit Larsson, ale je zastaven v rohu kluziště až teď. Pošle Ekman Egholm, samozřejmě kotouč až za brankáře Kořenáře. Teď se nedaří Čechům ta první půlminutka alespoň se usadit v útočném pásmu. Hronek vyjíždí spoza české branky, najde najíždějícího Kauta, který už projel středovým kruhem, dává doleva pro Fleka, který naskočil. Flek je za brankou, dává doleva k mantinelu na Kauta. Kaut míchá s kotoučem, teď už je česká pětice postavená. Kubalík napravo, pálí, gól! Dominik Kubalík napsáhl, z první vypálil na vzdálenější tyč a heleďme se, podívejme, 2-0, krásně využitá přesilovka, poprvé na turnaji po 56 sekundách jen co prostřídal Radim Rulík ty pětice pro přesilovou hru, tak se Dominik Kubalík odvděčuje parádní ranou. Ono to nebylo ani z kruhu, ono to bylo 3 metry nad kruhem, ale trefil moc hezky. Helberg nedosáhl a tak Češi vedou v polovině 13. minuty 2-0.
1: Daniel Boženílek perfektně stínil švédskému golmanovi. Možná si mohl někdo říct, proč Kubalík hned pálí z takovéhle pozice, ale proč ne, protože asi viděl červený dres před brankou, Daniel Boženílek má parametry na to, aby stínil a k Blimlovi se přidává Dominik Kubalík. Češi vedou nad Švédskem na mistrovství světa 2-0 ve 13. minutě úvodní třetiny. Využitá přesilovka za necelou minutu, když přišla ta druhá přesilovková formace na led, tak trvalo jen pár vteřin, než ji Češi dokázali využít. Teď už Švédové s pukem Johansson zaváží

0: předem, dává doprava do pásma, jenže Ščotka má čas i puk a přihrává za branku na Alšera. Ten je v pravém obraném rohu, o mantinel do útočného pásma posunul na Fleka, ten našel Tomáška v rohu. Tomášek dával před branku, ale Boženílek teď spěchá pro puk do levého rohu, kde je tlačen dvěma Švédy na mantinel, už jenom jedním, ale Kotouč je stále pod bruslemi hráčů. Další sražení od Švédů, Tomášek padl po zákroku Berglunda, ale tentokrát se bude, ano, opět vylučovat. Češi s pukem, Boženílek to zkouší z branky, ještě vráčka, gól! Češi vedou 3-0, Jakub Fleck se dostal do výhody a teď Ščotka sejmul jednoho ze Švédů crosscheckem do obličeje. Poté tam Švédové zaútočili na Boženílka. Ščotka musí na drestou lavici, ale nebude sám. Každopádně Češi vedou 3-0 a to už jim nikdo nevezme. Boženílek střílel a pamatují si to zejména Spartané. Vlastně z mínusového úhlu odrazit to chtěl o golmana Helberga, což se mu nepovedlo, ale puk se dostal k pravé tyčce a tam už najel Jakub Fleck. Odehráno je 13 minut. Česká hokejová reprezentace vede nad Švédskem 3-0 po pohotové dorážce Jakuba Flecka. Boženílek odvedl dobrou práci, ještě uvidíme, jak se rozdělí tresty, protože Jan Ščotka musí jít na trestnou lavici. Byl to podobný zákrok jako od Svenberga na Ticháčka, tak si počkejme.
1: No ale já tedy, Františku, si myslím, že měl by být vyloučený i švédský hráč, což je moje domněnka. To protože Ekman Larsson tam srazil Boženílka při oslavě.
0: A následovala
1: pak už odveta od Ščotky. To chápu, v pořádku, ale myslím si, že počet hráčů na ledě by měl být vyrovnán. Ale to je možná moje zbožné přání.
0: Já se zkusím nahnout,
1: aby si nespadl až na led.
0: Viděl na trestné lavice. Tam je jedna česká helma, kterou má na hlavě Jan Ščotka, ale dvířka jsou otevřená také na švédské straně. Pokud ten hráč není schovaný za reklamním banerem, tak by tam měl teprve doputovat. Což je samozřejmě téma nejen pro rozhodčí, ale také pro oba kapitány. A Ekman Larsson s Romanem Červenkou už jsou u toho půlkruhu. Švédsk půjde na trestnou lavici a rozhodčí tam velmi důrazně gestikuluje a ukazuje, že by Švédové měli zaplnit svoji trestnou lavici. Ano, Ekman Larsson na ní jde a rozhodčí jdou ještě zkoumat video a to si myslím, že souvisí se zákrokem Jana Ščotky. To jisto jistě. Takže teď po 13 minutách svítí na kostce 2-0, ale už tam by mělo být 3-0, protože Jakub Fleck dorazil po dobré práci Daniela Boženílka Kotouč do švédské branky. Teď se českému týmu dýchá samozřejmě velmi dobře při tom skvělém vstupu do utkání. Otázkou je, co by se zápasem udělalo případné vyloučení na 5 minut plus do konce utkání pro Jana Ščotku. Ono by asi bylo na 2 minuty vynulované tím 2minutovým trestem Švédů. Leda, že by se zkoumal i zákrok Ekmana Larssona na Boženílka. Teď je to ukazuje režie na kostce nad ledem, což si myslím, že někdy tak býti úplně nemá.
1: Ale tohle je nesportovní chování.
0: A dostal ještě jeden crosscheck.
1: Ano.
0: Ten puk už byl v brance. Ekman Larsson sražil Boženílka a když Boženílek klečel na kolenou a zdvihal se, tak přišel další crosscheck na záda českého útočníka, který se zvedal ke gólové oslavě. Takže to také nebylo úplně fér.
1: Oni už jsou totiž dva Švédové na trestné lavici.
0: Dokonce, tak to se Švédům se sakramensky nelíbí. 7 minut se ještě bude hrát první třetina. Česko vede 3-0 po gólu Jakuba Flecka. Rozhodčí bez pochyby ukázal i hned do švédské branky, takže branka musí platit. Čekáme na potvrzení grafikou. Petře?
1: No, tady bylo vidět a teď ještě dostal dva od Johanssona. Ležícího Boženílka dvakrát crosscheckoval Johansson. Pak přišla ta odveta od Jana Ščotky. A tedy musím říct, že když se dívám teď na záběry, tak Jan Ščotka se tedy s Johanssonem ale vůbec nemazlil.
0: No a možná těch 13 minut, které teď uběhly z toho utkání, to bude možná to poslední, co Ščotka dnes odehrál, protože si dovedu představit, že za crosscheck do obličeje se udělí, prostě ještě Ščotka jel hodně rychle k tomu soupeři a opravdu mu hokejku narval do obličeje. To byl drsný faul a myslím, že by se asi nikdo nemohl divit, kdyby to byl trest 5minutový pro českého obránce. Každopádně dál se nehraje a dál platí české vedení 3-0 nad Švédskem v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Rozhodčí mají plné oči práce teď, protože oba hlavní zkoumají situaci a z té kamery, kterou má jeden z hlavních, tak je jasné z opakovaných záběrů, že rovnou ukazoval na Ščotku, který se provinil tím drsným zákrokem. Každopádně snažíme se zjistit i dál, co vše je možné. 3-0 pro Česko, to je dobrá zpráva pro český národní tým a rozhodčí nám teď sdělí verdikt, jak vysoké tresty budou udělovat po předchozí potyčce, crosschecku Jana Ščotky i faulech Švéda Ekmana Larsona. Tak 24, číslo 5 minut a do konce utkání za crosscheck. Za Švédsko 23, 2 minuty crosscheck. Takže to je asi všechno.
1: No, ale v tu chvíli tedy, no, už Berglund totiž opustil tu trestnou lavici.
0: A opustí i Ščotka, místo něj bude muset přijít nějaký náhradník na 5minutový český trest. Jan Ščotka dohrál v tomhle zápase za drsný faul. Zbytečný, ale chápu emoce.
1: Takhle, na ukazateli skóre teď svítí 5minutový trest pro Jana Ščotku, ano. Pro Ekmana Larsona 2minutový, bohužel tam pořád ještě na skóre svítí 0-2 z pohledu Švédů, nikoli 0-3, ale ten gól bude uznán, to je jasné, nevím, proč by neměl být uznán. Jan Ščotka tedy odehrál zatím na mistrovství světa 13 minut a myslím si, že bude mít nejlepší skóre ze všech hráčů na turnaji, protože vlastně byl na ledě u gólu. Vedení 3-0, doufejme, protože na Koste nad ledem pořád svítí 2-0. Mimochodem v Curychu stále Švýcaři hrají 0-0 s Německem. A to je jen taková zpravodajská informace. Bude se pokračovat 4-4, 2 minuty. Pak začne dlouhá přesilovka švédského týmu. A tady bude důležité, aby Češi sehráli dobře oslabení, protože samozřejmě při inkasovaném gólu by se nevracel hráč sedící za Jana Ščotku na ledovou plochu a pokračovala by ta přesilovka. Tím hráčem bude Dominik Kubalík, který půjde na trestnou lavici. Je to samozřejmě jasná volba, protože Dominik Kubalík není z těch hokejistů, kteří jsou určeni realizačním týmem české reprezentace na hru v oslabení. Ještě dohady o tom, kdo tady půjde na led. Nakonec je to Beránek, Černoch, Hronek a Ticháček za český tým. Johansson zůstává na ledě i přes ty dva crosschecky, které tam uštědřil ležícímu Boženílkovi. Bjerg, s nimi tam je Raimond a tím posledním do party by měl být Brandström, který byl dnes dopsán na soupisku. No, myslím si, že Jan Ščotka taky může dostat ještě trest od direktoriátu a na své 30. narozeniny proti Itálii nenastoupit.
0: Možné to je, ale pokračujeme. Mezi druhým a třetím gólem českého týmu uplynulo 36 sekund, velká sprcha pro Švédy. Pokračujeme, Češi vedou 3-0, po dlouhé době vhozeno, hraje se ve čtyřech, pak bude následovat 3minutová přesilovka Švédů. Ti mají kotouč, konkrétně Raimond, na obraném kruhu. Přihrává zprava doleva na Brandströma, ten vyváží kotouč do středního pásma. A Raimond zaváží puk do útočné třetiny, ještě víc místa je teď na ledě, hraje se ve čtyřech. Raimond dává na modrou pro Brandströma, ten zase doprava, výměna pozic, Brandström na pravé straně modré čáry, objíždí Beránka, dostává se za branku, přihrával přední, ale Ticháček sebral kotouč, nakonec o něj ale zase přišel a jde do souboje s Raimondem k mantinelu. Pas na modrou, Švédové drží pásmo, hraje se 4-4 a Češi vedou 3-0 ve 14. minutě zápasu. S pukem Johansson kouzlil na modré, ale přišel o puk a tady je protiútok pro Ticháčka. Ticháček zprava, 2-1, Ticháček hledá červenku, který zakončuje do betonu golmana Helberga a Švédové otáčí hru zase protiútok. Je to ale 2-2, Ticháček je včas zpátky. Raimond s Bjerkem, Raimondova hezká tečka pod nohama sedláka, Raimond ale přišel o kotouč a dobře ho obral Ticháček, který dává za českou branku na Alšera. Začala 15. minuta, Česko vede nad Švédskem 3-0.
1: Za 53 sekund začne švédská přesilovka, Alšer výjíždí před branku, hledá Cibulku, který kolmicí se snažil přihrát Červenkovi, ale Švédi, jmenovitě Delarous, zachytil tuhle tu přihrávku a právě útočník domácího Friburku teď projíždí celým středním pásmem až do toho útočného, předává kotouč na Grundströma, který zajíždí do doukluziště, přenechal Delarousovi, který udělal kličku u levého mantinu, dává přetranku, tam si najížil Grundström, ale minul Larsson od modré čáry, pálí a Kořenář má zákrok. Ještě by měl dostat políček Grundström, protože svou hokejkou trefil do, řekl bych, helmy brankáře Kořenáře, ale bylo to bez povšimnutí od obránce Cibulky. A tak 5 minut a 20 sekund před první sirénou za stavu 3-0 pro český tým. Je tady další možnost pro úpravu ledu a další možnost pro nás, Františku, hodnotit, protože zatím sledujeme Já bych řekl pohybově, je to podobné té první třetině s Dánskem, ale Dán není Švéd. O to je to překvapivější.
0: 3-0, komfortní vedení českého týmu, ale strašně moc času do konce, přes 3/4 hodiny čistého času hry. A za 20 sekund se ukáže, jak Češi zvládnou oslabení proti Švédům 3-minutové, protože na let se vrátí vyloučený Ekman Larsson a Dominik Kubalík bude dál odpikávat zbytek trestu do konce zápasu vyloučeného českého obránce Jana Ščotky. Což je komplikace nejen pro tuhle fázi zápasu, ale i taková, že Češi místo 7 obránců musí hrát na 6. Na druhou stranu tím se jednoznačně vytvoří pevné dvojice a tak se nebudou prostřídávat beci, kteří spolu nehrají tak často. Každopádně ten velký test v závěru první třetiny přijde v 15. minutě za malou chvíli, až se za 20 sekund vrátí vyloučený Ekman Larsson. Česko vede nad Švédskem 3-0, chystá se vazování v obraném pásmu českého týmu po zákroku Josefa Kořenáře. Ten je předkloněný ve svém brankovišti, širokou holí si ještě uklidil část té modře vybarvené plochy ve svém brankovišti a bude sledovat počínání Davida Tomáška na vazování v obraném pásmu. Stále ještě 4-4, co se týče počtu hráčů na ledě. Čárový rovnají primárně české hráče. Tomášek se sklání na vazování v obraném pásmu. Tak uvidíme, kdo bude úspěšnější, jestli Heinemann nebo David Tomášek. Puk je na ledě, Tomášek posouvá kotouč do rohu, kde je Cibulka. Ten posouvá za českou branku na Alšera, který znovu hledá Cibulku u pravého hrazení. Češi dobrým pohybem i přihrávkami donutili Švédy odcouvat. Teď Tomášek přihrává do středního pásma. Jenže daleké to je pro Blimla, který nezasáhl kotouč a teď už bude začínat švédská 3-minutová přesilovka. Netradiční čas proto, že to byl trest na 5 minut plus do konce utkání pro Ščotku a k tomu 2-minutový švédský. Teď tedy začíná švédská přesilovka v 16. minutě, kdy Češi nad Švédskem vedou 3-0.
1: Hronek, Cibulka, Kaut a Melovský budou zahajovat obranu čtveřici, zatím nastěhováni ve středním pásmu. Teď už nahození od Švédu míří k pravému mantinelu z pohledu švédského celku. Teď v rohu kluziště je hned 6 hráčů. Nakonec se dostal kotouč na modrou čáru, kde s ním hraje Persson, posouvá doleva na Heinemena. Ten vrací Perssonovi. Perssonova rána, je to gól. Persson snižuje na 1-3. Teď to Švédové udělali výborně, protože ve dvou stáli před brankou. Persson navíc si navezl ten kotouč kousíček nad levý kruh a trefil tedy parádně. Josef Kořenář vůbec nic neviděl. No a to je první gól Švédska a doufám, že poslední v té, no řekl bych, hodně dlouhé přesilovce. A z té přesilovky, když to budeme počítat do těch 3 minut, tak uběhlo pouze 34 sekund.
0: A bude pokračovat přesilovka Švédů, protože ten trest na 5 minut plus do konce utkání je nutné odpikat celý a když dá tým té přesilovce gól, tak početní výhoda pokračuje. Persson vymetl přesně levý horní roh z jeho pohledu, byl tam před brankou ještě jeden jeho spoluhráč postavený tak, že Kořenář nic neviděl. Česko stále vede 3-1 a má před sebou ještě 2,5 minuty v oslabení. Černok vyhrává boli proti Cháčka, ten je v obraném pásmu, má prostor, dostává se pod kruhy a vyhazuje lobem až do švédského rohu. Kde je Bliml, napadá rozehrávku golmana Helberga, ten ještě stihl ten kotouč ve vymezeném lichoběžníku a Švédové teď mohou zavést kotouč do útočného pásma v jejich přesilovce. Ta bude trvat ještě 2 minuty a 5 sekund bez ohledu na to, kolik by Švédové případně dali gólů. Ve středním pásmu zleva to berou Švédové, Helberg ale nedošel do pásma, Ticháček zachytil kotouč a vyhazuje lobem znovu za švédské beky. Češi zvládnou vystřídat komplet svoji čtveřici, začala 17. minuta, pokračuje švédská přesilovka při českém vedení 3-1.
1: Ekman Larsson za svojí brankou přenechává kotouč pro Stenberga, který projíždí a nakonec přes hůl Raimondovu se dostal puk do útočného pásma. Hronek narazil jednou ze Švédů na mantinel, ještě v druhém rohu bojuje proti Raimondovi Cibulk, ne, Hájek je to, Hájek se snaží teď napadat další švédskou rozehrávku, ale Bjerg už má volný kotouč a přehrává jej na Raimonda k levému mantinelu. Tomášek byl u něj rychle, ale nedokázal mu sebrat kotouč a tak může hrát Stenberg, ten dává na modrou čáru, tedy Ekman Larsson, ten vyjíždí na osu hřiště, rána, kterou vyslal Stenberg, ale nakonec minula českou branku. Švédové utrželi útočné pásmo. Raimond hraje od levého mantinelu, najíždí si na bod pro vhazování na levo, dává Stenbergovi, ten je na osu hřiště na modré čáře, ten vrací Raimondovi, ten pálí a Kořenář si spíše velmi dobrý zákrok. Ekman Larsson utržil ještě útočné pásmo. Poslední minuta švédské přesilovky hraje za brankou Berglund, který vrací teď už Ekmanu Larssonovi a přihrávku Ekmana Larssona přečetl Jakub Flek a vyvezl ten kotouč do středního pásma, pak ještě vyhodil Filip Hronek, poslední půl minutka přesilovky Švédů, kotouč za jejich brankou, Češi stále vedou v 18. minutě na Švédy 3-1.
0: Švédové s kotoučem ve středním pásmu, ale volí variantu přihrát ještě dozadu na obránce, dopředu už teď může spěchat Peterson, prohání kotouč na levou stranu útočného pásma. Teď ještě přihrávka na modrou, Sundqvist dává doleva, puk na modré, znovu Persson přidává doprava, rána z boleje a gól, Švédové dávají druhou branku. Přesilovce, 2 minuty a 15 sekund před koncem úvodní třetiny se Švédové dostávají na dostřel jedné branky. Tak hodně český tým stálo to vyloučení a naš Čotky. Nefaulovat, to bude velké téma během přestávky, jistě. Z vedení 3-0 je rázem vedení 3-2 pro český národní tým a k tomu ještě 15 sekund švédské přesilovky, což už by nemělo být nic tak hrozného na přečkání. Každopádně Češi inkasovali během 3-minutového oslabení dvakrát. Tvrdá rána znovu se clonícím hráčem před brankou, Kořenář se sice přesouval, ale svojí lapačkou na ten kotouč, který zamířil přesně nad ní, nedosáhl. Průběžné skóre tedy v 18. minutě, Česko vede nad Švédskem stále, ale už jen 3-2.
1: No, byla to znovu pěkná rána přímo do horního růžku, dvakrát vymetli Josefu Kořenářovi pavučiny Švédové při té přesilovce. Už se hraje, 10 sekund ještě zbývá ze švédské přesilové hry, Dominik Kubalík už se na trestné lavici zvedá, ale Holmström přejíždí do útočného pásma, rána, kterou vyslal Delarus a Kořenář teď zasáhl velmi dobře, další nahození zpoza branky, to už by měli Češi dát a nakonec Kubalík, už se zdálo, že by mohl jet do útočného pásma, nakonec Matěj Bliml ještě udržel chvilku kotouč za modrou čárou, ale už s ním pílí vstříc české brance Holmström, je naražen na mantinel Hronkem a Čechům se podaří dostat kotouč do středního pásma, ne, hrají Švédové, tak na chvilku to bylo a byla nakonec pískána Švédům přihrávka rukou, bude se vhazovat ve středním pásmu, minutu 38 před první sirénou. Švédové se dotáhli na rozdíl jednoho gólu, Češi tedy vedou 3-2, ale švédský tým v té přesilovce úplně otočil i počet střel, kdy už vede teď na střely 9-6, při 6 českých střelách 3 branky, to je velmi slušná procentuální úspěšnost střelby, 50% to nemá nikdo.
0: Ale velká škoda těch dvou inkasovaných gólů z oslabení po tom faulu. Při gólové oslavě tam se mísily emoce radosti a naštvání a nakonec tedy 3-2 pro Česko, což stále velmi příznivý vývoj. Ale Švédové nahazují kotouč za českou branku, tam je Hronek, minutu a půl před první sirénou, lob za švédské beky, kteří taky sami ani nevěděli, kde ten puk je. Ekman Larsson se snažil zorientovat, kroutil hlavou, nakonec si všiml, že puk je až za ním a píská se zakázané uvolnění českému týmu, který tak nemůže střídat. Ekman Larsson pošle za sebe náhradu, ale zbylé hráče Švédové na ledě nechávají v závěrečné fázi úvodní třetiny. 19. minuta utkání, Češi vedli nad Švédskem už 3-0, ale skóre je 3-2 pro český národní tým. Hazovat se bude po levé ruce českého golmana Josefa Kořenáře. Na vůli Oskar Sundqvist, proti němu už se chystá David Tomášek. Je potřeba upravit postavení Tomáše Galvase a také Daniela Boženílka. Tomášek teď špičkouhle ukazuje Flekovi, že má vystartovat na obránce Ekholma, ale primární bude vyhrát vůli. Tomášek to řekněme zvládá a v kleče posílá puk k modré, kde Voženílek bojuje o kotouč, ale přišel o hokejku a teď může hrát za brankou Hronek. Má kotouč, posílá ho o mantinel do středního pásma, Ekholm zachytil u červené kotouč a hned ho vrací do obraného pásma Čechů. Minuta 10 před koncem první třetiny, Češi s pukem, Galvas v obraném pásmu zabrzdil u modré, dává Hronkovi mezi kruhy, ten odsouval k české brance na pravou stranu obrané třetiny. Tam kličkuje, ale stojí, ohlášena poslední minuta první třetiny, Česko vede nad Švédskem 3-2.
1: Kotouč má na své holi Filip Hronek, je na levém obraném kruhu, nasil Galvase, ten se vydal do kličky, ale nakonec ji nedotáhl, trošku se váhal proti vystupivšímu Berglundovi a tak hrají Švédové. Johansson míří mezi obrané kruhy posledních 40 sekund úvodní třetiny, která nabídla opravdu gólovou na dílku, 5 gólů, teď Grunstrem v útočném pásmu odstaven Melovským, jenže přihrávka špatná od Kubalíka a jen tak, takže se Švédové nedostali do vyložené šance ještě v posledních sekundách. Teď mají možnost Češi zaútočit. Kaut hledá Milovského, ten přijíždí po pravé straně do útočného pásma, brzdí a je tísněn u pravého mantinelu. Nakonec zpětná přihrávka zastavena Grunströmem, který okamžitě posunul kotouč vedle sebe doprava pro nahození pro od Persona. Personale odjel střídat 7 vteřin. Ticháček dává na Kubalíka, ten je před červenou čárou. Už se nic nestane. Kubalík vrací zpátky Ticháčkovi, zazněla sirena, končí úvodní 20-minutovka souboje se Švédskem. Češi vedli 3-0, pak ale dostali dvě branky v dlouhém oslabení při vyroučení Jana Ščotky na 5 minut plus do konce utkání a tak Došaten odchází s jednogolovým náskokem. Česko-Švédsko zatím 3-2.
2: 21 hodin 3 minuty posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport a teď je tady velmi obtížný úkol před Martinem Procházkou. Já ho totiž poprosím o krátké shrnutí té první 20-minutovky, kde se toho, Martine, stalo opravdu mnoho.
3: Krátké shrnutí, 5 branek, výborný vstup do utkání z naší strany, dostali jsme se do 3 brankového vedení. Po krásných gólech, musím říct. Pak samozřejmě došlo při tom třetím gólu obrovské mele před bránkou prostoru, kde tam Daniel Božínek byl masírován nebo prostě zákeřně napadnut Švédy. A samozřejmě Jan Ščotka se ho jel pomstít, dostal 5-minutový trest do konce utkání. Švédové to samozřejmě mají výborné přesilovky, využili toho, během 2 minut vlastně dali potom 2 kontaktní góly. Takže to se nám nepovedlo, každopádně myslím si, že z naší strany velmi, velmi dobrá první třetina, musím říct, že tam byl výborný pohyb, osobní souboje, bylo tam, dá se říct, všechno.
2: To všechno si probereme na Radiožurnálu Sport teď podrobněji, posluchači Radiožurnálu si můžou vychutnat aktuální zprávy.
4: Radiožurnál vysílá zprávy. Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek, od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Demokratická republika Kongo bude kvůli šíření eboli otevírat provizorní léčebná centra. Čeští hokejisté po první třetině zápasu mistrovství světa vedou nad Švédskem 3-2 a zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, teploty až 22 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který odpoledne schválila vláda. Změna se má dotknout pouze rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
6: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
7: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
6: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
8: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně, každoročně.
6: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: V Demokratické republice Kongo začínají kvůli šíření eboli vznikat provizorní léčebná centra. Agentuře AP to řekl konžský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba. Úřady podle něj připravují otevření center v provincii Ituri, odkud se nemoc začala šířit. Jedná se o odlehlou oblast se špatnou dopravní infrastrukturou.
9: Přivezli jsme stany, abychom mohli postavit léčebná centra. Víme, že nemocnice jsou kvůli náporu pacientů už teď pod tlakem. Přípravou léčebných center se snažíme rozšířit naše kapacity.
4: Africká centra pod kontrolou a prevenci nemocí celkově evidují 390 podezřelých případů eboli. Valnou většinu z toho v Demokratické republice Kongo. Pouze 2 případy hlásí Uganda. Pořadatelé národní soutěže Muzeí Gloria Musealis dnes vyhlásili nejlepší projekty roku. Cenu za nejlepší výstavu dostalo Severočeské muzeum v Liberci, a to za expozici o osudech Liberčanů za druhé světové války.
10: Jsem rád, že to tak je, protože je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. a mně vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
6: Sdílí první dojmy z vítězství historik Ivan Rous.
10: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je, nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku sičanda.
6: V dalších kategoriích si první místo ze soutěže Gloria Musealis odnáší také publikace o dějinách města Odry na Novojičínsku nebo Nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
11: Sport. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa se Švédskem. Po první třetině je stav 3-2 pro Česko. Druhá třetina začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport za pár minut. Sudí Ondřej Berka podle komise rozhodčích Ligové fotbalové asociace nechyboval v sobotním ligovém duelu mezi Teplicemi a Duklou. Severočeši zápas vyhráli 2-0.
12: Rozhodčí slabej, slaboučkej, katastrofa.
13: Řekl po zápase trenér Dukly Pavel Šustr. Výkon sudího Berky kritizoval i majitel pražského celku Matěj Turek. Berka se ale podle komise rozhodčích ve všech sporných momentech utkání rozhodoval správně, včetně neuznané branky Dukly v 25. minutě. Útočník Gilbert se totiž i podle komise dotkl míče rukou.
14: Po dotyku s rukou míč změnil směr a svoji rotaci.
13: Tvrdí ve svém komuniké komise, která kvůli kritice ze strany Dukly zveřejnila i komunikaci rozhodčího Berky s videorozhodčím Tomášem Kocourkem při přezkumu neuznaného gólu.
15: Ale chlapi, je to ruka, jo? Za nás je to ruka, jo? Jsme přesvědčení, že to je ruka.
13: O sestupujícím týmu z šance ligy tak rozhodne až sobotní přímý souboj mezi Duklou a ostravským Baníkem. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na D1 před Mirošovicemi a nehoda na pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte omezení před sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru stojí dvě nákladní auta a autobus. Je kvůli tomu uzavřený pruh pro pomalá vozidla a vybočuje se. Na D1 z Brna do Prahy opatrně i za Velkou Bíteší. Na kilometru 156 opět odstavené vozidlo kvůli poruše. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se už před Brandýsem nad Labem nezdržíte. Následky nehody na 10. kilometru už provozu nepřekážejí. A pozor ale na 13. kilometru na stojící porouchané vozidlo. Dobrou zprávu máme od Chebu. Silnice 6 do Německa je po ranní nehodě nákladních vozidel opět průjezdná. A s komplikacemi počítejte na silnici 46 z Opavy do Sudic. Na příjezdu do Hněvošic osobní auto narazilo do stromu. Na místě jsou záchranáři, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna po druhé třetině pokojového zápasu.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, zítra pak čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy se přidají přehánky, ojediněle bouřky, na východě pak k večeru i skoro jasno. A teploty 17 až 22 stupňů. To byly zprávy. Teď už se vracíme na Radiožurnál Sport. Slovo si bere Karel Janů.
2: Ve vysílání Radiožurnálu Sport teď znovu vítáme taky posluchače Radiožurnálu. My pokračujeme v našem speciálu s Martinem Charvátem a Martinem Procházkou a vlastně pro posluchače Radiožurnálu budeme pokračovat dál. Jsme u toho nejzásadnějšího, Martine, co se stalo, protože byl to gól z českého pohledu na 3-0. Několik sekund se všechno zdálo být asi ještě optimističtější, než jsme si všichni vlastně představovali v tom nejlepším možném scénáři, ale pak se to všechno velmi rychle začalo kazit.
3: No, bylo to právě po tom třetím gólu, kdy tam Daniel Voženílek byl natlačen, dostal krošček, spadnul na švédského brankáře, tím ho nějakým způsobem jako samozřejmě srazil, ale Švédové se pak na něho vrhli. Myslím, že tam byli dva, kteří ho tam dali mu další krošček, bylo tam možná i kopnutí brusli do obličeje nebo někam do ramene. No a samozřejmě tohleto Honza Ščotka, prostě jakmile to viděl, tak tam přijel a Švéda jako... Za mě luxusně sundal, jako jo. Já to musím říct, jo. Ale samozřejmě má to ty následky, jo. Potom samozřejmě Švédové hráli přesilovku, dali dva góly, jo. Ale tohle to prostě se nedělá, jo. Tohle to prostě bylo správné pomstění, jako jo. A když to řeknu na rovinu, takhle to prostě bylo dřív taky. Takže je to nepříjemný, dostali jsme dva góly z toho, ale takhle to prostě má být, takhle prostě je to chování, takhle jdete za spoluhráče bojovat.
2: Martine, lidsky pochopitelná reakce, Ščotky, rozhodně věc, která do hokeje jako prostě tvrdého sportu úplně jasně patří, ale taky musíme na druhou stranu říct, že je úplně jasné, že to rozhodčí posoudili tak, jak posoudili.
3: Jo, tak bylo to tam, jak jsem říkal, samozřejmě byl to... útok na hlavu, byly tam prostě 5 minut, 5 plus dokonce utkání. Takže je to jasné, že tam rozhodčí se takhle musel rozhodnout. Ale to, co tam Švédové předváděli, prostě to bylo jako nehorázný. Bylo to prostě ošklivý. Ale tohle to jsou přesně kolikrát takhle Kanaďani. To mají sami v sobě takhle. Oni to ty hráči mají, jsou labilní Švédové. Prostě nedokážou tohle to ustát, když to řeknu. Škoda, dva góly jsme kasovali z toho.
2: Je to obrovská škoda, Martine.
17: Velká škoda, vlastně Kanaděni vzhledem k tomu, že oni tam měli také dvouminutový trest, tak potom hráli s dvouminutovým odkladem v úzovkách, kdy to bylo 4-4, 3 minuty přesunovou hru 5-4 a trefili to tedy dvakrát naprosto precizně.
3: Jo, jo, jo, musím samozřejmě ty góly z jejich strany. Ono ještě za toho stavu 3-0 jsme vedli, tak jsme tam ještě měli v jednu vynikající šanci, kdy ujížděl vlastně Jirka Ticháček, ujížděl s Romanem Červenkou. Bylo to sice 2-1, velmi dobře sehraná, škoda, že už byl jen blízko brankáře, protože Ticháček dával nahrávku vlastně Romanu Červenkovi do forehandu. Ten už nestačil ten kotouč zvednout pod horní tyč, snažil se to dodat mezi betony. Nepadlo to, bylo to za stavu 3-0 ještě. Pak tam právě následně došlo tady k tomu, jak říká Martin, že se hrála ta přesilovka. Švédové to trefili opravdu pěkně, tu první střelu, tam to bylo výborné slunění hráče, tam bylo vidět, že Kořenář vůbec neměl možnost zasáhnout. No a při té druhé střele tam nikdo teda mu v podstatě neclonil, ale Švéd to trefil náramně z pravého kruhu. To byla dělovka, byla to rána nad lapačku. Tam bylo vidět, že Kořenář se snaží jako tou lapačku tam sáhnout, ale prostě byla tam ta střela opravdu prudká, rychlá, přesná. Takže Švédové se dostali samozřejmě tímto do hry. Jsou ve hře znova, je to 3-2, ale za mě vynikající třetina z naší strany, kromě toho faulu.
2: No právě, vynikající třetina, kromě toho faulu, no. Martin Charvát zmiňoval desítky let, kdy nám trvalo, Čechům trvalo, než vedli nad Švédy 3-0. Všecko to vypadalo krásně a potom vlastně tenhle jeden z lidského hlediska a i z hlediska olympijského vítěze a mistra světa pochopitelný zákrok znamená vlastně, že ze 3-0, potenciálně 4-0, protože tam byl jeden gól, který rozhodčí, jak říkal Martin Procházka, vlastně podle všeho nesprávně neuznali. Tak místo 4-0 je to 3-2, je to velikánská škoda, Švédové jsou minimálně zpátky v zápase.
3: No jsou určitě zpátky v zápase, ukázali to už v tom závěru. Na druhou stranu náš tým to nesmí teďka nějakým způsobem, když to řeknu, nakazit, pokazit, měli bychom prostě dál s nima takhle hrát, snažit se hrát stejnou hru, to znamená být aktivní, bude tam spousta určitě vyhrocených teďka soubojů. Myslím si, že to prostě začalo to utkání hodně ostra. Nemyslím si, že jsem ještě viděl na tomhle šampionátu takhle ostré utkání nebo první třetinu z jakýkoliv týmu, které jsem viděl. Tohle opravdu bylo jako teda slušná řeč. Myslím si, že to Švédové hodně špatně kousali to, jak inkasovali ty góly. Já si myslím, že to byl přesně ten důvod toho, proč to vygradovalo u toho třetího gólu. A myslím si, že tohle to možná teďka bude pokračovat, neříkám úplně v těch zákeřnostech, ale to utkání má opravdu velké tempo.
2: Ve speciálu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport jsme aktuálně ve třetině, tedy ve přestávce mezi třetinami duelu Česko-Švédsko a jdeme do mix zóny, kde je taky kolega Petr Kadeřábek.
1: Stojím tu sám, stojí se mnou také autor třetího českého gólu Jakub Vlek. Jakube, gratuluji nejen k vám k tomu gólu, ale k výtečné třetině, kterou jste odehráli minimálně do té 13. minuty.
18: Jo, skvělá třetina. Řekli jsme si o tom, co se nám to včera hrubě nepovedlo, že dneska musí nastoupit úplně jiný mužstvo. Hned od začátku, od prvního buly, co se nám povedlo. Škoda potom, že to rozhodčí takhle posoudili. Že jsme skončili na takovou dlouhou dobu v oslabení, ještě i po inkasovaném gólu se ten trest nerušil, takže ale i tak vedeme o gól, musíme si to vážit a pokračovat v tom, jak jsme do toho zápasu vstoupili.
1: Ale Janu Šotkovi asi nebudete nic vyčítat, protože ten šel bránit Daniela Voženílka.
18: Jasně, mně to přišlo úplně to samý, stejný zákrok, jako byl původně na Jirku Ticháčka, taky krosček do obličeje, takže nevím, nebudu se k tomu asi nějak víc vyjadřovat. Musíme se s tím prostě popasovat, vzít to, jak to je. Jak jsem říkal, vedeme o gól, takže i tak dobrý vstup do utkání a vážit si toho a pokračovat v tvrdý práci.
1: Děkuju moc, Jakube, jak se vám to podaří a předejte jim další 3.
18: Díky.
1: Říká Jakub Flek před startem druhé třetiny, ta začne za 3 minuty a 18 vteřin. Z Freiburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Děkujeme Petrovi Kadeřábku, děkujeme Jakubu Flekovi. Tak Martine, myslím, že to hodnocení hráčů je vlastně stejné jako tvoje.
3: Já to cítím úplně stejně a je vidět, že evidentně to cítí ostatní hráči. Jakub Flek to řekl naprosto přesně, nikdo mu nebude nic vyčítat, musí si teďka sami popasovat, dostat 2 branky, ale takhle to má pro sebe vypadat. Tohle to bylo to, co tam předváděli, to vůbec, tady to bylo správný za mě, no, škoda, ty 2 góly, no.
17: Zkus to trochu popsat někomu, kdo to nevidí. Proč český tým ve srovnání s tím, co předváděl proti Slovinsku, kde horko těžko dal dva góly za celý zápas, tak teď najednou nasypal Švédům 4 branky, 3 uznané a hraje vlastně něco, na co se krásně kouká.
3: Protože to je samozřejmě soupeřem, je to stylem hry. Švédové hrají, chtěli hrát hodně aktivní, chtěli hrát útočný hokej, dělali chyby. Slovinci nebyli až tak aktivní. My jsme měli přestup na začátku utkání, ta sám nepovedla a nepovedla se nám branka, pak jsme se do nich jakoby tlačili. Tady to není tak o takovém tlačení. Tady bylo vidět, kolikrát naši hráči měli nájezd 2-1, někdy tam byli 3-2. Prostě je to nahoru dolu a je to soupeřem. Je to tím, že a já jsem to i trošku dneska očekával, říkal jsem si, že to utkání bude mnohem lepší. Netušil jsem, že tam bude padat takhle 5 branek za jednu třetinu, to jsme ani jeden asi nemohli tušit, asi netušil nikdo. Ale ten hokej je úplně jiný, je to úplně jiná hra, lépe se na to právě zmiňuje Škouka. Má to spousta situací jiných než takových těchto dobývání toho slabšího soupeře, který po toho někdy se mu to povede, no. Takže se to povedlo Slovincům, ale tenhle ten hokej je krásný, tohle to bylo paráda.
2: To přesně jsem se tě chtěl zeptat, protože občas se mluví o nějakém podcenění slabšího soupeře a hráči to neslyší rádi, já vím, že ty to taky nemáš rád nebo říkáš, že to tak není, ale ono mně to vlastně přijde, že je to trošku obráceně, že ti hráči se dokážou líp namotivovat, když hrajou proti někomu silnému a že to je ten důvod, proč dneska prostě se Švédskem Češi hrají výrazně lépe než předevčírem, když jste tady zase pánové seděli ve studiu a vlastně museli jste hodnotit nakonec porážku v prodloužení se Slovinskem.
3: Je to tak, souhlasím s tebou. Samozřejmě lépe se nabudíte prostě na soupeře, který víte, že prostě má velké kvality, je tam spousta hráčů se na, ale prostě když vidíte ty hráče, kteří to jsou obrovský hory, prostě ne, teď neříkám, že to je důvod toho, že jsou jako dobrý Švédové, ale prostě celkově ten tým je velmi nabitý, silný, spousty hvězd a vy se na ně jako připravíte, víte, že musíte jakoby nějakým způsobem dát do hlavy si, že musíte podat 100% výkon, možná něco navíc. A to se přesně klukům v té první třetině povedlo. Bylo to opravdu výborná třetina z jejich strany a naprosto jednoznačně prostě jsme byli za mě lepším týmem.
2: Takové hodnocení Martina Procházky první třetiny duelu Česko-Švédsko na mistrovství světa a my se budeme vracet zpátky přímo do dějiště za naším komentátorským duelem Františkem Kunou a taky Petrem Kadeřábkem.
0: Hezký večer, dnes po druhá třetina začne za malou chvíli, Češi vedou 3-2 nad Švédskem, inkasovali 2 góly v oslabení, ale v oslabení se dá gól i dát, což ví švýcarští hokejisté v Curychu, ti vedou nad Německem už v polovině utkání nebo těsně před ní, 1-0 po gólu Malgina právě v oslabení, ve Curychu se hraje rychleji, zejména protože dlouho se zkoumalo u videa to, co provedl Jan Ščotka a jak jste slyšeli v přestávkovém rozhovoru jeho i klubového spoluhráče, jak Jakuba Fleka, tak čeští hokejisté mu nějakým způsobem nebudou vyčítat jeho faulu, po kterém dostal 5 minut a dokonce utkání trest a Švédové korigovali. A tak Češi vedou už jen 3-2 po první třetině, stále ale mají jednogólový náskok rozdílovým střelcem jako Flek. Začala druhá třetina, Sedlák zaklesnutý na vazování s Dela Rousem a úspěšnější jsou nakonec u puku Švédové. A hrát mohou v obraném pásmu na pravé straně, to už dává Larsson zprava doleva, puk míří za české beky. Hronek spěchá za branku, stejně jako Galvas, ten prohrnul kotouč za branku do opačného rohu, spěchat tam musí Červenka a teď už zase na pravé straně obraného pásma Bliml. Přišel o kotouč a zaváhání je z toho a přečíslení Švédů, přihrávka mezi kruhy, ale tam je Sedlák, hledal Blimla, nenašel a puk za brankou nestlumil, Hronek bruslí, Češi a tak stále nemají kotouč a Bjerg u levého mantinelu je zaparkovaný, dělá kličku Galvasovi, Bjerg si dělá prostor, dostává se za českou branku, vrací do rohu na Carlsona, ten mezi kruhy zpracování bruslí od Švédů na přihrávka na modrou, Johansson dává zprava doleva, švédský tlak pokračuje, končí první minuta druhé třetiny, 3-2 pro Česko, je tady připravený Stenberg, dává před branku křižný pas na Raimonda, ten už byl ale ve velkém úhlu na přímé zakončení branky, Švédové i tak dál, točí český tým v obraném pásmu, Stenberg dává na modrou, na levou stranu pro Raimonda, klička na střed, Raimondovi utekl kotouč a Červenka ho posílá k modré, ale Švédové zase udrželi pásmo a nahození na Kořenáře, ten vyráží do rohu, kam jde Hronek napadat Bjerka, narazil ho na mantinel, Bjerk si ale udělal prostor a pomůže mu Stenberg a Bliml nakonec vzal kotouč a osvobodil český tým. První formace byla minutu 20 zamčená v obraném pásmu, Švédové mají kotouč za vlastní brankou, prohrávají s českým týmem 2-3 a teď se ve středním pásmu formují Češi. Tomáš Eke jako první u Švédů na hození lobem za českou obranu, za kotoučem jde Alšer, ale je přerušeno a bylo to ještě před červenou čarou, tak se píská zakázané uvolnění Švédů a rozhodčí hned rychle upozorňuje Švédy, že nemohou střídat. 22. minuta, Česko vede nad Švédskem 3-2.
1: První vazování v útočném pásmu českého týmu ve druhé třetině, minuta 34 za námi. 2-3, takový je pohled ze švédské strany, 10-6 vedou Švédové na střely. Ta desátá přišla před malou chvílí, Josef Kořenářin odrazil do rohu a pak přišlo to zakázané uvolnění. Teď znovu na buli se bude opakovat, David Tomášek se tam sklání proti Sundqvistovi. Útočník Senluj tam upozorňuje na to, že David Tomášek stojí špatně, ale to rozhodčí nevnímají a tak už bylo vhozeno a flek míří do rohu kluziště s Voženílkem. Za kotoučem je to vpravo z českého pohledu. Voženílek vyjíždí k mantinelu, posunul na Tomáška, ten to měl na dlouhou hůl, ale ještě může hrát flek. Ježiš, teď měl přihrávat zpátky na modrou čáru, tam byl připravený Ticháček, ten teď musí couvat. Sundqvist dává na Petersona trošku na paty, což je dobře, protože teď už se česká obrana mohla skonsolidovat a vrátit se i útočná trojice, která malinko propadla předtím při té neúplně šťastné přihrávce Jakuba Fleka. Teď Voženílek se snaží vyhodit a podařilo se mu to a Flek může nabídnout přihrávkou Voženílkovi, ale raději nahodil na brankáře Helberga, ten před dotírajícím Voženílkem přikryl kotouč pod svou lapačku a poprvé ve druhé části se tak může představit na ledové ploše také třetí útočná formace českého týmu, to znamená vedená Matyášem Milovským společně s Kautem a Kubalíkem. Dominik Kubalík znovu přišel před třetinou velmi rychle z kabiny, dlouho stojí, než jde na led, vlastně je tam úplně první sám, rozcvičuje se, no a teď doufejme, že si vzpomene na tu úvodní branku dnešního utkání, kdy se parádně trefil, nebo už tu druhou, kdy zvyšoval na 2-0, ale tohle byla velmi dobrá rána. Pokračujeme ve 23. minutě, Češi vedou stále na Švédy 3-2.
19: Vazování v útočném pásmu na pravé straně, Milovský skloněný na buli, čekáme, kotouč padl na led, ale Milovský prohrává, puk je na Brandströmově holi ve švédském rohu, ale dobře napadal Kubalík, mezi tím už Milovský s Kautem raději odsouvali do středního pásma, nahození za českou branku, kam spěchá Hájek, puk má na backhand, zpracovává ho, ale trvalo mu to dlouho, pomohl mu Cibulka a Milovský musí s obranými povinnostmi spěchat s kotoučem vstříc střednímu pásmu, což se nepovedlo, Cibulka, ale teď půjde dozadu a může o zadní mantinel přihrát na Hájka, ale to je také nepřesné, jenže tam už protečovává znovu do střední třetiny Milovský pro Kubalíka nepřesně, hraje Ekholm v obraném pásmu Švédu vpravo, střední pas mezi české beky, protečovaný puk od Grundströma a Cibulka. Má puk za brankou, Grundström ho narazil a Švédové získali kotouč na chvíli, ale Kaut je zase obral a vyváží puk. Dostává se do rohu, ale na zádech měl Del Rouseho a ten vyšťouchl Kautovi puk, to byla chyba českého útočníka, ale ve středním pásmu už může spěchat dopředu Beránek, ale nestihl napadat Švédy a tak hraje Karlsson ve středovém kruhu. Už je v pásmu. Dělá tečku doprava, pálí rána sražená přes hokejku Hájka a Chmelař posílá kotouč do středního pásma. Černok s Beránkem. Černok 2 na 1. Beránek vlevo dává před branku. Černok zakončuje. Kde je puk? Černok slaví. Beránek také. Rozhodčí píská a rozpažuje. Tak Jiří Černok, ten už dnes jednou dopravil puk do branky. Rozhodčí teď ale ukazuje, nebo neukazuje, vypadalo to, jako kdyby si přikládal ruku k uchu, že by šel telefonovat, ale komunikuje s kolegou. Každopádně na přezkoumání nebo na nějakou debatu to určitě je. Beránek přihrával zleva, před brankou byl Černok, zakončil, ale ten puk jsme neviděli. Ty ano?
1: Já jsem ho neviděl určitě, ale Jiří Černok to tak dlouho zkoumal a pak tak nesměle zvednul ruce. On totiž ten kotouč skončil pod švédským golmanem. A teď jde o to, kde ho měl. Pokud ho měl pod levým betonem a asi nejlépe ho viděl Ondřej Beránek a ten zvedl ruce.
19: Tak se jde k videu.
1: Jde se k videu, což naznačuje, že by se mohlo měnit skóre, protože rozhodčí se sám od sebe, může rozhodnout, ale většinou je to po komunikaci s borcem, který sedí u videa.
19: Opakovaný záběr nevíme, jak moc napoví, každopádně golmana švédského týmu Helberga tam do vlastní branky natlačil vracející se Holmström, což by mohlo hrát ve prospěch českého týmu. Tam se nemohlo jednat o žádné nedovolené bránění, ale opakované záběry, které jsou k dispozici i fanouškům tady na kostce nad ledem, zatím neukazují průkazně, kde ten kotouč je. Může být v podstatě kdekoliv. Jiří Černok možná třeba i zkusil slavit, byť to nebyla nějaká přesvědčivá oslava, ale on sám ví, kam zakončoval, pod který beton zasunul kotouč a jednu nohu celou, v podstatě celý levý beton měl Helberg za brankovou čarou. Pravou nikoli, tak teď je to na rozhodčích, kteří
0: by potřebovali záběr třeba i zevnitř z branky, kde je také umístěná kamera, ale to my tady odsud teď můžeme jen doufat v úspěch českého týmu. Černoch tam byl včas, bylo to dobré přečíslení české čtvrté formace, Beránek přihrával zleva přes branku Černochovi a rozhodčí jsou stále u videa a stále platí, že Češi vedou 3-2 nad Švédskem ve 24. minutě, kdy se nám zápas znovu protahuje opět u videa.
1: Já ale vidím pořád ten kotouč na levé straně brankáře Helberga. A celá ta levá půlka jeho těla zajela za brankovou čáru. Nezajela, on ho tam odtlačil Holmström, švédského golmana Helberga, ale řekl bych, že tohle by měl být gól.
0: Rozhodčí mají jasno a my se to rozvíme každou sekundou. Rozhodčí přijíždí ke středovému kruhu, dívá se směrem k bostu trestoměřičů. Bra, puk prošel celým oběrem brankovou čáru, míří Černoch, dává gól. 4-2, opožděná oslava českého národního týmu, čemu se směješ?
1: To, jak celá ta střídačka česká vstala a udělal se takový hlouček kolem Jiřího Černocha a ten dostal takových políčků do helmy a jenom držel a smál se. Jiří Černoch asi tuhleto křížovku vyluštil velmi dobře. Posluchači radiožurnálu Sporti pozorní vědí, o čem mluvím, protože Jiří Černoch a Ondřej Beránek už to dělají dlouho. Slyšeli jste to možná i v olympijském roku radiožurnálu, který jsem natáčel s Ondřejem Beránkem a právě tam o luštění křížovek s Jiřím Černochem bylo také jeden z dílů. No a teď tenhle ten luštitel vyluštil velmi dobře svou druhou šanci, proměnil, už mohl mít dva góly, má jeden, ale o dva góly Češi vedou a to ve 24. minutě se tady prosazuje a mezi střelce zapisuje Jiří Černoch. Majitel bronzu z roku 2022 teď přispěl tomuhle vedení.
0: Jiří Černoch, když dělal svůj první gól na mistrovství světa právě v Tampere 22, tak první gól platil a druhý mu také neuznali. To je možná i pro něj drobná vzpomínka. Teď se raduje z českého vedení 4-2, je vhozeno 24. minuta zápasu. Češi vedou o dva góly a puk ale nemají, ten má Raimond, posouvá ve středním pásmu přes levý mantinel do útočného pásma. Za brankou českého týmu je Bjerg, toho Češi brání, ale neúspěšně rána od modré může přijít těsně mimo. Raimond byl zaparkovaný na teď. Češi budou hrát v oslabení. Švédský golman Helberg odjíždí na střídačku. Rozhodčí viděli český faul. Takže další česká komplikace. Při vedení 4-2 mají Švédové puk za vlastní brankou. Ta je opuštěná. Švédové poslali šestého hráče na led, protože mohou. Jakmile se někdo z Čechů dotkne kotouče, tak se bude pískat a vylučovat na české straně. S pukem Švédové v obraném pásmu Bjerg předává na Stenberga ještě k obrané modré čáře. Stenberg už byl do pásma, dává doprava podél modré čáry na Johanssona, ten backendem hledá parťáky, ale je sražený k ledu a Češi už mají kotouč. Každopádně teď se dozvíme jméno viníka pro hřešek. Češi budou rád oslabení v 25. minutě zápasu, stále ale ještě posíleni tím předchozím gólem Jiřího Černocha. Dvě minuty vražení nahrazení od Filipa Hronka. A tak Češi teď mají k dispozici aktuálně jen pět obránců, protože Jan Ščotka dostal trest první třetině na 5 minut a do konce utkání. To se počet českých beků zúžil na 6. Hronek prostě narazil do Stenberga u mantinelu, ten šel hlavou proti hrazení a rozhodčí vylučují. 4-2 pro Česko, 25. minuta. Začíná švédská přesilovka, která už byla dnes dvakrát gólová.
1: Mě úplně fascinuje, jak na první oslabení přichází dvojice mladíků Ticháček Alšer. Prostě tahle ta kladenská dvojice má obrovskou důvěru od Marka Židlického a zatím se vlastně odvděčují, protože hrají oslabení výtečně, byť při tom předcházejícím i tahle ta dvojice inkasovala. Teď vhazování, které je lepší pro Švédy, Sandberg dává na modrou čáru a kutouč se pohybuje u pravého mantinelu z pohledu útočících Švédů, teď ho má na své hokejce Bjerg, kombinuje s Raimondem a také s Berglundem. Raimond stojí napřažený pod levým kruhem, nakonec vrátí k panu Arsenovi, ne, vyjíždí mezi kruhy, nakonec rána, kterou vyslal Bjerg, tohle bylo od Raimonda velmi dobře udělané, on vlastně přehrál těžiště hry zleva za osu hřiště doprava a okamžitě centroval ke vzdálenější tyči na Bjerka, který si mezi tím objel branku a měl dobrou střeleckou pozici a trefil konstrukci, která drží síť za brankou, za tyčkou, takže tohle byla dobrá příležitost pro borce hrajícího s košíkem ročníku 2008, ale stále platí, 4-2 vedou Češi.
19: a mají puk a Cibulka může vyhodit, kotouč projíždí až středním pásmem ke švédskému golmanovi, toho napadá Beránek a Helberg chybuje, Beránek za brankou, minimálně čas ušetří, Beránek dál s pukem, pomáhá mu Černoch a česká dvojice šetří čas v útočném pásmu. Z přesilovky Švédu ještě minuta 20, Černoch odjíždí na střídačku, posílá čerstvého Melovského. Beránek mezi třemi Švédy se snaží zašlápnout kotouč v útočném pásmu a za potlesku českých fanoušků se mu to chvilku dařilo a ušetřil, je to správnější slovo, nějakých 15-20 sekund ze švédské přesilovky. Z ní už bývá pouze minuta, Raimond zaváží kotouč přes pravou stranu, tam přihrává Bjerkovi, ten schodil hru na modrou, Bjerk znovu, McManusson mezi kruhy pálí, šance na dorážku puky, ale hodně daleko vpravo od branky z pohledu Švédů. S kotoučem na modré čáře připravený švédský tým a přihrávka na levou stranu na Raimonda. Ten znovu bere kotouč a schazuje ho do levého rohu na Bjerka. Bjerk znovu na Raimonda na levou stranu. Připravený je tam znovu Raimond, dlouho míchá s pukem. Na modré má Ekman Larsona. Nakonec našel Bjerka u tyčky. Ten vrací Raimondovi na levý mantinel. Raimond znovu, toho zase vytlačuje Kaut. Kaut trefen do brusle, puk je v rohu a Cibulka jde do souboje. Jenomže hrají Švédové dál a s kotoučem je tam znovu Raimond na levé straně. Udělal tyčku Kautovi, dává na modrou. Ekman Larson zprzovává bruslí, pálí a pukem v brance. Švédové znovu využívají přesilovku a dávají gól. Dlouho zamkne český tým a 15 sekund chybělo do návratu Filipa Hronka. Je tu znovu o branku. Češi stále vedou, ale už jen 4-3. Odehráno přesně 26 minut na sekundu, ale ta vyloučení a český tým to moc dobře ví, prostě nesmějí přicházet, protože jinak si Švédové toho zase úplně tolik jasně gólového nedokázali vypracovat. 4-3 pro Česko.
1: Je to velká škoda, protože ze dvou vyloučení padly 3 góly. Je to trošku protimluv hokejový, ale ti, co vidí, že při vyloučení na 5 minut se hráč nevrací zpátky na led, tak to pochopí. 4-3, 7 branek za odehraných 26 minut. Mimochodem Češi ty 4 branky dali ze 7 střeleckých pokusů. To je opravdu nevídaná věc. Ale ono také, Švédové prověřili brankáře Kořenáře 11 pokusy a 3x ho překonali. Takže i to je tedy produktivita par excellence. Už bylo vhozeno, Červenka spěchá do útočného pásma, Blimel nahazuje za branku, tam bude ale nejdříve Larsson, který hned přihrává najíždějícímu Heinemanovi, který nahodí na brankáře Kořenáře a ten svým příložníkem vyrazil kotouč do ochranné sítě. Vazovat se tak bude v útočném pásmu Švédů, kteří budou chtít samozřejmě dnešním utkání také i při hře 5-5. Nějakým způsobem zatlačit Čechy, což se jim zatím nedaří. Ale znovu ten gól, který přišel z hole Ekmana Larsona, tak byl přes clonu před brankářem Kořenářem. Ani jednu střelu, která skončila za zády brankáře Sparty, tak prostě Josef Kořenář nemohl vidět.
19: Ono je těžké se pak vydat před branku a toho hráče se snažit otlačit, když Švédové dokáží rychle přehrát situaci ze strany na stranu nebo v podstatě jakýkoliv tým, co hraje přesilovku. Teď byli v útočném pásmu Švédů z pohledu Severenu na levé straně úspěšnější Češi a Hronek má puk v obraném rohu. Dává lob do středního pásma, Červenka zpracoval rukavicí na útočné modré, posouvá za branku, kam spěchá Bliml i Sedlák, ale Švédové rychle přehráli situaci a Heinemann ve středním pásmu má kotouč u červené vlevo, zajíždí do pásma, přibrzdil na vrchol levého kruhu, pálí, Kořenář nemá ten kotouč, ten projel rohem kluziště až do středního pásma. Švédové pro něj spěchají. Ekholm je v obrané třetině, zajíždí za vlastní branku. Ve 27. minutě utkání Češi vedou nad Švédskem 4-3. Teď Švédové neprošli do pásma. Na podruhé už je z toho nahození, které končí na českých holích. Hronek má puk mezi vlastními kruhy, dává na levý mantinel pro Ticháčka, ne pro Galvase, ten je u červené, nahazuje puk, který projíždí za branku Helberga, který ho přibrzdil, ale ne úplně se domluvili Švédové, i tak Ekholm může hrát. Začala 28. minuta zápasu, Česko stále vede nad Švédskem 4-3.
1: Boj ve středním pásmu u levého mantinelu, Češi z toho vychází jako poražení Delarus, tak může hrát přes obrané pásmo a nachází Ekholma, který nahazuje vysokým obloukem až k brankáři Kořenářovi. Před ním odehrál puk Ticháček, jenže nedokázali dostat na české hole na Chmelaře a tak mohou hrát znovu Švédové. Za brankou je Delarousten, ale nespracoval Chmelař. Může jít k levému mantinelu, ale přihrál Černochovi daleko. cestou, už je kotouč alespoň ve středním pásmu Ticháček. Chvilku to vypadalo, že bude chybovat, ale vložení legrává Černochov, ještě mu tam leží Ticháček, ale Černochova přihrávka byla stražená do rohu kluziště. Ticháček posouvá raději na jistotu do středního pásma na Alšera, který volí přihrávku na Černocha, ten byl ale pod tlakem dvou Švédů, jenže ti už jsou dlouho na ledě a tak jen nahodí do útočného rohu, kde má dost času Alšer, přenechává Hajkovi, který míchá s pokem a počká také, až mu ze vzdálenější střídačky naskočí útočná trojice, přeci jen s čerstvějšími silami. Je to ta, kterou vede Matyáš Milovský. Přihrávka doleva na Alšera, který podél levého mantinu se snažil najít Kubalíka. Ten kotouč ale nedoputoval až na hůl českého útočníka a Švédové znovu vysokým obloukem posouvají do útočného pásma a tohle bude postavení mimo hru. Ten puk letěl, no Františku, 10 metrů vysoko.
20: Klidně.
1: A než dopadl na ledovou plochu, tak už Švédové byli zaparkováni před brankou. Teď si o tom mohu chvilku povídat, protože v čase 28.18 je přerušeno, je tady úprava ledu, 4-3 vedou tedy čeští hokejisté a budou, já bych neřekl bránit, protože mně přijde, že ten výsledek si opravdu vydobili tou velmi aktivní hrou, bohužel o lepší výsledek

0: výsledku byl oprávněný.
1: To jistě. 4-3 vede Česko nad Švédskem. Bude končit pauza na úklid ledové plochy. Časem dál jsou v Curychu. Dál to vypadá, že suverénní budou Švýcaři, protože nad Německem vedou už 4-0. Všechny branky dali ve druhé třetině, která v Curychu za malou chvíli bude končit. A tak kromě Rakouska a Finska bude nejspíš i Švýcarsko zatím jediným ze tří tedy suverénním týmem s plným bodovým ziskem. To už se nemůže týkat Čechů, kteří prohráli se Slovenskem v prodloužení, ani Švédů, kteří nestačili na Kanadu. Teď vozeno, Češi vedou 4-3, blíží se polovina utkání nahození za švédskou branku, kde napadá Kubalík švédskou rozhrávku, ale kotouč nezískal, ale pásmo Češi mají, ještě tam pomáhá s tím soubojem Melovský a Kaut čeká na puch, který by mohl vypadnout, což se nakonec stalo ve středním pásmu, teď Cibulka skočil před Stenberga a sebral mu puk. Češi s pukem za vlastní brankou. Hájek ho prohnal o mantinel, ale Bjerg ho zachytil. Dostává se do pravého rohu, dává Stenbergovi ten před bránu. Raimond chtěl pálit z voleje, ale proti byl Cibulka, který mu vložil ránu do té případné střely. Bjerg u modré na levé straně zadovkou dává za branku, kde si Hájek nevšiml, že Stenberg může jít pro kotouč a Stenbergovi tak věnoval dost prostoru. Stenberg stále na vrcholu pravého kruhu, teď dostává se na pravý mantinel do pravého rohu, přihrává ohrazení na Bjerka, rotace, ale Švédové už se sami dostávají do obraného pásma. Už se hraje 30. minuta zápasu bohatého na góly. Češi vedou nad Švédskem 4-3.
0: Hájek spěchá do obraného rohu, za kotoučem přihrál dobře Slovákovi, ten se snažil najít červenku, ale kotouč zastavil Karlsson a pak jej nahodil za českou branku. Teď Kořenář tedy měl velké štěstí, že puk doklouzal do toho lichoběžníku za brankou, jinak by to klidně mohly být 2 minuty, kdyby hrál mimo něj. Teď na druhé straně hraje ve stejném prostoru také Helberg, jeho přihrávka a následné vyhození bude zakázaným uvolněním švédského týmu. Češi tak po delší době se podívají také do útočného pásma, kde budou moci bojovat na buly o kotouč. Mezitím Švýcaři už zvýšili svůj náskok na 5gólový proti Němcům. No, Němci pro mě velké problémy. Včera prohráli s Lotyši, dnes prohrávají se Švýcary 0-5. Ale zpět na led BC v aréně, tady do Friburgu, kde se bude vazovat po pravici brankáře Helberga Sedlák a proti němu se skloní Jack Berglund. Sedlák není, nakonec je úspěšný. Ten kotouč musel zpracovávat rukavicí, Galvas přidává Hronkovi. Hronkovo nahození a teď šikovná teč Sedlák, ale Helberg zastavil ten kotouč letící do švédské branky. Sedlák, křížná přihrávka, která měla směřovat zprava doleva na Galvase, ten si dělá prostor u levého mantinelu, snaží se Silverberka obalamutit, což se také podařilo. Červenka jíždí spoza branky, Michal s kotoučem, ale vrátil se za branku, ještě stále na svém výsostném postavení, nakonec vyjíždí k levému mantinelu, dává ještě najíždějícímu Tomáškovi, ten to ale neměl na střelu, tak posouvá na Hronka. Hronek vrací k pravému mantinu na červenku. Hronkova rána, ale tuhle dobře viděl Helberg, protože před ním nikdo z Čechů nebyl. Tomášek drží kotouč v útočném pásmu. Ještě spolupráce s Galvasem. Galvas posouvá po levém mantinelu na bojujícího Boženílka, kterému přichází na pomoc ještě Blivl. Mezitím čeští obránci střídají. Ticháček naskočil místo Hronka. Galvas teď udělal kličku Silfebrekovi a může najíždět ještě po spolupráci s Blimlem už do levého útočného rohu. Už je za brankou. Objíždí, přenechává Tomáškovi, ten nazve Boženílkovi, ten před brankou zpracovával. Možná suspenzorem nakonec ten kotouč skončil na ledové ploše, vystřelil Voženil, ještě jedna rána od Ticháčka, ale ta už proklouzla brankovištěm až do rohu kluziště. Ještě Alšen udržel útočné pásmo, tady je Voženílek, Voženílek pálí, Flek tam přejížděl, kotouč sražený do rohu kluziště. Velký tlak teď českého týmu zhatil špatný odraz od mantinelu a teď se Švédové osvobodí. Silfverberg vyhodí kotouč tak, aby to nebylo zakázané uvolnění. 8 minut a 40 sekund se bude hrát druhá třetina. Češi předvedli velký tlak, ale stále vedou jen o gol. 4-3.
1: Beránek v útočném pásmu dává za branku na Černocha. Ten má rychlost, naražený na mantinel, srážka s Ekmanem Larssonem, ale ještě tam přichází Chmelař. Pomoci do souboje 2-2 hraje se ve švédském rohu. Chmelař s pukem, Delarouz ho tlačí na mantinel, Beránek pomáhá českému parťákovi a Chmelař se dál zaklesnutý v souboji, ale Švédové vycházejí z toho vítězně a už mají kotouč. Ve středním pásmu Karlsson zleva, proti němu Alšer, ale nepustil ho dál a dobře se vrátil Černoch, který ještě za brankou prošťouhl kotouč do levého rohu na Hájka. Ten lobem posouvá kotouč za švédskou obranu a tohle bude zakázané uvolnění českého týmu. Byť Ondřej Beránek sprintoval a spěchal, tak se hra po poměrně dlouhé době přesune před Josefa Kořenáře, který pije aktuálně ve svém brankovišti a už zasunul lahev do toho pouzdra, které je svisle postavené na té zadní prostředí.

0: třetí tyčce. Dobrá pasáž od českého týmu, Švédové nestíhali prostřídat na vzdálenější střídačku ve druhé třetině, Češi naopak ano. Dál je z toho vedení českého týmu 4-3 na konci 32. minuty utkání.
1: Jiří Černoch byl doveden čárovými rozhodčími z prostoru střídačky, protože při tom zakázaném uvolnění byl ještě na ledě. Teď tedy je navazování, sice vyhrává nad Birkem, ale ten se vůbec nezapojil do boje o kotouč. Jiří Černoch to trefil ještě ze vzduchu, ale určitě bude potřeba, aby právě Karlovarský centr předvedl, že je na buli výtečně hrajícím hráčem. No, nepodařilo se mu to, teď bych řekl, že byl Beránek faulován. A je to tak? Beránek tam vyskočil a Bjerk, jak je mladý, tak si tady dovoluje hodně. On také, když půjde do pěstního souboje, tak se mu toho moc nestane. On má na obličeji tu králíkárnu, tedy košík pro hráče hrající do 18 let. Ono mu bude 18 teprve za pár dní. No a tak 7 minut a 58 sekund před druhou sirénou za vedení Čechů 4-3 a po úpravě ledu se dočkáme další české přesilové hry. A můžeme připomenout, jak dopadla ta první.
0: Dopadla ranou Dominika Kubalíka z pravého kruhu, tehdy to bylo vedení české 2-0, následovala fleková dorážka 3-0, pak švédská přesilovka, pětiminutová zkrácená o 2 minuty za faul Ekmana Larssona. Švédové dali 2 góly na začátku druhé třetiny, pak přidal branku Jiří Černoch i poté, co se šlo k videu, a další český faul pak při vyloučení Filipa Hronka znovu Švédové potrestali. Teď mají k dispozici početní výhodu čeští hokejisté v zápase se Švédskem a začne za malou chvíli. 33. minuta, 4-3 pro český národní tým. Úprava ledové plochy pomalu končí. Fanoušky na kostce nad ledem pobavila taková pasáž, která se děje na hokejových stadionech, že se objeví třeba nějaká filmová postava, které se pak vybere ten, kdo je jí nejvíce podobný v hledišti. Takže animovanému Shrekovi byl nejvíce podobný Fantomas. Tak minimálně barevně to, jakž tak se dělo. Teď Bully v útočném pásmu českého týmu. Začíná česká přesilovka. Ve 33. minutě utkání na trestné lavici usedává Ivar Stenberg za Švédsko a Lukáš Sedlák jde na Bully. Češi vedou 4-3.
1: Sedlák, Kaut, Bliml, Hronek a Červenka. To je pětice, která je na ledové ploše. Sedlák versus Dela Rose. Dela Rose má kotouč pod nohama, ale Kaut by o něj mohl ještě zabojovat u levého mantinelu a míří dolů k lůžiště, kde mu pomáhá Sedlák a Hronek vyváží kotouč od modré čáry. Dává Červenkovej centr před branku, který ale neprošel až na golmana Švédů a bude se vylučovat tentokrát na české straně. Lukáš Sedlák nebo Roman Červenka. Někdo z nich půjde za podrážení na trestnou lavici, takže tahle ta přesilová hra českého týmu trvala pouhých 15 sekund. Komu se to tedy se sakra nelíbí, to je Filip Hronek. Ještě si tam s Ekholmem teď vlastně v kamarádském rozhovoru vyříkávají, nevím, co si tak mohou říkat. Ty z toho dělají guláš možná, ale na tu dálku rozhodně nedokážu odezírat zertu. Když se podívám na ten, ano, zpomalený záběr, to podrážení tam je, takže guláš toho rozhodně není. Tohle byl přesně posouzený faul, kterého se dopustil český kapitán. No a tak se bude pokračovat při hře 4-4, 15 sekund, nebo za minutu 45 pak bude následovat 15-sekundová přesilovka Švédů. Češi ale vedou ve 33. minutě stále 4-3.
0: Pokračovat tak budeme ve 4 hráčích, hodně místa na ledě, Švédové mají k dispozici po českém faulu vazování v útočném pásmu, Bjerg se sklání proti Davidu Tomáškovi, Kuk je na ledě a mají ho Češi za brankou, Hronek ho ještě zpracoval, obtočil se kolem 2 napadajících a vyváží kotouč podél levého mantinelu do středního pásma, což se mu povedlo až na 2. modrou, nakonec Švédové s Kukem Johansson získal kotouč a ve středním pásmu se rozjíždí třeba i Bjerg, ale Johansson u červené raději zabrzdil, Puk se dostává nebo zůstává na švédských holích mezi obranými kruhy. Dál Johanssonova práce, toho napadá Fleck, Johansson se otočil a dává znovu dozadu, tak nějak na jistotu, chtějí Švédové zavést kotouč. Hraje se 4-4, Ekholm se dostává do pásma, Bjerg na levé straně u mantinelu, brání ho Galvas, souboj 2 mladíků, Galvas porazil Bjerka k zemi, pak k němu také upadl, rozhodčí ukazuje, hrajte dál, Puk vyplul za českou branku, tam je Hronek, který dává na levé hrazení ve středním pásmu pro Fleka. Ten namířil do středu, nakonec dává za sebe, ale hodně nepřesně, a tak se zahraje i Kořenář, který rychle rozehrává na obranou modrou. Tomášek kličkuje a chybuje, nakonec svoji chybu částečně napravil, nebyl z toho švédský break, ale minimálně tedy ztráta kotouče. Heinemann může hrát, Švédové s pukem ve středním pásmu a už je z toho šance na protiútok. Ekman Larsson přes pravý mantinel posouvá kotouč před sebe na Holmstréma, ten dává do pravého rohu na Ekman Larssona. Stále 4-3 pro Česko ve 34. minutě, hraje se ve čtyřech. Ekman Larsson, Hronek ale padá, Ekman Larsson zleva pálí přesně do lapačky Josefa Kořenáře, který zmenšil úhel švédskému obránci a tak české vedení 4-3 platí dál i teď ve 34. minutě zápasu, kdy se hraje dál ve čtyřech.
1: To jak upadl Filip Hronek, tak já teď s ním souhlasím, on si na to stěžoval i u rozhodčího. Podle mě byl Heinemann podražený. Když jsem se díval na ten zpomalený záběr, tak tohle bylo naprosto jednoznačné podrážení, takže teď měli hrát Češi přesilovku 4-3. Nehráli, naopak musel zabraňovat cestě kotouče do sítě Josef Kořenář, který tedy si poradil teď s pokusem Ekmana Larssona. Teď ale bude se muset znovu soustředit, protože vazování je v blízkosti jeho branky. Milovský versus Delarus, Milovský úspěšný a Ticháček může spěchat do levého obraného rohu pro kotouč. A nakonec volí přihrávku na Alšera za branku, ten trošku zpomalil, ale udržel na zádech Delarouse. Dává Kautovi, který dělá další kličku Delarousovi. Ten si trošku připadá jak na kolotoči, jak se musí pořád otáčet za českými hráči. No a Kaut pak to vzal po levé straně. Podél mantinelu nahrál za branku, kde zboural sice voženílek Brandstréma, ale byl bez kotouče a taky tady protiútok, který vede po levé straně Brandstréma, začíná krátká švédská přesilovka. Přihrávka na modrou čáru od Delarouse na Brandstréma, který mu vrací k pravému mantinelu. Přihrávka znovu na švédského beka. Brandstrém si stahuje kotouč, vypálila do jeho střely, mu padl voženílek a pak Ticháček dostal puk do středního pásma. Červenka už je na ledě. První přesilovka, kterou Švédové nevyužili v dnešním utkání, ale tato byla opravdu hodně kratoučká. Teď nahození do útočného pásma švédského týmu, které zastavuje Sedlák s Ticháčkem v rohu kluziště. Teď kotouč ale projel Blimlovi pod bruslí, kterou si ho chtěl zpracovat jen tak, protože se Ekman Larsson nedostal do spolupráce s Ekholmem a případné ohrožení české branky. Boj vlevo od branky Kořenáře vyřešil Hájek vysokým lobem a to až do útočného pásma. Blimli je hodně dotěrný v souboji s Ekholmem, ale neuspěl. A tak Persson vyváží puk do středního pásma. Rychlá předávka na Lindqvista, který centroval před branku na Petersona, který byl odsloněn, a Cibulka a může vzít puk a zdávajíc ho za branku, kde je Hájek zbourán napadajícím Heinemannem, ale Cibulka si vede volný kotouč, přihrává do středního pásma Sedlákovi, ten přijel červenou čáru a řekl bych, že jen na hodině ještě vyslal červenku do souboje do levého rohu, ale dál kombinace českého týmu nepokračovala. 36. minuta, Češi vedou na Švédy 4-3.
0: U puku znovu Bjerk, ale přišel o něj v útočné třetině. Švédové dál hrají a vracejí puk do vlastní obrané třetiny na obránce Larssona. Ten je mezi kruhy, přihrávka doprava, Raimond a jeho klička na střed. Raimond ve středovém kruhu už vjel do pásma. Kolem pětice Čechů prokličkoval, ale nakonec ho obral Galvas a rozehrál vzduchem a dostává puk zpátky. Voženílek backendem nahazuje, Češi vystřídají a posílají třetí formaci na led. Švédové mají puk za vlastní brankou. 4 minuty před koncem druhé třetiny, 4-3 pro Česko. Bjerk nahodil pro sebe, ale Hronek je dřív u kotouče a může ho omést o roh kluziště až na Beránka. Ten protečoval alespoň tedy do středního pásma, ale u kotouče jsou znovu Švédové. Beránek napadá, ale je tam sám proti dvěma, a tak Brandstrém v klidu přehrál situaci zprava doleva, stejně jako pak se Hák otočil kolem Beránka, který ale drží pořád dál poměrně Švédy daleko od české branky. Nahození nakonec za Kořenáře, tam je první Hronek, zorientoval se dobře, ale Černochovi přehrál na Brusle, ten vrací do českého rohu Hronkovi, který lobuje do pásma středního, puk ale končí za švédskými beky a tohle bude zakázané uvolnění národního týmu. Přesně 3 minuty a 33 sekund před koncem druhé třetiny, Češi nad Švédskem stále vedou 4-3, ale Petře, minimálně jedna statistika velice zajímavá, gólmani nemají úplně dobrou úspěšnost, střely na branku 13-11 pro Švédy.
1: No, těch gólů padá hrozně moc, tolik, tak málo střel, je to až nevídané. Je to dobrá produktivita, ale hrozná obrana, když to tak řeknu. Můžeme se na to podívat z obou dvou pohledů. 3-33, tolik zbývá odehrát ze druhé třetiny, vazování po pravici brankáře Kořenáře. Černoch úspěšnější, Hronek může hrát, vyhodí obloukem, ale ne přesně pro Beránka. Ten by potřeboval delší přihrávku, tak aby přesprintoval třeba Brandstréma. A tak se hra vrací znovu za českou branku, kde stojí Galvas, míchá s pukem a hledá, komu by přihrál a hlavně čeká, na to, až přetížená řada Jiřího Černocha opustí hrací plochu a přijde tam Milovského, a tak teprve teď přihrává Hronkovi za brankou. Hronek nepřesně přihrává na Kauta a doputuje to až na zakázané uvolnění. Tohle byla přihrávka, která měla parametry možná tak na pětku z geometrie, protože tohle bylo 3 metry, možná 4 před Kautovou hůlu, to by musel být kreslený kojot, aby jí dojel. Dobře.
0: Hronek ale byl v pozici, která nebyla tak těžká na to, aby přihrál přesně na Kauta, nestalo se. Zakázané uvolnění českého týmu 6 minuty a 5 sekund před druhou sirénou, 4-3 pro Česko. Milovský s Bjerkem na buly, puk vypadl k modré čáře, tam hrají Švédové. Ekmanarsson napřáhl, nakonec nestřílí, dostává se na levý kruh a má prostor. Teď už pálí, rána sražená. Padl tam do té střely Martin Kauta, Kotouče dostává do ochranné sítě, je přerušeno. To už začala 38. minuta zápasu, Češi dál vedou nad Švédskem 4-3 v zápase, který zdrželo několik přezkoumávání u videa, což neplatí pro duel v Curychu, kde Švýcaři suverénně ovládli druhou třetinu v zápase s Německem, využili dvě přesilovky a dohromady dali 5 gólů a vedou nad Německem 5-0.
1: To je docela nářez, ale myslím si, že ta skupina bude, boj o první místo bude mezi Finskem, které dnes deklasovalo Spojené státy, a Švýcarskem. No a když se podívám na to, jak se vyhnout jednomu z těch dvou týmů, tak je to právě přes výhru nad Švédskem pro český tým. Myslím, vyhnout ve čtvrtfinále. Ještě nejsme tak daleko, samozřejmě Čechy ještě čekají další 4 duely ve skupině. Nejprve to bude Itálie, poté Slovensko, Norsko a Kanada. Takže samozřejmě ty další 3 zápasy hodně napoví o tom konečném pořadí ve skupině B, ale on tenhle ten zápas není jen důležitý k tomu, aby si Češi zvedli sebevědomí po opravdu nepříjemné porážce od Slovinska, ale právě i pro ten celkový potom stav té skupiny po odehrání celé skupiny B.
0: Pokud Švédové dnes prohrají s Českem, tak budou mít vlastně 0 bodů se zápasů s velkými favority na přední místa, co se týče postupu do čtvrtfinále s Kanadou a s Českem, a budou muset povinně sbírat body proti jiným týmům. Zvládli to už proti Dánům 6-2 úplně v pohodě, toho Češi mají jednu, řekněme, neplánovanou ztrátu, jediný bod ze zápasu se Slovinskem. Teď Češi vedou nad Švédskem 4-3, jsme v závěru druhé třetiny, do ní zbývají ještě 3 minuty, teď Sedlák bude bojovat navazování v obraném pásmu s Viggo Bjerkem. Kořenář natočený za svojí pravou rukou, puk je na ledě a stále v tom kruhu už za českou brankou, kde je první Ticháček, dostává se do levého rohu o mantinel, posílá Kotou do střední třetiny, protečoval tam Červenka puk, ale Ekman-Larsson ho má, rozehrává přes levou stranu, nahození křížem do útočného pásma českého týmu, ale ano, bylo to ještě před červenou čarou a tohle je švédské zakázané uvolnění a hra se v 18. minutě druhé třetiny přesune před švédského golmana Magnuse Helberga a Češi nechávají na ledě svoji první útočnou formaci. Švédové nemohou střídat, ale to předchozí střídání nebylo zas až tak dlouhé na to, aby jim to nějakým zásadním způsobem vadilo. Čekáme na boli v útočném pásmu českého týmu ve 38. minutě, kdy Češi vedou 4-3 a navazování jde Lukáš Sedlák.
1: Proti němu Bjerk, souboj takzka generací vyhrává Sedlák, Ticháček nahazuje za branku, tam je Červenka, vyjíždí si k pravému mantinelu, posouvá na Alšera, který dává za branku, Sedlák tam byl později než Ekman-Larsson, Alšer ještě utržel útočné pásmo pro napadající Čechy, ale teď to vykombinovali Švédi výborně, Ekman-Larsson přes hůl Raimonda posouvá do útočného rohu, Alšer nechal ale na zádech Stenberga, jenže nepřesně přihrála Bjerk, už dává znovu za branku. Tam je Stenberg, objíždí jí, Raimond si dělá prostor před brankou, ale Stenberg stále vede Kotouč. Nakonec jej přenechal pod sebe na Larsona, ten znovu objíždí branku, už je ve střelecké pozici a centroval na nalížícího Stenberga, teď jsou Češi pod tlakem a přehrávají už dlouhé minuty na ledě ta první útočná formace. Navíc Stenberg dává znovu před branku a tohle je gol, který nebude platit, určitě ne, protože De La Rose byl v brankovišti ve chvíli, kdy napřáhl ke střele Stenberg, trefoval vlastně opuštěnou část branky, jenže do ní se prostě nemohl Josef Kořenář přesunout, protože mu bránil v postavený v brankovišti švédský útočník z místního Friburku De La Rose. Takže vzrušení na smutek na českých fanouštích, kteří stichli v hale, tak je určitě...
0: Nedovolené bránění brankáři, takže by ještě s trestem
1: prošlo. No tak to by mělo být s trestem. Já si myslím, že tedy rozhodčí už ukazoval, že Delraus stojí v brankovišti. Ano, no ano, ono to musí být nedovolené bránění, protože přišla gólová střela. Kdyby ta střela do toho brankoviště nepřišla, pak by to bylo jen postavení útočícího hráče. Ale ve chvíli, kdy on nemohl zasáhnout, tak je to bránění brankáře. Takže 2 minuty a v tu chvíli, no jenomže ono to nemusí být s trestem. Nedovolené bránění nemusí být potrestáno 2 minutami. Ale je to porušení pravidel, ten tým je vykázán samozřejmě z útočného pásma. Minuta 54 sekund, tolik zbývá odehrát ze druhé třetiny. Viděli jsme 2 branky po každé na jedné v této části, na jedné straně v této části hry a tak Češi vedou na Švédy 4-3.
0: Češi mají kotouč a přes Boženílka mohou protečovat puk do útočného pásma, což se nakonec děje, ale puk má Ekholm, posílá ho ke střednímu pásmu, kde je ale připravená česká reprezentace zásluhou Fleka a Hájka u pravého mantinelu, ale chyba. Švédové mohou přečíslit situaci, ale puk mají v rohu, ten míří na pravý kruh, kde je nakonec první Flek a rychle posouvá před sebe ten kotouč. Boženílek nespracoval těžký puk pod nohy, pod brusle tedy a Švédové hrají na levém obraném kruhu. Přihrávka na ten pravý, kde je obránce Hak, ten posílá kotouč za české beky a rána z úhlu od Carlsona minula českou branku, výjíždí až do středního pásma, kde Boženílek přetlačil soupeře, padá, ale vylučovat se nebude, Švédové mají kotouč ve vlastním obraném rohu. Minuta 10, dokonce druhé třetiny, 4-3 pro Česko, hraje obránce Larsson, nahazuje do českého rohu, tam je první Hronek, má to po hokejce, backendem ale dává za branku, dostává se sám z té situace, ohlášená poslední minuta druhé třetiny. Hronek dlouhým pasem našel Beránka, ten tečoval puka, tak to nemůže být zakázané uvolnění. Beránek ještě narazil Haga na vhazování, další tvrdý střet od Chmelaře, ale Švédové ve středním pásmu chvilku měli kotouč, už to neplatí. Galvas v českém rohu, chtěl si potáhnout kotouč, nakonec ho má v pravém obraném rohu Hronek, dává po mantinelu na Beránka, ten našel perfektně Galvase na levé straně středního pásma, Galvas zaváží kotouč a nakonec ještě Češi získávají za brankou, kde si Chmelař dělá prostor. Posledních 30 sekund druhé třetiny, 4-3 pro Česko.
1: Boj v rohu kluziště, teď přihrávka, která nenašla až Galvasovu hůl a Hronek musí spěchat ke svému brankáři, kam doputoval kotouč před Heinemanem, okamžitě obehrál na Melovského. Melovský našel už Kubalíka Kauta, teď je v druhé pozici, Galva spálí, rána, kterou musel vytěsnit Helberg, ještě jedna možnost pro Horonka, ten si dělá prostor, vystřelil, ještě dorážka, Galva si před brankou, ale kotouč mu utekl pod holí, posledních vteřinách mohli Češi zvýšit své vedení, ale nakonec obstál švédský golman Helberg před několika českými dorážkami. Po 40 minutách tedy český tým vede nad švédským výběrem na mistrovství světa 4-3.
2: Děkujeme Petrovi Kadeřábkovi s Františkem Kunou, samozřejmě se za nimi vrátíme v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport na třetí část tohohle duelu, kterou nabízíme v přímém přenosu. Teď ale zase poprosím o krátký komentář Martina Procházku.
3: Řekl bych, že naši pokračovali ve stejném vlastně nasazení, ve stejném tempu ve druhé třetině, dobře nastoupili do utkání, povedla se nám dát 4. branka při úniku Beránka s Černochem, kde nakonec branka byla uznaná, protože ten kotouč prostě přešel přes brankovou čáru. Pak přišel ale zase zbytečný faul z naší strany. Švédové hráli 2 minuty velmi dobře přes silovou hru. Až v úplném závěru, kdy už jsem chtěl pochválit naše hráče, že dobře vystupovali ke Švédům, tak přišla střela od modré čáry. 2 clony se dá říct před kořenářem. Střela propadla do branky a stav 4-3. Takže celkově to, jak se to trošku střídalo nahoru dolů. Pasáže tam byly lepší na straně Švédů i na straně našich. Každopádně utkání má perfektní spát, je to krásný hokej, dívá se na to krásně, padá hodně branek. Moc hezký.
2: Na Radiožurnálu Sport si budeme o tomhle duelu povídat dál. Posluchači Radiožurnálu si můžou teď vychutnat aktuální zprávy.
4: Radiožurnál a zprávy. Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Francouzská policie vyšetřuje kvůli podezření ze sexuálního zneužívání dětí desítky pařížských školek, jeslí a základních škol. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa se Švédskem, po dvou třetinách platí stav 4-3. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, teploty do 22 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Odbor pro lidská práva a ochranu menšin zanikne. Rozhodla o tom vláda. Jeho agendu si rozdělí ministerstva. Třeba problematiku lidských práv bude mít na starosti rezort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nově řešit témata rovnosti žen a mužů. Expertní neziskové organizace rozhodnutí kritizují. Třeba podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové může oslabit ochranu lidských práv a snížit pozornost vůči důležitým tématům.
6: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci. Jedná se o témata, která jsou velmi komplexní, nepatří jednomu rezortu, ale pozitivní posuny v nich jsou naopak závislé na koordinované mezirezortní, mezioborové spolupráci.
4: Laurenčíková kritizuje taky to, že zaměstnanci ani vedoucí oddělení o změně dopředu nevěděli. Soud zprostil exposlance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby měl Ferry v roce 2015 souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou, během kterého si ale sundal prezervativ. S tím dívka už nesouhlasila. Podle soudce Marka Bodláka není důvod jí nevěřit její prožitek. Situace ale podle soudce nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, jak zněla před 11 lety. Dominik Ferry si aktuálně odpikává tříletý trest za jiná dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Francouzská policie vyšetřuje přes 100 pařížských školek, jeslí a základních škol kvůli podezření ze sexuálního zneužívání dětí. Pro stanici RTL to potvrdila pařížská prokurátorka. Od začátku roku v hlavním městě odvolali 78 vychovatelů, více než 30 z nich kvůli možnému zneužívání.
7: Vyšetřování se týká všech pařížských čtvrtí, konkrétně 84 školek, zhruba 20 základních škol a 10 jeslí.
8: Pařížská prokurátorka Laure Becuová stanici RTL potvrdila zahájení třech nových vyšetřování a 5 předvolání k soudu. Případ označila za naléhavý.
7: Učitelka sexuálně napadla mého syna, když mu bylo 3,5 roku.
8: Popsala předčasem českému rozhlasu Polin na demonstraci v centru Paříže. Učitelka prý jejímu synovi Majelovi vyhrožovala, osahávala ho a nutila ho k dalším sexuálním praktikám. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire slíbil prošetření kauz a lepší prevenci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo třeba hrané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí.
5: Sport.
4: Čeští hokejisté hrají na světovém šampionátu proti Švédům. Po dvou třetinách platí stav 4-3. Přímý přenos třetí části uslyšíte už za pár minut živě na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková je po úspěšném tažení na turnaji v Římě na životním maximu ve světovém žebříčku. Posunula se o 29 míst na 65. pozici.
9: It's wide. Tears for Nicola Bartuňková.
10: Bartuňková prošla do hlavní fáze antukového turnaje v Římě jako lucky loser, prohrála s Rakušankou Potapovovou a přesto nastoupila do prvního kola, ve kterém porazila domácí Grantovou. Následně zaznamenala velmi cenný skalp, vyhrála nad loňskou vítězkou Australian Open Američankou Kýsovou. V osmifinále už Bartuňková nestačila na Ukrajinku Svitolinovou. I tak 20-letá Češka slaví životní 65. příčku ve světovém žebříčku. Českými jedničkami zůstávají 10. Karolína Muchová a 14. Jiří Lehečka. V ženské čtyřhře dál kraluje světu Kateřina Siniaková. Světovými jedničkami jsou stále Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Karel Schamberger, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D4 za Mnížkem a omezení na pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic pozor za odbočkou na Kytín. Na kilometru 22,5 se na vozovce pohybují lidé. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 opatrně v úseku mezi tunely. Na 11. kilometru silničáři provádějí údržbu světel, pravý pruh je uzavřený. Na D6 z Prahy do Karlových Varů čekejte překážku před sjezdem na Unhošť a Kladno. Na 11. kilometru stojí nouzově porouchané vozidlo. U Hradce Králové pozor na nehodu na silnici 33 do Jaroměře. U Předměřic nad Labem se srazila dvě osobní auta, zasahují tam záchranáři. A nehodu vyšetřují také na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. U nájezdu na dálnici do Prahy havarovalo vozidlo na kruhovém objezdu, průjezd je proto omezený. Další zelená vlna po skončení hokejového přenosu.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle bouřky. Na východě republiky pak k večeru i skoro jasno. A teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Je s vámi Karel Janů.
2: Večer teď přejeme znovu i posluchačům Radiožurnálu. Pokračujeme v našem speciálu, pokračujeme v našem studiu s Martinem Charvátem a Martinem Procházkou. A já se Martina Procházku musím zeptat na rozhodčí, protože jak v první, tak ve druhé třetině jsme zaznamenali několik nepřesností, tak co říct k tomu jenom jiného, než že je to škoda, že člověk by to nečekal na mistrovství světa, ne? Jsou to velké chyby totiž.
3: Nečekal, ale každé mistrovství to řešíme, že na mistrovství se ty rozhodčí prostě dělají chyby, že tam jsou rozhodčí, kteří prostě nemají takové určité kvality. Něco přehlédnou, jako to bylo v momentu, kdy jsme dali ten gol, který nám byl neuznaný, kde rozhodčí prostě se upískl brzo, neviděl kotouč, jestli je pokrytý, takže zbytečnost. Následně potom teďka fauly, které jsme hodnotili, které rozhodčí prostě vyhodnotili na obou stranách, za mě nepřesně, prostě nebyly to fauly, tam jsou mnohem jiný situace a je to škoda, protože pak to samozřejmě trošičku ovlivňuje to utkání, nebo ne trochu, určitě to ovlivňuje to utkání, padají z toho branky, evidentně, Švédové dali 3 z přesilovek, naši se zatím pomohli jen jednou teda, ale no, nemělo by se stávat, ale řešíme to každé mistrovství to řešíme, že vlastně tam jsou někdy ne úplně tak kvalitní rozhodčí.
12: Ale ty jsi říkal během té třetiny, že už ti přijde, že i hráči mezi sebou z jednotlivých týmů si říkají, nebo z obou týmů si říkají, že už je to jako trochu moc, že už zkrátka z toho rozhodčí dělá trochu guláš.
3: Jo, jo, jo, samozřejmě, tak ono to pak samozřejmě takhle na ty hráče působí, protože když to řeknu, jsou tam zákroky, které jsou jasné fauly, nejsou neodpískané a pak tam jsou situace, kdy vlastně jakoby to není, když to řeknu, vůbec nic a rozhodčí to zapíská, jakože to je hrozný faul, jakože prostě já jim podrážení, kde podrážení vůbec teďka v tom případě třeba od Romana Červenky nebylo. Takže pak je to samozřejmě pro ty hráče nepříjemný, mají v tom trošku, tak se říká, ten guláš, ten chaos. No.
12: Po první třetině Česko vedlo 3-2, teď tedy vede 4-3. Přijde ti i pocitově, že jsou Češi stále lepším týmem v tom zápase, že Švédové, navzdory tomu, že tam několikrát měli situaci, kdy točili český tým, sám si říkal, že ho uvěznili kolikrát a dobře si přihrávali, takže se vlastně dostali k méně nebezpečným šancím a že pocitově stále cítí, že Češi jsou na koni?
3: Já bych neřekl úplně teďka, že ta druhá třetina, že by byli naši lepší než Švédové. Já bych řekl, že teď to bylo velmi vyrovnané. Jo, tak nejenom, že na každé straně padl jeden gol, to nechci ho říkat, ale celkově ten dojem z té hry, z té druhé třetiny mi přijde, že se to opravdu tak jako střídalo. Chvilku byly lepší Švédové, chvilku byly lepší naši, byly tam pasáže nahoru dolů, že se to pořád proměňovalo a přišlo mi to teďka prostě vyrovnané, teďka vyrovnaná druhá třetina. Tam si myslím, že bych opravdu neviděl, že by tam jeden tým byl výrazně lepší než ten druhý.
2: Za chviličku se taky znovu spojíme s Petrem Kadeřábkem, který čeká na dalšího českého reprezentanta ve Flejzóně na krátký rozhovor. Ještě předtím s Martinem Procházkou k tomu neuznanému gólu Švédů, postavení v brankovišti, bránění Kořenářovi, jasně vyřešeno ze strany rozhodčích tentokrát.
3: Jo, určitě. Já si myslím, že tam prostě bylo evidentně vidět, že Švéd prostě zabránil Kořenářovi k tomu, aby se mohl přesunout, aby vlastně od levé tyčky k pravé tyči, aby se mohl přesunout, protože tam přišel střela do prázdné branky a nebylo by tak, že by tam byl jako natlačený, on tam opravdu najel do toho brankového prostoru, takže to vyřešili rozhodčí v tomto případě naprosto správně. Ten gól prostě neměl platit.
12: Z tvého pohledu, myslíš si, že český tým by měl něco změnit do třetí části, nebo stále postupovat tak, jak je nastavený od první minuty, protože je to zkrátka výrazně lepší než proti Slovincům a funguje to na Švédy?
3: Neměl by měnit určitě styl hry, měl by zůstat takhle aktivní, jak jsme naši, proto, jak jsem říkal, bylo to vyrovnaný, střídal se to nahoru dolů. Jediné, co, čeho se musíme vyvarovat, je udělat zase nějaký zbytečný faul, protože opravdu Švédové tohleto dokážou, jak jsem zmiňoval, vyloženě samozřejmě využít. Takže zbytečné fauly, na to si naši určitě budou stát pozor. Myslím si, že to budou pokyny i od trenérů. Samozřejmě, když bude potřeba úřadovat, ano, je potřeba úřadovat, ale když ne, tak opatrně. A to by nás mohlo samozřejmě teďka to dobře rozehrané utkání, které můžeme získat body, tak by nás to mohlo stát samozřejmě to utkání. Takže tady si myslím, že určitě trenéři na to budou nějakým způsobem apelovat, aby ti hráči prostě byli samozřejmě opatrní v některých situacích.
12: Až se budeme blížit k tomu, že budeme vyhlašovat hráče zápasu, máš typ po dvou třetinách, protože mně přijde, že v tom českém týmu už z toho září ta týmovost, že daleko víc vidět bojovnost a týmovost, než třeba v minulých zápasech.
3: Určitě, bude těžký vybrat jednoho hráče, podle mě, takže necháme se ještě tří třetinu a pak uvidíme.
2: Je to tak, k vybírání se dostaneme za chviličku, teď už pojďme do Flash zóny za Petrem Kadeřábkem.
0: Se mnou tady stojí autor zatím vedoucího gólu, Jiří Černoch. Jiří, co jste říkal tomu, že už jste dal dva góly, ale platí jenom jeden?
13: Ne, tak bál jsem se, že nebude platit ani ten druhý. Samozřejmě jsem rád, že platil, ale už je to minulost. Teď nás čeká poslední dvacka a potřebujeme ten zápas dneska vyhrát.
0: Jiří, dokážete navázat na tu fantastickou první třetinu, minimálně těch prvních 13 minut?
13: Já si myslím, že určitě. I v té druhé třetině tam byly dobrý pasáže, bohužel tam byly nějaké vyloučení, trošku nás to dostalo z tempa, ale věřím, že teď tu třetinu odehrajeme tak, jak chceme a dotáhneme to tam, kam potřebujeme.
0: Bude nejdůležitější zůstat mimo trestnou lavici?
13: Rozhodně, tak dostali jsme dneska tři góly ve oslabení, takže určitě to je základ a hrát na puku, nebát se, hrát aktivně a hrát naši hru.
0: Jirko, ať vám to vyjde a budeme držet pěsti.
13: Díky moc, mějte se.
0: Říká Jiří Černoch před startem třetí třetiny. Po dvou třetinách vedou Češi na Švédy 4-3. Z Triburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Ve studiu Radiožurnálu Sport září Martin Procházka. Jiří Černoch v podstatě zopakoval. Martine, to, co tady říkáš.
3: Jirka nás poslouchal určitě, evidentně nás měl napichnutý v uchu, protože potvrdil, že budou chtít v tom pokračovat to, co nastavili po celé ty dvě třetiny. Vyvaroval se zbytečných faulů, takže Jo.
2: Všechno je to rozjeto velmi úspěšně, dvě třetiny za námi, 40 minut odehráno, Češi vedou nad Švédy 4-3, tak jsem trošku zaznamenal před tímhle duelem a potom nevydařeném, přiznejme si, druhém zápasu ve skupině proti Slovinsku, že nálada minimálně na sociálních sítích samozřejmě byla velice poraženecká předem a není se samozřejmě čím udivit, ale teď je to tedy rozehrané skvěle, tak opravdu asi držme palce Čechům, ať v tom skvěle nastoleném trendu pokračují dál. Martine, ještě chceme nějak navázat?
12: No, ještě by mě zajímalo, co si myslíš o tom, jak vlastně Češi jsou na tom v té své první přesilovkové formaci, protože ta červenková formace vlastně není ta, která dala gól, Kubalík pálil, to je ta jediná česká využitá přesilovka v tomhle zápase, a ta červenková formace, ona odehrála jednu část té přesilovky, kterou nakonec využil Kubalík, a tu další v podstatě si ukončila tím červenkovým faulem, nefaulem, ale vlastně ta úderná formace, která má dávat ty góly, tak v přeslovce zatím nic moc.
3: Evidentně to zatím schovávají si to, bych řekl.
12: No, snad.
3: Budeme v to věřit, ano, je to jedno pak asi, která úplně ta formace ten gól dá. Každopádně, jak už jsi zmiňoval, oni si to pokazali tím, že Roman Červenka šel ven, ale neměl jít ven, tam faul nebyl. Takže když dostaneme přeslovku, tak si myslím, že to dokážeme zase tak ještě dobře sehrát. Uvidíme, budeme se na to těšit a já se na to těším moc na třetí třetinu.
2: Je to třetí zápas ve skupině na mistrovství světa. Češi po 40 minutách zatím o jeden gol vedou se Švédskem 4-3, tedy to je ten průběžný stav a to je taky stav, za kterého se za chvíličku začne hrát v přímém přenosu tady na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A tak znovu předáváme slovo přímo na šampionát do Švýcarska. Komentují i nadále v přímém přenosu František Kuna a Petr Kadeřábek.
0: Za minutu a půl má začít třetí třetina. Po těch dvou Češi vedou nad Švédskem 4-3. Jiří Černoch to shrnul stručně, jasně a výstižně, protože fauly českého týmu přinesly Švédům tři góly, dohromady vlastně dvou přesilovek. Potom faulu Jana Ščotky na pětku, do konce utkání hráli Švédové. Tříminutovou početní výhodu využili jí dvakrát, pak ještě jednu klasickou, no a za malou chvíli, za pár desítek minut budeme vědět, jak se budou dělit body z tohoto velmi důležitého zápasu pro oba týmy, protože Švédové mají zatím body tři, prohráli s Kanadou, porazili Dány, Češi porazili Dány také a podehli Slovinsku prodloužení. Zítra má český národní zápasové volno, ve středu nastoupí dalšímu zápasu turnaje proti Itálii. Teď za malou chvíli začne tedy třetí třetina. Dominik Kubalík stejně jako se vždycky rozcvičuje v tom prostoru, odkud děláme rozhovory mezi třetinami a před zápasem, tak něco podobného předvádí i u mantinelu. Zvedá nohu, proklepe si stehna a usedl na střídačku. Protože, jak známo, první útok je na ledě ve složení sedlák Červenka. Bliml za pár sekund začne třetí třetina zápasu v zaplněné hale ve Friburgu, kam se samozřejmě fanoušci ještě po tom přestávkovém programu vrací na svá sedadla a také vám nabídneme počet diváků samozřejmě, uvidíme, jestli bude vyprodáno. Plno je jisto jistě v Curychu, kde Švýcaři deklasují zatím Německo 6-0. Sven Andrighetto dal svůj druhý gol v zápase. Po druhé třetině 5-0, je to 6-0 pro Švýcary. Tady začala právě teď třetí třetina Švédové s pukem nahození za českou branku. Kotouč projíždí oběma rohy kluziště a dostává se do rohu, kde zůstává v souboji mnoha hráčů. Nakonec další přebrání a to vše stále v pravém rohu z pohledu golmana Kořenáře. U mantinelu zapíchnutý Hronek se sedlákem se dvěma Švédy, pukala je pod bruslemi a hokejkami. Nikdo jakoby nechtěl udělat zbrklý pohyb, aby Kotouč vypadl. Teď už se stahují k souboji další borci, ale Kotouč stále u mantinelu. Vybojoval ho Lukáš Sedlák, dává ho za branku, ale trefil rozhodčího, což se Švédům hodí a Karlsson může hrát. Přišel sice o rukavici, tomu ale nevadí. Dál hraje Sedlák, ne, tak Sedláková rukavice leží na ledě a puk je v českém rohu. Má ho Holmström, vyjíždí na pravý kruh, klička na střed a přihrává do rohu. Rána z velkého úhlu, Kořenář vyráží mezi kruhy, tam je volný puk, který dojíždí do rohu, kam zase spěchá Sedlák, už si vzal rukavici, dal puk za semena Hronka, ten ometl Kotouč ohrazení, klidně na zakázané uvolnění, v tuhle chvíli je to asi odpustitelné, odehrána přesně jedna minuta ze třetí třetiny, je přerušeno české zakázané uvolnění a také české vedení 4-3 o gol, Češi ale nemohou střídat, Švédové rychle posílají nové hráče na led, Hronek v předklonu, to samé Bliml, ale ten tolik soubojů nepodstoupil, jako třeba Hronek se Sedlákem, ti by měli být asi nejvíce utahaní z té české pětice, která je aktuálně na ledě. Vozeno, Švédové vyhrávají buly, Červenka míří na modrou, ale má to daleko a tak hraje vlevo Johansson. Nahození, Kořenář posílá Kotouč do rohu. Hronek se snaží dostat půl do středního pásma, což se nakonec podařilo, ale mají ho dál Švédové a hrát může Stenberg, posunul Johanssonovi, ten dává na levém kruhu na Raimonda, který upadl při obloučku, nakonec Stenberg za českou brankou promáchl puk, Hronek ale upadl v souboji, už je minutu a půl na ledě. Teď ještě se snaží Tomášek vytlačit Švédy, ale puk je na levém mantinelu, Berg dává na modrou, kde je Ekman Larsson. Larsson na levém mantinelu prohnal puk oběma rohy a až Johansson zastavuje na pravé straně. Švédové dál drží pásmo a dál tlačí český tým, který vede 4-3. Nahození Raimonda před branku, Bigot, Doráša, ještě puk volný a nakonec vyhození, není to vyhození. Švédové s pukem, Ekman Larsson na pravé straně modré čáry, dává doleva Raimondovi, který už udělal kličku na střed, dává za sebe, je to český faul, Češi budou hrát v oslabení. Ekman Larsson s pukem, Švédové teď v šesti, Berg dává na modrou na Johanssona, ten doprava pro čerstvého muže ze střídačky a Bjerk ještě v rohu dává za branku na Stenberga, ten míchá s pukem, přihrává na modrou, nepřesně, Švédové se sami vyhání za vlastní branku a čekají na přesilovku. Dál hrají v šesti, ale z Čechy prohrávají 3-4.
14: Napadá jen Kubalík, Češi alespoň vystřídali, to je poprvé ve druhé části a to je velká, nebo podruhé, ale ta první pětice byla tady opravdu hodně dlouho zamčená. Persson přejíždí střední pásmo, postupuje teď už Peterson do útočného pásma, stále v šesti výhoda, střela, kterou vyslal Heinemann, který ale netrafil přesně a Kubalík se snaží dojet ten Kotouč tak, aby už bylo konečně přerušeno, zatím ale Švédové Karlssonem dojeli ten puk, dává na Petersona, který okamžitě posouvá zpátky a Švédové už jsou znovu v útočném pásmu. Rychlá přihrávka na modrou čáru, tady je Peterson, jeho rána strčovaná do ochranné sítě, je přerušeno po 2 minutách 55 sekundách. Češi vedou stále 4-3, ale je tady další problém. David Tomášek už po tom, co byl označen za to, že fauloval, tak se hodně divil a vlastně i při hře gestikuloval směrem k rozhodčímu, že mu Švéd přidržel tu hokejku a pak to vypadalo vlastně jako hákování. My se na to můžeme podívat a no,
0: tak 60 na 40, že to faul asi spíš možná byl. Začíná švédská přesilovka, smrtící zbraň Švédů v tomhle zápase. Všechny góly dali v početní výhodě a teď vyhrávají Buly. Mají puk na modré čáře, vlevo je Peterson, vlevo pravák. Hokejku má tedy do hřiště, dává na modrou čáru na Persona, ten dává doleva znovu kotouč pro Petersona. U branky další Švédové, ale teď Peterson na levém kruhu stahuje kotouč níž, dává na modrou doprostřed, Persson napřáhl, dává znovu doleva na Petersona, který má variantu i jinou, přihrával k tyčce a v rohu už je Holmström tlačen a čeští beci zdvojili situaci, tedy útočník a bek, Cibulka ještě přichází do souboje, alespoň čas tedy běží, už 35 sekund nevyužili Švédové svoji početní výhodu a dál prohrávají s Českem 3-4.
14: No co by mě zajímalo, kolik už času strávil Ondřej Beránek při oslabení nad kotoučem. Teď už ale kotouč vypadl na levou stranu pro Petersona, ten dává na Persona, ten pálí jako Kořenář, si připisuje další zákrok. Heinemann tam padl po zákroku Libora Hájka, ale tohle bylo prostě jen odsunutí švédského útočníka od brankáře Josefa Kořenáře. No je pravda, že teď se tedy švédský borec Sundqvist zvedá z ledu opravdu s bolestivou grimasou a v hlubokém předklonu liží na hráčskou lavici. Švédové střídají, přichází nebezpečné mládí, Bjerg půjde na Buly, bude tam mít připraveného také Stenberka, tedy možná budoucí jedničku draftu letošního. Stenberg už dojíždí do rohu, Klusiště je tlačen ticháškama, Alšer naprosto v pohodě vyhazuje, mladíci také v české obraně před nimi zkušenost v podání Kauta a Sedláka, ti teď napadají švédskou rozehrávku v jejich obraném pásmu. Ekman Larsson, rychlá přihrávka na Bjerka, Sedlák trošku stečovala, tak Bjerk nemohl pláchnout, stříc brankáři Kořenáři, ale jsou teď Švédové usazení v útočném pásmu. Zpracování rukavicí Bjerg u pravého mantinelu dává na Stenberga, který si přejíždí právě nad pravý kruh a Alšer mu padl do střely, ještě Bjerg míchá s kotoučem, vrací Stenbergovi, ten posouvá na Ekmana Larssona na modrou čáru, ten vrátil Stenbergovi, Stenberg na osezřiště pálí, Kořenář vyrazil a ten puk do pravý češi do bezpečí ne, přes teče několika českých nohou se teď ten puk vrátil na švédské hole. Raimond najíždí na vrchol pravého kruhu, dává na Bjerka, ten rychle kombinoval před brankou, ale tam Berklund se nedostal k zakončení. Ještě Raimondova rána prosvištěla kolem levé tyče Kořenářovy branky, teď vůbec nic český golman neviděl. Pozor na Berklunda, ten tam stojí před brankou, ale přihrávka nepřišla, až teď Stenberg pálí a znovu Alšer zablokoval tenhle ten pokus. Alšer dvakrát výtečně a Češi přečkali první oslabení dnešním utkání a tak v 45. minutě stále vedou 4-3.
0: Švédové se ale i v pěti nadechují k dalšímu náporu a ve středním pásmu je to Delaros, který už je ve třetině, dává přes pravý mantinel kotouč, který se snaží získat voženílek, nepovedlo se ani Galvasovi a puk projel na levý mantinel do útočného pásma Švédu. Ekholm dává za branku, kde je ale Galvas, tlačí puk před sebou do rohu. Galvas teď vybrustl a lobuje puk na Fleka na útočnou modrou, ten zpracoval rukavicí, Flek má puk, dává backendem před branku, ale Galvas to tam nestihl a rychle si bude deplnit své obranné povinnosti. Hrají Švédové ve středním pásmu vlevo, Ekholm posouvá před sebe, ale Hronek je včas zpátky, tak mu Karlsson sebral kotouč. Karlssonova přihrávka vysokým lobem, zpracování rukavicí na pravé straně, na modré čáře chyba a Černok může dopředu, chyba Švédů tedy. Našel Beránka, ten má rychlost, objíždí obránce Larssona, dostává se do rohu, Černok bere volný kotouč, přidává na modrou. Hájek, ne Cibulka, zpracoval bruslí, nahazuje, rána sražená mezi kruhy, Švédové mohou hrát s kotoučem a ve středním pásmu je Silfverberg, který má před sebou Hájka, obhodil si ho, v rohu je ale dřív Cibulka, ten ale nestihl ten kotouč. Za brankou může hrát Černoch, ale Švédové jsou aktivnější a přihrávka mezi kruhy končí nebezpečím. 47. minuta, 4-3 pro Česko, ale Švédové znovu tlačí a mají kotouč v útočném pásmu. Na modré čáře vlevo je to Johansson, nahazuje do pravého útočného rohu pro Berglunda. Ten zase dává za českou branku. Černoch s pukem, ale nedokázal ho vyhodit. Má puk, má hokejku v jedné ruce. Hájek ve dvou a teď už se Češi osvobozují, alespoň tedy. A červenka napadá švédskou rozehrávku. Stále 4-3 pro Česko do konce zápasu 13,5 minuty.
14: Persson hraje za brankou na Johanssona. Johansson tam zabrzdí, protože i Švédové potřebují občerstvit síly na ledě. Teď už Johansson vyjíždí před branku, dává doleva na Stenberga, ten projel středním pásmem, prokličkoval se nos, tak skáž do šance, pak ho vytlačil Ticháček a ten ho tlačí za brankou na mantinel. Ticháčkovi sebral Stenberg hokejku, ten je teď bez ní, ale může ještě jedině co, tak odtlačit Stenberga od brankáře Kořenáře, který se připisuje zákrok. Teď je tady první úklidová pauza Ještě si tam Ticháček stěžuje právě na ten zákrok Sternberga, ještě si něco vyříkávají, ale teď si Ticháček půjde sebrat hokejku, tak aby mu ji neodvezli morci z Hrabli lopatami jak belíky. 4-3 vedou stále Češi a musím říct, že přijde mi, že ve třetí třetině jsou zatím u každého kotouče pomaleji.
15: I v tom oslabení bylo vždy málo, ale Švédové dobrým pohybem si berou ty odražené kotouče. Nejde to asi úplně primárně vždy svádět na to, že Češi mají smůlu v soubojích, ale prostě ten půl krok, krok nebo někdy i 2 metry ke kotouči prostě nestačí a je to příliš daleko. Švédský tlak tu je, dal se čekat, umocněn byl početní výhodou, kterou Češi ale ubránili. Dobrou práci odvedl mnohokrát Marek Alšer, novic na světovém šampionátu, muž, který debutoval na švédských hrách a tam přesvědčil reprezentační trenéry a dostal pozvánku na mistrovství světa. Teď v dalších minutách si bude plnit další obranné povinnosti, ale teď od toho jsou jiní v obranném pásmu českého týmu, kde se bude za malou chvíli vazovat. Končí pauza na úklid ledové plochy. Spoustu času dopřávají švédští trenéři mladíkům Bjerkovi a Stenbergovi. K ním velmi nebezpečně střílející Raimond, který dal góly v obou předchozích zápasech. Teď tedy buly po pravé ruce Josefa Kořenáře, centři skloněni na buly, 4-3 vede Česko, kotouč ale mají zase Švédové a Raimond krouží na levém straně útočného pásma. Ticháček ho tlačí do rohu, Raimond upadl, puk je za brankou, má ho Stenberg, tam zase Češi znovu a teď už Melovský obral soupeře o kotouč a dopředu může Kaut, je na červené vpravo ve středním pásmu, nahazuje puk do útočného rohu, Ekmana Larssona napadá Melovský, ale měl to dál, Kaut ale vystihl tu rozehrávku Švédů, teď už puk míří na Alšerovu hůl a také na švédské zakázané uvolnění. I Švédové dokáží chybovat, Češi dobře zatlačili s touhle formací a Švédové nemohou střídat, Češi toho využívají. 48. minuta utkání, pro oba týmy je to třetí duel na světovém šampionátu, ve kterém aktuálně Češi dál drží vedení a to 4-3.
14: No a po dlouhé době se bude vhazovat v útočném pásmu českého týmu. David Tomášek si vyzkouší tuhletu proceduru. Vedle sebe má samozřejmě Boženíka s Flekem. Za nimi Hronek Galvas. Zkušenost tam mládí David Tomášek a proti němu se skloní Bjerk na buly. Tomášek úspěšnější, Hronek může nabídnout kotouč pro Fleka, ten zajíždí do pravého útočného rohu, je tísněn Bjerkem, ale Tomášek mu také se snaží pomoci. Daniel tlačen na mantinel Johanssonem, teď souboj, ze kterého nikdo neví, kam vyplave kotouč, nejblíže k němu má samozřejmě David Tomášek, který je blízko tomu souboji, nakonec ale Flek vybruslil, ale musel stíhat ujíždějícího Raimonda. Nakonec to zvládl velmi dobře a Hronek může od červené čáry znovu nahodit za švédskou branku, kde už je Ekholm tlačen Voženílkem. Ještě Chmelař, který už prostřídal, se snaží vybojovat rohu kluziště, jenže nebyl úspěšný. A tak je tady Heinemann, který už přejíždí na levý kruh, pálí a Kořenář. Velmi těžký zákrok. Tam stál před ním jeden ze Švédů, navíc projížděl v době zákroku další a trošku bych řekl, že i drknul Kořenářovi do lapačky, ten přesto dokázal předvést velmi dobrý zákrok a tak v 49. minutě stále platí velmi příznivý pohled na skóre Česko-Švédsko 4-3.
15: Českým fanouškům se také hezky dívá na Kosku nad ledem, kde byla informace o tom, že Vladimír Zábrocký v roce 47 26 góly ustanovil rekord počtu gólů jedním hráčem na světovém šampionátu. Teď jsme ale v roce 2026 a Hájek posouvá kotouč do středního pásma. Beránek nezachytil, Švédové hrají, Delarose se otáčí a vrací puk beku mezi vlastní kruhy, kde může hrát Ekholm a vlevo ve středním pásmu už Delarose. Ten nespracoval ideálně, Cibulka je první u puku a díky tomu se píská ve prospěch českého týmu. Teď dílčí úspěch, zakázané uvolnění. Hra se přesouvá před golmana Magnuse Helberga, který ve třetí třetině v podstatě nemusel zasahovat. Tak třeba i jeho studenosti mohou Češi využít svojí čtvrtou formací. Na vazování půjde Jiří Černoch. Češi vedou 4-3 nad Švédskem v přímém přenosu Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Černoch proti němu Delarose, buly v útočném pásmu českého týmu vpravo.
14: Z pohledu českých hráčů Chmelař postavený u mantinelu a snaží se vybojovat puk, ale neuspěl, tak Brandster může už přejet společně s Petersonem, ale velmi dobře to udělal Hájek a po pravé straně jede Chmelař do útočného pásma, najíždí mu Černoch, Chmelař míří za branku, objíždí, centroval před ní, ale Černoch byl odtlačen z té střelecké pozice, ještě Beránek udrží u pravého mantinelu prostor pro možnost stečení švédské branky, jenže Češi už byli vytlačeni do středního pásma a tak hraje Cibulka mezi obranými kruhy na jižnímu Bliml, dostal přihrávku, míří po pravé straně do útočného pásma, má dostatečnou rychlost, ale zabrzdil, posune Pukham, no nakonec nikam a jen tak, takže o něj nepřišel, tohle by bylo přečíslení, do kterého by se dostali Švédové, ale Bliml to, řekl bych, i ze štěstím zvládl. Kotouš míří za švédskou branku, kde hraje Johansson, posunul puk do středního pásma, kde už může hrát Ticháček, vysoký oblouk míří mezi obrané kruhy Švédu. Červenka chytil ten Kotouč a jen tak, takže nezakončil, jen si přehazoval z backendu na forehand a puk mu utekl, tak je tady protiakce Švédu, kterou vede Persson, no a Kotouš skončil zatím do ulevého mantinelu, odkud vyjíždí Peterson, nakonec rychlá klička, kterou tam zvládl Sundqvist, dává za branku, kde je tlačen Carlson na mantinel od Alšra. Ten souboj zvládl Alšr velmi dobře, protože Kotouc zůstal za brankou, pak jej posunul Ticháčkovi, který se snaží najít Kauta a od něj už vypadl puk. Mezi modré čáry začala nám poslední desetiminutovka základní hrací doby, Češi stále vedou na Švédy 4-3.
15: Puk má Hronek, dává na pravý mantinel, Kotouč i třeba pro Kubalíka, ten napadá v souboji s Ekmanem Larssonem, pomáhá mu Melovský. Melovský si může vzít kolní, Kotouč ale měl zablokovanou hokejku, nakonec se stále sehraje v pravém útočném rohu českého týmu. U Kotouče Kubalík za brankou, ale soupeř ho drží, nepíská se faul, Melovský ještě napadá, Češi dál drží třetinu. Kubalík u levého mantinelu posunul puk za branku, ale tam není nikdo v českém dresu a Ekman Larsson může uklidnit situaci, jede volným tempem do středního pásma, dává Kotouč doprava, tam tudy Švédové míří do pásma, ale Melovský obral soupeřeho puk, jede ale sám do dvou, teď už i do tří, odevzdal, odchází střídat, hrají Švédové, Johansson mezi vlastními kruhy, středem kluziště, Češi dál vedou 4-3, 9 minut a pár drobných před koncem třetí třetiny. Puk před českou branku, dobře, ho bruslí, dal do méně nebezpečných míst Galvas a má Kotouč znovu na levém obraném kruhu, dlouhý pas do středního pásma, kde se nepovedlo protečovat puk Beránkovi. Ten ještě napadá švédskou rozehrávku, Johansson jede pomalu, našel vlevo Stenberga, ten už je u červené, křižné nahození do pásma, do rohu, kde je první chmelař, odstavil si Bierka a Beránek z toho těží ve středním pásmu, Žabka doleva na Černocha, ten je v útočném pásmu, souboje jeden na jednoho s obráncem Larssonem, ještě chmelař doplnil situaci, ale Ekholm může hrát a v klidu rozehrává na pravé hrazení v rámci obrané třetiny. Švédové už ve středním pásmu, ale nepřesný pas si dali a Cibulka zajíždí za českou branku. 52. minuta je v polovině, Češi vedou 4-3.
14: Kotouč má Červenka, dává Cibulkovi, ten rychle přehrál na Sedláka, ten má před sebou volný prostor a tak projel do útočného pásma, nakonec vypálil, rána stečovaná do ochranné sítě. Sedlák tak v pádu vystřelil, ten Kotouč byl stečován a tak je přerušeno. Vazovat se bude po úpravě ledu v útočném pásmu českého týmu. 8 minut 17 sekund zbývá odehrát ze třetí třetiny 6738 diváků, to znamená, že nějakých 500 chybí do plné kapacity. Kapacita samozřejmě stadionu je vyšší, 9300, ale to je při koncertech a nebo i při hokeji, když tady hraje Friburg, ale nikoli při mistrovství světa, kdy ta kapacita je ponížena ještě třeba o prostor, aby byla vybudována komentátorská pozice radiožurnálu a radiožurnálu Sport, kde právě přímý přenos posloucháte, ale samozřejmě nejsme rozhodně sami, kteří zabrali nějakou část té tribuny. 8 minut 17 sekund, ty už asi řekneš i výsledek, který skončil v Curychu.
15: Švýcarsko vyhrálo i další zápas na turnaji, porazilo Německo 6-1. Švýcaři přišli o čisté konto až ve třetí třetině, kdy se trefil necelých 5 minut před koncem Tifls a tak golman Genony přišel o čisté konto. Česko-Švédsko 4-3, 8 minut a 17 sekund před koncem třetí třetiny. Vazování v útočném pásmu českého týmu, poté co Lukáš Sedlák v pádu a možná vlastně i trochu bleže vypálil směrem ke švédské brance. Teď hudební vložka, která skončí, jakmile puk padne na led, už aby se to stalo. Delarose versus Matyáš Melovský na pravé straně útočného pásma. českého týmu. Melovský prohrává buly a hrají Švédové. Za brankou je Ekholm, napadá ho Kubalík v rohu. Ekholm zabrzdil a trochu si přidělal práci. Nakonec dává na Larsona do rohu obrané třetiny. Larson zase vrací za sebe Ekholmovi a Švédové nespěchají s rozhrávkou. Jenže teď se tam dva srazili a Melovský může získat kotouč vpravo. Melovský se dostává do pásma, dává za branku. Prolonal ten kotouč oběma rohy, ale to je zase daleko pro další dva parťáky z útoku. Pro napadání Kubalík odchází střídat a hrají Švédové. Larson ve středu kluziště posouvá puk před sebe, protečovaný puk do českého rohu, kde je první Alšer, ale tam mu Karlsson nadzvedl hokejku, ale i tak hrají Češi. Kaut ve středním pásmu se snaží napadat dlouhý kotouč, nezískal jej a tak hrají Švédové. Nahození za jejich branku a Hellberg rozehrává nakonec co offside.
14: Vypadá to tak.
15: Z pohledu českého týmu ještě opakovaný záběr nabízí to, jak se Delarus srazil s Ekholmem. Byl to čistý strom mezi dvěma spoluhráči. Teď byli ve středním pásmu. 7,5 minuty před koncem třetí třetiny Češi drží vedení nad Švédskem 4-3. Vedli už o 3 góly, pak také o 2 góly. Vedli je 4-2, ale zatím tedy jednogólový rozdíl. Tím vedou čeští hokejisté rozdílovým střelcem Jiří Černoch. Teď byli ve středním pásmu, blíž švédské brance po českém offsideu. Tomášek ale prohrává buly a hrají Švédové. Stenberg dostává kotouč do středového kruhu a lobuje ho za českou obranu. Boženílek ještě může hrát, už je ve střední třetině, posouvá puk před sebe. Nakonec ale Stenberg mu sebral hokejku a Boženílek odchází na střídačku. Hokejka zůstává ležet na ledě, ale Švédové hrají úplně jinde na levé straně. Stenberg už je v pásmu, Hronek mu vystavil stopku a posouvá puk před sebe, jenže stále. To vše v obraném pásmu

0: minut držet Švédy v šachu, pak by dal Jiří Černoch do prázdné branky pátý gol.
1: Co by ne? Je to muž, který dostává rozhodně důvěru, když je potřeba bránit české obrané třetině. Teď navazování David Tomášek.
0: Proti němu se skloní Berklund, to je po pravici brankáře Josefa Kořenáře, už padl kotouč na led a úspěšnější je David Tomášek. Hronek ale nevyhodil, Švédové zastavili na modré čáře, pozor na šanci a obětí branky, o které se tam postaral Grundström, nakonec ten kotouč vytěsnili Češi už do středního pásma a tam musí Berklund znovu objíždět střední pásmo, nakonec nahození přes oba zadní rohy, nahození, které mělo směřovat k brance, ale zachytil Galvas, nabírá rychlost, už projel do útočného pásma, dává ještě Blimlovi, ten vypálil a hned po odrazu od zadního mantinelu centroval před branku, jenže k Červenkovi kotouč nedoputoval, taky tady protiútok, který vede Berklund, ten projel do útočného pásma, obhodil si teď Cibulku, ale ten jej stejně zastavil, Hájek rozehrál do pravého obraného rohu, kde stál připravený Sedlák. Sedlák má dostatečnou rychlost a protočovaný kotouč směřuje do pravého útočného rohu českého týmu, kde jej přidržel kapitán Roman Červenka. Ten je tam v souboji s Larsonem, ještě ale přihrál na modrou čáru, jenže ten kotouč nedoputoval na Cibulku, který musí ve středním pásmu čelit nájezdům Holstréma. Ten už je s Delarousem na levé straně útočného pásma, ale zastaven dobrou prací Kauta, který se otočil v rohu kluziště, takovou žabkou vyzval Sedláka, jenže Sedlák musel zpracovávat poskakující kotouč a to je velmi těžká disciplína. Teď puk mezi modrými čarami, Eglom opravován Kubalíkem, ale Delarou zpracoval rukavicí, posouvá na Holmstrema, rychlá přihrávka a tady je šance, do které se tam dostal Karlsson a výtečný Kořenář teď drží náskok českého týmu, 4-3 vedou Češi, 5,5 minuty před třetí sirénou.
1: Švédové s pukem, české vyhození mířilo do brankoviště a tak Helberg musel hrát. Švédové s pukem, Stenberg u červené, přibržděn flekem. Ten lobuje jen do útočného pásma na švédské hole a ve středním pásmu si najíždí Björk, jenomže nakonec Johansson středem kluziště projíždí do pásma, nahazuje, rána sražená o pravou kopnu, tedy chránič holeně Jiřího Ticháčka, puk za českou brankou, má ho Švéd Raimond. Tam zabrzdil, Melovský jde k němu, tlačí Raimonda do rohu, přihrávka na modrou na Johanssona, po modré zleva doprava, švédská kombinace, Boženílek je u Ekmana Larssona, snaží se ho obrat o kotouč, nepovedlo se, ještě Alšer strčil do Ekmana Larssona, který ale vyjíždí k modré, přihrává na Johanssona, ten napřáhl, ale pořád může Boženílek a osvobodit český tým alespoň žabkou před sebe. 4 minuty a 40 sekund, do konce třetí třetiny 4-3 pro Česko, švédský tlak sílí, Björk dává na levou stranu a Švédové se dostávají do pásma, jenže nemají kotouč úplně pevně ve své moci a hraje se v českém rohu, souboj 2-2, teď čas hraje pro český tým, byť je to v obraném pásmu. Hronek sedí na Björkovi jako na koni, nakonec už z něj slezl, ale i tak Švédové jsou v útočném pásmu. Stále u levého mantinelu. Přihrávka mezi kruhy. Rána slumená, Kořenář vyráží. Hronek má puk, otáčí se kolem soupeře. Měl trochu štěstí, teď zase Češi smůlu a hraje Raimond. 4 minuty a 5 sekund. Chyba Švédů a Tomášek může dopředu. Má vlevo Beránka, ten má rychlost. Beránek se v útočném pásmu, žabička před branku, Chmelař. Rukavicí zpracovával hodně vysoký kotouč. Češi teď mají puk v útočném pásmu. Začaly poslední 4 minuty třetí třetiny 4-3 pro Česko stále.
0: Chmelař donutil Vanstrema, aby se otočil na obraném kruhu. Tady už ale může Sundqvist přejet do útočného pásma nahození za českou branku, kde bude Hájek jako první. Přehrává zleva doprava, tam trošku Blimlovi vadila položená hokejka, přesto dokázal dostat puk mezi modré čáry. Hrají ale Švédové. Na obraném kruhu je Larsson, přenechává Ekmanu Larssonovi. Ten nabírá rychlost, najíždí středem kluziště už do útočného pásma. Rychlé přehrání zleva doprava, kde se snaží hrát Sundqvist, ale teď vyjíždí Petrosson před branku, centruje, ale naštěstí ten kotouč doputoval na Blimlovu hůl, ten vyjede k červené čáře, ale nedostal ten puk příliš daleko. A tak Ekman Larsson znovu s Larssonem nahazují puk na brankáře Kořenáře, ten vytěsnil do rohu kluziště, kde byl Karlsson, vrací za branku Alšer, jednoduše vydává kotouč do středního pásma. 3 minuty zbývají od základní hrací doby. Češi stále drží jednogolový náskok. Vedou na Švédy 4-3.
1: Ekholm vyjíždí z obraného pásma, dává před sebe na Karlssona. Ten vyjel do třetiny, Delarou se mu tam motal, ale offside to není. I tak je kotouč už ve střední třetině. Ekholm ho má u červené vlevo, dává do pásma, puk končí v českém rohu, kde je první Ticháček, ale ne bouchl do puku, aby ho odpálil hned a tak z toho může na malou chvíli těžit švédský tým. Ticháček teď dostal ramenem, možná loktem. Každopádně odchází třídě ta český lob za švédskou obranu, znamená chvíli klidu. 2,5 minuty před třetí sirénou. Ekholm posouvá backendem do útočného pásma. Dozadu musí spěchat Alšer, který jde do souboje 1 na

0: No, Boženílek si bere volný kotouč, Češi zdvojili tu situaci a i díky tomu Boženílek nevysunul nakonec ten puk z obraného pásma. Už ano, Flek může napadat. 2 minuty a 10 sekund ještě. Dá se očekávat, že Švédové odvolají golmana. Vedou totiž čeští reprezentanti nad Švédy 4-3. Teď už odjíždí golman Hellberg z branky. Ohlášeny budou poslední 2 minuty třetí třetiny. Česko-Švédsko 4-3.
1: Stenberg zajíždí mezi modrou. Modré čáry nahazuje do rohu kluziště. Hronek získává puk, vyhodí a přes celé kluziště míří kotouč, jenže ne do branky. Johansson naskočil z hrácké lavice a sebral možná Filipu Hronkovi rozhodující gol. Nahození od Raimonda. To směřuje zleva doprava přes oba zadní rohy. Bjerkalen nespracoval, tak je tady možnost pro Galvase, vysoký oblouk na Černocha. Černoch zpracovává, dává pod sebe Červenka, ale nedosáhl na ten puk. Minuta a půl zbývá odehrát, kotouč za švédskou brankou, má ho Johansson, vyjíždí s ním mezi modré čáry, Češi stále vedou 4-3, Červenka to udělal výborně, ale Cibulka mu nepřihrál a taky tady možnost pro Stenberga, který byl možná podražen, ale nepíská se a tak je hra znovu jen ve středním pásmu. Johansson vrací na Ekmana Larssona, Švédové jsou trošičku znervozněni tím velmi aktivním přístupem Čechů ve středním pásmu. Začíná poslední minuta základní hrací doby, Bjerk neudržel pásmo a tak Češi stále drží své vedení 4-3.
0: Ekholm na červené, ale znovu vytlačen. Češi dobře brání střední pásmo. Teď i Červenka vysunul ten kotouč. Ušetřil další sekundy, už jen 48 do konce. Přes pravý mantinel jdou Švédové dopředu. Nahození oběma rohy. Cibulka je první u puku a bude tlačit kotouč k hrazení, ale ten je na pravé straně. Má ho Ekholm a má dost prostoru. Před ním je Blimmel. Švédové bez golmana. Češi vedou. Persson na modré uprostřed dává doleva. 35 sekund do konce třetí třetiny. Ještě Persson. Křižní pas, hodně místa napravo. Přidávka mezi kruhy. Volný kotouč, kdo ho má? Kořenář ve své výstroji. Je přerušeno, Češi dál vedou 4-3 nad Švédskem, 27 sekund před koncem třetí třetiny. Švédové budou pokračovat ve hře bez brankáře, vhazovat se bude někde poblíž Josefa Kořenáře, buď po jeho levé nebo pravé ruce, každopádně 25 střel šlo od Švédů na Josefa Kořenáře dohromady, tedy teď zvládl další důležitý okamžik. Tentokrát se kotouč neodrazil na švédské hole. Oddechový čas je logickou variantou v téhle fázi zápasu. Berou si ho Švédové 27 sekund před koncem třetí třetiny. Pošlou na led to nejlepší, co mají, aby si ti hráči, kteří už tam samozřejmě byli v závěrečné fázi zápasu, zvládli odpočinout. 4-3 vede Česko nad Švédskem. Češi vedli už 3-0. Švédové dali 2 góly v přesilovce, snížili. Pak si Češi vzali 2gólové vedení zpět zásluhou Jiřího Černocha. Další oslabení stálo český tým 2gólové vedení a od té doby je to 4-3 pro Česko. 27 sekund se ještě bude hrát třetí třetina. Josef Kořenář přijíždí do svého brankoviště. Helmu si teď pravou rukou dává na hlavu, předklání se a Češi posílají na led 5 hráčů, kteří budou bojovat v závěrečných sekundách o 3 body proti Švédsku. Švédové v 6, to je pochopitelné. De La Rose jde na buly, vazovat se bude po pravé ruce golmana Kořenáře. Důležité buly pro Jiřího Černocha. 27 sekund před koncem třetí třetiny. Česko-Švédsko 4-3. Černoch versus De La Rose, tohle vazování hodně napoví. A je připravené. Černoch skloněn, De La Rose taky. Čárový chtějí mít perfektně postavené všechny hráče a tak tam přijíždí i druhý čárový, který už odsouval k modré čáře. Čekáme na buly v obraném pásmu českého týmu. Závěrečné sekundy, necelá půl minuta zbývá. Černoch nevyhrál ani neprohrál, protože buly se bude opakovat a časoměřič samozřejmě zmáčkl čas, který se pak vrátí na 27 sekund před konec třetí třetiny a to bude další zdržení v závěru zápasu. 4-3 pro Česko platí dál, čas se musí vrátit na 27 sekund, takže zhruba o sekundu, což je teď práce pro Čárového, který to řeší a zejména hodně aktivní by v tomhle byli Švédové. Už se čas vrátil na 27 sekund před konec třetí třetiny. De La Rose versus Jiří Černoch, opakovaně tedy další buly v obraném pásmu českého týmu. Švédové bez golmana. Puk je na ledě a u mantinelu. Na modré má ho Ekman Larsson, dává doleva. 22 sekund. Raimond na vrcholu levého kruhu, schodil hru na Bjerka. Tomu skáče puk a Hájek to dobře udělal. 17 sekund. Puk je na levém mantinelu, znovu ho má Raimond. Vyjíždí ke středu, 14 sekund. Raimond míchá s pukem na křižní pas, to není. Výborně, Černoch ostínuje, 10 sekund. Raimond až u modré zahazuje za branku, kde jsou Švédové s pukem v rohu, 5 sekund. Tam je Stenberg, dává před branku kotouč. Brankoviště 2 sekundy, Raimond daleko v úhlu, rána od modré nepřichází, Češi poráží, Švédsko 4-3, zažehnaná je tak prohra, částečně tedy samozřejmě se Slovinskem v prodloužení. Češi mají 3 body, poráží velkého favorita tohoto střetnutí, tým, který měl ve svém kádru dnes 11 hráčů z NHL. Češi zvládli perfektně úvod a pak ubránili vítězství a porází Švédsko 4-3. Prozatím hezký večer.
2: Prozatím hezký večer přejeme Františku Kunovi a Petrovi Kadeřábkovi, ale s oběma se uslyšíme v našem vysílání tady na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport za chviličku, protože naši reportéři nabídnou samozřejmě rozhovory z Flashzóny. Já zase jako první prosím o krátké hodnocení třetí třetiny Martina Procházku a pak volně přejdeme k celému zápasu.
3: Třetí třetinu Švédové vstoupili velmi aktivně do té třetiny, do té třetí třetiny měli i větší počet střel, v podstatě byli, dá se říct, ve větším tlaku minimálně tu první polovinu té třetí třetiny. Myslím si, že tam měli dobrý šance, výborný zákroky měl Josef Kořenář, zbytečný faul tam byl od Tomáška, ale parádní práci před lety čtveřice. Víme, že tam dvakrát Elšer se nechal vlastně trefit obětavým zákrokem. No a řekl bych, že potom ale byla taková pasáž, kde jsme už tu hru dorovnali a nakonec jsme Švédům vlastně nedovolili nějakých 5-6 minut se vůbec dostat do útočného pásma a to rozhodlo o tom, že nakonec jsme ubránili i to vlastně tu možnost hrát Švédu 6-5, což samozřejmě je vždy velmi těžký, ale každopádně náš tým to zvládl, takže výborný výkon.
2: Martine Chrvat, já se omlouvám, já ti teď musím v přímém přenosu poprosit o radu. Mám dát posluchačům Radiožurnálu prostor pro zprávy, nebudeme si povídat dál, promiň, tak hovoř.
4: Pojďme si povídat o tom, dokud posluchači Radiožurnálu spolu s námi čekají na rozhovory, které zprostředkují František Kuna a Petr Kadeřábek, jak vlastně český tým se dokázal v závěru ubránit tomu, že vlastně Švédové se, Martine Procházko, ani nedokázali dostat do toho pořádného tlaku. Ano, posledních třeba 25 sekund, 30 sekund, ano, ale vlastně předtím dlouho se nedokázali dostat ani před branku Kořenářovu.
3: Naši hráli výborně střední pásmo. Švédové se snažili právě ten kotouč zavést do útočného pásma a to se jim nedařilo, protože hráči dobře, ty útočníci, kteří v podstatě plní tu obranný val, tak dobře vystupovali proti hráči s kotoučem. Ten vlastně v podstatě vždycky dojel akorát mezi červenou a modrou čáru a musel se vrátit. Tím pádem tam dělali takové rotace ve středním pásmu a nedovolili jsme jim vlastně se dostat do našeho obraného pásma. I když ho potom nastřelili ten kotouč, tak výborně naši obránci tam vlastně na to okamžitě reagovali. Byli u něho u toho kotouče první a dostali ten kotouč potřeba v nějakém souboji, dostali ven ze třetiny. Takže proto ten tlak závěrečný se vůbec nekonal, když to řeknu, Švédové se k němu vůbec nedostali, jak si zmínil možná těch potom hazování těch 20 vteřin, ale to nebyl ten tlak, který jsme asi dal očekávat od Švédu po trubu třeba 5-6 minut.
2: Nicméně, Martine Procházko, ta třetí třetina přeci jenom byla asi tou nejjednoznačnější. Minimálně, když se člověk podívá třeba na statistiky střel a jak vlastně to vypadalo takhle okem lajkovým.
3: No, jak jsem říkal, dalo se to čekat, že Švédové prostě půjdou do té třetí třetiny s tím, že prohrávají ten gól. To znamená, že budou samozřejmě, když to řeknu, aktivnější, což se potvrdilo. Ale naši kluci hráli dobře, hráli prostě obětavě, bojovně, nekomplikovali si situace, když měli kotouč u nás v obraném pásmu, snažili se ten kotouč dát rychle ze třetiny ven a tím pádem donutit Švédy zase se pro něj vrátit. My jsme se začali vystřídat, dostali jsme se znova do těch obranných pozic a jak říkám, ve třetí třetině jsme tomu přidali obrovskou bojovnost a samozřejmě tam několikrát vytáhl parádní zákrok Josef Kořenář. Myslím, že opravdu dneska vychytal nebo odchytal velmi dobrý zápas.
4: Za tebe je napraveno Slovinsko? Je to vlastně celé teďko v úzovkách smazané zaváhání se Slovinskem, prohra 2-3 v prodloužení, tak tímhletím je to vlastně vynulované?
3: Nejenom za mě, já myslím, že všichni fanoušci teďka takhle Martine mají, myslím, že i ty. Jednoznačně Slovinsko prostě už necháme být. Nepovedlo se to utkání, ukázali naši, že takovýmhle výkonem, týmovým výkonem, tak jak vstoupili do toho utkání proti favoritu, proti Švédovi, Švédové byli favoriti, tak jsme je prostě první třetinu minimálně jednoznačně přehráli, druhou třetinu to bylo vyrovnaný, ve třetí třetině jsme to zvládli díky takovému obětavému týmovému výkonu podpořeným brankářem, takže za mě vynikající utkání a za mě já si osobně myslím, že jsme si tohle utkání zasloužili vyhrát víc než Švédové.
2: No a není to paradoxně vlastně dokonce ještě lepší, než že je smazané to Slovinsko, není to, kdyby to bylo, řekněme, podle papírových předpokladů a Slovince jsme přehráli a teď jsme padli se Švédskem, tak si myslím, že by ta nálada byla možná horší, ne, než je teď.
3: No to by byla horší, já si myslím, že teďka to je v našem týmu úplně, jak se říká, vyčištěno. Naopak ta nálada je teďka určitě bude mnohem lepší, protože porazíte tým, který prostě aspiruje na minimálně na medaily, ne-li na zlato. jeden z týmu to je. Hmm. A prostě porazíte takovým utkání s takovým nasazením, odhodláním, disciplínou. Někdy tam byly ty fauly až teda úplně zbytečné, ale to patří k té hře. Každopádně to mělo všechno a myslím si, že prostě Slovinsko už úplně nechci ani slyšet o něm už. Jako.
4: Ale ty zase bude muset český tým přepnout vlastně na jiný způsob hokeje, protože hrát s favoritem, sám si to říkal, je něco úplně jiného, než hrát proti Itálii, Norsku a uvidíme, jak tedy souboj se Slovenskem, které si také poměrně věří.
3: Já si myslím, že oni kluci už se tady z toho ponaučili, to bylo to Slovinsko, už jsme se u něj, ale to je to nafackování, to prostě ten zápas prostě nevyšel, padlo to, ale už si to pohlídají, už si nedovolí podle mě udělat takovouhle znova chybu, protože teďka se dostali znova do hry o to dobré postavení v tabulce na konci. O to získat samozřejmě potom co v úzovkách nejjednoduššího soupeře. Takže teď si to už jakoby na to dají pozor. Porazili Švédy, to dodá tomu týmu obrovské sebevědomí. Teďka máte den volno, takže to bude skvělá atmosféra. Přijdou samozřejmě Italové ve středu, takže tohle to samozřejmě utkání rozevedu až ve středu.
2: Posloucháte speciál Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport a my už míříme za našimi reportéry do Flashzóny. Jako první je na řadě Petr Kadeřábek.
1: A u mě stojí Tomáš Cibulka, český obránce. Tomáš, jak moc si ceníte téhleté výhry nad Švédskem?
5: Tak ohromně. Já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovencem, a věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat a zkusit porazit Švédy. Já si myslím, že pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
1: No, sebevědomí vám trošku možná budou kazit ty tři góly v oslabení. Je tohle to, čeho se vyvarovat pro ten další průběh turnaje?
5: Jo, tak my jsme věděli, že přesilovku mají kvalitní a že se na to musíme dávat pozor, ale bohužel, no, prostě ukázali svoji kvalitu a mají tam skvělý hráče, který dokážou každou šanci proměnit, takže musíme si na to dát pozor proti takovýmhle týmům, že ty oslabení a ty přesilovky budou rozhodovat zápasy.
1: No, vy jste ukázali taky secakra dobrou kvalitu, protože to, co jste předvedli dopředu za 13 minut nastřílel Švédům 3 góly, klobouk dolů.
5: Jo, tak já musím říct, že jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale to se nedá nic dělat, je to hokej a takhle to je, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu a myslím si, že pro nás důležitá výhra.
1: No, já už jsem se na to ptal vlastně během zápasu Jakuba Fleka, jestli budete něco vyčítat jenom Ščotkovi.
5: Já si myslím, že ne, že se tam jel zastat spoluhráče. Trošku smůla, že to byla 5minutový trest, já si nemyslím, že to bylo na dokonce, ale v kabině padly slova, že bylo důležité, aby jsme urvali tu výhru pro něj, protože samozřejmě ho to mrzí a nechtěl takhle ten tým oslabit, a tak já mám jen radost, že se nám to povedlo a vrátili jsme mu to takhle.
1: Ještě poslední dotaz, Tomáši, jak vám tohle ta výhra může pomoci pro další vývoj turnaje, protože teď jste se dostali do hry o první místo ve skupině.
5: Jo, tak jak jsem říkal, ohromně, ohromně důležitá pro naše sebevědomí a i v té tabulce nám dost pomohla a jak jsem říkal, po tom posledním zápase se Slovinskem pro nás hodně důležitý zápas.
1: Tomáši, gratuluji. Tolik tedy Tomáš Cibulka, předávám slovo kolegu Františku Kunovi, který má u sebe Ondřeje Beránka.
6: Ondřej, gratuluju k vítězství, jak moc byla těžká třetí třetina?
7: Tak děkujeme. Samozřejmě jako asi ty dvě předešlí, takže každý střídání hrozili. Samozřejmě víme, jakou mají sílu Švédi a my jsme to super odmakali týmově a musíme se také naladit a hrát takhle furt.
6: Ukázali jste jakousi zarputilost, protože Švédové měli tlak ve třetí třetině, tak drželi jste pospolu, nemyslím jako kamarádi, ale myslím herně poblíž sobě na tom velkém kluzišti.
7: Určitě, plnili jsme ten náš plán hry, který nám minulý zápas nevyšel a řekli jsme si něco před tím zápasem a tam hlavně důležitý bylo ten týmový duch a že tam bojoval jeden za druhýho.
6: Skvělý úvod utkání po 13 minutách 3-0. Čím jste zaskočili Švédy?
7: Myslím si, že tou aktivní hrou, že jsme dobře očekovali a z toho vyplynuli ty fauly a i ty góly.
6: Vy máte dost povinností při oslabení a že jste jich odehráli poměrně dost, tak jak závažná část zápasu tohle byla, jak důležité bylo. Neubránili jste všechny, ale minimálně to jedno ve třetí třetině.
7: Tak víme, jakou mají sílu samozřejmě v té přesilovce. Připravili jsme se na to před zápasem, bohužel jsme první třetině dvakrát inkasovali Samozřejmě bylo by to lepší, kdyby jsme šli za stavu 3-0 do kabiny, ale nakonec v té třetí třetině za stavu 4-3 jsme to nejdůležitější ubránili, takže to je důležitý.
6: Je to velká mentální vzpruha pro tým, takováhle výhra nad týmem, který je jedním z favoritů třeba i celého turnaje?
7: Tak my se musíme soustředit sami na sebe a říkám, ponaučili jsme se z toho zápasu a to je strašně důležitý, takže pro nás to je určitě velká vzpruha.
6: Říká Ondřej Beránek, díky a gratuluju.
7: Děkujeme.
6: To byl Ondřej Beránek, který odchází ještě za svými dalšími mediálními povinnostmi, které si jde plnit Josef Kořenář u mikrofonu Petra Kadeřábka.
8: Josef Kořenář se teď v hodně hlubokém předklonu a hodně spocený tady zastavil u mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Jak moc bylo náročné tohle utkání? Ještě teď zhluba oddechujete.
9: Bylo hodně náročný, ale jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězního konce. Těžký soupeř a bohužel se nám vymstily chyby, které jsme si řekli, že nebudeme dělat a udělali jsme je a dostali jsme góly z přesilovek, který jsme si taky řekli, že prostě nemůžeme, že mají vynikající a všechny tři góly padly z přesilovek, ale naštěstí jsme byli taky docela šťastní a padly nám tam, i když trošku někdy zvláštní góly, ale padly a dali jsme o jeden víc a jsem rád, že to dopadlo a myslím si, že pro nás obrovský důležitý body po tom menším zaváhání s těma Slovincema.
8: Josefe, viděl jste vůbec nějakou tu střelu při té přesilovce, protože mně přišlo, že Švédi tam vystavili obrovskou hradbu.
9: Ten první gól, já jsem viděl, že tam je pravá, takže jsem si chtěl ten puk najít z levé strany, jakoby za tím hráčem z levé strany a jakmile jsem překukoval, tak mu vystřelil na blížší tyč a ztratil jsem ten puk. Druhý gól, střela z vantajemnu v kruhu, těžký pro golmana, když ten člověk má fakt dobrou střelu a ránu a trefí to, tak je to velmi těžký a ten třetí jsem vůbec neviděl. Viděl jsem ho celou dobu, ale pak oni byli hrozně vyčúraný, když to řeknu takhle. Kolikrát v zápase jsem viděl toho hráče, že by mohl vystřelit, ale oni ne, oni čekali, až tam přijede někdo a to samý byl ten třetí gól, ten hráč na modrý počkal, až tam projede náš a jejich hráč a on jim to vystřelil za zadkem a já jsem absolutně nevěděl, že ten puk přiletěl, jsem jenom šel dolů a pak jsem viděl na kostce, že mi to vlastně očesalo trošku o finu, takže mi to šlo přímo nad hlavou a bohužel i takový góly padají a říkám, byli jsme šťastnější, dali jsme o den víc, takže super výsledek.
8: Já už vás nechci moc dlouho zdržovat, protože z vás kape pot až na mikrofon. Jenom poslední otázka, jak moc bude veselo v kabině po tom, co jste si prožili porážku se Slovinskem, protože vy jste se teď dostali prostě do boje o vítězství ve skupině.
9: Tak určitě je to super, myslím si, že budeme všichni nadšený, budeme rádi za to, budeme hlavně pokorní, protože i když to zaváhání přišlo, tak jsme zabojovali dneska, a i když to nebylo jednoduchý, tak jsme to dotáhli do vítězního konce a myslím si, že můžeme být všichni hrdí na to, jak jsme dneska odehráli a doufám, že budeme pokračovat takhle dál.
8: My jsme na vás taky hrdí. Josefe, děkuji moc a užijte si odpočinek a pak další zápasy na turnaji.
9: Děkuji moc.
8: Říká Josef Kořenář po vítězství českého týmu na Švédském 4-3. Z Friburku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Děkujeme Petrovi Kadeřábkovi, děkujeme Františku Kunovi za rozhovor i za komentář tady na Radiožurnálu Sport. Ještě krátce dohodnotíme tenhle duel s Martinem Procházkou. Martine, tak slyšeli jsme hodnocení některých hráčů. Já začnu od konce. Jak veselo bude teď v kabině?
3: No hodně veselo bude určitě. Všichni ti čeští hráči, kteří mluvili, tak všichni tam zmiňovali ten obrovský bojovný obětavý výkon. Tohleto, že potřebovali po tom nešťastném utkání právě Slovinci, takže to odčinili. Říkali samozřejmě, že bylo velmi těžké utkání, což bylo určitě i fyzicky náročné, ale kluci to prostě, jak se říká, urvali. Josef Kořenář říkal, že vlastně v podstatě ty góly, které viděl, tak vlastně ani jednou nebo dvakrát ho neviděl, ten kdo to určitě jednou, vlastně to byla střela dělovka. Výborný hodnocení všech hráčů. Já si myslím, že i celkově ten hodnocení trenéra Radima Rulíka bude perfektní. Takže za mě vynikající.
4: Teď už mi z toho neutečeš. Muž zápasu podle tebe?
3: No tak muž zápasu, asi by se jich tam našlo víc, právě díky tomu týmu výkonu, ale dobře, shodli jsme se na něm, asi spolu s Martinem. Jirka Černoch podal podle mě takový ten výkon, kde byl hodně vidět. Byl důrazný, byl silný v soubojích, dal dvě branky, jedna mu nebyla uznaná, jak si říkal.
2: Ale Martin Procházka mu může někam připsat.
3: Ale no jasně, ale těžký vybrat jednoho hráče v takovém zápase, v takovémto výkonu, opravdu dalo by se říct, jich tam několik. Josef Kořenář taky podal parádní výkon, takže celkově, mně se líbí to, že celkově to dneska vypadalo právě tak, jak si to všichni přejeme. Mm-hmm. Týmový výkon, podpořený pár hráčem, který to také trošku rozhodli a vítězství.
2: To je závěrečné hodnocení Martina Procházky. Češi si poradili se Švédskem 4-3, znamená to pro ně tedy další body do tabulky základní skupiny. Já moc děkuju za dnešní studio, děkuju Martinu Charvátovi.
4: Díky a gratuluju Martinu Procházkovi, že byl s typem blíž.
2: A děkujeme a samozřejmě taky gratulujeme Martinu Procházkovi a těšíme se na další studia tady na Radiožurnálu Sport i na další vstupy v Proudovém vysílání. Martina, děkujeme, budeme se těšit.
3: Já taky díky, naslyšenou.
2: Poslouchejte dál Radiožurnál Sport, poslouchejte dál Radiožurnál.
10: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte večerní radiožurnál 8 minut po 11. hodině a po speciálním hokejovém vysílání, které nás určitě potěšilo, jelikož Češi zvítězili na mistrovství světa proti Švédsku 4-3. U sportu ještě zůstaneme. Téměř 90% lidí by si přálo konec pyrotechniky na českých fotbalových stadionech. Vychází to z průzkumu agentury Median, kterou si nechal zpracovat radiožurnál po nedohraném ligovém derby mezi Slaví a Spartou. Výsledky průzkumu probereme za chvíli podrobněji.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 87% lidí by uvítalo, kdyby z českých fotbalových stadionů úplně vymizela pyrotechnika. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Ten vznikl po nedohraném ligovém derby mezi Slaví a Spartou, které v závěru předčasně ukončily výtržnosti domácích fanoušků. Teď téma rozebereme s Jakubem Kantou ze sportovní redakce. Přeji dobrý večer.
1: Pěkný večer. Připomenu, že fanoušci Slávie, kteří vtrhli při derby 9. května na hřiště, napadli některé hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků naházeli pyrotechniku. Zápas byl později kontumován ve prospěch Sparty a negativní názor veřejnosti právě na zakázanou pyrotechniku dovysvětluje analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
2: Nejčastěji se s tímto názorem stotožní lidé, kteří fotbal pravidelně nesledují. Mezi pravidelnými fanoušky fotbalu je naopak téměř každý pátý respondent proti úplnému odstranění pyrotechniky z českých stadionů.
0: Po fotbalovém derby mezi Sláví a Spartou se řešilo nejen téma pyrotechniky, ale třeba i to, kdo nese za výtržnosti odpovědnost. Co z průzkumu vyplývá?
1: Podle dotázaných mají na incidentu největší podíl radikální fanoušci ze slavistické tribuny Sever, bezpečnostní agentura a pořadatelé. Téměř 60% respondentů schvaluje i tresty, které Slavia a Sparta za utkání dostali. Víc než polovina lidí si zároveň myslí, že hráči Slavie Tomáš Chorý a David Douděra, kteří kvůli prohřeškům vypadli z kádru Pražanů, by neměli být v nominaci na letní mistrovství světa. Pokračuje Vojtěch Dufek.
2: Tento postoj častěji zastávají lidé, kteří fotbal vůbec nesledují, než jeho pravidelní diváci. Naopak 33% dotázaných se domnívá, že by si oba hráči i přes incident nominace zasloužili.
1: Doplním, že průzkumu agentury Median pro Radiožurnál se zúčastnilo mezi 14. a 18. květnem 1023 lidí. Jeho kompletní výsledky si budete moct přečíst podrobně a přehledně už zítra na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Vysvětluje Jakub Kanta ze sportovní redakce. Díky moc za donesené informace a naslyšenou.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Damiano David zazněl z písní The First Time ve večerním radiožurnálu a ve spojitosti s hudbou, konkrétně s textem písně, se nabízí i úvod další reportáže. A co děti na vozíku? Mají si kde hrát? V Brně teď ano, na prvním tamním dětském hřišti bez bariér. Postavila ho městská část Vinohrady hned vedle domu s desítkami bezbariérových bytů. Na klouzačku s nájezdovou rampou i vyvýšené pískoviště vyrazili dovádět děti z centra Kociánka, které o handicapované pečuje.
1: Pojď rychle!
2: Ale pojďte se taky zatočit, bude hromadná točba.
3: Malého Matyáše roztáčí na kolotoči Vojtěch Hercík z Kociánky. Červená kulatá platforma je usazená přímo v zemi. Matyáš na ní pohodlně najel se svým vozíkem.
1: Je to zpravý.
4: Nechceš se zabrzdit? Nebo?
2: Ale určitě se zabrzdí.
3: Radí mu druhý kamarád, taky na vozíku.
1: Proč to zpomaluje?
5: Protože jedeme na jinou atrakci.
3: Jedeme kolem dřevěných domečků, ke kterým můžou děti pohodlně zajet, hrát si na poštu, pekárnu nebo na benzínku.
1: Já budu tankovat.
6: Dobrý den.
1: O ne.
4: A je to...
1: Mám zase prázdno.
3: A potom po rampě s piškvorkami...
1: Máte kolečka, začínám, jo?
3: Vyjíždíme k klouzačce. Matyáš sleze z vozíku, odráží se od rukou a sjede dolů. Další cizí dítě na hřišti mu hned přiváží vozík dolů.
1: Přeskou, já ti donesu.
7: My jsme vděční za každé takové nové místo. A hlavně tam, kde se můžou naše děti potkávat s jinýma dětma, hrát si spolu.
3: Přikivuje Vojtěch Hercík. Žádné takové hřiště v Brně není, jak dodává starostka Vinohrad Jitka Ivičičová z KDU-ČSL.
8: Mám zpětnou vazbu od vozíčkářů dospělých, kteří říkali, škoda, že něco takového nebylo, když jsme byli malí. Já jsem tolik toužila jít na pískoviště a tady je pískoviště na nožce, kde může vozíčkář zajet pod něj a hrát si s pískem.
3: Dětské hřiště tady v Mikulovské ulici dřív fungovalo, ale nemělo takový gumový a pojízdný povrch.
8: Bylo z oblásky, bylo pro vozíčkáře naprosto nepřístupné.
3: Okolí hřiště ještě čekají úpravy, aby se na něj vozíčkáři s nás dostali a aby ho obklopoval i zelený záhon. Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Akce Úklid.
0: Aneb razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
1: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
1: Akce Úklid. Aneb razie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
6: Je 11:30. Stručné zprávy má Monika Chmilová.
7: 5 lidí zemřelo při střelbě v islámském centru v okrese San Diego na jihu Kalifornie. Informuje o tom policie. Jednou z obětí je pracovník ochranky. O zbylých dvou policie řekla, že jsou to dospělí muži. Po smrti jsou i dva střelci ve věku 17 a 19 let, uvedla policie. Dodala, že situace je pod kontrolou a nehrozí další nebezpečí. Součástí islámského centra je kromě mešity i škola. Maximální ceny paliv bude vláda stanovovat minimálně do konce května. Kabinet je bude nově vyhlašovat na základě svého nařízení. Doteď ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Dnes si vyhlásilo ještě ministerstvo. Rozhodlo, že zítra bude litr benzinu stát maximálně 44 koruny a 43 haléře. Za litr nafty děti zaplatí nejvýš 42 koruny a 2 haléře. Více než třetina zaměstnavatelů letos očekává nárůst počtu zaměstnanců. Každý desátý podnik naopak předpovídá pokles. Vyplývá to z průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí, do kterého se zapojilo 17 000 zaměstnavatelů. Více než 60% z nich zároveň nepředpokládá, že by se v nejbližších 3 letech měnil počet zaměstnanců kvůli umělé inteligenci. Firmám aktuálně chybí 10 000 lidí. A Španělsko musí vyplatit zpěvačce Shakire zhruba 60 milionů eur. Rozhodl o tom správní soud, který uznal, že kolumbijská hudebnice nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku. Tamní finanční správa tak musí umělkyně vrátit v přepočtu zhruba 1 miliardu 450 milionů korun, které Shakira odvedla na daních z příjmu a majetku.
1: Sport.
7: Česká mužská hokejová reprezentace třetí utkání na světovém šampionátu ve Švýcarsku zvládla. Porážku se Slovinskem v prodloužení odčinila triumfem nad Švédskem 4-3. Po jednom gólu si připsala každá česká formace a všechny branky Rulíkův výběr inkasoval v oslabení. Ve zbylých dnešních duelech Kanada porazila Dánsko 5-1 a ve skupině v Curychu Finsko vyhrálo nad Spojenými státy 6-2 a Německo podlehlo Švýcarsku 1-6.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na dálnici u Frýdku Místku a omezení na D5 před Berounem. Na dálnici D48 se uklízí u Frýdku Místku po nehodě se zvěří. U napojení z průtahu na dálnici směrem na Český Těšín auto srazilo jelena. Na 52. kilometru nehoda překáží provozu. Provoz i na chvíli zastavili, počítejte s možným zdržením. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje mezi Zdicemi a Berounem. Mezi 26. a 22. kilometrem silničáři opravují vodorovné značky. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona se netvoří. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zvyšte pozornost před sjezdem na Doksany. Na 35. kilometru stojí porouchané vozidlo. A u Hradce Králové je neprůjezdná silnice 33 do Jaroměře. U Předměřic nad Labem se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři. Objíždějte přes Předměřice a Lochenice, anebo po dálnici D11. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Jak vypadá Země očima astronautů? Do Brna dorazila vesmírná raketa Spacebus, která postupně procestuje část republiky. A na virtuální cestu do vesmíru vás vezmeme za pár minut ve večerním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: One Hit Wonder, tedy kapela jednoho hitu. I tak by se dala pojmenovat německá formace Liquido, která před 28 lety dobila evropské hitparády právě tímhle hitem s názvem Narkotik, který jste slyšeli v nočním radiožurnálu. A z výšin hitparád se vydáme ještě výš, až na oběžnou dráhu. V Brně totiž dnes začala cesta vesmírné rakety Spacebus. Mobilní raketa umožní především dětem vydat se ve virtuální realitě právě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří hned do několika krajů po celé republice.
1: 18-metrová raketa má dva vchody. Tak, usedli jsme do modré sedačky, sedíme tady v řadě.
2: Když se podíváte na Zemi z vesmíru, vnímáte ji úplně jinak a právě to vám tahle virtuální cesta umožní zažít. Na chvíli se vydáte na oběžnou dráhu, jako už brzy astronaut Aleš Svoboda.
1: Vítá nás v raketě Spacebus ředitelka programu Janine Heisen. Člen posádky mi pomohl nasadit si brýle pro virtuální realitu. Právě teď vidím modrou tečku na konci tunelu a najednou se ocitáme v virtuální vesmírné lodi. Virtuální kabina se odlepuje od Země a hlas budoucího českého astronauta Aleše Svobody nás provází celou cestu až na oběžnou dráhu.
3: Z oběžné dráhy je možné dobře rozpoznat i Českou republiku. Můžeme ji najít v samotném srdci Evropy. Její tvar je poměrně snadno rozpoznatelný, hlavně díky přirozeným hranicím, které tvoří hory.
1: Celý výlet trvá asi 15 minut. Takhle svou zkušenost popsala Nela s Klárou z první školní skupiny, která virtuální let vyzkoušela.
4: Obletěli jsme celou Země kouli asi dokola, byla tam úžasná polární záře, viděli jsme i Českou republiku, hrozně zajímavé.
1: A co jste tam viděli?
4: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír. Mohli jsme se vlastně podívat i pod sebe, tam vlastně byl prostor kolem nás všude a fakt to bylo jako zajímavý.
1: Uvnitř jsou brýle pro virtuální realitu i speciální pohybová sedadla, takže lidé při virtuálním letu nejen vidí vesmír kolem sebe, ale pohyb rakety taky fyzicky cítí, doplňuje Aleš Svoboda.
5: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybu uvnitř mezinárodní vesmírné stanice nebo i při nácviku k výstupu do volného kosmického prostoru.
1: Raketa Spacebus zůstává v Brně do úterka. Potom se vydá do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách Česká cesta do vesmíru.cz. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Je to vidět na první pohled. V jihočeských rybnících chybí voda. Rybáři říkají, že takový stav nepamatují desítky let. Na obnažených březích se někde táhnou kilometrové písčité pásy připomínající pláže. Je to i případ rybníku Rožmberk u Třeboně.
1: Tak podíváme se, kolik máme na vodoměrné lati a není to teda žádný zázrak. Chybí nám 54 cm do normálu.
2: S vedoucím střediska Rožmberk Stanislavem Westphálem jsem právě u výpusti tohoto velikána mezi rybníky a společně vidíme, že hladina vody je hluboko pod normálem.
1: Chybí kolem 2 milionů kubíků, čímž bychom mohli naplnit rybník třeba Opatovický, který má kolem 160 hektarů.
2: Rybník Rožmberk lemují pláže, což je opravdu nevídané.
1: V tuto dobu je to opravdu nevídané. Na pohled od břehu takových 30 metrů to tak bejt nemá.
2: Nedostatek vody je na téměř všech rybnících, které obhospodařuje rybářství Třeboň, dodává výrobní ředitel Vladimír Kukačka.
3: Celkové kubatury vody nám v současnosti chybí více než čtvrtina. Nejhorší situace je v těch menších rybnicích na okrajích, protože tu centrální část máme jakž tak zásobenou zlatou stokou. My velký deficit vody máme i u rybníků, které jsme lovili na podzim, jim chybí několik desítek centimetrů vody. V loňském roce jsme přikročili k nelovení více než 20 rybníků, tak, abychom dokázali zajistit to, že budou mít letošní rok vůbec vodu.
2: Těmto podmínkám třeboňští rybáři museli přizpůsobit i chov ryb.
3: Takže jsme buď to omezili počet kusů, které jsme do těch rybníků nasadili, anebo jsme zvolili jinou, většinou menší věkovou kategorii ryb.
2: Pokud voda v rybnících nepřibyde, odrazí se to na celkových výnosech a bude to mít i citelný dopad na zisk rybářů. Jitka Cibulová, Vokatá.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
3: Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun. Soud zprostil exposlance Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Čeští hokejisté zdolali na mistrovství světa Švédsko 4-3 a dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháníky, teploty až 22 stupňů. Je úterý 19. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který v pondělí schválila vláda. Změna se má dotknout rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
4: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
5: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
4: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
6: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
4: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Vláda schválila jeho nominaci. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
7: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
8: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
7: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS.
9: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
7: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Radiožurnál.
3: Bývalého poslance Dominika Ferryho zprostil soud obžaloby z dalšího znásilnění. Obžalovaný byl z toho, že si před 11 lety při souhlasném styku sundal prezervativ. Podle soudu to ale jako znásilnění kvalifikovat nelze. Podle soudce Marka Bodláka to nicméně neznamená, že se událost nestala.
10: Jeho jednání bych ho označil za sebestředné, sobecké, směřující tedy k uspokojení vlastních potřeb.
11: To ale podle soudce Bodláka samo o sobě trestné není. U soudu vypovídal i obžalovaný Ferry, který zpochybňoval, že se událost stala, jak ji popisovala žalobkyně.
12: Jestli v závěrečné řeči bylo uvedeno, že se to mělo stát na Žižkově a teď se ukazuje, že poslední styk proběhl úplně někde jinde. Z toho není jediná cesta, než zkrátka zprostě takhle neurčitý skutek nemůže nikdy obstát.
11: Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu k odvolání. Dominik Ferry si aktuálně odpikává 3letý trest za 2 jiná znásilnění a 1 pokus o něj. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc korun. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Radiožurnál komentovat nechtěl. V Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Příslušný rozkaz podepsal velitel ústředního velitelství izraelské armády. Jednotlivé případy budou řešit vojenské soudy.
13: Evropská unie trest smrti v Izraeli kritizuje. Brusel ho označuje za krok zpátky. Mnohé lidskoprávní organizace, včetně izraelských, zákon odsuzují za jeho diskriminační charakter. Soud totiž nemůže vynést trest smrti nad izraelským občanem či rezidentem. V praxi tak platí pouze pro palestinské pachatele z okupovaného západního břehu Jordánu. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz prohlásil, že teroristy za zabití Židů čeká trest nejvyšší. Židovským teroristům, kteří v posledních letech zabili řadu palestinských vesničanů, ale hrdelní trest nehrozí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
3: Ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní poté, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
14: Vladimir Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosneft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: Národní soutěž muzeí Gloria Musealis má své vítěze. Cenu za nejlepší výstavu dostalo Severočeské muzeum v Liberci za expozici o osudech obyvatel města za druhé světové války.
15: Jsem rád, že to tak je, protože je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mě vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
16: Sdílí první dojmy z vítězství historik Ivan Rose.
15: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je. Nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku sičanda.
16: V dalších kategoriích si první místo ze soutěže Gloria Musealis odnáší také publikace o dějinách města Odry na Novojičínsku nebo nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
3: Astronom a populizátor vesmíru Pavel Suchan dnes oslaví 70. narozeniny. Vesmírné ukazy často komentuje i v našem vysílání. V Astronomickém ústavu Akademie věd má na starosti také ochranu pozorovacích podmínek.
17: Světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
18: Astronom Pavel Suchan stál u zrodu všech čtyř oblastí tmavé oblohy na našem území. Kromě světelného znečištění se snaží přiblížit vesmírná pozorování lidem, říká astronom a redaktor rozhlasového Meteoru Petr Sobotka.
19: Stmelí lidi, zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
18: Po Pavlu Suchanovi je pojmenovaná planetka číslo 37788. Martin Srb, Radiožurnál.
3: Sport. Češi si ve třetím utkání na mistrovství světa v hokeji připsali druhou výhru. Na Švédy ve Friburgu vedli po 13 minutách už 3-0. Nakonec se ale radovali z vítězství 4-3. Obránce národního týmu Tomáš Cibulka popisuje, jak moc je po historické porážce se Slovinskem triumf nad jedním z favoritů turnaje cený.
20: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincem, a věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat, a jsme do toho zápasu vlítli skutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
3: Druzí Češi mají v neúplné tabulce skupiny B 7 bodů, o 2 méně než Kanada, která porazila Dánsko 5-1. V Ačku jsou 100% domácí Švýcaři po výhře nad Němci 6-1, ale taky Finové, kteří přehráli Američany 6-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na dálnici u Frýdku Místku a omezení na pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D48 pozor na nehodu na výjezdu z Frýdku Místku směrem na Český Těšín. U napojení průtahu města na dálnici na 52. kilometru auto srazilo jelena. Průjezd je omezený, jede se pomaleji. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště opatrně v úseku mezi tunely. Na 11. kilometru silničáři provádějí údržbu světel. Pravý pruh je uzavřený. V Praze na Žižkově je zavřená Jeseniova ulice mezi ulicemi Na Vápence a za Žižkovskou vozovnou. Havarovala tam 4 osobní auta, místem se teď nedá projet. A silnice 33 je stále neprůjezdná za Hradcem Králové do Jaroměře. U Předměřic nad Labem zasahují záchranáři u srážky 2 osobních aut. Objíždět se dá přes Předměřice a Lochenice anebo po dálnici D11. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojedinělé bouřky a na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Co je cílem zřízení zvláštního tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině? Jak vymahatelné budou jeho verdikty a kdy by mohl začít fakticky působit? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremr, bývalý soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a někdejší místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Rozhovor natáčíme v 2:30 odpoledne. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se v polovině května zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Jak významný je to krok?
2: Já si myslím, že to je velmi významný krok, protože ona, ta mezinárodní spravedlnost v současné době je poměrně v defenzivě a můžeme vidět dennodenně, že někteří významní státníci ignorují to, že tady nějaká mezinárodní spravedlnost je a vlastně se dopouští v přímém přenosu, aspoň podle mého názoru, jednání, které opravdu nese silné podezření spáchání válečných zločinů nebo zločinů proti lidskosti. A to, že vlastně, a tady to je především otázka Evropy a Evropské unie, když tenhle tribunál tady vznikl díky Radě Evropy, že tady není nějaká rezignace, že by tady bylo nějaké směření s tím, že ten stav je takový, jaký, ale že se snad dělají další kroky k tomu, aby právě ta vymahatelnost toho mezinárodního trestního práva byla lepší a efektivnější.
0: No, podle médií by měl pohnat k odpovědnosti přinejmenším 20 lidí. A není to málo?
2: Ono je to otázka. Ono, tady musím zdůraznit, že tento nový tribunál by se měl soustředit na jeden jediný zločin, a to je zločin agrese. A vznikl hlavně proto, že původně, a ta myšlenka tady pořád je, by měl i ten zločin agrese stíhat Mezinárodní trestní soud. Mm-hmm. Ale zjistilo se, že je to víceméně iluze, a to proto, že ten mechanismus toho Mezinárodního trestního soudu je nastaven tak, že pro stíhání pro ten zločin agrese musí jít o pachatele, který je současně občanem jednoho z těch členských států Mezinárodního trestního soudu, a tam nejsou všechny státy zastoupeny. Tam je zastoupeno 124 asi aktuálně států a nejsou mezi nima velmoci, jako je právě Rusko nebo Spojené státy. To je jedna komplikace. I tak by se tam takový pachatel mohl dostat, ovšem musel by ho tam ten případ nasměrovat Rada bezpečnosti. A asi většina i posluchačů ví, že stačí veto jednoho stálého člena Rady bezpečnosti a ten případ se tam nedostane. A jestliže Rusko je stálý člen Rady bezpečnosti, tak je prostě na bílení, že nikdy tam tenhle případ nepošle. A proto právě vzniká tento tribunál.
0: No, jenom připomenu, že Mezinárodní trestní soud má pravomoc vyšetřovat na Ukrajině válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu, ale teď jste vysvětlil, proč samo o sobě to nestačí. Čili jak se ty dvě instance mají lišit, v čem se budou vzájemně doplňovat?
2: Přesně tak. A ta funkce tohoto tribunálu by měla být taková, že bude doplňovat Mezinárodní trestní soud. Ono už jenom pro úplnost, on už ten Mezinárodní trestní soud stíhá Putina, ale stíhá ho, řekl bych, pro relativně méně závažný delikt deportace dětí, ukrajinských dětí do Ruska. Protože to byla taková možnost, která se ještě jevila v rámci těch možností průchodná. Ale protože ta agrese se nejevila jako reálná, vzniká tenhle tribunál a tady už ta šance je větší, protože tam to není podmíněno tím, že ten pachatel musí být členem státu, které přistoupí tady k tomu speciálnímu tribunálu. A současně u té agrese musí to být teda někdo, kdo může být pachatelem tady toho speciálního doliku v tom, že je to nějaká ústřední politická nebo státnická postava, která má možnost za ten stát iniciovat nějakou agresi, iniciovat bombardování a současně musí být teda v tom vedoucím postavení. Tam je ovšem ještě pořád jeden háček, že tenhle tribunál zase má jednu specialitu, že umožňuje stíhání v nepřítomnosti, což Mezinárodní trestní soud neumožňuje. Takže by to umožňovalo stíhat i pachatele, kteří se budou odmítat a nebudou reagovat na to předvolání. Ale pořád je tam ještě jedna norma, která tu naději na to potrestání brzdí, a to je norma, ono to zní trošku divně, mezinárodní zvykové nebo obyčejové právo. Já když jsem se s tím poprvé setkal, tak jsem byl překvapen, že něco takové existuje, ale je to vlastně praxe států. A podle této praxe států platí, že takzvané sitting heads of the state, což jsou prostě osoby, které jsou v těch vrcholných úřadech, požívají, ale tu zdůrazňuji, po dobu výkonu té funkce požívají imunitu. Takže i Putin, dokud bude tedy prezidentem, a pak je i v jeho zájmu, aby byl tím prezidentem co nejdále, tak nemůže být ani tímto tribunálem stíhán. Ovšem, co je možné, připravovat to vyšetřování, shromažďovat důkazy a prvním dnem, kdy Putin v té funkci skončí, tak je možné na něj podat obžalobu.
0: Takže nehrozí, že by se mohly ty dvě instituce nějakým způsobem dublovat?
2: Ne, tam dokonce se už teďka hovoří o tom, že tam dojde k nějakým kontaktům, bude se spolupracovat a platí sice obecně, což mě trošku zarazilo, že by měl dostávat přednost ten Mezinárodní trestní soud. A když teda se bavíme o konkrétním případu prezidenta Putina, tak domnívám se, kdyby tam vlastně proti sobě stála dvě možná řízení, jedno pro tu deportaci těch dětí a jedno pro takhle závažný delikt té agrese, tak si myslím, že by asi mohla i na základě nějakého jednání dojít k tomu, že by Mezinárodní trestní soud řekl, ano, vy tady máte šanci odsoudit tohoto pachatele pro závažnější delikt, máte přednost. Ale to by byla asi, myslím si, otázka až dalšího jednání.
0: No, když se vrátím k tomu, co jste řekl, že Mezinárodní trestní soud vydal zatykač v roce 23 kvůli zavlečení ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska na Putina. Jak tomu tedy rozumět, to přece není vymahatelné ve chvíli, kdy požívá tu imunitu, o které jste mluvil? Jako hlava státu.
2: Takhle upřímně řečeno, to je další takový právnický oříšek. Ono totiž přímo v tom římském statutu, který upravuje chod toho tribunálu, chod toho Mezinárodního trestního soudu je, že imunity se na ty, kteří budou stíháni tímto soudem, nevztahují. Nicméně právníci se shodují v tom, že ten statut Mezinárodního trestního soudu nemůže tuhle tu zvykovou záležitost, to znamená, že teda všechny státy světa respektují sitting heads of the state, mají imunitu, takže to prostě nemůže zvrátit. Proto skutečně zatím to stíhání u Mezinárodního trestního soudu Břek má spíše takovou symbolickou podobu.
0: No a je pravděpodobné, že by vůbec někdy mohl Putin se dostat před ten Mezinárodní soud?
2: Tak ono to možné je. Víte, abych třeba to použil nebo bych ukázal například filipínského prezidenta Duarteho, který byl taky, je stíhán Mezinárodním trestním soudem, byl na něj vydán zatykač, no ale v době, kdy on byl prezidentem, tak i ty Filipíny samotné neměly teda zájem ho vydávat. No ale v momentě, kdy prohrál volby, tak ten nový prezident s tím problém neměl, no a dneska už pan bývalý prezident Duarte sedí ve vazbě v Hágu a to stíhání pokračuje. Čili je to zase otázka vyštění z křišťálové koule, a kdyby se v Ruské federaci změnil režim a to tak výrazně, že by byl ten stát ochoten Putina vydat, tak by se to mohlo stát. Ono totiž takhle, ono tady už byla taková situace, která ukázala tu slabost, já to říkám velice nerad, jako bývalý soudce trestního soudu, a tu slabost toho tribunálu, že došlo k tomu, že přinejmenším ty členské státy toho tribunálu, kterých, jak jsem říkal, 124, mají povinnost v případě, že by tam Vladimír Putin přicestoval, mají povinnost ho zatknout a předat ho do Hágu. To už se stalo, kdy on přicestoval do Mongolska. Mongolsko je relativně mladý, ale je to teda členský stát. No a teď se čekalo, jestli teda mongolská vláda ho opravdu zatkne, neučinila tak. No a tam zase existuje takový mechanismus, když některý ten členský stát nerespektuje ten zatýkač, měl by, ale nezatkne, tak se vlastně předvolává k takovému jakoby pohovoru do Hágu, kde má teda vysvětlit, proč nerealizoval ten zatýkač. No a tady to Mongolsko vlastně se uvozovkách hájilo nebo omlouvalo tím, že oni jsou absolutně závislí na Rusku třeba pokrytou energetiku, tak kdyby oni teda vypli přísun arktickou proudu, tak to Mongolsko by bylo asi v kolapsu. Takže nakonec, i když z toho nikdo neměl radost, ale se prostě nakonec dostalo k závěru, že opravdu to Mongolsko asi jednalo v rámci kontextu teda pochopitelně.
0: Hostem 20 minut Radiožurnálu je soudce specializovaný na trestní a mezinárodní právo Robert Fremr. Tvoříme dějiny, stejně jako Norimberský tribunál před 80 lety, i tento zvláštní tribunál v Hágu obnoví spravedlnost z trosek války, napsal ukrajinský minister zahraničí Andrej Sibiha. Je to případné srovnání, myslím si, s Norimberským tribunálem?
2: No bohužel, takhle, já jsem obdivovatel Norimberského tribunálu, protože co dokázali soudci toho tribunálu, že vlastně za víceméně rok dokázali velice objektivně, spravedlivě rozhodnout o více než 20 teda velice seriózních a složitých teda obvinění, že tam byla zachována opravdu právo obhajoby, nikdo nepodezírá, že by to byl, jak se někdy říká, soud vítězů, že by tam prostě vládla nějaká nespravedlnost. A i ta doba, za kterou se to a velice plnohodnotě podařilo to řízení provést, je z mého pohledu obdivuhodná. Ale co ještě, myslím, že je důležitější, je to, že ten tribunál a hlavně ten statut, který mu byl dán do vínku, stanovil základní principy mezinárodní spravedlnosti, které jsou dodnes vlastně obsahem všech statutů tribunálu, které to byly jugoslávský, rwandský a spousta dalších teda tribunálů, protože to byl, myslím, velice dobrý koncept, který ovšem, jak vidíme, když ztratí politickou podporu, tak náhle se stává bezmocným. Když se podíváme, ono to když bohužel mezinárodní spravedlnost vždycky má velkou souvislost s těmi dějinami a s politickou situací celosvětově. Ta situace, jaká nastala po druhé světové válce, kdy tady skutečně byly mocnosti, které měly zájem, a což je obdivuhodné, na spravedlivém jaksi potrestání těch zločinců, protože traduje se, že když byly rozhovory té velké trojky, tak Stalin navrhoval postřílet všech 5000 nejvyšších teda nacistů bez jakéhokoliv soudu. Churchill údajně byl pro takový kompromis, kdy navrhoval takové stané právo, kdyby byly velice rychlé procesy, ale procesy v řádu dnů, a byla to americká strana, která nakonec prosadila tu velice demokratickou formu toho soudního projednávání.
0: Teď ale jiný mezinárodní kontext, ale v čem by to tedy mohlo být jiné? Hrozí to, že by to byl nebo bude tribunál vítězů, jak jste řekl v úvodu? V čem se bude lišit od podle vás toho Norimberského?
2: No, já si myslím, že ne, protože jak už jsem říkal, tenkrát ten tribunál má velkou podporu, tady naopak hrozí, že některé ty mocnosti, a to ne, nemyslím ruskou, to je to přirozené, ale že i některé jiné mocnosti budou jaksi legitimitu toho tribunálu zpochybňovat. Jenom pokouzí na to, že on už se to děje Mezinárodnímu trestnímu soudu, který v souvislosti s otevřením případu Izrael, Gaza, tak čelí atakům typu, že vůbec ten soud jako takový nemá existovat. A nevím, do jaké míry je to naší veřejnosti známe, ale prezident Trump už v době, kdy já jsem tam působil, tak poté, co naše přípravná komora rozhodla, že se bude jenom, ale říkám, vyšetřovat situace v Afghánistánu, kde teda hrozilo i případný postih amerických třeba vojáků, tak uvalil sankci na tehdejší prokurátorku Fatu Bensouda a jeho prvního náměstka. Uvalil na ně sankce rovné sankcím, které se uvalují na drogové dílery. A aktuálně je 8 soudců z 18 taky na základě dalšího executive orderu prezidenta Trumpa zase jsou na ně uvaleny sankce. Takže mají třeba obstavené účty, nemůžou cestovat a podobně. Takže tady vidíte, že i ta mezinárodní spravedlnost vlastně sama je terčem velice jako nevybíravých útoků.
0: Když se vrátíme k tomu nově zřizovanému mezinárodnímu tribunálu pro agresi Ruska na Ukrajině, proč se podle vás nepřipojili země jako Bulharsko, Maďarsko, Malta a Slovensko? Naopak se zapojila Austrálie a také Costa Rica.
2: Je to politická záležitost. Já jsem teda hlavně rád, že se připojila Česká republika, protože upřímně řečeno, když ten hraní trestní soud, kdy já jsem tam zrovna v té době teda byl vystaven těmhle útokům, tak řada zemí velice odvážně vystoupila a kritizovala postup prezidenta Trumpa. Naše tehdejší vláda na to teda nebyla, takže mi nebylo to teda příjemné, ale tady jsem velice rád, že se tomu teda Česká republika připojila. Je tam 34 zemí v této chvíli, co je asi dobře zase, že aspoň v rámci Evropy je tam Spojené království, je tam Německo, je tam Francie, je tam Itálie, Španělsko, pardon. Takže všechny tyhle velké státy a připojilo se, což je taky velice zajímavé, Kostarika a Austrálie. A ona ta dohoda je odevřená, čili ona nebrání žádnému jednom státu, další. Aby se mohli připojit. Čím víc států, tím víc legitimit.
0: No, Česká republika se pro zřízení tribunálu vyslovila už na zasedání Rady Evropy v Reykjavíku v květnu 2023. Jak rozumíte slovům současného ministra zahraničí Macinky, že jde o předběžnou pozici? Zeptám se jinak, je myslitelné, že by česká vláda ještě to svoje stanovisko přehodnotila? Je možné vzít ten závazek zpět?
2: Já to radši nebudu komentovat, protože problém je, že justice a spravedlnost by měla být nezávislá a v momentě, kdy její činnost jakýmkoliv způsobem ovlivní politici, tak je to prostě špatně. No a tohle prostě raději nebudu komentovat.
0: Generální tajemník Rady Evropy členské země vyzval k co nejrychlejšímu dokončení vnitrostátních procedur nezbytných pro připojení k zvláštnímu tribunálu. Jaké kroky musí teď následovat?
2: Tak ono, každý stát to má vnitrostátní úpravu trošku jinak, ale myslím, že u většiny z nich to bude ratifikace té smlouvy. A pak je tam ještě jedna důležitá součást, ochota podílet se taky finančně na chodu toho tribunálu. Už jenom říkám, což je zase podle mě velmi důležité gesto. Evropská unie už teda vlastně dala do rozpočtu toho vznikajícího soudu 10 milionů eur. No a ono třeba u toho mezinárodního trestního soudu ty příspěvky každoročně byly víceméně vyměřovány podle toho, jaká byla ekonomická síla toho konkrétního státu. Čili tady, a on už je teda ustaven právě řídící výbor, který má ty další kroky realizovat, tak ten by taky měl právě asi vytýčit nějakou ekonomickou perspektivu a říct asi, jaké by měly být ty příspěvky konkrétních zemí, těch, které už teda přistoupily. Pochopitelně, kdyby někdo chtěl dát víc, nikdo mu bránit nebude.
0: Kdyby mohl zvláštní tribunál v Hágu začít fungovat? Četl jsem, že je málo pravděpodobné, že by to mohlo být dřív než v roce 2028.
2: No, ono vždycky to vždycky trvá, je to pravda a navíc nevíme, co se politicky v mezidobí může stát, ale já si myslím, že kdyby to bylo v tom roce 28, takže by to bylo víceméně obdivuhodné.
0: A kdo by ho mohl tvořit? Měl byste osobně ambici navázat na víc než 15 letou zkušenost z Hágu a Oruši?
2: Nebudu lhát, mě to napadlo, jo? Protože já musím říct, že jsem se víceméně shodou šťastných okolností stal tím soudcem, ale nemůžu říct šťastných okolností, taky i díky české diplomaci, to tady, které zase musím poděkovat. Ale byla to unikátní zkušenost a byla to unikátní inspirace, když vidíte, jak lidi z celého světa, vlastně pokud je o spravedlnost, tak uvažují stejně a jak mají upřímnou snahu potrestat zlo a chránit dobro. Takže byla by to určitě unikátní možnost účastnit se práce tady toho tribunálu, ale myslím si, ono, kdyby Česká republika měla zájem, ono tam ty soudci budou, a jako je to jinde, budou voleni. Ona je to teda taková dost jako někdy i pro soudce nepříjemná záležitost, když já jsem vlastně byl nucen v obou těch případech dělat volební kampaň, což pro soudce je něco strašného, kdy jsem teda měl setkání s voliteli a teď jsem jim tam zdůrazňoval na teda poput naší diplomace, že já jsem ten správný člověk. Ale u všech těch institucí existuje vždycky výběrové řízení, takže patrně by naše vláda udělala výběrové řízení a tam si myslím, že by měl dostat přednost mladší kandidáti.
0: No ale vy byste se úplně té kandidatuře nebránil.
2: Asi bych to uvažoval.
0: Místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremer je hostem 20 minut Radiožurnálu. V roce 2015 byl po silném tlaku mezinárodního společenství na kosovské představitele schválen zvláštní tribunál pro Kosovo, který teď odložil o nejméně 2 měsíce vynesení rozsudku nad bývalým prezidentem Hašimem Tačim a dalšími 3 někdejšími veliteli kosovské osvobozenecké armády. Proč hledání spravedlnosti trvá tak dlouho?
2: No, já jsem si vždycky tu otázku kladl, protože já se přiznám, že já jsem uspěl v těch volbách do toho trestního soudu s tím, že poučen těmi chybami, které jsme dělali u toho Hradeckého tribunálu a že se tam ta řízení taky teda táhla. Takže bych ty chyby nechtěl opakovat a přišel jsem s některými nápady, jak by se to řízení před Mezinárodním trestním soudem dalo zrychlit. Upřímně řečeno, určitě to zabralo v té volební kampani, ale pak sebekriticky říkám, že ano, oproti těm mým předchůdcům se ty mé případy, které jsem já předsedal, kde jsem teda byl členem Senátu, byly rychlejší, ale furt to bylo v řádu roku. A tam byl problém v tom, že mně připadalo, že tam není příliš mnoho subjektů, které by měly zájem na to, aby to šlo rychle. Protože obhájci, kteří tam někoho hájili, byli pochopitelně velmi dobře placeni. Bylo rozdíl, jestli byli placeni půl roku nebo dva roky. To samé platilo ze členy týmu prokurátora. Ty soudci teda ty měli časově vymezený mandát, takže ty na tom žádný zájem neměli, ale prostě nebyl tam nějaký zájem, aby to prostě spěchalo. A navíc ta první generace soudců na trestního soudu byla velice liberální a tam se určují třeba i časové limity, jak dlouho máte na vypracování nějakého dokumentu, jak dlouho máte na výslechy svědků. A ty první limity, které ta první generace soudců byly velice liberální, čili my pak jsme byli přísnější, zkracovali jsme, ale pořád to ještě nebyl ideál. Ale tady jedna zajímavá věc, v tomhle statutu toho tribunálu, o kterém teďka mluvíme, pro Ukrajinu, tam se dokonce už stanovily časové limity, takže by v zásadě mělo to rozhodnutí být vydáno do 10 měsíců od podání obžaloby a ve výjimečně složitých případech na základě tady nějaké další žádosti do 15 měsíců. To jsou prostě úplně pro mě neuvěřitelné termíny, protože běžně u mezinárodního trestního soudu trvá řízení 2-3 roky.
0: V Rusku připravují zákon, který poskytne Putinovi možnost nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů zatčených, uvězněných nebo trestně stíhaných v zahraničí na základě rozhodnutí cizích soudů bez účasti Ruska. Co to podle vás znamená?
2: No tak je to pochopitelně snaha zastrašit kohokoliv, kdo nějakým způsobem bude působit k tomu, aby teda se Vladimír Putin dostal před soud. Mimochodem, to není jako jediná jeho iniciativa. On už, pokud vím, tak zahájil trestní stíhání těch osob, které se podílely na vydání toho zatýkače. To znamená, že já nevím, jestli to někdo bere vážně, ale jako pořád je to teda zatýkač legitimně vydaný zemí, která teda by měla respektovat právo a jsou tam ti soudci, kteří se podepsali pro ten zatýkač na Putina. Ono jako tak si počíná Trump, ono to zase není tak velký jako rozdíl, když si dovoluje teda uvalit kladbu na 8 soudců demokraticky zvoleného orgánu. No.
0: Mezinárodní trestní tribunály byly od Norimberského přes Tokijský, potom pro bývalou Jugoslávii, pro Rwandu a tak dále. Mohou mít preventivní účinek, odstrašující nebo řekněme výchovný?
2: Upřímně řečeno, měli by mít. Já myslím, aby to řekl spíš opačně. Kdyby se tahleta zvěrstva, která se stala genocida, válečné a zločiny, nechali úplně být, tak by to bylo ještě horší. A ono to bohužel tak dneska trochu vypadá, že to, co se třeba děje v tom konfliktu Izrael a co se děje v Gaze, že zatím teda se sice ano, byly vydány zatykače na Benjamina Netanyahu a ministra obrany Galanta, ale zase jejich odsouzení, nebo jejich vůbec ne odsouzení, já neříkám, že mají být vůbec odsouzení, to by bylo špatně, to je prezumce neviny, ale to jejich stíhání zatím je někde, nebo to vyšetřování, to probíhá. Ale to, že budou někdy postaveni opravdu před ten soud, to je skutečně zatím teda v mlze. Ale já si myslím, že aspoň určitý preventivní dopad to mělo, protože musím říct, že zejména jugoslávský tribunál zase po těch 50 letech po norimberském procesu, no spíš po 45 a něco, že měl můj jako respekt. Tam byla spousta jako kvalitních rozhodnutí, spousta nové judikatury, která obohatila mezinárodní trestní právo. My jsme se pak v tom rwandském tribunálu, který byl tak trošku, bych řekl, asi mladší bratr tady toho tribunálu, snažili jít v jejich šlépích, ale myslím asi říct, že takové kvality, jako měly rozhodnutí toho jugoslávského, jsme nedosáhli. Ale myslím si, že určitě jakýsi preventivní dopad to snad mělo, i když musím říct, že jsem pak trošku zklamaný, když jsem zjistil, věc, že vlastně způsob, pro mě šokující způsob spáchání trestní činu, a to byl případ ve Rwandě, kde se ti Tutsiové, když prchali před těmi pachateli genocidy, tak se skrývali v kostelech. V domnění, že tam je místo, kde prostě ušetří, kde nechají jiné. Ty útečníci často neměli problém zapálit ten kostel i s těmi uprchlíky, kteří se skrývali vevnitř. A bohužel stejný způsob a stejný přístup jsem pak viděl v případu Keni, kterou jsme taky projednávali u Mezinárodního trestního soudu, kde vlastně ty pachatele postupovali úplně stejným módem operandy. Takže ten preventivní efekt tam zase úplně asi 100%, alespoň v té Keni nebyl.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s místopředsedou Vrchního soudu v Praze, bývalým soudcem Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a místopředsedou Mezinárodního trestního soudu Robertem Fremrem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce je za námi a hodiny nyní ukazují 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
3: Polsko předá do Česka 3 zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Mělo by k tomu dojít nejpozději během několika týdnů. Informovala o tom Česká televize s odkazem na mluvčího policejního prezidia Davida Šéna. Má se jednat o 2 muže a 1 ženu s polským občanstvím. Kriminalisté je podezírají hlavně z napomáhání při založení požáru. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok. Zadržela kvůli němu 10 lidí, zatím 7 z nich je ve vazbě. V americkém Kolorádu zemřel člověk po nákaze hantavirem. Informoval o tom tamní úřad pro veřejné zdraví a životní prostředí s tím, že úmrtí vyšetřuje. Americký případ podle úřadu ale nesouvisí s rozšířením nemoci na výletní lodi MV Hondius, kde po nákaze zemřeli 3 lidé. Virus přenáší hlavně hlodavci. Šíření mezi lidmi je podle Světové zdravotnické organizace výjimečné. Maďarský prezident Tamás Šuljok nevidí žádný ústavní důvod k rezignaci, řekl to v rozhovoru pro maďarský server Index. Reagoval tak na výroky nového premiéra Pétera Maďara. Podle něj by měli Šuljok a další činitelé napojeni na bývalou vládu expremiéra Viktora Orbána do konce května odstoupit. Maďar je taky v minulosti označil za Orbánovy loutky. Šuljok v rozhovoru řekl, že chápe potřebu vlády přehodnotit ústavní funkci prezidenta, rezignovat na post ale odmítá. A letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá.
1: Sport.
3: Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Švédy 4-3. V neúplné tabulce se vyhoupli na druhé místo a ve středu se o 16:20 utkají ve Friburgu s Italy. A fotbalisté Arsenalu si poradili v předposledním kole Premier League s Burnley 1-0 a mají na dosah zisk titulu po 22 letech. Na první příčce pořadí mají 5bodový náskok na Manchester City, který má ale úterní dohrávku k dobru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na dálnici u Frýdku Místku a překážka na D1 za Brnem. Na dálnici D48 na výjezdu z Frýdku Místku na Český Těšín se uklízí po nehodě se zvěří. Na 52. kilometru auto srazilo jelena. Průjezd je pomalejší. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost před sjezdem na Rosice. Na kilometru 183 pojedete kolem porouchaného osobního auta. Blokuje tam odstavný pruh. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením mezi tunely. Na 11. kilometru silničáři opravují osvětlení, zabírají pravý pruh. U Hradce Králové je opět průjezdná silnice 33 do Jaroměře. U Předměřic nad Labem blokovali provoz následky srážky 2 osobních aut. Teď už je opět průjezdná bez omezení. A uzavřená zůstává silnice Jeseniova ulice v Praze. Mezi ulicemi Na Vápence a za Žižkovskou vozovnou havarovala 4 osobní auta a průjezd je zablokovaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte teď už noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Začíná noční radiožurnál s datem 19. května. Přeji poklidnou úterní noc a také příjemný poslech všem 8 minut po půl jedné. Obavy českých lázní z poklesu hostů z arabských zemí se potvrdily. Léčebná zařízení v souvislosti s napětím na Blízkém východě hlásí výrazný úbytek klientů, se kterými původně počítala. Natáčeli jsme v Teplicích a také Karviné a reportáž nabídneme za pár minut.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Českým lázním kvůli konfliktu na Blízkém východě výrazně ubylo hostů z arabských zemí. Lázeňské domy hlásí pokles o desítky klientů oproti původním očekáváním. Potvrzují to například lázně v Teplicích i v Karviné.
1: To, co slyšíte, je koupel v naší jodobromové Solance a tato procedura je právě jedna z oblíbených u arabské klientely.
2: Popisuje přímo u té vany obchodní ředitelka Lenka Krotká, té klientely ubylo.
1: Proti loňskému roku samozřejmě ten úbytek je znát.
3: Tak procentuálně bych řekla, že je to jako více než možná 50-60%.
2: Vany plné léčivé solanky, která pomáhá například při onemocněních pohybového ústrojí, jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
3: Buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a něco se stane a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů.
2: Lázně Darkov teď chtějí cílit více na českou klientelu, která třeba ruší dovolené na Blízkém východě.
3: To je jediná cesta a nejrychlejší cesta, protože kdybyste měli cílit na jinou klientelu zahraniční, tak vám to vezme spousta času a tu sezonu stejně nedoženete. Takže ta česká klientela, ano, ta je asi jako na místě.
2: Lázně Teplice jsou na druhém konci republiky, ale starosti s úbytkem arabských klientů mají stejné jako v Karviné. Potvrzuje obchodní ředitelka lázní Iveta Slíšková.
4: Klientů z Blízkého východu máme velice málo aktuálně. Ten konflikt má velký vliv na to, jestli někdo může sem k nám přicestovat, jestli vůbec letí letadlo, jestli si může dovolit opustit domov. Takže nás to určitě ovlivní, ta situace.
2: Trend potvrzuje i svaz léčebných lázní. Podle jeho prezidenta Eduarda Bláhy je zřejmé, že letošní takzvaná arabská sezóna bude slabá. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: host Radiožurnálu.
1: Před 80 lety stanul před soudem Karl Hermann Frank, takzvaný kat českého národa. Proč se mu přezdívá vrah spoza psacího stolu a jakou roli vlastně hrál ve vyhlazení Lidic? Celý proces v roce 1946 přenášel Československý rozhlas. Český rozhlas Plus teď o něm vydal novou podcastovou sérii. A ve studiu k tomu promluví historik Vojtěch Kincl z Akademie věd.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Přehled zpráv doplní Monika Chmelová.
4: Tři oběti má střelba v islámském centru v kalifornském San Diego. Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Čeští hokejisté si na mistrovství světa poradili se Švédskem a vyhráli 4-3. A dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy s přeháňkami, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Islámské centrum San Diego v Kalifornii se stalo terčem střeleckého útoku. Dva mladíci před mešitou podle policie zastřelili tři dospělé muže. Krátce na to byli nalezeni mrtví v autě nedaleko. Zřejmě zemřeli vlastní rukou. Šéf místní policie Scott Wall případ označil za zločin z nenávisti.
5: Both suspects in this case.
6: Policisté po příjezdu našli tři mrtvé přímo před vstupem do mešity. Mezi nimi i bezpečnostního strážce, který podle policie svým zásahem zabránil ještě horší tragédii. Útočníci cestou stříleli i po zahradníkovi v okolí, ale nezasáhli ho. Pár bloků od mešity pak policisté objevili uprostřed ulice auto s oběma podezřelými, 17-letým a 19-letým. Oba byli mrtví. Policie spolupracuje s FBI. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Odbor pro lidská práva a ochranu menšin zanikne, rozhodla o tom vláda. Jeho agendu si rozdělí ministerstva. Třeba problematiku lidských práv bude mít na starost resort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nově řešit témata rovnosti žen a mužů. Expertní neziskové organizace rozhodnutí kritizují. Třeba podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové může oslabit ochranu lidských práv a snížit pozornost vůči důležitým tématům.
7: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci. Jedná se o témata, která jsou velmi komplexní, nepatří jednomu rezortu, ale pozitivní posuny v nich jsou naopak závislé na koordinované mezirezortní, mezioborové spolupráci.
4: Laurenčíková kritizuje i to, že zaměstnanci ani vedoucí oddělení o změně dopředu nevěděli. Vodáci v Českém Krumlově neprojedou Vltavu pod mostem spojující městské části Tavírna a Plešivec. Důvodem je jeho rekonstrukce. Lodě tak musí až do 19. června přenášet po pravém břehu. Podrobnosti má mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.
8: Technologicky není možné rekonstrukci mostu zvládnout mimo letní měsíce a proto i částečně zasáhne do vodácké sezony. Od druhé poloviny června už budou potom lodě místem moci proplouvat. Most bude po rekonstrukci širší a kromě vozovky pro auta na něm bude i pruh pro cyklisty.
4: Sport. Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil dva dny starou porážku se Slovinskem a podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to odčinit.
9: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, dva dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně tady bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět, opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
4: Další zápas čeká české hokejisty ve středu proti Itálii. A brněnští basketbalisté vezou z Pardubice vedení v semifinále play-off Národní ligy 2-0 na zápasy. Úřadující vicemistři na východě Čech zvítězili po obratu v koncovce i po druhé, tentokrát 92-89. Další dvě utkání v sérii na 4 výhry se budou hrát v Brně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 před Berounem a překážka na D1 za Brnem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje mezi Zdicemi a Berounem. Mezi 26. a 22. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení a projíždí se pouze levým pruhem bez kolony. Na D1 z Brna do Prahy nepřehlédněte odstavené vozidlo před sjezdem na Rosice. Na kilometru 183 stojí poruchané osobní auto, blokuje tam odstavní pruh. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště opatrně v úseku mezi tunely. Na 11. kilometru silničáři opravují světla, pohybují se tam s technikou, uzavírají podle potřeby i pravý pruh. A v Praze na Žižkově je uzavřená Jeseniova ulice mezi ulicemi na Vápence a za Žižkovskou vozovnou. Havarovala tam 4 osobní auta, průjezd je teď zablokovaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojedinělé i bouřky, na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A na řadě je repríza pondělního hosta Libora Boučka.
10: Valnou většinu hostů se snaží člověk co nejlépe představit. V jejím případě to nutné není, protože jí zná a ctí celá země. A troufnu si říct bez jakékoliv nadsázky celá planeta. Ale přesto si dovolím to představení, ono to totiž zní neuvěřitelně. Obzvlášť pro člověka ze střední Evropy. Trojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa, sedminásobná šampionka sezony a trojnásobná sportovkyně roku. Ester Ledecká je dnes hostem Radiožurnálu. Díky moc za to, že si dorazila, protože si umím představit, že ten program člověka, který je globální sportovní superstar, musí být strašně nabitý.
11: Já děkuji za pozvání a za tohle krásné představení. To je takový hezký to jako slyšet.
10: No ale to představení je pravda. Já jsem tam nedal vlastně jako nic, co by bylo přehnané. Co to s tebou dělá? To je fakt výsledek tvojí krátké sportovní dráhy, když to vezmeme v relaci života.
11: No je to hezký, myslím si, že... Je to rozhodně fajn, si myslím, základ. Ještě mám furt na čem pracovat, ale to je takový dobrý základ.
10: No fajn základ to je. To si myslím, že zní naprosto přesně. Jenom když jsem zmiňoval sportovkyni roku, tak v téhle anketě se 4 tituly nad tebou už je jenom Věra Čáslavská a Jan Železný.
11: A to jsou teda jako echt legendy.
10: No, to jsou právě echt legendy. Vnímá člověk během té aktivní sportovní kariéry, že se blíží k těmhle jménům?
11: Vůbec ne, hlavně mi přijde potom, nebo když já jsem získala tu třetí třeba olympijskou medaili nebo ty mistrovství světa, tak vždycky přijde nějaký novinář, který řekne, a teď jste ve skupině tady těch sportovců, který získali 3 medaile z mistrovství světa. Teď jste ve skupině, tady, a teď ty jména kolem mě. Říkám, to není možný. To jsou lidi, před kterými já, když jako někde se s nimi potkám, tak sedím, koukám. A přesně jako taková ta malá holčička. A to mám stejně, jako já v podstatě jsem měla od začátku nějaký idoly, prostě každý malý sportovec, každý dítě má nějaký jako sportovní idoly, ale jako ve mně to pořád jako je ta malá holčička, takže já potom, když se vidím třeba se Sáblíkou, tak já úplně jako, že ježiš, Sáblíková, to je vlastně úplně konec, že jo?
10: Vážně?
11: No, jasně.
10: Jak tedy vnímáš, protože ten moment nastal a byl hrozně hezký před chvílí, než jsme začali vysílat, tak tady byl Oliver, malý kluk, a ten sílal tu fotku. Tak jak najednou ta malá holčička absolvuje tohle focení, kterých musí být nekonečná řada?
11: No, já nevím, já jsem se to taky mi to přijde jako vtipný a vlastně docela jako je to nádherný, že jo, najednou být jako i já pro někoho tím vzorem, a je to hrozná zodpovědnost, protože se jako snažím vždycky být nejenom jako dobrým sportovcem, ale dobrým jako člověkem, protože jak moje maminka říká, medaile z vás lepšího člověka neudělá. Takže se snažím jako i tímhletím tak nějak jako reprezentovat. a jít nějak tak vzorem jako tý mladší generace, teď když už cítím, že už na mě všichni tak jako koukají víc. Ale je to hezký, protože to zažívám v Česku, ale hlavně překvapivě to zažívám jako Rakousko, Itálie, všude. Jako ty malí lyžaři vždycky se sjedou, když my někde trénujeme, tak oni se sjedou a teď ty helmičky malinký a podepisujou. Je to roztomilý.
10: No je to roztomilé, ale má to ten reálný základ, protože skutečně seš člověk, který pro tuhle zemi udělal možná daleko víc, než si dokážeme přiznat. My všichni tady kolem. Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu.

0: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Přiznám se, že budu lehce osobní hned na úvod, protože si pamatuju jeden z tvých prvních závodů. Byly to olympijské hry evropské, skutečně, myslím, že tak někdy rok 2010-2011 v Liberci, možná jedny z prvních mezinárodních závodů. A už tehdy si dominovala. A mě zajímá, jestli to rozhodnutí získat tu medaili skutečně padlo tak brzy, protože já jsem někde četl, že to bylo už v 5 letech.
1: Jo, já jsem byla docela jako, jak to říct, soutěživá holčička, jako od malička a já nevím, jestli já jsem podle mě zdědila i bráchovi geny, který je takový, jako že on nemusí úplně vyhrát, on má jiný cíle, které jsou daleko, bych řekla, i ušlechtilejší než ty moje, jako prostě být šťastný v tom životě, mít jako rodinu a to a já furt se za ničím hnala, furt jsem něco jako chtěla, jako být lepší tady v tomhle, tam v tomhle, strašně jsem byla soutěživá od malička a už jenom to třeba že moje maminka mi řekla, můžeš přinést prostě z kuchyně tady, já nevím, ubrousek nebo něco. A já říkám, dobrý, a můžeš mi počítat teda, za jak dlouho já to stihnu do té kuchyně to, takže maminka vždycky musela kamkoliv, prostě takhle jsem něco běžela přinést, takže maminka počítala, já jsem běžela rychle zpátky a říkám, tak kolik, za jak dlouho já jsem to měla jako, říká, no teď za 14, jsem se vymyslela, že jo, tak.
0: Vážně, měřila si úplně všechno, i v tomhle
1: jsem všechno, furt jsem musela soutěžit, takže tohle...
0: No dobře, vlastně... tohle soutěžení si umím představit i třeba na svých dětech nebo na dětech v okolí, ale kdy padne jako ta meta toho, že chceš získat olympijský zlato? I tohle to fakt jako přišlo opravdu v těch 6-7 letech?
1: No, já jsem měla totiž hroznou kliku v životě, nebo mám, na svoji rodinu a na to i třeba na svýho dědu, který mi šel... To je můj největší vzor doteď. A sportovní. Takže já jsem od něj slyšela spousta nádherných příběhů sportovních a on mě naučil ten sport tak nějak jako hned od malička jako milovat i v těch jako nepříjemných věcech, kde ta dřina tak, takže tam jsem měla teda fakt jako štěstí, že jsem ho měla u sebe, potom maminku Janka, prostě Janek taky je obrovský dříč, ale takže jsem hned od začátku pro dědu byla jako ta olympiáda nejvíc. Já potom, když jsem jako ne zestárla, jako dospěla, tak to mám třeba i trošku jinak postavený, ale když mi byly ty 3-4 roky, ve 3 jsem vlastně začínala lyžovat a v 5 snowboardovat a jakmile jsem jako začala s tím snowboardem, tak jsem řekla, dobrý, tak teďkon, jaká bude ta moje meta? Tak vyhraju prostě olympijský zlato v lyžování ve snowboardingu. Já teda, abych se jako přiznala, ještě jsem to měla naplánovaný, že to potom vyhraju ještě ve windsurfingu, myslím, v beach volleyballe, ještě nějaký tam byl asi 3 od další
0: sporty. Tak to nezavírej, ale.
1: Já to ještě nezavírala. Nikdy.
0: Ta šance tady ještě existuje pořád a ještě dlouho bude existovat.
1: Jasně. No,
0: zmínila si svého dědečka, hokejovou legendu Jana Klapáče, který shodou okolností letos oslavil 85. narozeniny. Mluvila si o tom sportu a položím ti možná tu otázku, která míří spíš na ní. Ale v čem je ta ušlechtilost toho sportu teda?
1: Těžko říct, ale já... Nebo každý si myslím, že ji vidí asi jinde. Já tu ušlechtilost toho sportu vidím v tom, že je nádherný se naučit takovýto fair play a to je něco, co třeba můj děda od malička do mě tak jako vtloukl a naučit se prohrávat a naučit se z té prohry nějak jako vyhrabat a brát to jako takový odrazový můstek pro ty další závody nebo tréninky, protože ten proces tak nějak nikdy nekončí, že jo. A to je něco, co si myslím, že pro ty malé děti je hrozně těžký jako uchopit, protože nikdo, jako já taky doteď jako nerada prohrávám, samozřejmě jako všichni to, jako já bych nejradši vyhrála každý závod, jako, jenže vyhrávat je hrozně lehký, že jo. Takže je dobrý, když jsem byla ještě malá, tak prostě děda mě naučil milovat ten sport v tom, že to prostě bolí dost často a že tam je spousta jako zklamání, jsou tam i věci, které jsou nespravedlivé, Stejně je to tak i v životě, si myslím, ale nějak se z toho jako vyhrabat, poučit, analyzovat to a jít dál a snažit se příště zase víc, protože i přes to všechno, co si myslím, že je jako v tom sportu, že to vždycky nemusí vyjít, i když jste 100% připravený a uděláte pro to maximum, tak i přesto to nemusí vyjít, tak jako minimálně snižujete tu šanci, že

0: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Když člověk zmíní tvoje tituly a zlaté olympijské medaile a tituly mistryně světa, tak je tam přece logicky daleko větší počet těch porážek a těch proher. A myslím, že sport je nejcennější v tom, že naučí ty děti prohrát. A myslím si, že to je úplně to nejdůležitější. Tak co bys poradila těm dětem s tou helmičkou, které třeba jedou svůj první závod, nebo teď jsme uprostřed května, tak je čeká první tenisový zápas. Co udělat po té porážce? Protože když je ti 5 nebo 6, tak ta porážka a ten stresový okamžik může člověka dovést k tomu, že si řekne, tak já tu raketu prostě zahodím. Tak co by poradil Ester jako recept na porážku?
1: Recept na porážku? No, já si myslím, že v průběhu mý kariéry to mělo, bylo, jako samozřejmě se to měnilo, jako ten můj přístup k té porážce. Když jsem byla malá, tak já jsem teda mě tolik motivovala, nebo i doteď vlastně to mám, že mě tolik motivuje, jako, že vidina toho, že to nebude prostě, že to takhle vždycky nebude a že naopak, jako to, že jsem prohrála, mi teďkon ukázalo, kde na tom jsem momentálně, jako v tuhle chvíli. A což je super ukazatel. To je jako vždycky dobrý. Vím, že občas to jako bolí, tu pravdu zjistit, ale prostě vím, že v tenhle ten moment já jsem tady a chci být prostě, nevím, vítězka světového poháru nebo olympijská vítězka, co pro to musím udělat, takže zanalyzuji si, co jsem udělala špatně a zkusím se to tak nějak jako rozklíčovat do těch menších kroků a pak jako každý den na tom pracovat, protože jak řekl taky můj děda, je to o tom udělat pro to, co chci dokázat, každý den něco málo. Je úplně jedno, jako co, a nemusí to být jako něco obrovského, ale prostě každý den aspoň něco pro to udělat.
0: Když se pokusím tě interpretovat, tak možná je to daleko větší poučení pro ty rodiče, tak je to ta věta skvělé. To je dobře, že to takhle dopadlo. Díky tomu, že jsi teď prohrál nebo prohrála, tak víme, co můžeme zlepšit.
1: Jo, je to tak.
0: To je skvělá věta, podle mě pro rodiče.
1: My jsme třeba, moje maminka, když jsem byla v takových těch žákovských letech a tak, tak moje maminka se mnou byla od malička až do teď. Jo. Teď je prostě manažer toho týmu a už je to celý takový jako větší, že jo, ale v té době už se mnou byla a jezdila se mnou po těch jako závodech a tam ty rodiče, že jo, úplně vyblázněný, jo. A moje maminka, protože viděla, jaký je tam chaos a prostě chtěla, aby mě to vždycky bavilo a abych z toho neměla jako takový stres. A vždycky jsme, celá moje rodina prostě to brala tak, že mě to nejdřív musí bavit. Mě bavilo jako se zlepšovat a být jako a snažit se a prostě lyžovat a snowboardovat. Mě to prostě od malička bavilo. Nebyl tam ten tlak, protože moje maminka mi vždycky řekla, tohle ještě není to mistrovství světa. Jenže jsme se dostali samozřejmě do bodu, kdy jsem měla v Lamolíně svoje první mistrovství světa. A říká, mami, tohle je už to mistrovství světa, viď?
0: A
1: říká, no, ale stejně si z toho nemusíš dělat takovou hlavu.
0: Tohle říká Ester Ledecká. Jenom pro představu, jak velký ten tým je, který tebe obklopuje? To znamená, jak velká vlastně ta firma, která je závislá na tvém výkonu, tak jak velká je?
1: Já mám na té snowboardové straně mám trenéra, servisáka, fyzioterapeuta a buď máme jako ještě asistenta kouče, nebo tam mám prostě nějakého dalšího ještě člena, který i třeba moji maminku, která nebo Janek, když přijede, já jim vrazím prostě kameru do ruky, jako oni se tam neflákají, jo. To není, že se tam jedou na dovolenou, ale je fakt, že už je to, že teďkon v tuhle chvíli, jako už mám takový silný tým, že oni občas si můžou jako tak sjet, ale je to ani nebaví, oni chtějí být jako součástí toho týmu, tak jsem vždycky
0: tak
1: ráda.
0: Tam pro ně tu jednu pracovní pozici vždycky necháš.
1: Ano. Kdyby se jim chtělo, ale teď už fakt, jako není to, že musí, no. Většinou už máme jako pokrytý.
0: No a znamenají to ty dva sporty, že jsou to vlastně dva tedy týmy? Mě to o tu velikost a pak se dostanou k tomu, co mě na tom nejvíc zajímá.
1: No pak máme ten lyžařský tým, tam mám dva trenéry, taky odlišný, zase samozřejmě nemůže být jako snowboardový trenér, ten se občas přijde podívat na lyže, ale a vice versa zase lyžařský trenér na snowboard. sport, aby věděli, co se jako se mnou děje, a udělali si takový ten větší obrázek o tom, jak třeba na tom jsem v tu chvíli, fyzicky, psychicky, co mám za sebou a tak. No ale pak tam jsou ty spojky, což je, nebo minulý rok to byl servisák a fyzioterapeut, tenhle rok to pravděpodobně bude jenom fyzioterapeut, protože budu mít dva servisáky, jednoho na snowboard a jednoho na lyže, rozdílný. A to znamená, že fyzioterapeut je jediný člověk, který vidí vlastně celý ten obrázek pořád. Ten je se mnou jako i na snowboardu, i na lyžích, měl by to být ten stejný člověk.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po 1 hodině. A vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst ze 350 na 400 tisíc korun. Týkalo by se to dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou schválila vláda. Zvýšit by se měl i příspěvek na dvojčata a vícerčata. Místo současných 700 tisíc by rodiče měli dostávat 800 tisíc korun. Návrh teď zamíří do sněmovny. Evropská unie prodloužila sankce uvalené na členy režimu někdejšího syrského diktátora Bašára Asada. Osoby a subjekty napojené na tehdejší systém si podle evropské 27 nadále udržují vliv a ohrožují transformaci a národní smíření v Sýrii. Režim rodiny Asadových padl v roce 2024 po bleskové ofenzivě islamistického hnutí Hayat Tahrir al-Sham, vedené nynějším prezidentem Ahmadem Sharou. Tím skončila taky občanská válka, která v zemi zuřila 14 let a Asad s rodinou uprchl do Ruska. V přístavu v nizozemském Rotterdamu v pondělí zakotvila výletní loď MV Hondius, na které se rozšířil smrtelný hantavirus. Na palubě plavidla byla už jen posádka, dva lékaři a tělo jedné ze tří obětí nákazy. Lodní personál teď čeká 6-týdenní karanténa, kterou stráví ve speciálně upravených karavanech. Na plavidle má dnes začít několika denní čištění a dezinfekce. Nákazu hantavirem testy potvrdili u 9 dalších lidí, kteří na lodi cestovali. Ti už se léčí ve svých domovských státech. A silničáři opravují křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí v Praze. Ve směru na Kobylisy musí řidiči využívat objízdnou trasu po Střelničné ulici. Samotný průjezd Ďáblickou ulicí je řízený kyvadlově. Omezení potrvají ještě asi 9 dní.
1: Sport.
3: Čeští hokejisté zdolali ve třetím utkání základní skupiny na mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým se díky tomu připsal druhou výhru a odčinil zaváhání se Slovinskem. Příštím soupeřem Čechů bude ve středu Itálie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D7 před Chomutovem a na D10 před Mladou Boleslaví. Na dálnici D7 pozor na nehodu před Chomutovem ve směru z Prahy. Za odbočkou do centra a na Kadaň na 77. kilometru havaroval kamion. Má být převrácený. Na místě budou zasahovat záchranáři. Čekejte omezení, v místě se zpomaluje. Nehodu vyšetřují také na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. Za odbočkou na Bezděčín na 41. kilometru osobní auto srazilo zvěř. I tam čekejte překážku na vozovce. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením mezi sjezdy na Kolín a Jičín. Na 41. kilometru je kvůli údržbě vozovky uzavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženou, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza pondělního hosta Libora Boučka.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: inimagina.
1: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Co s tou holčičkou uvnitř tebe dělá to, že tolik lidí je fakt napojených na jeden individuální výkon? Je to pro tebe stresující faktor? Je to zodpovědnost, že opravdu už to není jenom já jedu a buď mi máma řekne, že to ještě není to mistrovství světa, anebo vezmu tu zlatou medaili?
2: Je to pro mě asi jeden z nejvíc stresujících faktorů. Tohle a ty sponzoři. A ten tým je ke mně ještě blíž, protože jsou se mnou každý den samozřejmě a je to takový pro mě, že já vidím, jak oni pracují, jak jsou do toho zapálení, jak se snaží, jak jim na tom záleží, stejně jako mě, a prostě všichni pracujeme naplno, jenže já tam jsem potom sama, že jo, na tom kopci, a potom to musím jako odevzdat já tam ten výkon. Prostě má to dvě stránky. Na jednu stranu je skvělý mít takovýhle obrovský tým, nebo obrovský jako v poměrech bych řekla jako českýho lyžování. Když to srovnám s Rakušákem, tak mám asi nejmenší.
1: Tak tam dva autobusy ještě chybí.
2: Jasně, ale jako tým těch profesionálů a těch takových lidí, který opravdu už něco mají za sebou v těch svých jako odvětvích nebo fyzioterapii, kondici, tady nejlepší servisák, nejlepší prostě trenér a to. Ale na druhou stranu samozřejmě já o to víc se snažím, jako abych jim taky udělala radost, protože si to zaslouží a protože věřím, že jako když jako já vyhraju, tak to není jenom o mě, ale to o celém tom týmu, který jako na tom pracoval, a sice na veřejnosti budu vidět vždycky jenom já, nebo většinou jenom já, ale snažím se po každém tom závodě, já nevím, jestli to občas jako posloucháš ty moje rozhovory, já si pamatuju, že s tím minulým fyzioterapeutem, to říkal, já už bych ten rozhovor po závodní mohl udělat za tebe. Děkuju fyzioterapeutu za to, děkuju svýmu servisákovi, teď poděkoval takhle celému tomu týmu, děkuju moc, jsem si to užila, naschledanou.
1: No, ono je to podstatné a myslím, že si to všichni musíme uvědomit, že to je fakt i tenhle druh zodpovědnosti, protože leckdy my jako diváci a divačky tak se řekne, ne, jasně, tak jede sama, to někdo nachystá, ale je to fakt zodpovědnost za ty lidi. Dokážeš, když se soustředí na ten sportovní výkon, kde se dá naučit a dokážeš se naučit ten leadership, jako kde vlastně, kdo ti v tomhle poradí, protože ty jsi lídr toho týmu. A kromě toho, že musíš excelovat ve sportu, tak musíš být i ten nejlepší lidi. Na to člověk nemůže mít ani čas se učit, ne? Je to zkušenost?
2: No, já myslím, že je to jako zkušenost a že to člověk tak nějak jako pobere cestou, ono mě ani tak nějak jako nezbylo nic jiného. Ale tím, že já si myslím, že jsem měla jako výhodu té zkušenosti v tom, že na začátku to pro mě vůbec nebylo lehký si jako prosadit, že budu dělat dva ty sporty, protože trenéři mě na jedné i na druhé straně odrazovali, že je to blbost, že to nikdo prostě nedokázal jako být nejlepší ve dvou sportech na takovýhle špičce se tam dostat, že jako ta pravděpodobnost je prostě minimální, že by se mi něco takového mohlo povést, abych mohla ve svěťáku jako pravidelně zajíždět jako výsledky.
1: Top ten, top pět.
2: Top ten, to fight. A je to, a takže já jsem jako už hned od začátku musela, protože jsem se nechtěla toho snu zdát jenom kvůli tomhle, tak jsem musela jako si tak prosazovat furt to svojí a furt jako tak tlačit a dostala jsem se do momentu, kdy ty lidi konečně, nevím, si pochopila, spíš vzdali. A ty trenéři se řekli, ježiš, no tak jo, tak prostě jako pojďme to teda zkusit nějak udělat, jo. Pro mě to bylo těžší ještě v tom, že já musím jakoby na tenhle ten tým sehnat peníze, že jo. Takže

0: Fyzio si přijede z cesty, tak mu zaplatím. To je, seženu auto, tohle. Takže já naštěstí teď už mám za sebou jako silný manažerský tým. Moje maminka mi vždycky hrozně pomáhala a teď mám Eriku Alchusovou, která je prostě úplně úžasná a bez nich by to nešlo. To jsou další prostě takový zákulisní jako moje tajný složky.
1: Mě zajímá zdraví. Jakým způsobem musí člověk, když postupuje ta kariéra, myslet i na tenhle aspekt? Protože najednou to zdraví je jasnou podmínkou k tomu, abys dál mohla být sugar mom.
0: No, je to samozřejmě alfa omega, jako řekla bych, jako každýho sportovce, ale ono je to prostě jako všech lidí, že jo, no. Je to jako no, jedno, co děláte, ale v tom sportu je to ještě jasný. Takový, no, trošku křehčí, bych řekla. A samozřejmě, čím jste starší, tak se to nějak zvlášť nelepší. To je jako jasný, ale já si myslím, že se o mě vždycky starali jako skvělí lidi, třeba pan profesor Kolář, to vždycky zmiňuju, protože to mě vytáhl jako z velký brindy po Soči, jsem měla jako dva výhřezy plotýnek a vypadalo to, že budu muset tak ukončit kariéru úplně. Takže ten mě z toho vytáhl a s tím vlastně spolupracuju už několik let od té doby a nedám na něj dopustit. Ale celkově si myslím, že to české zdravotnictví je, nebo ty český lékaři jsou prostě výborní, špičkoví. Jako oproti, když jsem zažila třeba v Americe, tam mě operovali ruka byla docela zrovna v pohodě, to se jim povedlo, ale často se mi stalo, že jsem byla právě takhle někde v cizině a musela jsem tam řešit jako zdravotní problémy.
1: Ach, co nejrychleji se chtěla dostat zpátky ke Kolářovi.
0: No, ale jako celkově si myslím, že ty český lékaři jsou jako výborní. Na to, v jakých podmínkách jako občas pracuju, tak to je prostě jako...
1: Jaké snadné bylo a jak snadné je to teď jít přes bolest. Protože si umím představit, že když je člověku 18 let, tak si řekne, jasně, tohle to bolí, ale prostě já to dám. A jak je to teď?
0: No, tak jako nebudu lhát. Já když se jako probudím, tak se snad jako nestalo, že bych se probudila a byla v pohodě, jako že by mě nic nebolelo a to. Ale to už mám jako dost dlouho, že to je prostě jako nějakých 15 let, jako už jako to tělo dostává jako zabrat. Ale člověk se naučí takový nějaký jako rutiny, jak to rozcvičit. Sice to tělo bolí, bych možná řekla víc a víc, ale zase se jako máte víc zkušeností, jak s tím pracovat, co je dobrý udělat, když mě bolí záda, když mě bolí rameno, jak to rozcvičit, jak s tím pracovat.
1: A to musíš denně?
0: No, každý den mám prostě nějaký kompenzační cvičení, které by mě měly jako dostat nějak spravit nebo opravit. Každý den mám fyzioterapie.
1: To mě přijde z toho, že spíš dostat člověka do toho, aby mohl fungovat, ne spravit.
0: No, tak to je ono. Ale
1: jsme opět u následku toho sportu.
0: No. Já to mám tak, že prostě vstávám a mám prostě nějakou půlhodinovou rozcvičku před těma tréninkama, kde si tak nějak jako vyzkouším všechny ty svoje pohyby, které potřebuju ten den udělat. Zhodnotíme, jestli to vůbec půjde nebo ne. Ale já to tak mám nastavené, že to prostě jako k tomu sportu patří jako ta bolest. A ještě s tím, že tohle, to, co dělám, je takový jako dost extrémní sport. A neříkám, že v tady se nejsou úrazy, ale spíš ještě tam je u nás ta rovina, že když se někdo rozseká na sjezdu, tak mluvíme o tom, když se tam třeba někdo jako zlomí ruku, tak je to jenom zlomená ruka, v pohodě. Jakože dobrý, jenom si zlomil nohu, nic se neděje. Jako.
1: No,
0: neměl úraz hlavy, no. Prostě takhle. Ani neletěl vrtulník, takže je v pohodě. A to je prostě jako šílený najednou si jako uvědomit. Mně to došlo pár let zpátky, že jsem stála na tom startu a teď letěl další vrtulník pro někoho a my jsme měli stop start, někdo se tam prostě rozsekal do sítí a teď jako máte ten stop start a stojíte tam a říká se, no tak dobrý, tak já jedu teda jako příště tu trať, tak se zkusím nerozsekat.
1: To se stalo přece i teď na světovém poháru vlastně těsně před olympijskými hrami, ta série těch zranění.
0: No, kde ty
1: potom najdeš v sobě tu sílu, no tak já jedu, když člověk vidí ty vrtulníky a ještě neodstartoval.
0: Je to samozřejmě jako nepříjemný, protože ještě navíc ty se tam známe, že jo, s těma holkama všema, takže snažím se moc jako jak to říct, nemít nějaký jako osobní moc přátelství tam, protože pořád
1: jsou to
0: jako, ano, jsou to super.

0: dveřky, ale pořád ještě to jsou jako fajn holky a jako normálně se jako bavíme a tak, ale akorát prostě nejsem takový ten kamarádský typ, já jsem tak jako trošku introvert v tomhletom, takže to si myslím, že moje výhoda v tom, že potom, když se tam někdo rozseká, že to není tak osobní pro mě.
1: Ale tomu rozumím, ale ty musíš jet. Já vidím, že se někdo rozsekal, přerušilo se to. A teď to jsem já s tím startovním číslem. A teď mám jít já.
0: Pro mě je nejlepší, když já zjistím, co se tam stalo. Třeba i mám možnost to vidět. Nahoře máme vždycky televizi, takže my vidíme, co se tam děje. A když už jsem třeba přímo ve startovní bráně a nemám možnost se podívat na to, tak zjišťuju z vysílaček od servisáka, co se tam stalo, jak se to stalo, proč se to stalo a zjistit prostě, co bych mohla udělat, aby mě se to nestalo.

Někdyž byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Ester Ledecká dnes je hostem Radiožurnálu, je to chvíle nesmírně sváteční, protože znova, a já to strašně na to opakuju, já s tím mluvám, prostě trojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa a reprezentantka Česka. Zmiňovala si to, že si obklopena i svojí maminkou, nově i Erikou, a zároveň tedy došlo k založení agentury. Co je tím cílem? Co máme čekat od agentury, která nese částečně tvoje jméno, minimálně ty samohlásky, co tam jsou?
2: No, já jsem tu agenturu zakládala, ježiš, kolik je to let, už to jsou tři roky, a myslela jsem si, že to bude tak, že si jako naberu ty sportovce a že se jako o ně budu starat teďko. Protože realita je úplně jiná.
1: Ty jsi trošku zapomněla, že...
2: Že ještě pořád ještě do toho, ano, že pořád ještě do toho něco jako sama dělám a že taky jako o mě se postarat není tak jednoduchý, jo, takže teďkon momentálně spíš jsme jako ve fázi, kdy to všechno tak nějak jako testujem. A já to testuju na sobě. To, co mě jako funguje, to, co jako bych od té agentury chtěla, tak si to zkouším a říkám Erice, co bychom měli, co bychom neměli, bavíme se o tom. Já jsem vlastně přibrala do té agentury i svoji maminku, protože si myslím, že jako v českém sportu není moc lidí, kteří by měli víc zkušeností s těma sponzorama, s tím všem, jako jak vůbec s tím humbukem se jako vyrovnat, když už jako jde o komunikaci se svazem, komunikaci s Duklou a tak, jako že prostě v tom umí chodit, věřím tomu, že v tom umí chodit, takže i od ní jsem se jako chtěla toho spousta naučit a vystudovala jsem školu marketingu vlastně, takže jsem magistra marketingu a celou vlastně tu svoji studijní kariéru jsem zaměřovala na to, že jednou tu agenturu založím a budu manažerka třeba pro nějaký sportovce. Ale to ještě samozřejmě nenastalo, teď jsme v takové testovací fázi, kdy si všechno jako vyzkouším na sobě a potom až budu nabírat ty nový sportovce, protože i teď máme spousta nabídek, ale zatím nemáme tu kapacitu, ale až je budu nabírat, tak už budu vědět, co a jak a s nima dělat. No.
1: No, ten sportovní management je pořád ve srovnání s těmi svazy, které jsi zmiňovala, s Rakouskem, s Itálií, s Francií. Tak ten sportovní management logicky, díky tomu, že svobodu máme od roku 1989, tak je pořád velmi mladou disciplínou. Co chybí nám ve srovnání právě s tím zahraničím? Co jsou ty rezervy? Je to třeba přehnaná vstřícnost směrem ke sponzorům, nebo je to opačně, že ty sponzoři zase nedostávají úplně všechno, nebo je to nějakým způsobem nepohodlý pro ty sponzory? Je to zajímavé, čím to chceš vylepšit? Čím je to odlišnost?
2: Já bych byla strašně ráda, kdyby se mi podařilo pro ty sportovce vytvořit takový zázemí, jako pro mě tvoří Red Bull. Protože já, když jsem přišla do Red Bullu, já jsem si myslela, že Red Bull je jako prostě další sponzor v řadě, dají mi tady plechovky a se někde fotím jako s plechovkou, tady budu mít Red Bull na hlavě a hotovo, jo, dají mi nějaký peníze. Ale tam to funguje ještě tak, že oni fungují víc jako agentura, než jako normální sponzor, který...
1: To znamená součást prostě i nějaký development, vývoj toho sportovce?
2: No právě. Oni mají pod sebou lékařský střediska a tréninkový
1: centra.
2: Centra, kde dělají jako detailní analýzy celého pohybového aparátu. Já tam jezdím na testy každý rok, dvakrát a mají tam fyzioterapeuty špičkový, ale není to jenom v tom, že se dostanete tady do toho centra. Oni vám zařídějí prostě magnetický rezonance, když potřebujete magnetickou rezonance. Já zavolám svýho manažerovi Red Bullu a řeknu, já bych potřebovala z jednoho závodu se dostat na druhé a mám tady jako problém, že to mám snowboard jako někde tamhle v Pamporovu, ale lyžařský závod.
1: To znamená, tenhle vzor by měl být alespoň částečně odrazen v té agentuře.
2: Jo, to jsem prostě chtěla, abych byla schopna těm sportovcům udělat takový zázemí a pomoct jim, aby oni měli těch starostí co nejméně. Protože jsou taky jako od malých blbostí až po, zaříte mi prostě tady let soukromým zřiskáčem od někat někam. Ve finále je to strašně malých dílků, který potom skládají dohromady ten perfektní výkon. No.
1: A už máš nějaký horizont, kdy do toho vstoupíš aktivně? To je vlastně obrácená otázka na to, kolik ještě olympiád stihneš. Já bych si teda přál, aby jste pořád ještě jenom testovali.
2: Jo. Tak ono možná i v tomhle testovacím kolečku se nakonec dostaneme do fáze, kdy sice já nebudu jako hlavní aktér tam, ale nabereme třeba nějaký lidi, že budeme mít kapacitu na to jako nabírat i sportovce a už budeme vědět, že vědět, co děláme. A
1: za těch 10 let do toho ty vstoupíš.
2: Pak ano, a pak za 10-15 let. 15-20.
1: To je ta nejlepší zpráva pro fanoušky českého sportu obecně. Díky moc za to, co si přinesla vlastně jakoukoliv svoji přítomnost v nějakýmkoliv sportovním podniku, protože ten tvůj pohled, myslím si, je inspirativní pro ty děti. A znova se vracím k tomu, co tady bylo na úvod. Jsi prostě vzorem pro děti, no. Už nejsiš ta holčička z ODM.
2: Ale já jsem pořád ještě trochu jsem.
1: Ester Ledecká byla výjimečným hostem Radiožurnálu a já si moc vážím toho, že nám věnovala svůj čas a že ho věnovala i posluchačkám a posluchačům.
2: Děkuju.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot, nově ji bude vyhlašovat vlastním nařízením. Slovensko odstoupilo od smlouvy na výstavbu vojenské nemocnice v Prešově, firmy při ní použily nekvalitní beton. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa obhájce bronzu ze Švédska 4-3 a dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy s přeháňkami, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Cenové stropy u pohonných hmot bude nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní nemění. Cenové stropy taky bude dál zveřejňovat ministerstvo financí. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření bude pokračovat i v červnu.
3: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto